Delfín ještě jednou skočí a mně spadne ten sen z očí. Vracíme se zpět. Než se báseň stane plkem,

pěkná jízda, kufry si neodbavuj, výpravčí odjezd hvízdá. Na zastávkách se zubí přízraky, kde jsi z minula.

0: vlastně děláte?
1: Sedím v baru a dívám se na vás.
0: No ne, já myslím, co děláte v životě.
1: To je komické. Představte si, že nedělám vůbec nic.
0: Chudáčku. A nenamáhá vás to příliš?
1: Ani ne.
2: Denně či občas? Zapni si Proglas.

segreto je. Každá spravedlnost čeká, vím, že si počká na svůj čas. A přitom po provázku deště

0: kterou číslo, ale další bude v mém životě šest.
1: Haló, haló. Internetové stránky Rádia Proglas. Audioarchiv pořadů, program, internetové vysílání, zpravodajský servis, denně nové informace o hudbě různých žánrů, recenze, přehled vysílaných skladeb a další. www.proglas.cz. Konec hlášení.

hledl stín na údolí, kde ten muž chatu měl. Na chvíli zastavil, leknutím oněměl. Co uviděl, byla bílá holubice, jak svírá ji ve chřtánu vlk. Pak se pousmál, když pochopil, že do třetice povede pluk. Povede pluk.

na znamení, že přijímám už zase lutoval, později litoval, doba už je jiná. Tu zasypal déšť plamínku celé údolí, ani to nebolí.

vystřelil, tam není kdo by pat. A já jsem uvěřil, že se mír podaří.

U poslechu dalšího vydání hudebního deníku Jak se vám líbí vás vítá Milan Tesař. Dnes vám nabídnu rozhovor s Pavlem Bobkem. Sešel jsem se s ním v Náměšti nad Oslavou na festivalu Folkové prázdniny. Hovořili jsme o albu Kruhy, z něhož si na úvod pustíme píseň s textem Vladimíra Poštulky Sen potkáš za prvním rohem.

potkáš za prvním rohem, dej svý starý smůl s Bohem. Sen potkáš za prvním rohem, když víš, kudy jít. Já to zjistil nejmín stokrát, když mě čas o lásku okrad. Já to zjistil nejmín stokrát, že dál můžu snít. Pak stačí jen jednou se správným směrem dát. A nebát se výšek, tam sen má své sklíše a schovává se rád. Sen potkáš za prvním rohem, dej svý starý smůl s Bohem. Sen potkáš za prvním rohem, když víš, kudy jít.

0: postačí jen jednou se správným směrem dát. A nebát se výšek, tam sen má své skrýše a schovává se rád. Jsem potkán za prvním rohem, dej svý starý smůl s Bohem. Jsem potkán za prvním rohem, když víš, kudy jít. Já to zjistil nejmín stokrát, když mě čas o lásku okrad. Já to zjistil nejmín stokrát, že dál můžu snít.
1: Nové album Pavla Bobka se jmenuje Kruhy, než si titulní píseň, ke které si zpěvák sám napsal text, pustíme. Zeptám se, proč vlastně tento název?
2: Víte, my jsme tu písničku slyšeli v originále v angličtině, jako Cycles, což je zhruba to samý. V podání Franka Sinatry s mým přítelem, bohužel předčasně zemřelým, a direktem Janem Kaplickým. A on říkal, vidíš to, to jsou ty kruhy. Kdyby si takovou písničku zaspívat. Život se točí v kruzích. My jsme spolu dělali přijímačky na architekturu tehdy v roce 1960, nebo kdy to bylo, to ne, 1950. A ty si udělali, já ne, mě vyhodili. A teď nedaleko tady odtud, od té fakulty architektury, největší, bude stát moje knihovna. Moc dobře víme, že nestojí a stát nebude, protože tomu ale si to totálně nepřál, je stydno o tom povídat. Ale nicméně ta myšlenka na tu písničku Kruhy, Cycles, mě zaujala natolik, že dokonce já sám, který jsem textař, tak se napsal takový český překlad, se dá říct takřka překlad, jo? Převod do češtiny, ty písničky, která mluví o tom zkrátka, že to jsou banální pravdy. Jenom seš dole, jenom nahoře. To řekl Voskovec Verich, že jo. Takže jako, a nicméně jsou, i když panální, tak pravdy to jsou. Takže tak vznikl název té desky.

trochu unaven, svou hlavu vzhůru tyčím. I když by milá s jiným zmizela a pro šéfa už nejsem ničím. Snad je to trochu k smíchu, hůř už nemůže snad být. A já rád vám o tom zaspívám, ale teď nechte mě

0: Minulé album Pavla Bobka neslo název Víc nehledám. Obsahovalo písně z repertoáru Johnnyho Cashe a zpěvák je natáčel v Nashvillu s americkými muzikanty, takže takové splnění snu, dalo by se říct. Novinka vznikla jinak, především obsahuje písně různých autorů, ale víc k tomu opět řekne sám zpěvák.
1: Mým snem nikdy nebyl, o tom se mi ani nezdálo, že bych někdy mohl natáčet s americkými muzikanty v Nashvillu. Čili to nebyl splněný, to bylo úžasné překvapení a báječná zkušenost. A co se tohle týče, tak to je, tady jsem měl tak, jak si, dalo by se říct, zcela volnou ruku, protože jsem si repertoár vybíral jen a jen sám, než to u té minulé desky jsme vybírali z repertoáru, který byl vlastní Johnnymu Cashovi. Takže to je trošku takový rozdíl. Čímž nechci říct, že tam to bylo pro mě obtížnější. Možná, že tohle bylo pro mě obtížnější, bo až jsem bylo na mě, jak vybrat písničky, které, dejme tomu, když se to dobře podaří, tak zaberou u publika a to není vždycky tak snadné.

ten potrhaný film, když zlé chvíle jsou ty tam. Všichni se mě ptají, jestli pořád to bolí, že tě jiný muž teď objímá. A já lžu, jako když tiskne, že je mi to fuk, že vůbec mě to nezajímá. Vždycky tvářím se jako suverén, co se ke vzpomínkám nevrací. Všechno zlé dávno pryč, říkám s úsměvem, v noci se však vrací.

0: Píseň Zlé chvíle jsou ty tam pocházela od amerického country zpěváka Billa Andersona. Autorem českého textu byl Vladimír Poštulka. Vedle svých oblíbených amerických autorů zařadil Pavel Bobek na své nové album i jednu skladbu Angličana Erika Claptona.
1: Clapton je Angličan, ale jako vynechat Claptona ve svém poslouchání je v tom, co jsem poslouchal už kdysi na Radio Luxemburg, těch stanicích. Já mám doma snad 10 kleptonovských desek, takže jako to pro mě není nic nového. A to, že snad není zrovna američan, to je takový zase tak rigorózní nejsem. Nemusí být každý američan. Já jsem rád, že mám ve svém repertoáru písničky, které nejsou ani americké, ani britské, a že jsou české.
0: Tady je píseň Nocí dál, původně Traveling Light, hudba Eric Clapton, český text Jiří Mašek.

0: tenhle vůz. Jako
1: já
0: má v zádech cesty kus. Nezná schody,

tenhle vůz. Do cí dál řídím tenhle vůz. Můj tep má, ale ty zná můj vkus. Kolik dívek a kolik žen získal jsem, když ztratil mě.

0: skočí dál. Řídím tenhle vůz. Jen on mě zná.
1: Zná.
0: Mí štěstí, mí blues.

rumah. Ma, hak rasu davnih mus. Motor běží, já jedu dál. Neznám důvod,

0: Z dalších autorů, jejichž písně naspíval Pavel Bobek na své nové album Kruhy, mě nejvíc překvapil Chris Cornell, známý jako zpěvák a kytarista rockové skupiny Soundgarden. Jak se k němu mnohem starší český zpěvák dostal?
1: Jenom přes tu písničku. Já jsem nikdy se nedozvěděl, kdo to vlastně byl, co měl ještě jiného na svědomí. Takže to je tak, že zkrátka jsem si našel autory té písničky a tím vstoupil Chris Cornell do mé desky.
2: Hned ráno jako vězně packami slov mě probouzíš. Ta moje kles však rezivý a chatrná je stará mříž. A já chci ven, svámu ta zlomím, při schovoutu a úkladu.

caballo. Možná už starý jsem a zažíhání nových pochodní. Slyším však štěkat smečku psů a je nový muž mnohodní. Že musím ven, svávou ta zlomím, pryč chomoutů a úkladů.

0: 아류. Všude kolem hoří les. A zás mi říká, musíš dál. Co bylo včera, není dnes. Tu slámu zapal, si vyspal. Já musím ven, svá pouta zlomím. Pryč z chomoutu a úkladu. A já chci ven, říkám to pořád, zlovím tu starou mříž a jdu. A já chci ven, svá pouta zlomím, pryč z chomoutu a úkladu. A já chci ven, říkám to pořád, zlomím tu starou mříž. Adu.
1: Takto tedy Pavel Bobek s pomocí textaře Vladimíra Poštulky zpracoval jednu píseň amerického rockového zpěváka Chrise Cornella. Už jsme naznačili, že album Kruhy, kterému se dnes v pořadu Jak se vám líbí podrobně věnujeme, obsahuje i původní českou tvorbu. My budeme za chvíli poslouchat píseň Sen se mu zdál s hudbou Luboše Maliny. Na text básnířky Věry Provazníkové slovo má Pavel Bobek.
0: To byl pro mě problém. Já jsem si myslel, že na takovou písničku nejsem. Že to není prostě pro mě, že já to neumím. Protože to je skutečně, je to báseň. To není tentokrát, to není normální text hudby. V tom ještě ke všemu populární nebo countryové případně. Takže jako měl jsem z toho strach, ale pak jsem nakonec zjistil, že to byla pro mě strašně krásná práce.
1: A to, že ten text zhudebnil Luboš Malina, k tomu došlo jak? Proč právě on?
0: No, protože se s ní dobře zná. On je taky s ní seznámil a už v těžší dobu, že ona píše texty a ona se zkrátka mu svěřila, že by napsala ráda text, který by byl věnován mně.

a pouští vést ho dál. Tu poušť už znal, kde srdce vídal jen svůj vlastní stín. Kdy miloval a zlákat se dal, lásku dopustím. Často se ptal,

sám sobě lhal. Vždyť chtěl tak žít, zastušit klín. A může hlavu skrýt, zas lásku mít a její vodu živou.

jsem měl. Dechnu si sám, bez slepých dů, vidět poušť kvést, v zahradách hvězd si přál. Často se ptal, co všechno jsem mu dal.

0: rád do lásky blázen, ne už pouze spát. Tam se nozval, jako by ho znám, a proto snít chci dám. Tam se nozval, jako by ho znal, a proto snít chci dám.
1: Další píseň, kterou si poslechneme a o které bude předtím Pavel Bobek hovořit, se jmenuje San Miguel. Zajímavá je tím, že část jejího textu je ve španělštině a že s Bobkem ji jako duet naspívala Katka Garcia. Je to tedy pokračování spolupráce, z níž už dříve vzešla krásná balada Mé září. Jak tedy vznikl San Miguel?
2: To vzniklo kdysi dávno, počátkem 60. let, když jsem poslouchal americkou stanici American Forces Network a tam tehdy velice populární americký kvartet tu písničku jako San Miguel zpíval v angličtině bez té španělštiny. Takže jako to já jsem ji miloval od té doby a když jsem ji teď se rozhodl, že ji znovu přinesu nějak do éteru, tak se všichni měli takovou zablázna, že ta písnička je taková prapodivná, jiná, krátká, bláznivá. No, ale pozor. Kingston Trio, to znamená ty tehdejší tři Američané, měli dobrý čuch a ta písnička byl tenkrát velký šlágr a jsem strašně rád, že se líbí dnešnímu publiku.

0: ptěl nocím dnem, když chtěla jet nebo jít k sousedům. Já slyšel jen...
1: Gracias, Manuel. Manuel, por favor.

0: Zatímco minulé album Pavla Bobka Víc nehledám vznikalo v Nešvilu, novinka Kruhy se natáčela v Praze. Byl v tom nějaký zásadní rozdíl?
1: Víte, že ne. Takový ty studia jsou prostinký v Praze, stejně jako v Nešvilu. Navíc jedním z těch, kteří řídili nahrávání jako koproducentem Luboše Maliny, byl Steve Walsh, který se mnou nahrával právě ty stry, jsme nahrávali v tom Nešvilu, takže já nevidím v tom žádný zvláštní rozdíl. A ta srdečnost těch Američanů tehdy před 2 rokama v Nešvilu a srdečnost mých českých spolupracovníků tady, ty se v podstatě rovnaly.

0: Píseň s ním, stále s ním, zpíval Pavel Bobek se Svačkou Štěpánkovou. Byla to skladba amerického country zpěváka Dona Gibsona s českým textem Mirka Černého. Už jsme zmínili, že spolu s Lubošem Malinou album Kruhy produkoval americký kytarista Steve Walsh. Jaký byl jeho přínos?
1: Já myslím, že vůbec nevadí, když to prostě, protože já mám odeživa rád americkou muziku. Jestli to je jazz, jestli je to swing, jestli je to country, nebo jestli to je rock and roll, to mě v podstatě jako nikdy nějak nevyhazovalo z kontextu. Takže jsem strašně rád, že předsiloval platný nějaký americký element, který se v tom vyzná, se toho zúčastní, takže mě to dá takovou pomocnou ruku a říkám si, tudy cesta vede, když on to schválí.

0: Text skladby Michaela Holidaye Zas nemám kam jít pro Pavla Bobka napsal Robert Křesťan. Jeho souputník ze skupiny Druhá tráva, Luboš Malina, pracuje s Pavlem Bobkem jako muzikant a producent, a to už na třetím albu v řadě. Posunuje se někam tato spolupráce?
1: Už jenom to, že jsme udělali tři alba, znamená, že se to nějak posunuje, že jo? To jako, já nemyslím, že ještě uděláme nějakou další desku. Stárnu, velice stárnu, a tahle ta deska byla tak trošku nad plán. To napadlo Luboše, že bych mohl udělat ještě, a tu vydavatelskou společnost, která to vydala, že bych mohl udělat ještě jednu. Já jsem pochybovačně vrtil hlavou. Jsem nevěřil, že to může dopadnout dobře. A tak jako vyvíjí se ohromně, protože natočit tři alba, to je přece fantastický. Na sklonku života, nebo snad ne života, ale na sklonku kariéry určitě.

a pak se vracel zas a zas. Na tvoji lásku mnoho nesázel a jen užíval si krás. Pravdu hledal na dnech čpánu a občas spíchou ztratil hlas. Snět to zahrát ještě jednou, zvlád bych to s nás. Tvůj kryt se k mému žáru hodí, si jiskrou všech mých vín, mírným přístavem mých lodí a taky pod mou

To byla další původní česká skladba z alba Kruhy, miniatura Jiřího Maška Ještě jednou. Zpívá nám Pavel Bobek, poslouchali jste také rozhovor s tímto zpěvákem, natočený v Náměšti nad Oslavou na folkových prázdninách 2012. Než se rozloučíme, položím Pavlu Bobkovi poslední otázku, která zpívá.

Denně či občas zapni si proglas.

Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.

Bylo by to krásný, ale dny za obzor letí, pomalu je odnáší pryč vlna po vlně. První, druhá láhev prázdná, otevírám třetí, co nás asi v dálce čeká, co nás nemine.

0: Nestačí vám střední proud?
1: Zkuste vlny Radia Proglas.
2: Tak už mi zahrej, zahrej do mě noty.

doma. Možná to bude Budapešť, když déští mosty zdobí, a možná Vídeň a zas déšť, tak chvíli hrej jen na tři doby. Taky mi zahrej, jak jsme byli malí, to půrko tenkrát bylo za tola, a pak mi zahrej,

kluk a kočka poptávali na městě kryt. Kryty prý jsou, jen je to tajné, a ať se nebojí.

o 30 let zpátky. Co dřív nešlo dveřmi, jde zadními vrátky.

0: bezpodmínečné lásky nás učí skutečně milovat. Osvobozuje nás od falešných lásek. O tom mluvil papež Lev XIV. Předpolední modlitbou Regina Coeli na svatopetrském náměstí. Vrátíme se k výkladu modlitby růžence, který papež podal při své návštěvě Pompejí. A o společném úsilí vědy a víry mluvil svatý otec při dnešní audienci pro nadaci Vatikánské astronomické observatoře. Příjemný poslech.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Drazí bratři a sestry, přeji vám krásnou neděli.
1: Oggi nel Vangelo abbiamo ascoltato alcune parole.
0: Dnes jsme v Evangeliu slyšeli slova, s nimiž se Ježíš obrací na své učedníky při poslední večeři. Ve chvíli, kdy proměňuje chléb a víno v živé znamení své lásky, Kristus říká, jestliže mě milujete, budete zachovávat má přikázání. Tento výrok nám pomáhá, abychom se vyhnuli jistému nedorozumění. Totiž představě, že jsme milováni, pokud zachováváme přikázání. Naše spravedlnost by pak byla podmínkou Boží lásky. Je tomu však právě naopak. Boží láska je podmínkou naší spravedlnosti. Skutečně zachováváme přikázání v souladu s Boží vůlí, pokud uznáváme jeho lásku k nám, tak, jak ji Kristus zjevuje světu. Ježíšova slova jsou tedy pozváním do vztahu, nikoli vydíráním nebo tápáním v nejistotě. Proto nám Pán přikazuje, abychom se milovali navzájem, jako On miloval nás. Ježíšova láska je tím, co rodí lásku v nás. Samotný Kristus je měřítkem, normou pravé lásky. Lásky, která je navždy věrná, čistá a bezpodmínečná. Lásky, která nezná ani ale, ani možná. Která dává sebe a nechce druhého vlastnit. Která dává život a nic za to neočekává nazpět. Neboť Bůh nás miluje jako první, a tedy i my můžeme milovat. A když skutečně milujeme Boha, pak se skutečně milujeme navzájem. Podobně je to s životem. Jen ten, kdo jej obdržel, může žít. Stejně tak jen ten, kdo byl milován, může milovat. Pánova přikázání jsou tedy řádem života, který nás uzdravuje z falešných lásek. Jsou duchovním stylem a cestou vedoucí ke spáse. Právě proto, že nás Pán miluje, nenechává nás v životních zkouškách samotné. Slibuje nám paraklétu, tedy obhájce a ochránce, ducha pravdy. On je darem, který svět nemůže přijmout, dokud vytrvale setrvává ve zlu, které utlačuje chudého, odmítá slabého, zabíjí nevinného. Kdo však odpovídá na lásku, kterou Ježíš daruje všem, nachází v Duchu svatém spolehlivého spojence. Vy ho znáte, říká Ježíš, neboť přebývá u vás a bude ve vás. Můžeme tedy vždycky a všude vydávat svědectví o Bohu, který je láska. Toto slovo neznamená ideu, která je výtvorem lidské mysli, ale realitu Božího života, jehož mocí bylo všechno stvořeno z ničeho a vykoupeno ze smrti. Když nám tedy Ježíš daruje pravou a věčnou lásku, sdílí s námi svou identitu milovaného syna. Já jsem ve svém otci, vy ve mně a já ve vás. Toto strhující společenství života vyvrací argumenty žalobce, tedy toho, který je protivníkem parakléta, ducha, který je protipólem našeho obhájce. Zatímco Duch svatý je totiž mocí pravdy, tento žalobce je otcem lži, který chce oddělit člověka od Boha a lidi mezi sebou. Je to přesný opak toho, co činí Ježíš, který nás osvobozuje od zla a sjednocuje nás jako lid bratří a sester v církvi. Nejdražší, plní vděčnosti za tento dar, svěřme se přímluvě Panny Marie, Matky Boží lásky.
1: Madre del divino amore.
0: To byla promluva papeže Lva 14.

0: před modlitbou Regina Coeli. V pozdravech a apelech pak svatý otec vyzval k ukončení násilí v oblasti Sahelu. Připomněl den koptsko-katolického přátelství a poděkoval obyvatelům Kanárských ostrovů za vstřícnost, s níž přijali loď s pacienty nakaženými hantavirem. Na závěr pak připojil blahopřání k svátku matek. Vyzval všechny věřící, aby se na přímluvu Panny Marie modlili s láskou a vděčností za každou maminku a zejména za ty, které žijí v obzvláště těžkých podmínkách. Na pátek 8. května připadlo první výročí pontifikátu Lva 14. Papež se rozhodl oslavit je na cestách. Ve stopách svatého Bartola Longa a svatého Jana Pavla II. Zamířil na pompejské poutní místo Panny Marie Růžencové a odpoledne navštívil Neapol. Když se řekne Pompeje, vybaví se nám antické město pod Vezuvem, které zaniklo při katastrofální erupci této sopky v roce 79 našeho letopočtu a dnes je jedním z nejznámějších archeologických parků. Lev 14. však navštívil nové Pompeje. Město vybudované o 1800 let později díky Bartolu Longovi, velkému ctiteli Panny Marie, zakladateli mnoha charitativních děl a baziliky, kolem které vyrostly nové Pompeje.
1: Sento il bisogno di ringraziare qui in questo santuario.
0: V roce 1979 na tomto místě svěřoval svůj pontifikát Panně Marii a děkoval za jeho první rok také papež Jan Pavel II. Přesně před rokem, když mi byla svěřena služba Petrova nástupce, byl den prosby k Panně Marii Růžencové z Pompeji. Proto jsem tedy musel přijít sem, abych svěřil svou službu pod ochranu Panny Marie. Volba jména Lev mě potom uvádí do šlépějí Lva 13., který se mimo jiné zasloužil o rozvoj bohaté nauky o modlitbě růžence. K tomu všemu se přidává nedávné svatořečení svatého Bartola Longa, apoštola růžence. Řekl papež Lev 14. v homílii na prostranství před bazilikou Panny Marie Růžencové, aby se pak věnoval výkladu této mariánské modlitby. Je to modlitba, která vznikala a postupně se rozvíjela v druhém tisíciletí. Má své kořeny v dějinách spásy a nachází svou předehru právě v andělském pozdravu Panně Marii. Zdravas Maria. Opakování této modlitby v růženci je jako ozvěna Gabrielova pozdravu. Ozvěna, která naplňuje staletí a vede pohled věřícího člověka k Ježíši, na kterého se dívá očima a srdcem jeho matky. Ježíš je uctíván, kontemplován a přijímán v každém ze svých tajemství, abychom se svatým Pavlem mohli říci, už nežije já, ale žije ve mně Kristus. Slova Zdravas Maria, která se v růženci opakují, jsou vsazená mezi Otčenáš a Sláva Otci. Předtím zaznívá Boží slovo. Každé Zdravas Maria je skutkem lásky. Co pak není právě pro lásku typické, neúnavně opakovat mám tě rád. Tento skutek lásky, jak je to krásně vidět na mariánském obraze v tomto kostele, nám dává jakoby po zrnkách růžence vystoupit k Ježíši a přivádí nás k Eucharistii, která je zdrojem a vrcholem celého křesťanského života. Svatý Bartolo Longo byl o tom přesvědčen, když napsal: Eucharistie je živý růženec a všechna tajemství se nacházejí v nejsvětější svátosti v aktivní a životodárné podobě. Měl pravdu. V Eucharistii se všechna tajemství Kristova života nacházejí, tak říkajíc zhuštěna v památce jeho oběti a v jeho reálné přítomnosti. Růženec má mariánskou tvář, ale srdce je christologické a eucharistické. Jestliže liturgie hodin udává rytmus okamžikům chvály církve, růženec udává rytmus našemu životu, který neustále přivádí k Ježíši a k Eucharistii. Generace věřících byly utvářeny a chráněny touto modlitbou, která je prostá a lidová a zároveň navýsost mystická. Je pokladnicí té nejpodstatnější křesťanské teologie. Vždyť co je podstatnějšího než Kristova tajemství a jeho svaté jméno, vyslovované sněhou Marie, Panny a Matky. V tomto jménu a v žádném jiném můžeme být spaseni. To byla slova z homílie svatého otce při jeho páteční návštěvě v Pompejích. Byly časy, kdy byla věda stavěna proti víře jako konkurenční zdroj pravdy. Dnes musíme společně usilovat o uznání, že objektivní pravda vůbec existuje. Řekl Lev XIV. Při audienci pro nadaci Vatikánské astronomické observatoře. Zdůraznil, že hvězdná obloha je pokladnicí krásy pro všechny. Před její velikostí člověk získává smysl pro správné proporce a v jeho srdci se ozývá touha po Bohu. Papež připomněl, že Lev XIII. Obnovil činnost Vatikánské astronomické observatoře, aby všichni jasně viděli, že církev a její pastýři nejsou proti pravdivé a seriózní vědě, ať už lidské nebo božské, ale že je přijímají, podporují a šíří s co největší oddaností. V té době byla věda stále častěji představována jako zdroj pravdy, konkurující náboženství, a proto církev pociťovala naléhavou potřebu čelit rostoucímu přesvědčení, že víra a věda jsou nepřátelé. Dnes však čelí jak věda, tak náboženství jiné a možná zákeřnější hrozbě, těm, kdo popírají existenci objektivní pravdy. Lev XIV. Zdůraznil, že astronomie má v této misi zvláštní místo, protože každý se může kochat sluncem nebo hvězdnou oblohou. Zbuzuje to v nás obdiv, stejně jako blahodárný smysl pro proporce. Kontemplace oblohy vybízí k tomu, abychom se na své strachy a neúspěchy dívali ve světle Boží velikosti. Noční nebe je pokladnicí krásy, otevřenou všem, bohatým i chudým, a ve světě tak bolestně rozděleném zůstává jedním z posledních skutečně univerzálních zdrojů radosti. Papež připomněl, že křesťanství je náboženstvím vtělení. Jak učí Písmo svaté, Stvořitel se od samého počátku zjevoval skrze svá díla. Ba co víc, tak velmi miloval své stvoření, že poslal svého syna, aby do něj sám vstoupil a vykoupil je. Není tedy divu, že lidé hluboké víry cítí pobídku zkoumat vesmír, jeho počátky a fungování. Touha po plnějším pochopení stvoření není ničím jiným než odrazem neutuchající touhy po Bohu, která je přítomna v srdci každého člověka. Svatý otec poděkoval nadaci za podporu, díky níž mohou vatikánští astronomové vést konstruktivní dialog se světem vědy a také organizovat kurzy pro studenty z celého světa. To byly pondělní zprávy z Vatikánu. Od mikrofonu zdraví Johana Bronková. Laudetur Jesus Christus.

Krátce před 6 hodinou nabízíme myšlenku na den, která pochází z promluvy papeže Lva před polední modlitbou Regina Coeli o 6. neděli velikonoční.

Drazí bratři a sestry, přeji vám krásný den. V Janově evangeliu jsme slyšeli slova, s nimiž se Ježíš obrací na své učedníky při poslední večeři. Ve chvíli, kdy proměňuje chléb a víno v živé znamení své lásky, Kristus říká, jestliže mě milujete, budete zachovávat má přikázání. Tento výrok nám pomáhá, abychom se vyhnuli jistému nedorozumění, totiž představě, že jsme milováni, pokud zachováváme přikázání. Naše spravedlnost by pak byla podmínkou Boží lásky. Je tomu však právě naopak. Boží láska je podmínkou naší spravedlnosti. Skutečně zachováváme přikázání v souladu s Boží vůlí, pokud uznáváme jeho lásku k nám, tak, jak ji Kristus zjevuje světu. Ježíšova slova jsou tedy pozváním do vztahu, nikoli vydíráním nebo tápáním v nejistotě. Proto nám Pán přikazuje, abychom se milovali navzájem, tak, jak on miloval nás. Ježíšova láska je tím, co rodí lásku v nás. Samotný Kristus je měřítkem, normou pravé lásky. Lásky, která je navždy věrná, čistá a bezpodmínečná. Lásky, která nezná ani ale, ani možná. Která dává sebe a nechce druhého vlastnit. Která dává život a nic za to neočekává nazpět. Neboť Bůh nás miluje jako první, a tedy i my můžeme milovat. A když skutečně milujeme Boha, pak se skutečně milujeme navzájem. Podobně je to s životem. Jen ten, kdo jej obdržel, může žít. Stejně tak jen ten, kdo byl milován, může milovat. Pánova přikázání jsou tedy řádem života, který nás uzdravuje z falešných lásek. Jsou duchovním stylem a cestou vedoucí ke spáse. Právě proto, že nás Pán miluje, nenechává nás v životních zkouškách samotné, slibuje nám paraklétu, obhájce a ochránce, ducha pravdy. On je darem, který svět nemůže přijmout, dokud vytrvale setrvává ve zlu, které utlačuje chudého, odmítá slabého, zabíjí nevinného. Kdo však odpovídá na lásku, kterou Ježíš daruje všem, nachází v Duchu svatém spolehlivého spojence. Vy ho znáte, říká Ježíš, neboť přebývá u vás a bude ve vás. Můžeme tedy vždycky a všude vydávat svědectví o Bohu, který je láska. Toto slovo neznamená ideu, která je výtvorem lidské mysli, ale skutečnost Božího života, jehož mocí bylo vše stvořeno z ničeho a vykoupeno ze smrti. Tím, že nám Ježíš daruje pravou a věčnou lásku, sdílí s námi svou identitu milovaného syna. Já jsem ve svém otci, vy ve mně a já ve vás. Toto strhující společenství života vyvrací argumenty žalobce, tedy toho, který je protivníkem parakléta, ducha, který je protipólem našeho obhájce. Zatímco Duch svatý je totiž mocí pravdy, tento žalobce je otcem lži, který chce oddělit člověka od Boha a lidi mezi sebou. Je to přesný opak toho, co činí Ježíš, který nás vysvobozuje od zla a sjednocuje nás jako lid bratří a sester v církvi. Nejdražší, plní vděčnosti za tento dar, svěřme se přímluvě Panny Marie, Matky Boží lásky.

Krátce po 6. hodině v úterý 12. května jste si naladili Proglas. Od mikrofonu zdraví a dobré ráno přeje Natálie Fajtová. V katolické církvi je památka svatého Pankráce. Jen 14-letého mučedníka pro víru z počátku 4. století, patrona prvopřijímajících a ochránce před křivou přísahou, ve Francii patrona dětí, v lidové tradici prvního z ledových mužů. 12. květen je také Mezinárodním dnem sester a zároveň Mezinárodním dnem podpory nemocných s chronickým únavovým syndromem. Pankrác slaví také podle občanského kalendáře, je to jméno z řečtiny a znamená více boj, případně všemocný. Tak nositelům tohoto jména blahopřejeme. Na Proglasu nás čeká ranní modlitba, kterou tradičně zahájíme četbou dnešního evangelia.

Ze 16. kapitoly podle Jana. Ježíš řekl svým učedníkům: Nyní jdu k tomu, který mě poslal, a nikdo z vás se mě neptá, kam jdeš? Spíše je vaše srdce plné zármutku, že jsem vám to pověděl. Ale já vám říkám pravdu, je to pro vás dobré, abych já odešel. Jestliže totiž neodejdu, přímluvce k vám nepřijde. Odejdu-li však, pošlu ho k vám. A on, až přijde, usvědčí svět ze hříchu, ze spravedlnosti a ze soudu. Ze hříchu, že ve mě nevěří. Ze spravedlnosti, že odcházím k Otci a už mě neuvidíte. Ze soudu, že vládce tohoto světa je už odsouzen.

0: A v tuto chvíli se k nám můžete přepojit v modlitbě ranní chval. Dnes se s vámi modlí Natálie.
1: A Pavel.
0: Prožíváme památku svatého Pankráce, mučedníka a také úterý doby velikonoční. Hymnus bude z doby velikonoční na straně 582 v novějším vydání breviáře strana 582 a ve starším vydání strana 518. 518. Antifony a žalmy budou z druhého týdne žaltáře strany 1062, 1062 nebo 950. 950. Závěrečná modlitba z památky strany 1523, pardon, novější vydání breviáře strana 1523 a starší vydání breviáře strana 1364. 1364. A všechny zbývající texty ze dne strany 695, 695 nebo 618. 618. Ještě zopakuji, pro novější vydání breviáře dnes potřebujeme strany 582, 1062, 695 a 1523 a pro starší vydání strany 518, 950, 618 a 1364. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Kristus, jenž byl na smrt dán pro naše provinění, slavně zase z mrtvých vstal nám k ospravedlnění. Z toho my se radujme a Boha oslavujme, zpívejme Aleluja, Aleluja.
1: Ježíš Kristus, Boží syn, přišel na místo naše, vykonal přeslavný čin, vzal všechny hříchy na se, zhladil je svou obětí a tak odňal moc smrti, již svůj osten ztratila. Aleluja.
0: On je beránek pravý, u němž Bůh zdávna hlásal, pomazat dveře srdcí, jeho krví přikázal. Kdo to s vírou učiní, anděl z houbce jej míjí, přístup k němu nemaje, aleluja.
1: Slavme tedy skvoucí den, který nám učinil Pán, svítí nám přejasně v něm ten, který je slunce sám, slunce spravedlnosti a paprsek věčnosti, noc hříchu pominula, aleluja.
0: Společně oslavujme již hody beránkovi, kvas starý odstraňujme, máme být lidé noví. Kristus je stravou naší, krmící sladce duši, víra nežádá více, aleluja.
1: Smíme přistoupit k Boží hoře Sionu a k městu živého Boha, aleluja.
0: Bože, zjednej mi právo a ujmi se mé pře proti bezbožnému lidu, zbav mě člověka lstivého a zločinného.
1: Bože, vždyť ty jsi má síla, proč jsi mě zahnal? Proč se musím smutně vláčet, tísněn nepřítelem?
0: Sešli své světlo a svou věrnost, ty ať mě vedou a přivedou na tvou svatou horu a do tvých stanů.
1: Pak přistoupím k Božímu oltáři, k Bohu, který mě naplňuje radostí.
0: Oslavím tě citerou, Bože, můj Bože.
1: Proč se rmoutíš, má duše? A proč ve mně sténáš?
0: Doufej v Boha, vždy zase ho budu chválit, svého spasitele a svého Boha.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Smíme přistoupit k Boží hoře Sionu a k městu živého Boha. Aleluja. Ty jsi, Pane, zachránil mou duši z propasti zhouby. Aleluja.
0: Řekl jsem, uprostřed svého života mám odejít k branám podsvětí. Mám postrádat zbytek svých let.
1: Řekl jsem, nemám už vidět Hospodina v zemi živých. Nemám už hledět na nikoho mezi obyvateli světa.
0: Můj příbytek je stržen, je ode mě odnesen, jako stan pastýřů.
1: Bůh svinul jak tkadlec můj život, odřízl mě od osnovy.
0: V slabosti se mé oči zdvihají vzhůru, Pane, trpím násilí, zastaň se mě.
1: Hle, v pokoji se změnila má hořkost, ty jsi tedy zachránil mou duši z propasti zhouby. Ano, za svá záda jsi hodil všechny mé hříchy.
0: Vždyť podsvětí tě nebude slavit, ani smrt tě nebude chválit. Ti, kdo se stupují do jámy, nebudou čekat na tvou věrnost.
1: Kdo žije, jen kdo žije, bude tě oslavit jako já dnes. Otec bude o tvé věrnosti vypravovat synům.
0: Hospodine, zachraň mě. A za zvuku citery budeme zpívat po všechny dny svého života Hospodinově domě.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky. A na věky věků. Amen.
1: Ty jsi, Pane, zachránil mou duši z propasti zhouby. Aleluja. Bože, navštívil jsi zemi a naplnil jsi milostí. Aleluja.
0: Tobě, Bože, patří chvalospěv na Sionu. Tobě, který vyslýcháš prosbu, ať se plní slib.
1: K tobě přichází každý člověk s vyznáním svých vin.
0: Naše nevěrnosti nás tísní, ty je však odpouštíš.
1: Blaze tomu, koho si volíš a bereš k sobě, přebývá v tvých nádvořích.
0: Kéž se nasytíme blahem tvého domu, svatostí tvého chrámu.
1: Je úžasné a spravedlivé, jak nás vyslýcháš, Bože, náš zachránce.
0: Naděje všech končin země i dalekých moří.
1: Svou mocí upevňuješ hory, jsi opásán silou.
0: Tišíš hukot moří, hukot jejich vln a vřavu národů.
1: Pro tvé divy bázeň jímá obyvatele dálných krajin. Radostí plníš nejzazší východ i západ.
0: V milosti si navštívil zem a napojil si. Velmi se ji obohatil.
1: Boží strouhou se hrne voda, lidem nachystal z obilí.
0: Takto si zemi připravil, zavlažil si její brázdy, rozmělnil si její hroudy.
1: Skypřil si ji dešti, požehnal z tomu, co vyrašilo.
0: Rok si korunoval svou dobrotou, kudy si prošel, příští hojnost.
1: Pastviny na stepi mokvají vláhou, pahorky se ovíjejí radostí.
0: Nivy se odívají stády, údolí se přikrývají obilím, ozývají se jásotem a zpěvem.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Bože, navštívil jsi zemi a naplnil jsi milostí. Aleluja.
0: Bůh Ježíše vzkřísil z mrtvých. On se pak po mnoho dní zjevoval těm, kdo zároveň s ním přišli z Galileje do Jeruzaléma. Ti jsou nyní před lidem jeho svědky. A my vám hlásáme radostnou zvěst, že ta zaslíbení, která Bůh dal našim otcům, vyplnil na jejich dětech, na nás, když vzkřísil Ježíše. Tak je i psáno v druhém žalmu. Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes splodil.

0: Pán vstal z hrobu, aleluja, aleluja.
1: Pán vstal z hrobu, aleluja, aleluja.
0: On za nás umřel na kříži,
1: aleluja, aleluja.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Pán vstal z hrobu, aleluja, aleluja.
2: Ještě krátký čas a svět mě už neuvidí, ale vy mě zase uvidíte, protože já jsem živ. A také vy budete živí. Aleluja.
0: Pochválen buď Hospodin Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
2: Vzbudil nám mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida.
0: Jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
2: Zachránil nás od nepřátel z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi.
2: Že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.
2: Dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů.
0: Z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti.
2: Aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
2: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Ještě krátký čas a svět mě už neuvidí, ale vy mě zas uvidíte, protože já jsem živ a také vy budete živi. Aleluja. Děčně prosme Boha Otce, neboť On nám poslal svého Syna, aby jako neposkvrněný beránek vzal na sebe hříchy světa a dal nám nový život. Původce života, dej nám nový život.
2: Bože, původce života, pamatuj na utrpení a vzkříšení ukřižovaného beránka.
0: A slyš ho, jak se stále za nás přimlouvá.
2: Zbav nás starého kvasu zloby a nešlechetnosti.
0: A pomoz nám upřímně žít podle Kristovy pravdy.
2: Dej, ať dnes odložíme hříchy nesvornosti a závisti.
0: A jsme pozornější k potřebám svých bližních.
2: Ať mezi námi vládne duch Evangelia.
0: Abychom den ze dne věrně plnili tvou vůli.
1: Původce života, dej nám nový život.
0: A nyní se pomodleme modlitbu Páně. Otče náš, jen si na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Bože, upevňuj ve své církvi radostnou důvěru a odevzdanost do tvé vůle a na přímluvu svatého mučedníka Pankráce jí pomáhej vytrvale překonávat všechny nesnáze, aby se pod tvou ochranou cítila v bezpečí. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť On s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
2: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného.
2: Amen.

0: úterý 6. týdne velikonočního pokračujeme v četbě 2. kapitoly 1. listu svatého apoštola Jana pod titul Kdo koná, co chce Bůh, zůstává na věky. Píšu vám, milé děti, protože vám byly odpuštěny hříchy pro Ježíšovo jméno. Píšu vám, otcové, protože jste poznali toho, který je od počátku. Píšu vám, mládeži, protože jste přemohli zlého ducha. Napsal jsem vám, děti, protože jste poznali otce. Napsal jsem vám, otcové, protože jste poznali toho, který je od počátku. Napsal jsem vám, mládeži, protože jste silní a Boží slovo zůstává ve vás a protože jste přemohli zlého ducha. Nemilujte svět, ani to, co je ve světě. Jestliže někdo miluje svět, není v něm otcova láska. Vždyť všechno, co je ve světě, žádost těla, žádost očí a honosný způsob života, není z otce, ale ze světa. Svět však pomíjí a s ním i jeho žádost. Kdo však koná, co chce Bůh, zůstává na věky.
1: Naslouchali jsme prvnímu čtení z úterý po 6. neděli velikonoční.

Milí přátelé, Proglas může vysílat právě a jen díky vaší finanční podpoře. Prosím, nezapomínejte na Radio Proglas. Patří vám všem. Díky.

Je tu 6. hodina a 30. minuta s Proglasem. Od mikrofonu zdraví a dobré ráno přeje Natálie Fajtová. Je úterý 12. května. V katolické církvi památka svatého Pankráce, jen 14-letého mučedníka pro víru z počátku 4. století, patrona prvopřijímajících a ochránce před křivou přísahou. Ve Francii patrona dětí, v lidové tradici prvního z ledových mužů. Církevní kalendář ukazuje také na dva svaté mučedníky ze stejné doby, římské vojáky Nerea a Achillea. 12. květen je Mezinárodním dnem sester a zároveň Mezinárodním dnem podpory nemocných s chronickým únavovým syndromem. 160 let nás dělí od narození chorvatského kapucína svatého Leopolda Mandiče, apoštola jednoty a vzoru spovědníků. Zemřel v Itálii roku 1942. 105 let by se dožil historik s titulem Spravedlivý mezi národy za záchranu židů Miloš Hájek, mluvčí Charty 77. Zemřel v roce 2016. Na dnešek připadá i 97. výročí posvěcení katedrály svatých Víta Václava a Vojtěcha na Hradčanech, Střed a srdce pražské arcidiecéze. Před 90 lety bylo v Praze založeno Smetanovo muzeum. 55. narozeniny slaví historik, teolog a překladatel Tomáš Parma, proděkan Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. 80. má americký architekt polského židovského původu Daniel Liebeskind, tvůrce projektů židovských muzeí v San Francisku a Berlíně. 81. narozeniny slaví dominikán páter Zdeněk Angelik Mička, hudební skladatel a organizátor. 93 let se dožívá emeritní kanovník pražské metropolitní kapituly u svatého Víta, teolog a překladatel liturgických textů páter profesor Jan Matějka. Dnes tedy podle občanského kalendáře mají svátek Pankrácové, jméno je z řečtiny a znamená víceboj, případně všemocný. Tak nositelům tohoto jména blahopřejeme. A podle pranostik Pankrác, Servác, Bonifác, ledoví bratři, chladna přinesou, jak se patří. Pankrácova nepohoda, vinohradům výhoda. Tak se také pojďme podívat na předpověď počasí pro dnešní den a skutečně nás čeká citelné ochlazení. Bude proměnlivá, přechodně velká oblačnost s lokálními přeháňkami, četnější budou v Čechách a výjimečně také s bouřkami. V polohách nad 800 metrů, na západě ráno i nad 600 metrů budou přeháňky sněhové. Na východě území čeká nás slabý déšť, nad 1200 metrů také sněžení, večer budou ubývat srážky a místy i oblačnost. Nejvyšší denní teploty 7 až 12 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 14, v 1000 metrech na horách bude kolem 4 stupňů a v Krušných horách jen kolem nuly. Tolik o počasí. Na Proglasu nás v následující půlhodince čekají písničky, potom ranní zíváček, v 6 hodin a 45 minut pořad pro naše nejmenší posluchače a od 7 hodiny nabídneme zpravodajský servis Českého rozhlasu Plus. Teď si pustíme píseň Kdo svalil kámen náhrobní od Spiritual Quintetu.

A 7 minut po 7:30 také nabízíme přehled očekávaných událostí s datem 12. květen 2026. Vše svatou u příležitosti 97. výročí posvěcení katedrály svatých Víta, Václava a Vojtěcha bude celebrovat arcibiskup Stanislav Přibyl. Debata kněží Marka Orkováchy a Josefa Janouška o budoucích blahořečených kněžích Buly a Drboly se uskuteční v Moravských Budějovicích. Česká křesťanská akademie zve do prostor arcibiskupského gymnázia v Kroměříži na přednášku historika Vladimíra Maňase. Bude se věnovat duchovním dějinám Kroměříže v 17. a 18. století. A dnes také začíná pražské jaro. V Rýgrových sadech připravili odpoledne plné workshopů a koncertů a od 20 hodin přímý přenos zahajovacího koncertu festivalu. Tolik z

0: Ahoj holky a kluci, s novým ránem je tu pro vás opět radní Zíváček. Všechny vás už tedy vítám u vašich přijímačů, doufám, že jste se dobře vyspali a pojďme začít rovnou modlitbou. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane Ježíši, děkujeme ti za nové ráno a také za celý den, který je před námi. Moc tě prosíme, pomáhej nám, abychom usilovali o dobro a uměli ho hájit i tehdy, když to bude těžké. Amen. Po modlitbičce nás čeká jako vždycky písnička a po ní už soutěž, tak se můžete připravit. Budeme dnes hádat večerníček, připravte si telefony a písnička teď bude Chválím tě, země má.
1: Chválím tě, země má.

máš závoj z oblaků. Bílých jak sníh. Hvězdo má bárko zázraků. Na nebesích.

0: A po písničce už začíná dnešní soutěž. Hádáme večerníček a pokud ho uhodnete, volejte na číslo 739 850 345. 739 850 345. Můžete si vysoutěžit nějakou písničku a věnovat ji někomu blízkému. A teď už tedy dobře poslouchejte zadání. Jedná se o večerníček, tedy sérii pohádek o Beránkovi, které s nadšením a empatií vypráví stařenka v houpacím křesle a u toho plete nekonečně dlouhou punčochu. Když pohádky dovypráví, posílá děti spát se slovy dobrou noc, ať vás vlci honí celou noc. Tak pokud jste poznali, o jaký večerníček se jedná, můžete volat na číslo 739 850 345. Je to tady trošku starší večerníček, černobílý, ale věřím, že si ho budete pamatovat, protože ho stále opakují a také vznikla stejnojmenná kniha. Vystupuje tam Beránek a pohádky o něm vypráví stařenka v houpacím křesle. Tak vidím, že už někdo poznal, tak zvedáme telefon. Dobré ráno. Tak halo, halo, kdo pak je tam?
1: Markéta Bezděková.
0: Ahoj Markétko. Tak jaká je to pohádka, jaký večerníček?
1: Příběhy ovčí babičky.
0: Ano, jsou to pohádky ovčí babičky. Paráda. Tak jsi, Markétko, vzpomněla na večerníček?
1: Viděla jsem to na výstavě v Brně.
0: Na té večerníčkové výstavě. Mhm.
1: Jo.
0: Paráda. Tak jo. A jak se dneska máš, Markétko?
1: Dobře.
0: Dobře. Kolik máte hodin ve škole?
1: Měla bych mít 5, ale mám 4, protože jdu vystupovat před důchodce.
0: Máte nějaké vystoupení? A co tam budete recitovat nebo něco zpívat?
1: No, tak tančit, a pak tam budeme zpívat. A to je všechno.
0: Tak to je hezký, tak ať se vám to povede. Věřím, že tím uděláte spoustu radosti. Tak jo, Markétko, teďka už ti dám teda vybrat písničku, můžeš ji někomu věnovat a mám tady Si mé slunce nad hlavou, Tleskejte v dlaně, anebo Ztratila Lucinka Bačkorku.
1: Ztratila Lucinka Bačkorku.
0: Dobře, a komu ji pošleme?
1: Tatínkovi, mamince a všem, kdo poslouchají.
0: Dobře, tak všechny také pozdravujeme, posíláme písničku, měj se krásně a těším se zase brzo naslyšenou. Ahoj.
1: Ahoj.

0: Dnešní soutěž byla jako každé úterý zaměřena na večerníčky. Dneska jsme hádali pohádky Ovčí babičky, tak si pojďme ještě tento večerníček trošku připomenout. Pochází z roku 1966, je černobílý, režíroval ho Václav Bedřich za pomoci kameramanů Emila Strakoně, Zdenky Hajdové, Evy Kargerové a Jaroslavy Zimové. Večerníček je samozřejmě spjat s nezaměnitelným hlasem Jiřiny Bohdalové. Celkem bylo natočeno 13 dílů. A tady k tomu ději celý večerníček je postaven, jak už jsem říkala, v zadání na moudré ovčí babičce, která sedí v křesle, plete nekonečně dlouhou punčochu a vypráví příběhy svému vnoučkovi, malému Beránkovi. Většina příběhů se točí kolem souboje důvtipu. Vystupují zde hloupí vlci, ti se staží neustále Beránka ulovit. Chytrý Beránek díky radám babičky nebo také vlastním nápadům vlky vždycky přelstí a po naučení nám z toho plyne, že dobro a chytrost vítězí nad zlem a hloupostí. To je tady připomínka k večerníčku, mnozí možná máte knihu, tu napsali Dagmar Spanglangová a Pavel Sýkora a také vzniklo audio, možná někteří posloucháte před spaním. Tady pohádky Ovčí babičky byly předmětem dnešní večerníčkové soutěže. Já vám moc děkuji, že posloucháte Ranní zíváček, že máte odvahu volat do živého vysílání, toho si opravdu moc vážím. Teď vám přeji krásný den, ať se vám dneska podaří všechno, co máte v plánu a zítra nezapomeňte zase poslouchat v 6.45 a budeme hádat nějaké přísloví. A ještě protože nám zbývá chvilku času, tak vám na cestu do školy posílám písničku o medvídcích kůmových.
1: Rázní a smělí a s hrdými čely chtějí se dělit o zážitky své hluboké.

0: nešetříme na chlapci, táto šahni do kapci.
1: Do školy se holt musí, ale ještě předtím si nalaď ranní zíváček.

0: Tato kočka poslouchá Proglas.
1: A teď už přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
2: Je 7 hodin v úterý 12. května, jste na ladění na Ranní Plus a od mikrofonu vám příjemný start do nového dne přeji Šárka Feniková.
3: A Tomáš Pavlíček.
4: Český rozhlas Plus.
3: Na co se budeme ptát dál, například jaká je situace na Ukrajině po skončení několika denního příměří.
2: Podařilo se Řecku vyšetřit, jak se do jeho vod dostal námořní dron s výbušninami.
3: A co se dá očekávat od setkání prezidentů Česka, Slovenska a Rakouska v rámci takzvaného slavkovského formátu?
2: Nejdřív jsou tu zprávy s Monikou Vrchotovou.
5: Dobré ráno. Spojené státy zvyšují tlak na Irán. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa vypsala odměnu v přepočtu 300 milionů korun za informace o financování iránských revolučních gard. Zároveň uvalila nové sankce na firmy a lidi, které podle ministerstva financí pomáhají vyvážet iránskou ropu do Číny. Stalo se to jen dva dny před plánovanou schůzkou amerického a čínského prezidenta.
6: Životnost měsíc starého příměří mezi Spojenými státy a Íránem se podle prezidenta Donalda Trumpa blíží ke konci. Íránský návrh na ukončení války označil za odpad a řekl, že ho ani nedočetl, protože by jen ztrácel čas. Rozhodl se proto pro finanční útoky na Írán. Ty mají za cíl vysušit jeho ekonomické tepny, a to den před odjezdem na návštěvu Číny. Situace v Íránu bude v Pekingu jedním z hlavních témat. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
5: Podmínky pro pobyt cizinců v Česku by se mohly zpřísnit. Po jednání koaliční rady to řekl předseda SPD Tomio Okamura. Novelu, která by měla upravit pravidla pro migraci, podle něj koalice předloží v polovině května.
7: Budeme zpřísňovat i takzvané dočasné ochrany pro Ukrajince, budeme zpřísňovat i další podmínky pro pobyt cizinců v České republice. Mimo jiné se to bude týkat i aut s ukrajinskými poznávacími značkami, technických kontrol a podobně.
5: Koaliční rada měla původně řešit taky zavedení celostátního referenda v Česku. Návrh zákona ale projednat nestihla, vrátit by se k němu měla na příštím jednání. Podle Okamury se ale koalice už dřív dohodla na tom, že k vyvolání referenda bude potřeba zhruba 300 tisíc podpisů. K přijetí ústavního zákona by kabinet ve sněmovně potřeboval ústavní většinu, tedy 120 hlasů. Koalice jich má 108. Kyjev jen několik hodin po skončení třídenního příměří čelil ruským dronovým útokům. Na Telegramu o tom informoval šéf městské vojenské správy Timur Tkačenko. Podle něj trosky jednoho z bezpilotních letounů dopadly na střechu 20-patrové obytné budovy. Zatím nejsou žádné informace o případných zraněných nebo obětech. Situaci na Ukrajině rozebereme v Ranním plusu hned po zprávách s naším zvláštním zpravodajem.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Šance na výskyt nebezpečného hantaviru v Česku je velmi nízká, oznámil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. České úřady podle něj výskyt viru z zahraničí sledují a informace předají hygienikům a lékařům. Virus přenášený hlodavci se objevil na výletní lodi Hondius. Ta vyrazila z Argentiny na začátku dubna a plula pod nizozemskou vlajkou. Tři nakažení lidé během cesty zemřeli. Zbytek cestujících a část posádky se evakuovali na Kanárských ostrovech. Na palubě nebyl žádný Čech. I přesto jsou podle Vojtěcha české úřady v kontaktu s mezinárodními partnery a situaci sledují. Dopravu v Belgii dnes ochromí celostátní stávka a velké demonstrace. Odbory je vyhlásily kvůli plánovaným vládním reformám. Druhé největší belgické letiště Charleroi zrušilo veškeré lety, včetně několika pravidelných linek do Prahy. Velké dopravní komplikace očekává belgická policie i v hlavním městě.
8: Také hlavní letiště v Bruselu zrušilo velkou část odletů a příletů. Omezená bude veřejná doprava po celé zemi. Belgické odbory stávku vyhlásily na protest proti reformám, které připravuje vláda premiéra Barta de Vévra. Ty počítají se zpřísněním pravidel pro předčasný odchod do důchodu či s časovým omezením podpory v nezaměstnanosti. Vláda tvrdí, že bez změn by byl belgický sociální systém dlouhodobě neudržitelný. Podle odborů ale účet zaplatí hlavně zaměstnanci a důchodci. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
5: Posloucháte zprávy Plusu. Známý pražský léčitel Alan Jarkovský, který je obviněný ze znásilnění 4 žen a zneužití dalších 3, vybral od sponzorů a klientů 20 milionů na luxusní sídlo. Tvrdil jim, že tam mohou přečkat konec světa. Vyplývá to z policejních dokumentů, do kterých měl Radiožurnál možnost nahlédnout, kde přesně chtěl léčitel své terapeutické centrum vybudovat a jaký trest mu hrozí, přiblíží v dalším vysílání Ranního Plusu náš investigativní reportér. Po rekordních úhynech z předchozí zimy přečkala tu uplynulou tuzemská včelstva lépe. Zimní úhyny klesly na 11%, což je návrat k obvyklým číslům. Vyplývá to z dat mezinárodního projektu, na kterém se podílejí přírodovědci Olomoucké univerzity Palackého. Objevily se ale i lokální extrémní úhyny, říká biochemik Jiří Danihlík.
9: V letošním roce jsme zaznamenali extrémní úhyny hlavně na Jesenicku, kde ty úhyny se přiblížily i 50%. Podobnou situaci vidíme třeba i na Karlovarsku, v některých částech jižní Moravy. V tom loňském roce, tam šlo hlavně o varoázu, tady si tím zatím nejsme úplně jistí, takže ponoříme se trošku hlouběji do dat a provedeme i detailnější analýzu.
5: Mezinárodní hudební festival Pražské jaro dnes odstartuje koncertem rozhlasových symfoniků. Pod taktovkou Petra Popelky zazní šestidílný cyklus Bedřicha Smetany Má vlast.
10: Samozřejmě, že to je tlak, že to, když je televize přímo, do 24 zemí jdeme, každý to slyšel tisíckrát, prostě to očekávání, vím, že tam je jako veliký.
11: Přiznává šéf-dirigent Petr Popelka a dodává, že to bude premiéra i pro něj samotného.
10: Zažívám to poprvé zahajuju Pražský jaro a se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, který taky vlastně po letech zahajoval asi 22krát v historii, opravdu hodně, ale teďka po 19 letech ne, takže máme v orchestru hodně kolegů, kteří taky to zažívají poprvé.
11: Živý přenos Mé vlasti v podání rozhlasových symfoniků od 8 večer uslyšíte na vlnách Českého rozhlasu Vltava anebo také na speciální projekci v pražských Riegrových sadech. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
5: Na Plusu máme teď v 7 hodin a 7 minut informace pro řidiče na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Rousínov. Počítejte s kolonou. Začíná na 213. kilometru, pomaleji se jede k Rohlence, fronta je na 10 až 15 minut. Z dálnice nesjíždějte, na souběžné silnici je dopravní omezení a stojí tam kolona před Rohlenkou. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Průhonice od 6. kilometru se jede v koloně až do omezení v ulici 5. května. Před sjezdem na jižní spojku je uzavřený levý pruh, je to na čtvrt hodiny. A v Liberecké směrem do centra u nájezdu z čerpací stanice MOL se srazila 3 auta, blokují pravý pruh. Kolona z Letňan je na 15 minut, v silném provozu se jede i dál až k tunelu Blanka. Přejeme klidnou jízdu. Úterý bude provázené proměnlivou, přechodně velkou oblačností s lokálními přeháňkami, četnější budou v Čechách, výjimečně se objeví i bouřky, na horách může sněžit a teploty dnes vystoupí na 7 až 12, na jižní Moravě až na 14 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
0: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Rozhlas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: Začal 33. ročník celostátní osvětové akce Týden rané péče. Potrvá do neděle. Podle Jitky Barlové, ředitelky pořádající organizace, jde o osvětovou kampaň.
2: Protože více jak 30 let v České republice funguje služba raná péče, ale lidé o ní moc nevědí a rodiny se o této službě dozvídají pozdě, když už by mohli z ní vlastně mít prospěch daleko dříve, hnedka třeba po narození dítěte s nějakým zdravotním problémem nebo handicapem, nebo i hned po stanovení diagnózy.
1: Letošní ročník nese motto: když změníme příběh na začátku, otevíráme lepší konce.
2: Znamená to, že když se rodině informace a podpora dostane včas, hnedka na začátku jejich životního příběhu, tak vlastně ten jejich příběh můžeme změnit k lepšímu, můžeme dítěti i té rodině otevřít nějaké nové cestičky, možnosti, vylepšit kvalitu života. A to je vlastně cílem rané péče. Pomoci rodinám se zorientovat v systému a využít všechny možnosti, které mají v podpoře vývoje svého dítěte.
1: Akce se konají po celém Česku. Více naleznete na stránkách Týdne rané péče. Jedna navazující proběhne ještě příští pondělí.
2: Se koná na Praze 8, Den pro zrak, kde si laická veřejnost může vyzkoušet, jak vidí, můžete přijít s dětmi, můžete nechat otestovat dětský zrak a dozvědět se, jestli máte třeba nějaký problém řešit nebo je všechno v pořádku.
1: Pozvala Jitka Barlová, ředitelka organizace Společnost pro ranou péči.

0: Dnes proběhne den otevřených dveří nově vybudovaného hospice pro Hradecko ve Stěžerách u Hradce Králové. Tomu minulé úterý požehnal diecézní biskup Jan Vokál. Zařízení vzniklo díky spolupráci církve, veřejných institucí i dárců. Ve svém projevu při slavnosti ředitel oblastní charity Hradec Králové Vojtěch Šůstek řekl.
1: My si uvědomujeme, že vlastně jako sen se stal skutečností. Je to takový zázrak. Můžu říct, že i sám za sebe po těch 9 letech usilovného boje, vytváření, jako jestli vůbec ten hospic vznikne nebo nevznikne, člověk někdy upadal do takové beznaděje, ale jsem strašně rád, že i po těch 9 letech se našlo spoustu krásných a úžasných lidí. A vlastně většina z vás, kteří tady stojí, jsou takovým důkazem toho, že když se lidi dají dohromady a pomůžou tomu, že tak krásné dílo vznikne. Není to jen krásná architektonická budova, ale je to i krásné prostředí a věřím, že to bude krásné místo pro doprovázení lidí na konci jejich života. A my, jak si to často neuvědomujeme, jsme velmi bohatá společnost a myslím si, že si zasloužíme všichni, aby i ten odchod ze života byl velmi důstojný. Aby byl v prostředí, kdy se můžeme sklidnit, kdy můžeme se setkat s někým, s kým se setkat chceme, kdy můžeme požádat o odpuštění, kdy můžeme najít určité smíření, určitý směr, ukončení toho svého lidského života. A k tomu všemu myslím, že tohle místo by mělo sloužit. Takže chci říct, že to není jenom stavba, ale budou to i lidé, kteří tady budou pracovat, budou to i klienti, kteří tady budou přicházet, bude to vzájemné obdarovávání na konci života.
0: Oblastní charita uvede hospic do provozu v červnu. Klientům nabídne důstojné zázemí pro doprovázení nemocných a jejich blízkých v závěru života. Konkrétně bude k dispozici 12 lůžek pro paliativní hospicovou péči, 8 lůžek pro odlehčovací službu, ale i sociální a psychická podpora, poradenství či duchovní péče.

rány. Tobě svěřujeme opojení i stesk, hojivou mastí pomazány, v jizvách tvého slunce lesk.

0: Dvoudenní festival Boží město se chystá ve Frýdku Místku. Začne v pátek v 18 hodin v Lidovém domě společnou modlitbou věřících všech místních křesťanských církví.
1: Na programu jsou přednášky o vztazích a dalších oblastech života a takovým epicentrem festivalu bude park Bedřicha Smetany. V sobotu odpoledne 16. května tam vystoupí třeba dětská kapela Brouci nebo slovenská zpěvačka Janka Zubajová a programu uzavře kapela Adonai. Duchovní křesťanských církví spolu s věřícími budou se také modlit za představitele města, za lidi, kteří ve městě pracují, podnikají, žijí, tráví čas. Takže skutečně čas, kdy křesťané tráví víkend společně a jsou kvasem a solí pro město, ve kterém žijí.
0: Upřesnil pro Glasu mluvčí ostravského biskupství Ondřej Elbel. Vstup na všechny akce je zdarma.

0: zrýt záhonek, ostříhat stromy, naklepat kosu, uklidit kůlnu, zasít, zalít, přesadit, zasadit, vyplít, uklidit, sestavit, oprášit, ostříhat, přivázat, zrýt, okopat, hnojit, hrabat, zametat, zametat.
1: Na Proglasu! Už je jaro v plném proudu.

0: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě. Pokrývají tato města a okolí: Plzeň, Domažlice, Klatovy, Rokycany, Tachov. Jsme tu s vámi po celý den.
1: Je 7:30, úterý 12. května 2026. Posloucháte Proglas, jeho ranní vysílání vás provází Natálie Fajtová. V katolické církvi je památka svatého Pankráce. Jen 14-letého mučedníka pro víru z počátku 4. století, patrona prvopřijímajících a ochránce před křivou přísahou. Ve Francii patrona dětí, v lidové tradici prvního z ledových mužů. Církevní kalendář ukazuje také na dva svaté mučedníky ze stejné doby, římské vojáky Nerea a Achillea. 12. máj je Mezinárodním dnem sester a zároveň Mezinárodním dnem podpory nemocných s chronickým únavovým syndromem. 160 let nás dělí od narození chorvatského kapucína svatého Leopolda Mandiče, apoštola jednoty a vzoru spovědníků. Zemřel v Itálii roku 1942. 105 let by se dožil historik s titulem Spravedlivý mezi národy za záchranu židů Miloš Hájek, mluvčí Charty 77. Zemřel v roce 2016. Na dnešek připadá i 97. výročí posvěcení katedrály svatých Víta, Václava a Vojtěcha na Hradčanech, středu a srdce pražské arcidiecéze. Před 90 lety bylo v Praze založeno Smetanovo muzeum. Před 80 lety skonal malíř, grafik a ilustrátor Václav Špála. 55. narozeniny dnes slaví historik, teolog a překladatel Tomáš Parma, proděkan Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. 80. má americký architekt polského židovského původu Daniel Liebeskind, tvůrce projektů židovských muzeí v San Francisku a Berlíně. 81. narozeniny slaví dominikán páter Zdeněk Angelik Mička, hudební skladatel a organizátor. 93 let se dožívá emeritní kanovník pražské metropolitní kapituly u svatého Víta, teolog a překladatel liturgických textů páter profesor Jan Matějka. A svátek má dnes tedy Pankrác také podle občanského kalendáře. Jméno pochází z řečtiny a znamená více boj nebo všemocný. Tak nositelům tohoto jména blahopřejeme. A podle pranostik Pankrác, servác Bonifác, ledoví bratři, chladna přinesou, jak se patří. Pankrácova nepohoda, vinohradům výhoda. Tak se také pojďme podívat, jaké počasí nás čeká. Bude citelné ochlazení, bude proměnlivá přechodně velká oblačnost s lokálními přeháňkami, četnější budou v Čechách výjimečně také bouřky v polohách nad 800 metrů, na západě ráno i nad 600 metrů čekáme přeháňky sněhové, na východě území slabý déšť, nad 1200 metrů sněžení, večer budou srážky a oblačnost ubývat. Nejvyšší denní teploty 7 až 12 stupňů Celsia. Na jižní Moravě naměříme místy až 14 stupňů, v 1000 metrech na horách bude kolem 4 a v Krušných horách jen kolem 0. Tolik o počasí. A co se týče dnešního ranního programu Proglasu, čeká nás tradiční hudební rubrika Hudební kompas v 7 hodin a 45 minut. Tam si představíme v Česku usazeného iránského kytaristu Shahaba Toluiho a jeho album Chivediamo Goldoni. Od 8 hodiny nabízíme zprávy Českého rozhlasu Plus, krátce po zprávách přehled očekávaných událostí a od 9 hodiny na stole je téma. Tam se zaměříme už po druhé na letošní ročník multižánrového festivalu Meeting Brno. Martin Holík si z organizátorů festivalu pozve k mikrofonu Davida Macka a Veroniku Smyslovou. To je tedy pozvánka na dnešní ráno s Proglasem. Teď nám zpívá Barbora Poláková.

0: Vokální trio Makabara vystoupí v olomouckém Červeném kostele zítra od 17.30. Koncert se koná v rámci 32. ročníku festivalu Dny umění nevidomých. Pořádá je Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky spolu s Vědeckou knihovnou Olomouc. Více za organizátory sdělí Kateřina Géblová.
1: Makabara je vokální trio, jsou to interpretky s těžkým zrakovým postižením, které se daly dohromady na začátku roku 2004 a daly se dohromady na Dejlově konzervatoři. Jsou to vlastně tři interpretky a název skupiny Makabara je složen z jejich začátečních jmen. Kateřina, Marie a Barbora. Je to a kapela a věnují se interpretaci hebrejských písní.

chvilku se zasní a hned si něco přej. Opičí obličej za snídku bez naděje, odlíčit obočí, odložit boží masku a pošeptej mi, co máš na prodej. Kapesní snář a z očí černou pásku, mosaznou minci na kolej a bílou holí nakresli do oblázku dům a pak mě zavolej. Už je jen tenka, už celá září, už je zní.

Už je z ní vytepaný zlatý plíšek, už zrcadlí se v tvojí tváři a nebojí se tmy.

0: Mezinárodní humanitární organizace ADRA pořádá tento týden benefiční běh na různých místech v Česku. Kam půjde výtěžek? Zeptali jsme se v ADRA vedoucího komunikace Víta Hněvkovského.
1: Letos se po druhé už vlastně v řadě zaměřujeme na dobrovolnictví u nás a výtěžek tedy půjde na podporu dobrovolnictví. Hlavní téma je osamělost, to je takový fenomén, který v současnosti je na vzrůstu a člověk, který se dostane tak nějak na okraj společnosti tím, že už je třeba starý, letkdy u sebe nemá ty své nejbližší, protože jsou buď zaneprázdněný nebo jsou daleko a vlastně mu chybí takový ten lidský kontakt, komu by se mohl svěřit, popovídat si, zahrát si třeba deskové hry.
0: Běh na podporu dobrovolnictví, které se osamělosti věnuje, startuje dnes v Praze a v Kroměříži. Zítra se poběží ve Valašském Meziříčí, ve čtvrtek v Brně, Českých Budějovicích a Frýdku Místku, v sobotu v Liberci a v neděli v Ostravě a v Klatovech. Ten, kdo se nemůže účastnit fyzicky, má možnost přihlásit se na virtuální běh, pokračuje Vít Hněvkovský.
1: Období od 2. do 17. května můžete sbírat kilometry, který v ten den uběhnete nebo třeba i ujdete. Můžete se porovnávat s ostatními běžci, kteří se přihlásili takhle do té virtuální výzvy a na konci vyhlásím pořadí, kdo během toho období naběhl nebo nachyl nejvíc kilometrů. A je možné to tam teda doplnit i zpětně, takže pro ty, kteří by se přihlásili až teďko, tak si aktivity, které absolvovali v předchozích dnech, můžou doplnit.
0: Další informace zájemci naleznou na webových stránkách adra.cz.

0: Přiblížila se nám 45. minuta po 7. hodině a to je čas na ranní hudební kompas.
1: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.
0: Nové album nedávno vydal v Česku usazený kytarista iránského původu Shahab Toluyi. Hudebník, který propojuje perskou hudební tradici se španělským flamenkem a dalšími styly. Tentokrát se ovšem soustředil na italskou divadelní a hudební tradici. Z alba nazvaného Ci vediamo Goldoni si na úvod poslechneme skladbu Non è la morte la fin dell'amore. Smrt není koncem lásky.

Iránský kytarista Šahab Tolují žije v Česku a čerpá z tradiční perské hudby a ze španělského flamenka. Na svém novém albu Civediamo Goldoni, tedy Naskladanou Goldoni, vzdává hold italskému dramatikovi z 18. století Karlu Goldonimu. Jeho příběhy však vypráví z vlastní kulturní perspektivy a prostřednictvím vlastního hudebního jazyka. Zásadní role na albu hrají staré italské dialekty – benáčtina, sicilština, neapolština a sardština. Tolují je nevnímá jako historickou kuriozitu, ale jako živý rytmický materiál, který dodává skladbám energii, dramatičnost i zvláštní hudební tah. Charakteristický zvuk alba vzniká propojením italské mandoly a perské hudební tradice. Tolují používá techniku hry inspirovanou setarem, perským strunným nástrojem, kterou aplikuje na mandolu, čímž vytváří zvuk současně středomořský i blízkovýchodní, ostrý, rytmický a velmi osobitý. Poslechneme si ještě skladby La Baldoria a Valzer Siciliano.

0: hudebním kompasu jsme poslouchali iránského kytaristu Shahaba Toluiho z nového alba Chivediamo Goldoni. Dnes odpoledne vás v hudebním kompasu budeme zvát na festival Ženfest pod třešní do Brna Obřan. A zítra ráno se budeme věnovat brazilské zpěvačce Robertě Campuš. Hudební kompas pro vás připravil Milan Tesař.
1: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.

0: Zprávy budeme v tuto chvíli přebírat z Českého rozhlasu Plus.
1: Interview Plus Pavlíny Nečáskové dnes po 11:30 na Plusu.
2: Ale teď je 8 hodin, posloucháte úterní ranní Plus s datem 12. května, dnes s Tomášem Pavlíčkem
3: a Šárkou Fenikovou.
1: Český rozhlas Plus.
3: A čemu se budeme věnovat v dalších minutách? Zeptám se například na to, proč se nepodařilo najít shodu mezi zaměstnavateli a odbory o dalších úpravách důchodové reformy.
2: Paříž a Londýn svolávali jednání ministrů obrany mezinárodní koalice, která chce zabezpečit plavbu Hormuzským průlivem. Co má schůzka přinést?
3: A jak předcházet dětskému bezdomovectví?
2: Než se k tomu dostaneme, má slovo ještě Monika Vrchotová.
4: Přeji dobré ráno. Tripartita se neshodla na zastropování penzijního věku. Předchozí vláda zavedla postupný růst věku odchodu do důchodu na 67 let. Odbory ho chtějí snížit na 65 let. Vláda ANO, SPD a motoristů má stejný cíl. Dostat se k němu chce ale až v roce 2028. Jednání tripartity rozebereme v ranním Plusu po zprávách s jejími účastníky, prezidentem Hospodářské komory a předsedou Českomoravské konfederace odborových svazů. Bílý dům chce dočasně zrušit daň z benzinu. Ceny pohonných hmot ve Spojených státech od začátku války s Íránem vyskočily o více než polovinu. Americký prezident Donald Trump teď hledá způsob, jak Američanům od drahých paliv ulevit. Ke změně ale potřebuje souhlas Kongresu.
5: Americký prezident svůj plán na zrušení daně z pohonných hmot sdělil reportérce televize CBS v telefonátu. Řekl jí, že to považuje za skvělý nápad a že to snížení bude dočasné do chvíle, než ceny ropy zase spadnou. Zrušení daně by stálo federální rozpočet zhruba $500 milionů týdně. Krok proto musí schválit Kongres. Republikánský senátor Hawley a poslankyně Lunová už ale podání návrhu ohlásili. Ceny benzínu ve Spojených státech od začátku války s Íránem vzrostly víc než o 50%. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
4: Doplním, že o vojenských plánech na obnovení obchodní dopravy v Hormuzském průlivu bude dnes jednat přes 40 ministrů obrany na videosetkání, které budou hostit Velká Británie a Francie. Londýn a Paříž chtějí řešit konkrétní zapojení jednotlivých států. Obě země už k Hormuzskému průlivu vyslali svá válečná plavidla. Irán pohrozil Francii a Británii útokem, pokud své lodě do úžiny umístí. I to bude téma našeho dalšího vysílání.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Lepší a rychlejší komunikaci slibují ministerstva zdravotnictví a zemědělství po kauze s toxinem cereulit v umělém kojeneckém mléku. Ze strany některých rodičů nebo lékařů totiž čelila kritice, že o možném nebezpečí informovala pozdě. Podle poslankyně Evy Šrámkové z Pirátů by varování urychlilo třeba to, kdyby dětská výživa začala spadat jako léčivo pod rezort zdravotnictví. Dosud ji jako potravinu vede právě rezort zemědělství. Taková změna se ale neplánuje, říká mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.
6: Případná změna tohoto režimu by představovala zásadní systémový zásah, který by musel být odsouhlasen na úrovni Evropské unie. Odborná diskuze se soustředí především na další zefektivnění výměny informací mezi dozorovými orgány a orgány ochrany veřejného zdraví.
4: Tři prezidenti budou dnes v Bratislavě diskutovat o perspektivách využití umělé inteligence ve vzdělávání. Petr Pellegrini, Petr Pavel a Alexander van der Bellen se scházejí na druhé vrcholné schůzce slavkovského formátu, aby jednali také o příležitostech, které digitální technologie přinášejí mladé generaci.
7: Prezidenti Česka, Rakouska a Slovenska se nejdřív potkají na hradě Divín, aby uctili památku stovek obětí pokusů o přechod železné opony z komunistického Československa v místech, kde dnes mají tyto tři země společné hranice. V Bratislavě jim pak tři týmy vysokoškoláků z každého státu předvedou své inovační projekty. Z Česka to budou například brýle pro nevidomé, které pomocí kamery a umělé inteligence převádějí obraz do hlasového popisu. Z Bratislavy zamíří Petr Pavel a Petr Pellegrini společně do Bukurešti na summit států východního křídla Severoatlantické aliance. Pavel Novák, Český rozhlas.
4: Dětský ombudsman Martin Beneš hledá členy do svého poradního týmu. Mladí ve věku od 12 do 18 let se můžou na webových stránkách úřadu přihlásit do 18. května. Funkce dětského veřejného ochránce práv vznikla loni v červenci a zákon počítá právě i s vytvořením poradní skupiny mladých. Martin Beneš chce své nové poradce brát jako zástupce všech dětí v republice.
8: První tým by měl mít asi 30 členů, měl by se setkávat 4x ročně. S dětmi budeme probírat otázky, které buď oni přinesou a které je zajímají a nějakým způsobem se jich dotýkají, eventuálně které my jim předložíme k diskuzi a budeme potom z toho společně dělat nějaké výstupy.
4: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Počet lesních mateřských škol a klubů zapsaných ve školském rejstříku se za posledních 10 let v Česku téměř zpětinásobil. Nejvíc těchto zařízení funguje v Praze, Středočeském a Jihomoravském kraji. Vedle soukromých školek přibývají taky obecní a městské lesní mateřské školy. V Jihomoravském kraji zatím funguje jedna v Brně Bosonohách.
9: Startuje ranní rituál, který vede průvodkyně Ivona Špačková.
10: Podívejte se na něho, sluníčko.
9: Děti si postupně podávají plyšové slunce, dopoledne pak tráví venku. V celé republice je takových školek 72 a dalších 100 lesních klubů. Popisuje předsedkyně Asociace lesních mateřských škol Tereza Valkounová.
11: Lesní školky hodně vznikají v místech, kde lidé cítí, že děti nemají dostatek kontaktu s přírodou.
9: Od příštího školního roku by měla přibýt lesní třída v základní a mateřské škole Jana Amose Komenského v brněnských Husovicích, která se má postupně proměnit v další městskou lesní školku. Aneška Hlávková, Český rozhlas.
4: Hudebníci, kolegové i veřejnost se dnes naposledy rozloučí se skladatelem a textařem Oskarem Petrem. Obřad začne ve 13 hodin ve Velké síni Strašnického krematoria v Praze. Autor hitů kapely Lucie Chci zas v tobě spát nebo Medvídek zemřel 29. dubna ve věku 73 let. Veřejnost může do obřadní síně přijít bez omezení. Oskar Petr patřil k výrazným osobnostem české hudební scény. Působil ve skupinách Marcias, Pražský výběr nebo Jazz Quay. A jako autor spolupracoval také s Anetou Langerovou, Danem Bártou nebo skupinou BSP. Teď máme aktuální dopravní zpravodajství na D1 z Vyškova do Brna. Zpomalíte před sjezdem na Slavkov na 212. kilometru. Pomaleji pojedete za Rohlenku, a to 20 minut. Na D1 z Brna směrem do Prahy pomalu za sjezdem na Chocerady. Na 27. kilometru se dojíždí do Kolony kvůli omezení na mostě Šmejkalka. Zpoždění 10 minut. Na D1 z Brna do Prahy od sjezdu na Pražský okruh z 11. kilometru. Čekejte silný provoz a kolonu. K nájezdu na jižní spojku je to na necelou půl hodinu a na Pražském okruhu směrem na letiště pokračuje regulace provozu v tunelech od Vesce k Ořechu. Je to osobními auty na půl hodiny. Přejeme šťastnou cestu. Dnes se musíme připravit na citelné ochlazení a na horách i na sněžení. V nížinách se místy objeví přeháňky, hlavně v Čechách, a výjimečně i bouřky. Převládat bude proměnlivá, přechodně velká oblačnost a teploty se budou pohybovat jen mezi 7 a 12 stupni. Na jižní Moravě se dostanou až ke 14. Na horách bude kolem 4 stupňů, v Krušných horách ale jen kolem 0. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
12: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

12 minut po 8 hodině jsou tu očekávané události s datem 12. květen 2026. Vše svatou u příležitosti 97. výročí posvěcení katedrály svatých Víta, Václava a Vojtěcha bude celebrovat arcibiskup Stanislav Přibyl. V poslanecké sněmovně podepíšou memorandum o duchovní službě. To stanovuje podmínky spolupráce mezi církvemi a náboženskými společnostmi při jejich duchovním působení v instituci. Debata kněží Marka Orkováchy a Josefa Janouška o budoucích blahořečených kněžích Buly a Drboly se uskuteční v Moravských Budějovicích. Česká křesťanská akademie zve do prostor arcibiskupského gymnázia v Kroměříži na přednášku historika Vladimíra Maňase. Bude se věnovat duchovním dějinám Kroměříže v 17. a 18. století. V katolickém domě v Zábřehu povede páter Tomáš Petráček svou přednášku Křesťanství ve víru kulturních válek. Vychází ze stejnojmenné knihy autora. Páter Jiří Šůstek promluví ve Vsetíně na téma Irsko a svatý Patrik. Oblastní setkání katechetů litoměřické diecéze se koná tentokrát v Liberci. Kromě sdílení zkušeností nabídne praktickou ukázku práce s novými obrazovými kartami, které vydalo nakladatelství Petrinum. Další z regionálních setkání příznivců neziskové organizace Mary's Meals pořádají v Liberci v Ratislavicích v sále pod kaplí Vzkříšení. Začíná pražské jaro. V Rýkrových sadech organizátoři připravili odpoledne plné workshopů a koncertů a od 20 hodin přímý přenos zahajovacího koncertu festivalu. Premiér Andrej Babiš, ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch podepíšou deklaraci o spolupráci na podporu duševního zdraví a personální stabilizace ve zdravotnictví a sociálních službách u příležitosti Mezinárodního dne sester. A prezident České republiky Petr Pavel, prezident Rakouska Alexander van der Bellen a Slovenska Peter Pellegrini mají schůzku v Bratislavě. Tématem je zahraniční politika a přeshraniční spolupráce těchto tří zemí. Součástí summitu bude i setkání studentů středních škol ze všech tří zemí, kteří jsou autory úspěšných projektů v oblasti inovací a nových technologií. Tolik z očekávaných událostí.

děda se může smát, když se mnou není o čem hrát. Obědní vločky za můj volný pád na nový ubrus můžeš dát. Neříkej, že ti lépe chutná, já vím, že budeš smutná, smutná. Pokojně snídej, dále nenutno mi dát, snad už je jasný, co byl rád. Můj bílej chleba do černý kávy spad a nejspíš budu ještě spát. Neříkej, že ti lépe chutná, já vím, že budeš smutná, smutná. Až staneš v končinách, kde oživlá je tma, kam smíme vstoupit jen my dva. Kde kašny v zahradách mají nedohledná dna, ale to víme jen my dva, ty a já. Pokojně snídej, vlastně co se může stát, nech ráno do věčnosti zrát. Snídaně voní jako v knihách tolikrát, jen nějak není

až staneš v končinách, kde oživlá je tmá, kam smíme vstoupit jen my dva. Kde kašny v zahradách mají nedohledná dna, ale to víme jen my dva, ty a já.

0: ti lépe chutná. Já vím, že budeš smutná, smutná. Neříkej, že tě lépe chutná. Já vím, že budeš smutná, smutná.
1: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
2: Farním vikářem v Pardubicích a kaplanem pro mládež vikariátu Pardubice je novokněz Jeroným Pelikovský. Kněžské svěcení přijal v sobotu od biskupa Jana Vokála v katedrále svatého Ducha v Hradci Králové. Primici slavil v neděli v kostele Povýšení svatého kříže ve své rodné Litomyšli.
3: Jsem strašně rád, že tu s vámi můžu být a že vy můžete být tady se mnou. Jste přišli nějakým způsobem kvůli mně, ale samozřejmě nesmíme zapomínat, že tu jsme především kvůli Kristu. Jsem strašně rád, že můžu být tady v tomhle kostele. Když jsem procházel branou, tak jsem zase úplně mě to dostalo. Tady jsem se vlastně narodil, tady jsem žil a je to nádherné místo. Tak vám všem děkuju, že to tady chcete teďka sdílet se mnou. Tahle mše bude platná, ale určitě nebude dokonalá. Protože kdyby nás Bůh chtěl mít dokonalé, tak by nás stvořil jinak. Ona právě ta nedokonalost nás nutí, aby jsme byli druhými doplňováni. Aby jsme nemohli hrát jenom sami na sebe. A je vlastně krásný, když nás druzí mohou doplňovat, nebo když jsme doplňováni samotným Bohem. Negativní stránka té nedokonalosti je hřích. Kdybychom řekli, že nemáme hřích, sami sebe klameme a pravda v nás není. Vyznejme tedy Bohu i sobě navzájem své hříchy a Bůh nám odpustí, protože je věrný a spravedlivý.
2: Řekl v úvodu své primiční mše svaté páter Jeroným Pelikovský mezi přáteli, řečený ním. Před závěrečným požehnáním zvlášť děkoval svým rodičům.
3: Hlavně za to, že jsem skrze ně vždycky mohl vnímat, že Bůh je důležitý. Že jsem v nich mohl mít opravdu domov a přijetí. Že bych si nepřál mít nikdy jiné rodiče. Vlastně děkuji za to, že mi dávali vždycky důvěru a svobodu ve všem, do čeho jsem se pustil.
2: V poděkování litomyšlské farnosti Jeroným Pelikovský při nedělní slavnosti zdůraznil.
3: Opravdu jsem za ty roky tady v Litomyšli strašně šťastný a chtěl bych poděkovat vám všem, že i skrze vás jsem nějak mohl růst a žít. Díky moc.
2: Spolu s Jeronýmem Pelikovským přijal uplynulou sobotu kněžské svěcení Tomáš Moučka, ustanovený za farního vikáře v Litomyšli. Ten bude slavit svou první mši svatou v kostele Nejsvětější Trojice v Kameničkách tuto neděli 17. května.

0: 18. rokem probíhá celostátní kampaň Týden pro rodinu. Vyhlašuje ji Rodinný svaz České republiky, který sdružuje Centra pro rodinu. Usilují o vzájemné porozumění v rodinách a tak každý rok otevírají některé z aktuálních témat rodinného života. Zatímco loni organizátoři připomínali význam společného času u jednoho stolu, letos přicházejí s motem Rodino, pohni se.
1: Samozřejmě v první řadě to znamená, abychom se opravdu jako fyzicky hýbali, protože vnímáme, že zejména dnešní děti trpí velkým nedostatkem pohybu a společných aktivit se svými rodiči. Ale zároveň tohle téma nás posouvá o krok dál, protože se snažíme především budovat rodinné vztahy a to znamená, že se chceme pohnout i nějak v těch vztazích. To znamená, že pokud třeba pořádáme nějakou venkovní aktivitu s dětmi, tak je to zároveň prostor k tomu, aby jsme něco ve svém životě změnili, nejen ve svých pohybových návycích, ale také třeba v komunikaci mezi jednotlivými členy rodiny nebo i sami u sebe, protože nás často svazují nějaké naše třeba neúplně šťastné návyky a podobně. Je důležité, aby jsme si uvědomovali, jak rodina je formativní prostředí pro růst dětí, pro jejich rozvoj a normální prostě dospívání. A proto ten Týden pro rodinu znova a znova a připomíná, věnujme tomu pozornost, věnujme tomu čas, protože bez toho to prostě fungovat nebude. My velmi často sklouzneme do takových těch stereotypů, úkly, povinnosti, práce, školní úkoly a nezbývá čas na ty vztahy. A že vlastně Týden pro rodinu nás vrací k tomu, ty vztahy jsou důležité a bez toho ta láska v rodině prostě neporoste.
0: Vysvětlila pro Glasu místopředsedkyně Rodinného svazu České republiky a ředitelka Rodinného centra Praha Marie Macounová. Do kampaně se zapojují organizace po celé republice. Macounová přiblížila, jaké akce chystají u nich.
1: Pravidelně celé jaro využíváme téma Týdne pro rodinu, aby jsme ho nějak vnesli do rodin, s kterými pracujeme. Tentokrát na všech našich víkendových pobytových akcích pro rodiče s dětmi jsme se snažili tohle téma nějak implementovat. Zejména jsme se soustředili na to, v čem ta rodina třeba je nějakým způsobem zatuhlá. Takže nás vlastně provází i takový příběh o slonovi, který je přivázaný na malém provázku tenkém a když se někdo zeptá, proč neutečeš, proč ten provázek nepřetrhneš, tak on říká, já když jsem byl malinký, tak mě přivázali k tomuhle provázku a nešlo to, ale dneska ten slon už je velký a mohl by to udělat, ale on vlastně je pořád svázaný. A to je možná naše situace v mnoha oblastech. Takže my vlastně, kromě toho, že s dětmi pořádáme nějaké pohybové aktivity, tak se snažíme se podívat na to, co jsou třeba ty naše provázky, které nás nějak svazují a nedovolí nám udělat ten krok dopředu. Děláme pobytové víkendy pro rodiče s jedním dítětem. To znamená vlastně to čas zaměřený na to, aby rodič neměl na starosti domácnost a ostatní děti a mohl vypnout z práce a mohl se soustředit na tu komunikaci s tím jedním dítětem. Protože zvlášť, když je jako větší rodina, takový ten výhradní čas na to dítě velmi často není. Ale třeba také máme přednášky na téma odolnost. První krok k tomu, aby člověk nějak posílil svou odolnost, je právě třeba fyzický pohyb. A potom mohou následovat nějaké další věci. Takže máme spoustu takových inspirativních nápadů, které vedou člověka, jakým způsobem se dá ta odolnost budovat. Třeba i když děti neradi chodí na výlety, tak jak dopomoc tomu, aby třeba ten výlet zvládli. Protože jsme velmi často svědky toho, že děti, když jde první kopeček, tak se seknou a odmítají jde dál, protože to je pro ně moc. Tak máme nějaké tipy a nabídky, kudy do toho.
0: Pozvala v probíhajícím Týdnu pro rodinu Marie Macounová, ředitelka Rodinného centra Praha a místopředsedkyně Rodinného svazu České republiky. Akce v ostatních regionech či online najdou zájemci na webu týdenprorodinu.cz.

Je 8 hodin 30 minut úterý 12. května 2026. Máte naladěný Proglas, od mikrofonu zdraví a dobré ráno přeje Natálie Fajtová. V katolické církvi je památka svatého Pankráce, jen 14-letého mučedníka pro víru z počátku 4. století, patrona prvopřijímajících a ochránce před křivou přísahou. Ve Francii patrona dětí, v lidové tradici prvního z ledových mužů. Církevní kalendář ukazuje i na dva svaté mučedníky ze stejné doby, římské vojáky Nerea a Achillea. 12. máj je Mezinárodním dnem sester a zároveň Mezinárodním dnem podpory nemocných s chronickým únavovým syndromem. Před 110 lety se narodil herec František Hanus, odešel v roce 1991. Sta pěti let by se dožil historik s titulem Spravedlivý mezi národy za záchranu židů Miloš Hájek, mluvčí Charty 77, zemřel v roce 2016. Právě před 100 lety Nord Roald Amundsen, Ital Umberto Nobile a Američan Lincoln Ellsworth na vzducholodi přeletěli severní pól. Prokazatelně ho pokořili jako první lidé na světě. Na dnešek připadá i 97. výročí posvěcení katedrály svatých Víta, Václava a Vojtěcha na Hradčanech, středu a srdce pražské arcidiecéze. Před 90 lety bylo v Praze založeno Smetanovo muzeum. 55. narozeniny dnes slaví historik, teolog a překladatel Tomáš Parma, proděkan Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. 80. slaví americký architekt polského židovského původu Daniel Liebeskind, tvůrce projektů židovských muzeí v San Francisku a v Berlíně. 81. narozeniny má dominikán páter Zdeněk Angelik Mička, hudební skladatel a organizátor. 93 let se dožívá emeritní kanovník pražské metropolitní kapituly u svatého Víta, teolog a překladatel liturgických textů páter profesor Jan Matějka. Pankrát slaví svátek také v občanském kalendáři, je to jméno řeckého původu a vykládá se jako víceboj, případně všemocný. Tak Pankrácům blahopřejeme. A podle pranostik Pankrác, Servác, Bonifác, ledoví bratři, chladna přinesou, jak se patří. Pankrácová nepohoda, vinohradům výhoda. Tak se také pojďme podívat na předpověď počasí pro dnešní den. Čeká nás citelné ochlazení, proměnlivá, přechodně velká oblačnost s lokálními přehánkami, které budou četnější v Čechách, výjimečně také s bouřkami. V polohách nad 800 metrů, na západě ráno i na 600 metrů, budou přehánky sněhové. Na východě území slabý déšť, nad 1200 metrů sněžení. Večer budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší denní teploty 7 až 12 stupňů Celsia, na jižní Moravě místy až 14, v 1000 metrech na horách bude kolem 4 a v Krušných horách jen 0. Tolik o počasí. Na Proglasu nás ještě čeká půl hodinka ranního hudebního proudu. V 9 hodin vysíláme Na stole je téma. Budeme se dnes opět věnovat festivalu Meeting Brno 2026. Otec Martin Holík se bude povídat s Veronikou Smyslovou a Davidem Mackem, tedy s organizátory tohoto festivalu. Od 10. hodiny nabízíme zpravodajský servis Českého rozhlasu Plus. V 10 hodin a 15 minut tradičně přebíráme relaci Rádia 7 3D Talk. Od půl 11. vonička pro milovníky dechovky a v 11 hodin nás čeká čtení na pokračování. Budeme naslouchat další části upřímných vyprávění poutníka svému duchovnímu otci. Od neznámého ruského autora nám bude číst Libor Raclavský. To je tedy výhled na ráno a dopoledne s Proglasem. Teď už Michal Tučný a Snídaně v trávě.

0: Brněnské centrum naděje a pomoci zve na rodinnou pohybovou stezku. Ta nabízí společné strávení času skrze jednoduché pohybové úkoly, spolupráci a aktivní pobyt venku. Pokračuje poradkyně pro rodinu Jitka Pokorná.
1: Je určená pro děti, rodiče a prarodiče. Přibližně děti od 2 let se můžou účastnit. Stezka se koná v Brně Žabovřeskách. Bude to ve čtvrtek 14. května od 9.30 do 15.30. Je to akce v rámci týdne pro rodinu. A začátek té stezky bude na Blatného 20. Budou tam různé aktivity tedy pro rodiny s dětmi a bude to probíhat i v přilehlém parčíku. A za úspěšné projití stezky děti obdrží drobnou odměnu. Akce je zdarma, je možné se přihlásit na stránkách www.cenap.cz, kde také najdete bližší informace k akci. No a my se moc těšíme teda na všechny účastníky.

0: Připravovaný sjezd sudetských Němců v Brně je cestou ke smíření, míní Jan Vondrouš, ředitel společnosti Collegium Bohemicum, která spravuje expozici Ústeckého muzea Naši Němci. Vztahy mezi oběma národy podle něj vyřešila už česko-německá deklarace v roce 1997. Problém je ve výuce dějepisu. Lidem informace o poválečných událostech ze školy chybí.
1: Já si myslím, že přelomová je česko-německá deklarace, která vlastně obecně říká, že ta historie by měla zůstat historikům a politici by měli koukat do budoucnosti a řešit současné problémy. Tak, jak si vyjadřuje Bernd Posselt, to znamená říct, podívejte, my tady máme nějaké kořeny, máme tady v podstatě ještě i hroby našich rodinných příslušníků, no a z toho důvodu prostě my máme nějakou jakoby odpovědnost i cit k té zemi, takže je logické, že by napravení těch vztahů z hlediska té historie mělo být.
0: Sjezd pořádá prvně v Česku sudetoněmecké krajanské sdružení, které zastupuje Němce odsunuté z Československa po druhé světové válce a jejich potomky. V Brně se o víkendu od 22. května uskuteční 76. ročník. Sudetské Němce sem pozvali zástupci festivalu Meeting Brno. V sobotu 23. května organizuje v rámci festivalu Pochod smíření, který po roce připomene poválečný odsun německých obyvatel města.

zálesy, poslední lístek za lásku bez adresy, zrcátko ze zad, za křížkový steh, jestli a kde jsi, můj malovaný synku, na které straně je podemletý břeh. Poslední lístek, krajkovou upomínku, kouřovou žilku z bílých střech, byl jsem si jistý, aspoň malou chvilku, jak dobře vím, co je to za příběh. A kukuřičný klouček ve větru panáčku je slaměný splávek cestou utrati. Zobáček tluče v závrati do palice, než kočí trhne opratí.

poslední lístek, za pírko z popeliště, za hrstku zrní, prázdnou pěst je nebo není, a jestli potěší tě aspoň pozdravení z cest. Poslední lístek, obálku do vězení, hoříšek štěstí za bolest. Byl jsem si jistý, že se všechno mění, ale mohl jsem se plést.

Then the sun calls.

kdyby ses to narodil maličký. A co se to se světem stalo? Před sebou máš život celičký, ale radosti v něm zbylo málo. Vždyť místo kosů teď létají stíhačky. To, že pár bláznů se opilo mocí, světlo a tma se smíchaly do šedé, slunce se skrylo

když ses to narodil maličký. A co tě v životě čeká? Ty si tu spíš a cumláš si prstíčky.

hodin na východ. Žlutá a modrá, proti své vůli se do rudé noří. Moc bych ti přál, ty náš maličký, aby ses probudil do lepší doby, aby si vyrůstal v míru a bezpečí.

Přátelé milí, Proglas teď velice potřebuje vaši finanční podporu. Bude existovat, budeme-li ho tvořit spolu. Prosím, pomozte. Děkujeme.

0: Dobré dopoledne, milí posluchači Proglasu, od mikrofonu z studia Maria vás zdraví Martin Holík a po mé pravé ruce sedí protagonisté festivalu Meeting Brno Veronika Smyslová, výkonná ředitelka festivalu. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, milí posluchači.
0: A David Macek, spoluzakladatel téhož festivalu a dnes donesl svačinu, tak také svačinář. Dobrý den, Davide.
2: Jsme oba tři po pravici naštěstí.
0: Ano, ano.
2: Dobré dopoledne.
0: Oba jste dismasové. Tak, v minulých dnech se ve sdělovacích prostředcích velmi hromadně přemíla věc setkání sudetoněmeckých spoluobčanů našich bývalých, tedy jejich potomků. A to já bych teďka úmyslně nechal stranou a dotkl se toho jenom tehdy, bude-li to nezbytně nutné. Ale festival Meeting Brno jednak je letitý a jednak je velmi široce rozkročen, což se pozná právě z programu, na který bychom rádi spolu pozvali. Tak a ještě než to začne, tak bych se zeptal, Davide, ty jsi teď rozběhaný na všechny strany, tak jsem moc rád, že jsi také i Veroniko, ty našli čas pro posluchače Proglasu. Ty jsi zvrátil teď od někud?
2: Já se snažím být naopak velmi koncentrovaný, protože jinak bychom ty turny asi úplně nezvládali a k tomu, abychom je zvládali, mě pomohlo také pozvání, které jsem dostal od organizátorů mezinárodní konference. Měla krásný název Říce Kristus, nebo Říci Kriste v časech války. Pořádala ji v Itálii asociace, která se jmenuje Russia Christiana. Ta má úplně jako strhující historii za sebou. Jednoho italského kněze v půlce 50. let nějakým způsobem napadlo, měl takové vnuknutí, že sice je tady nějaký komunistický blok, ale i v něm přece žijí křesťané a církve a že by bylo dobré o nich nějak průběžně něco vědět a také jim tím pádem třeba umět účinně pomáhat. Poté, co vznikly, tak jim jedna velice, velice zámožná paní, myslím, že to byla šlechtična kousek od Bergama, odkázala svůj zámek, takový vesnický. A tam dodnes funguje velké centrum studia a pomoci zemím střední a východní Evropy. A oni teď slaví 10. výročí odchodu do nebe toho svého zakladatele, otce Romana Scalfiho. A při té příležitosti byla veliká konference mezinárodní třídenní, na kterou jsem byl pozván, abych představil právě příběh brněnského česko-německého smíření Meetingu Brno. Takže se to tak sešlo, že v pátek 8. května, právě v době, kdy byl náš festival zmiňován při jednání ministra zahraničí v Berlíně, a vlastně jsme tam byli nějakým způsobem ponižováni, že jsme nějaká banda aktivistů, tak já jsem právě v tu dobu seznamoval lidi z téměř všech kontinentů s tím naším příběhem a vystupoval jsem hned v prvním bloku. Ti organizátoři ten náš příběh chtěli mít hned vedle vystoupení nositele Nobelovy ceny míru Dmitrie Muratova z Ruska. Mm-hmm. Tak to pro mě bylo takové milé, že jsem si říkal, to nás asi nemusí tolik vzrušovat, že se o nás nemluví pěkně v Berlíně, respektive oni ti němečtí partneři o nás mluvili pěkně. Ale tak to se tak pěkně děje. Mm-hmm. A setkal se tam ten náš příběh i to, jakým čelíme teď záležitostem, různým výhruškám a podobně, s poměrně silným ohlasem. Moc se o tom jako nevědělo, že něco takového je v Evropské unii možné ve chvíli, kdy člověk nějak prohlubuje ta smíření mezi národy. A dokonce asi 3 z těch pracovníků, kteří mě tam pozvali, tak narychlo mění program a přijedou nám sem zřejmě na celý ten víkend se sudetskými Němci, aby to smíření zažili na vlastní oči a zúčastnili se ho a mohli o něm také dále referovat. Mm-hmm. Tak to pro mě v těchto dnech bylo takové nesmírně cenné a já to řeknu, jak to prožívám, opravdu jako obětí od Pána Boha. Navíc, jestliže máme mi dojem, že v těchto dnech čelíme výhruškám a vlastně proti nám mluví česká vláda a ve většině ve sněmovně, tak tam jsem byl od rána do večera v kontaktu s lidmi, jak při těch přednáškách, tak při jídlech a společném času, s lidmi, kteří čelí pronásledování opravdu v různých koutech světa a dají jim jako reálně o život. Museli třeba utéct z Ruska před Putinem, nebo tam byla slavná sestra Azizi, která si vždycky vybere, kde je na světě úplně nejhůř a tam jede pomáhat těm úplně nejpotřebnějším, takže Jižní Súdán a tak, takové různé momenty. No, obrovská spruha.
0: Ano, čili pro tebe je to obrovská spruha a od tebe ta spruha může jít i na další organizátory. Já když se zeptám, Veroniko, jeden z takových těch argumentů, když jsme se toho takhle dotkli, je, že přece už to usmíření šlo tou deklarací a tak jako co pořád ještě chcete, jo? Tak myslím, že naši posluchači křesťané tomu hodně dobře rozumí, že odpuštění není jednorázový akt, ale je to jako celoživotní přístup odpouštění, jako vid nedokonavý.
1: Navíc si myslím, že ta společenská situace ukazuje, že to smíření není hotové, protože vidíme tu agresi v spoluobčanech, kteří s tím nesouhlasí, takže tam máme hodně práce ještě, jakým způsobem přijmout, odpustit a vzájemně si naslouchat.
0: Takže o to potřebnější vlastně to konání je. Davide?
2: Já bych tady chtěl ocenit, že na té úrovni mezistátní, mezi českým státem a německým státem se to povedlo už v 90. letech skutečně všechno uzavřít. Máme bezpečně uzavřený všechny právní záležitosti, všechny majetkové záležitosti, což je skvělá příležitost, abychom usmířili také doslova lidská srdce. Protože pochopitelně tím, že po válce následoval komunismus a některé věci byly tabuizovány, tak tady nebyl prostor, nebyl tady bezpečný prostor pro to o těch věcech vůbec vědět a nějak se s nimi vypořádávat. A tohle já si aspoň pro sebe rozlišuji. Jedna věc je ta právní majetková, hotovo 97, a tím spíše je tady čas k tomu novému setkání s lidmi, kteří se prostě nevypařili, kteří žijí a jsou pro nás, zvlášť naši bývalí českoslovenští spoluobčané německého jazyka a jejich potomci, reálně ambasadory. Podívejte se, jak jsou vážení v rámci Německa, kolik sem přijede taky významných reprezentantů německého státu a spolkových zemí.
1: Mm-hmm. Myslím, že David se ještě jako dotýká slova, které bych ráda vyslovila, a to je trauma, kolektivní trauma. Se tím procházíme i v týmu, protože nám přichází mnoho příběhů, které nebyly nikdy vysloveny, které nám nějakým způsobem otevírají tu realitu, že to opravdu není uzdravené. Mnoho našich spoluobčanů vůbec nevědělo, že mělo česko-německé předky, protože se o tom v rodinách nemluvilo. A teď na to přichází tím, že se to téma otvírá a kdybych to mohla říct takto, tak se to čistí. Já to zažívám hodně osobně, protože se to dotýká i mojí rodiny. A teď procházíme i s mojí sestrou terapii, která nám nějakým způsobem pomáhá to trauma rodinek, o kterém jsme do nějakých 38 let nevěděli zpracovávat, protože moje prababička byla po druhé světové válce v internačním táboře s dvěma sestrami mého dědečka a s dědečkem. A to, co se jim dělo v tom internačním táboře, opravdu nebylo lidské. A na ty konkrétní příběhy my teď narážíme a to je přesně to, že toto už není státní vyrovnání, ale je to o příběhu každého z nás, o příběhu, který jsme třeba nevěděli a o kterém jsme nevěděli, že se nás dotýká.
0: A to nastává spontánně teďka, tady to psaní?
1: Je to tak, je to tak, protože nám chodí výhrušky, jak říkal David, ale zároveň nám chodí i obrovské množství podpory a s tou podporou i chodí osobní příběhy lidí, kterých se to téma dotýká.
0: A co si budete dělat?
2: Já jsem si v té Itálii ty taky uvědomil, tam byla hodně řeč o, ukazovali nám tam obrázky lidí mučených, dětí mučených, ukazovali nám obrázky z těch různých zemí, kde se zdi oddělují lidi od sebe. A já jsem si na tom uvědomila, to jsem tam taky mohl sdílet, že i když už k tomu fyzickému mučení nedochází a i když už padnou zdi, jako padla berlínská zeď, tak to jako neznamená, že je jako hotovo, že je vlastně mír, že je v lidech pokoj. To teprve, tam ta práce vlastně svým způsobem teprve začíná na tom uzdravování, protože v mentalitě ty zdi a ty rány prostě přetrvávají. A my, a já se omlouvám, pokud už dokonce i na Proglase to říkám po několikáté, my prostě neznáme lepší, účinnější terapii, než je osobní setkání. A v tomhle ten meeting Brno je přímá inspirace tou Ježíšovou metodou setkání, který taky lidem nenabízel, já vám řeknu, jak to má všechno být. On se s nimi především setkal, umožňoval jim trávit s ním čas a to ty lidi proměňovalo. Takže se potom stalo, že tak nějak mimochodem třeba i plnili přikázání. Ale primární byl ten vztah.
1: Takže co s tím hodláme dělat je, zveme všechny, kdo nám píší dopisy a maily, aby přišli, abychom se mohli setkat a o těch příbězích si povídat osobně, protože to opravdu uzdravuje.
0: Mm-hmm. No, my máme před sebou takový stručný přehled vlastně toho dění a chtěl bych, aby se posluchači od vás dvou dozvěděli, jak široké je to spektrum, a to je nejenom pro Brňany samozřejmě, ale je to pro široké okolí, co všechno mohou zažít. Jo, a je toho opravdu teda hodně, nejsem si jistý, jestli jste vy zakladatelé, Davide, před těmi lety si dokázali představit, jak se to rozprostře tak nějak trošku samo od sebe, jo, že si to člověk jako nemaluje, že tamhle to uděláme, tamhle to usmíříme a bude to hotovo.
2: Já už jsem docela starý člověk, ale to mě čeká jeden životní milník.
0: Také ušetříš takový, za hřebínek.
2: Věkový, ano, ušetřím za hřebínek. A mám v tomhle věku opravdu už touhu pracovat jenom na díle, které není moje, kde jako rozpoznávám tu Kristovu přítomnost, to, že on naším prostřednictvím působí a uzdravuje. A tohle se mně přesně děje s festivalem Meeting Brno. Na počátku nebyl žádný plán, žádný projekt, žádná strategie. My jsme prostě a jednoduše toužili po novém setkání. To se odehrálo, bylo nakonec tak silné, že jsme měli touhu pokračovat a plody toho smíření nějakým způsobem rozvíjet a prohlubovat. A kdyby mi někdo před 11 lety, když jsem na Facebook psal, proč vlastně nepozveme sudetské Němce do Brna, že se to opravdu splní, tak bych asi docela žasl. A žasnu svým způsobem i teď.
0: Mm-hmm. Takže když půjdeme k tomu, festival začíná 21. května ve čtvrtek a zrovna tam je něco takového docela výjimečného, ředitelko Veroniko.
1: Já bych možná ještě předtím, než se dostaneme k tomu zahájení festivalu, o kterém mluvíš, uvedla to téma, protože my každý rok si vybíráme téma, kterým rámujeme celých těch 10 až 11 dní podle toho, jak jsme příliš blázniví, jak to natáhneme. A pro letošek jsme zvolili motto Kde domov můj s otazníkem, a protože se samozřejmě díváme na ta historická vyhnání, o kterých už jsme hovořili, ale vzhledem k tomu, v jaké celospolečenské situaci se nacházíme, zuří válka na Ukrajině a na Blízkém východě, jsou neustále nepokoje, tak vnímáme to, že se lidi nacházejí v tom, že přichází o svůj domov, a to je přesně to téma, které bychom chtěli ohledávat. Ale zároveň to téma vnímáme i jako vnitřní domov, jakým způsobem se staráme o náš vnitřní domov, a proto krom diskuzí, přednášek zahrnujeme do toho programu i workshopy, které jsou terapeutickými workshopy, abychom i nad tímto mohli v rámci festivalu rozmýšlet.
0: No, já si pamatuju v Praze, jak na mě zapůsobila ta měděná socha, to znázornění toho tatínka s kufrem a s děťátkem. To je už tam spousta roků. A dneska u nás, tedy v ten čtvrtek, může být uctění památky obětí holokaustu právě na 5. nástupišti, tom legendárním v Brně. Jak to tam bylo?
2: Je to místo, odkud odjížděli z Brna ty transporty s našimi židovskými sousedy za druhé světové války. My jsme se díky našemu kolegovi, spoluzakladateli Petru Kalouskovi, v posledním roce opravdu lidsky spřátelili jak s Nickem Vintnem, synem Syra Nikolase Vintona, tak s těmi třemi přeživšími, kteří reálně seděli jako malé děti v tom Vintově transportu v roce 1939 nebo v některém z nich. Dvě osoby z nich přijedou k nám do Brna, to jsou sestry Eva a Milena, obě mají přes 90 let a budou tam s námi, budou tam s Bendem Poslotem, se sudetskými Němci, a vlastně i od nich nám v těchto dnech chodí slova podpory, konkrétně Eva Pedok, to je mladší z těch dvou sester, ta má pouze 90 let, tedy její sestra je o 6 let starší. Oni byli v tom vlaku, vlastně to byl ten poslední Vintnův transport. Evě byly 3 roky a Mileně 9 let, tak my, co máme děti, tak když si představíme vždycky, že jako posadíme svoje děti v tomto věku do vláku s tím, že už je velmi pravděpodobně
0: nikdy
2: neuvidíme, což se taky bohužel jako stalo většinou. Tak tyhle dámy, když se dozvěděli, jaký je humbuk kolem našeho festivalu smíření, tak Eva napsala, já to cítím jako svoji morální povinnost přijet a být v tom s vámi, protože to je přece úkol naší nejstarší generace. A to mluví holčička, která jako 3 letá odjížděla pryč od maminky, od tatínka.
1: Já bych to možná i citovala, protože no, mám před
0: sebou.
1: Eva Pedok nám napsala, je mi 90 let a jsem přeživší druhé světové války. Můj otec se narodil v Brně. Já jsem se narodila v Poličce v roce 1935 a spolu se sestrou jsme se dostali do bezpečí v Anglii posledním Wintonovým kindertransportem. Věřím, že právě moje generace musí jít příkladem při uzdravování minulosti, aby naše děti, vnoučata a budoucí generace mohly žít bez břemene, zděděného traumatu a nenávisti.
0: To je teda, no. Proto to taky znamená, že je důležité, aby staří lidé se dožívali vysokého věku.
2: Ne, to je samozřejmě ta nejlepší odpověď na ten argument, který slyšíme, že my tím, co chystáme, tak máme nějak znevažovat utrpení těch, kteří za druhé světové války čelili tomu trýznění ze strany nacistů. Ve chvíli, kdy tohle řekne Wintonovo dítě, tak můžeme, myslím, všichni jenom zmlknout.
1: A tímto programem ve čtvrtek 21.5. v 5 hodin zahajujeme celý festival. A kromě Wintonových dětí tam bude Bernd Posselt jako mluvčí sudeckých Němců. A vnímáme to opravdu jako pietní událost, kde nechceme velké a dlouhé proslovy, ale chceme opravdu uctít pietu a památky obětem holokaustu a máme velkou radost, že se zúčastní spolu s těmito osobnostmi i Tomáš Kraus, bývalý tajemník Federace židovských obcí.
0: Tam je docela dost místa, takže kdo nás slyšíte, milí posluchači, že tam se opravdu vejdeme. A je to velmi symbolické, tak když to slyším, tak je to pro mě ještě důležitější, já se tam určitě chystám také. No, během celého festivalu bude doprovodný program pro školy a děláte to ve spolupráci s Institutem paměti národa. Jak to vypadá? Tam se ty školy hlásí sami nebo jim to doporučujete?
1: Na začátek chtěla říct, že si strašně vážím toho, že máme moc pěkné spolupráce s brněnskými institucemi a spolky a Paměť národa je jednou z nich. Letos ta spolupráce s nimi je opravdu úzká, protože kromě těch programů pro školy ještě připravili výstavu Vysídlení a usídlung, která už je teď na Mendlově náměstí k vidění a jsou to příběhy vyhnaných německojazyčných obyvatel. A ta výstava potom bude na setkání sudetoněmeckého krajanského sdružení a také bude mít Paměť národa program v rámci toho víkendu. A následně jsme spolu připravili 3 programy pro školy, které budou už v Institutu paměti národa. A tam se obávám, nebo vím to, že ty kapacity už jsou naplněné, protože ten zájem škol byl opravdu velký. 2 programy se týkají právě Wintonových dětí. 1 program bude s Evou Pedok, kde ona bude vyprávět studentům svůj příběh. Další program bude promítání filmu od Karen Kruger, která je právě také potomek Wintonových, takzvaných Wintonových dětí. A ten poslední program je promítání filmu Odsunuté osudy, což je zase téma česko-německé.
0: Ano. Mimochodem, byl Sir Winton tenkrát vlastně občanem britským. On byl tady vlastně v diplomatické misi a vlastně to, co dělal, tak mohl sice dělat částečně pod ochranou toho, že je teda cizinec, ale na druhou stranu naše úřady ještě pořád mohly konat vlastně ještě s větší účinností.
1: Tam bych možná zmínila to, často to říkáme, a proto jsme i vlastně připravili pak pondělní program, to je krom toho víkendu sudetoněmeckého, jestli to tak mohu říct, tak je to vlastně top diskuze, kterou připravujeme a je to pondělí 25. v 17.00. Tuto diskuzi jsme nazvali Kde máme domov, když se svět rozpadá. A je to právě diskuze, kde chceme upozornit na to, že jeden člověk může změnit svět.
2: A Veronika se obrací na mě, abych asi řekl, o čem je řeč.
0: Ano.
2: My jsme vznikli přímo inspirováni největším křesťanským, možná svého druhu největší festival na světě vůbec, Meeting Rimini, kam já každý rok jezdím a osobnosti, které mě tam zaujmou, tak kontaktuji a zvu do Brna a někteří z nich skutečně potom přijedou. No a letos, když jsem viděl, že jsme chystali Vintonovský podzim, tak mě samozřejmě nemohl nezasáhnout příběh, který tam zazněl, teda v hale pro 5000 lidí, tam ještě pořád nejsme, ale výstaviště v Brně je taky velké, tak máme kam růst. Občan Kazachstánu se jménem, ovšem, které zní dost pobaltsky, Konstantin Gudauskas. Tomu se v italských médiích, třeba v deníku Avenire, přezdívá Anděl z Buči. To je člověk, kterému ukrajinské tajné služby pomohly se dostat z Kazachstánu, kde byl politicky pronásledován. On jim tak na rozloučenou, po té, co se usídlil ve městě Buča, zhruba kolem do roku 20, říkal, no samozřejmě, kdybyste někdy něco potřebovali, tak dejte vědět, tak zdvořilostně. A oni za ním přišli v roce 22 a říkali, no tak my si pamatujeme, co jste nám řekl. Nedokázal byste se svým kazajským pasem a autem jezdit do Buči tam a zpátky a vytáhnout od tam nějaké ženy a děti, tam se schyluje k obrovskému masakru. A on takhle skutečně s nasazením vlastního života, popíše nám tady v Brně, co se mu přitom dělo ze strany těch ruských okupantů, zachránil přes 200 žen a dětí z Buči před tím masakrem. A je v nesmírně intenzivním kontaktu s Ukrajinou stále, pořád tam jako pomáhá. Tak tento člověk, toho posadíme po boku Nika Vintna právě v pondělí od 17 hodin v kolapsu na Kounicově ulici, ale nebudou tam jenom dva pánové, bude tam s nimi Elena Mazzola. To je Italka, která je v asociaci zasvěcených osob katolických, která se jmenuje Memores Domini, ti, kteří připomínají pána. Byla na misích dlouhé roky v Moskvě a potom v Charkově. A v Charkově doslova pár dní předtím, než Putin napadl celou Ukrajinu v tom roce 22, tak protože tam založila a vedla takové centrum, které jednak se věnovalo kultuře a jednak taky sociální pomoci těm úplně nejvíce postiženým dětem, tak je naložila do několika autobusů a na poslední chvíli odvezla do bezpečí do Itálie, kde si lidé z našeho hnutí Comunione Liberazione, Společenství a osvobození rozebrali do svých domovů. Ty děti měly za sebou tolik osobních traumat, že kdyby slyšeli, jak ještě lítají bomby a padají a podobně, tak to by jako nebylo vůbec dobré. Takže to je, myslím, příklad toho, co jde našemu festivalu. Nejenom nějak vzpomínat na minulost, ale ukazovat si, že některé věci se dějí i dnes a tak jako lidsky zazářila postava Nikolase Vintna, každý v podstatě u nás zná, tak my máme obrovskou radost, že Konstantin Gudauskas, tak Elena Mazzola přijedou, budeme moci seznámit s Nikem Vintnem a toto krásné setkání se prostě v Brně odehraje.
0: Takže tři Vintnové budou sedět vedle sebe, spojení odvahou a přesvědčením, že chci dělat dobro, na které stačím, a skutečně to dokázali. To je úžasné.
1: Posluchačům bych jenom chtěla vzkázat, že hodně těch našich programů už je vyrezervovaných, ale zrovna na tuto diskuzi ještě nějaká místa zbývají, protože jsme to dali do prostoru, který je velký, je to v kolapsu na Kounicově ulici v Brně, takže srdečně zveme, rezervaci je možné udělat u nás na webu.
2: A ono je to vlastně jenom první polovina toho večera, protože v té druhé vystoupí, od toho necháme skoro stranou, to je jenom nositelné byly ceny míru, Boris Belenkin z memoriálu ruského pronásledovaného Putinem, protože bude vlastně memores a memoriál. Jsme opravdu u tématu paměti a nám nejde v podstatě o nic jiného než o uzdravování dějinné paměti kvůli přítomnosti a budoucímu směřování taky naší země. A Boris Belenkin byl nucen uprchnout před Putinem z Ruska, přišel do Prahy, tam se o něm dozvěděla v tu chvíli nová předsedkyně poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová. A protože je sama z Prahy a nevyužívá vilu, kterou má k dispozici předseda sněmovny, tak ji prostě nabídla memoriálu. Takže Boris Belenkin se tady setká znovu v Brně s Markétou Pekarovou Adamovou, na kterou se také velice těšíme. Budeme jí moci tímto způsobem ocenit, poděkovat za to, že máme politiky, kteří tímto způsobem projevují solidaritu. A těším se na to, že jednak od Belenkina uslyšíme jeho příběh, ale bude to taky příležitost se nějak zamyslet nad tím, co se to dnes vlastně v Rusku děje, a kde v této situaci můžeme nabízet domov být pro druhé domovem.
0: Já jenom připomenu, že Kolaps je vlastně bývalý stadion na Kounicově ulici a dneska je to snad Babylon, nebo jak se to jmenuje. My jsme tam strávili mládí na výchovných koncertech a na plesech a na takových dalších akcích.
1: Jo, je to teďka vlastně nově zrekonstruovaný prostor, velmi krásně, čistě, takže Sokolové. Se do toho těšíme, technicky naprosto skvěle vyvážený. Děkujeme za spolupráci, protože Kolaps je další instituce, která s námi letos spolupracuje. Máme s toho velkou radost.
0: No, to mě tam trošku překvapilo, to jsem neznal. Tak, když se vrátím k programu, tak v pátek potom je hnedka zase zajímavé dění a z toho bych vypíchl to Brno u jednoho stolu, to je od 14 hodin, doufám, že nám bude přát počasí a my jsme to už loni zažili a vlastně Pražané to zažili tenkrát na Karlově mostě, když končil covid, že? A potom jsme to zažili později i my právě na Moravském náměstí. Bylo to takové to sousedské, tady jsou stoly, tady to je kousek přerušeno, aby mohli jezdit šaliny a tam to zase pokračuje až do toho takzvaného Brněnského moře, které je krásně upravené a je proto úplně jak dělané. Veroniko, přibliž to.
1: My jsme už takový dlouhý stůl dělali také v rámci festivalu loňského, bylo to na Mendlově náměstí. Takže letos jsme se rozhodli to udělat znovu, protože to pro lidi bylo strašně příjemné setkání. Letos budeme na Moravském náměstí, ale ne u moře, jak říkáš, ale budeme u Jošta, u kostela svatého Tomáše. A nazvali jsme to Brno u jednoho stolu, protože zveme všechny Brňany současné i bývalé, aby se s námi sešli poveselit. Je to opravdu místo, kde chceme jenom být, pít dobré jídlo, teda pít dobré pití, jíst dobré jídlo a zároveň jsme si letos řekli, že to uděláme i folklorní, takže tam vystoupí cymbálová muzika Šmitec a zároveň soubory ze základních uměleckých škol moravských, takže se můžete těšit krom muziky i na tanec, jak z Moravy, tak z Bavorska.
0: A jakmile se všechno sní, tak bude Šmitec.
1: Přesně tak.
0: Jo? Ale on to nosí každý sám, že jo? Budete mít dostatek pivních setů, ale víc, můžeme od svatého Augustina půjčit 10.
1: Máme jich objednáno opravdu hodně.
2: Tam jenom, když jsme v tom pátečním odpolední, tak kdo se do našeho programu podívá, tak uvidí, že v 16 hodin je tam nabídka prohlídky kostela svatého Jakuba v němčině. Z toho asi, Martine, máme oba radost, protože s tím kostelem jsme oba spojení. Já jsem tam byl křtěn i běřmován a rodiče a prarodiče tam si udělili svátost manželství a tak. A tohle je jeden z příkladů, kdy se nám aktivně někdo sám nabídl. Vždyť přece my tady máme takovou německou stopu. V Brně asi každý ví, že svatý Jakub je prostě kostel německé menšiny, většiny od hlubokého středověku. Tak mám veliký radost a děkuju za to farnosti svatého Jakuba s farářem Janem Pacnerem a všem jeho nadšeným spolupracovníkům a dobrovolníkům, že se sami nabídli, že naše německé přátele, německy mluvící, provedou tím nádherně opraveným kostelem svatého Jakuba. A podobně mě kontaktoval můj spolužák z gymnázia na Lerchově ulici v Brně, kde jsem před desetiletími studoval. A to je brněnský novinář Filip Vrána, který je vášnivým znalcem pivního Brna německého, českého a židovského. Napsal o tom, ne jak se říká, několik knih, ale pokud vím, tak jednu knihu. Tomáš Halík promine tady takové narážky. Já jsem velmi pro humor, napsal jsem o tom několik knih.
0: Ano.
2: A Filip Vrána zase nabízí, a vidím, že tady máme sraz na Petrově 1 před diecézním muzeem, snad to i odpovídá realitě. Ono je to tak, minulý rok se to v Brně celkem probíralo, když se kardinál Michael Michael Černý, že jo, narozený v Brně, přiznal k tomu, že to byla vlastně jeho rodina, která v 19. století provozovala starobrněnský pivovar.
0: Což jsme do té doby nevěděli
2: a to byli také Židé, takže Filip tímhle způsobem, a věřím, že to bude strhující a vtipné, jak ho znám, provede zájemce v pondělí od 16 hodin po místech, kde se vlastně v Brně vařilo, prodávalo, konzumovalo pivo.
0: Takže to pro jisté posluchače bude tohle takový bod, který nevynechají. Tak, já myslím, že teď si odpočineme od vaší výpovědi hutné písní krátkou a budeme potom pokračovat právě nabídkou programu.

0: Posloucháte Na stole je téma, milí posluchači, s Veronikou Smyslovou, výkonnou ředitelkou festivalu Meeting Brno a s Davidem Mackem, spoluzakladatelem tohoto festivalu. My jsme před písní mluvili o různých akcích a teď z těch dalších, protože jich je teda přehršlé, to by si asi ani nedalo vyjmenovat. Všechno, milí posluchači, najdete na stránkách meetingbrno.cz. Jedním slovem Meeting Brno. Tak, a je to tam přehledné a můžete se dívat, kde se dá zúčastnit bez registrace a tam, kde registrace jsou, tak jak je to většinou plné, ale někde ještě ne a to nám tady naši hosté přiblíží. Já bych se rozhodně teď zastavil u nedělního programu. Byli jsme po té sobotě, kdy je tedy tradičně ten pochod z Pohořelic do Brna a ten cíl je tentokrát na brněnském výstavišti, to je taková malá odlišnost. Tak pojďme na neděli k bohoslužbě Porozumění.
1: Ano, naši sudetoněmečtí krajané sem jedou oslavit už po 76. letnice svatodušní svátky. Oni se takhle opravdu schází od roku 1950. A my máme velikou radost, že hlavním celebrantem té bohoslužby smíření svatodušní v neděli 24. května v 9 hodin na brněnském výstavišti bude emeritní pražský a olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Jsme také velice rádi, že vím, že naši přátelé sudetoněmečtí oslovovali současného pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla, který sám, a to nikdy nepřestanu rád opakovat, letošní rok vyhlásil ve své tehdy litoměřické diecézi rokem smíření a pořádá bohoslužby smíření na 12 místech. Těšíme se, že spolu s ním budeme 3. června putovat z Postoloprt do Žadce, kde bude také na závěr bohoslužba smíření, která se bude takto léčivě dotýkat toho místa postoloprtského masakru a pochodu smrti, který tam proběhl.
0: Mimochodem, my chceme přenášet, uvidíme, jestli se to podaří. Jo, právě
1: těšíme
0: tuto.
1: Těšíme se na to velice. Ona je to mission impossible, zvát biskupa jakéhokoliv o svatodušních svátcích na 9. hodinu. Přijďte sloužit mši svatou někam jinam než do své katedrály, kde prostě všichni udělají běžmování. O to jsme vděčnější Janu Graubnerovi. A je to pro nás něco, co nám přináší hluboký pokoj, že to dílo smíření, na kterém česká katolická, zdaleka nejenom katolická církev, pracuje po desetiletí česko-německé smíření, tak právě v letošním roce je takto zarámováno tím rokem smíření vyhlášeným dnešním arcibiskupem Stanislavem Přibylem. A to, že mezi nás přijde Jan Graubner, tak má samozřejmě jak pro nás, tak pro naše krajany velký význam. Skutečně nejsme nějaký obskurní spolek, který se skrývá z někde za keřem, ale má to všechno takovýto náležitý charakter.
0: On tento pořad vyvolá jisté reakce, takže děkujeme za ně, děkujeme zejména za ty pozitivní, ale chápeme, že budou třeba i ty negativní. Nám také pán vzkázal, že pokud přinesete tady tu bohoslužbu Porozumění, tak s vámi končím. Protože to tenkrát založili příslušníci NSDAP. Jo, čili ta motivace je právě taková, že je moc práce v našich srdcích. Moc a moc před námi, před každým z nás. Jo, to nemůžeme za druhé tím zastupovat.
1: Já každému doporučuju to poselství, kterým vlastně Jan Stanislav Přibyl otevřel ten rok smíření, kde přesně ten motiv, který teď, Martine, zmiňuješ, přímo nazývá. Někteří říkají, je to 80 let po, to je jak vytahování mrtvol z hrobu, proč vlastně to celé dělat. A on sám na základě vlastní zkušenosti litoměřického biskupa konstatuje, že naopak v některých místech je ta práce na tomto typu uzdravení velmi, velmi na začátku.
0: Ano.
2: Já bych si zase dovolila citovat.
0: Určitě.
1: Ty jsi šikovná, jak to vždycky rychle najdeš.
2: Já to rychle
1: nacházím. Tady s mobilem v ruce.
2: Možná si řeknete, že už bychom toho směřování měli nechat. Vždyť je to 80 let, že je to vytahování mrtvol z hrobu. Stejně jako v našich životech, tak ani v tomto případě historické paměti neplatí, že něco vymlčet vyřeší situaci. Naopak, je potřeba staré rány otevřít, aby se mohly zahojit. Bude to definitivní zahojení? Nevím. Vím ale, že to bude důležitý krok v procesu uzdravování, které náš kraj stále ještě tolik potřebuje. A dlužno podotknout, že jsou místa, kde toto smíření je doposud velmi, velmi na začátku. Stanislav Přibyl.
0: Velmi silné vyjádření, četl jsem ho a tak jako zalil mě veliký pocit vděčnosti, že tohle to někdo vysoce postavený a civilními slovy stručně vyjádří. A je to tak, my to vidíme ze svých rodin, kolik je toho potřeba a vlastně společnost je na tom úplně stejně, také jako celek. No,
1: já... I na tu bohoslužbu zveme, je nepotřeba se registrovat, protože jo. Je to na výstavišti.
2: A není to registrace u nás na webu, protože tuto bohoslužbu organizuje Sudetoněmecké krajanské sdružení spolu s Ackermanngemeinde. Takže tady je potřeba se registrovat na webu sudetonemeckedny.cz.
0: Ano.
2: A z bezpečnostních důvodů zkrátka je potřeba se registrovat přes tento web. A protože jak víte, tak ta situace je hodně intenzivní, takže hodně dbáme na bezpečnost, aby to všechno proběhlo.
0: Bohužel včera nám tady na kurtu hráli kluci, kteří přišli kvůli dešti o jedno místo, tak šli tady hrát fotbal s jedním tatínkem a s jedním trenérem a ti malí kluci přesně věděli, co se stalo mezi Slaví a Spartou a jak ta severní tribuna a jak je tam ta pěstovaná nevraživost už vlastně dlouho. Jo, čili to oni v tomto věku, když to vnímají a rozlišují, tak to je jako obrovské bohatství, když se v tom správně orientují a když se jim to dobře vysvětlí. Takže my jsme tady v této roli takových jako těch malých, kteří by si řekli, tak ono to vlastně všechno už nějak, ale to, jak jsi říkala, to je důležité, že se to nevymlčí. To se nevymlčí. Jo, ani po těch letech se to nevymlčí, když se to neřekne. Jo, tam ty Davide třeba srovnával ten počet zemřelých v Lidicích a počet zemřelých v Postoloprtech, že například. No.

0: jak jsme tam potkali kněze, když jsme tam byli v roce 20, který tam byl farářem a který nám popisoval tu hrůzu, když se mu lidé začali svěřovat po té, co získali jejich důvěru někdy od 50. let dál. Jak se to propsalo do těch vztahů, jak to zůstává v těch rodinách, to, co se tam odehrálo v rámci postoloprskeho masakru v roce 1945, měsíc po válce.
1: No. No já osobně se moc těším, že se dožiju umístění třeba menší cedulky tady na Kaunicových kolejích o tom, že nejenom jedna strana, ale i druhá strana. Tak prosím vás, vzhledem k mému věku, pohněte si s tím, jo, trochu.
0: To asi není úplně na nás, ale něco se v tom snažíme dělat.
1: Tak, Veroniko, v tutéž neděli, 24. května, bude koncert v kostele na nebezetí Panny Marie, tedy u jezuitů, hudba jako cesta k domovu.
2: Jo, tam to je vlastně stejný příběh, že jsme byli osloveni k programu a máme z toho velkou radost, při nás oslovil Petr Kolář, varhaník z
0: Domský.
2: Děkuju. Že by bylo záhodno, když už se tady tahle akce děje a byl za to strašně rád, abychom představili i česko-německé smíření v rámci hudby. Takže připravil spolu s varhaníkem Dietmarem Gräfem koncert, který se uskuteční právě v kostele na nebezetí Panny Marie a vystoupí tam i solista z Národního divadla Brno Ondřej Koplík, varhanice Dagmar Kolářová a kromě českých skladatelů, jako je Leoš Janáček, Zdeněk Pololáník, tak budou uvedení němečtí autoři jako Widmar Hadre, András Wilscher a Dietmar Gräf.
1: Tam jsem se stačil zaregistrovat.
2: Ten kostel
1: není zas tak úplně veliký, ale kdo neví, tak je to jeden z nejlepších strojů svého druhu. Že?
0: Martin Bejček OSB by mohl vyprávět.
1: Tak, a teďka, protože toho času je to velmi zajímavé, ale toho času máme ještě asi 15 minut, tak bych se dal na trošku závěr toho festivalu, takže přesuneme se na pátek 29. května a tak, jak z Veroniko říkala, nebo jak jste oba říkali, to hlavní téma, kde domov můj s otazníkem, to je vlastně část naší hymny, že? V tom je ona krásná. Tak tady toto je domov jako šance. Je to ve tvojí, když to dám do uvozovek, Arnoldově
2: Vile. Arnoldově Vile, kde mám tu čest být vedoucí.
1: Takže řekni podrobnosti o tom setkání v 17 hodin. Domov jako šance.
2: To já to nechám na Davidovi, protože jo, to je jeho parketa.
1: Aha.
0: To je asi na mě. Já mám tu, jak to říct, milost jedním slovem, že každé prázdniny můžu trávit s přáteli z našeho církevního hnutí a to jsou prázdniny, které mají svůj řád. A k tomu patří také to, že vždycky přijde nějaká zahraniční osobnost nám tam vlastně svědčit o nějakém krásném díle. V roce 2012 přijel Erasmo Figini, Ital, se svým synem Giovannim a vyprávěli nám o kometě, což samozřejmě, když je člověk z Brna, tak hnedka zbystří. Tahle kometa je ovšem scéna začátku a je to místo, kde když bych měl dostal zadání, vezmi mě na nějaké místo, kde se opravdu nebe dotýká země a dá se na to jako sáhnout, tak bych ho vzal do nádherného prostředí nad Lago di Como na hranicích mezi Itálií a Švýcarskem. Co se tam stalo? V roce 1986 tam žili mladí manželé, kteří byli tak zažraní do svých kariér, že nechtěli mít nikdy děti, ale cítili trošku prázdnotu. Dostali se do kontaktu s Luigim Giussanim, korem kterého to naše církevní hnutí Comunione e Liberazione, společenství a osvobození vzniklo. A po nějaké době zachytili telefonát. Tehdy byla úplně nová nemoc, AIDS. Že jo? A každý z ní měl jako hrůzu. A tam se stalo, že zůstalo samo HIV pozitivní dítě a nikdo se ho nechtěl ujmout. A tito manželé, Erasmo Figini se svojí manželkou, tak pod vlivem toho kněza řekli, že se o to dítě postarají. A ta zkušenost, v níž byli tedy doprovázeni, nebyli na to sami, toho, že se ujali dítěte, jim doslova změnila život. Takže pak už se stalo trošku jako tradicí, že když byl nějaký problém tohoto typu, tak se objevili

0: zásady primárně na ně. Vedlo to také k usmíření mezi Erasmem a jeho bratrem Innocentem. A postupně se z těchto gest přijetí dětí potřebných stala vlastně celá instituce, která se jmenuje právě Kometa. Ten název nějak odkazuje na to, že aby byl člověk šťastný, aby náš život stál za něco, tak je třeba následovat hvězdu, následovat jiného. A to je místo, kam já jsem v roce 2015 přijel poprvé. Od té doby jsem tam byl asi 12krát nebo 13krát. Je to místo, kde kromě jiného vyrostla také střední odborná škola, kterou jsem v roce 2015 propojil se střední školou tady v Brně na Charbulově ulici. A právě v těchto měsících je zase ta výměna pokračuje mezi učni a učiteli, mistry. No a my budeme mít v programu v pátek 29. května od 17 hodin něco, co jsme nazvali Domov jako šance, a právě syn toho zakladatele Giovanni Figini, který je dnes ředitelem školy Oliver Twist v rámci Komety, tak nám spolu se svojí manželkou Teklou představí právě tu zkušenost, jaké to je nabízet dětem, a to jak vlastním, tak také dětem v pěstounské péči, nový domov. V té Kometě, když už jenom stručně to nějak uzavřu tento bod, tak se dějí neuvěřitelné příběhy. Tam se dostávají třeba i děti, které zůstaly sirotky po té, co se jejich rodiče utopili ve vlnách Středozemního moře. Neumí italsky ani pozdravit. Oni se jich ujmou, začnou tam studovat tu školu a stane se třeba, že do roka, do dvou v rámci praxe, protože jeden z těch oborů, který na té škole se vyučuje, tak je gastronomie. Tak oni potom obsluhují hollywoodské hvězdy v hotelech kolem Lago di Como, kde hollywoodské hvězdy jezdívají jako George Clooney a další trávit svůj volný čas.
1: Já zase zívám k Lago di Garda, tak jako to je trochu větší, takže jo, a tam jsem byl jednou teda. Ale to je teda zkušenost, která je přenositelná, čili může být hodně zajímavá pro ty, kteří chtějí být oporou dětem a mladým lidem. Je to tak?
2: Je to tak. No. A tam vlastně na to přímo bude navazovat další diskuze, zase teda v Arnoldově vile, kterou jsme nazvali Když domov chybí, a tady to zase zasadíme do českého kontextu. Navíc jsem teďka zjistila, že květiny měsíc pěstounství, tak se tam, tak se tam hezky trefujeme i tím tématem do nějakého rámování tématu pěstounství a péče. Do té druhé diskuze jsme pozvali Barboru Postráneckou, novinářku a hlavně autorku knihy Náhradka, a Štěpána Jílku, který je zmocněnec pro ústavní a ochranou výchovu. A moderovat to bude naše kolegyně Markéta Beková, která se ve vzdělávání pohybuje už dlouhá léta. A tady se na to zase podíváme, jaké to je být pěstounem v české kotlině, jaká to nese úskalí a rizika, kde bychom ještě jako společnost měli udělat kroky vpřed, a že jich asi nebude úplně málo.
1: V české kotlině a v moravských úvalech.
3: A co Slezsko?
1: No, ano.
0: Zdravíme do Slezska.
1: Tak, zdravíme do Slezska. No, ten festival je uzavřen v neděli 31. května. Je tady opravdu mnoho zajímavých cyklopouť, procházka, návštěva, přednáška, diskuse, a také nechybí ještě hudba, a to je ve Vile Šťastný, to bude na konci, to je myslím právě v tu neděli v 19 hodin s krásným názvem Písně domova a dálky.
2: Tam jsme se rozhodli ještě nakonec uzavřít festival koncertem skladatelů, které netřeba představovat, a to je Kaprálová, Martinů, Dvořák a Janáček. Bude to písňový koncert Petry Musilové, sopranistky, a Evy Blaškové, která je doprovodí a doprovodí na klavír Jana Rambousková.
1: Naše redaktorka z Prahy.
2: Zdravíme do Prahy. A nás vždycky v rámci festivalu hodně baví zasazovat ty programy do prostor, které mají sami, nesou sami historickou paměť, proto Arnoldova vila, proto máme koncert ve Vile Tugendhat a proto jsme vlastně uzavíráme koncertem ve Vile Šťastný. Tam vlastně i tak i bych chtěla poděkovat všem těm institucím, že můžeme už leta spolupracovat. A Petra Musilová, která skládala ten písňový koncert spolu s Evou Blaškovou, myslím programově dohromady, tak právě vybrali autory, kteří zažili, jaké to je být mimo domov a písně, které tam budou uvedeny, se tohoto tématu dotýkají.
1: Mimochodem ta vila, kdo ji nenavštívil, tak stojí za návštěvu. Určitě to takzvaná vládní vila, že? Z minulosti. Tam,
0: ta už toho zažila.
1: Když ta už toho zažila, že? Vlastně kdykoliv, jakýkoliv prezident přijel do Brna, tak vlastně tam přespal. A mimochodem je to jedno z území v zastavěné části Brna, z největších území, které zůstalo ochráněno před další zástavbou. Takže to je několik hektarů tam právě kolem té vily. Ona je nízkopodlažní a je ohromně zajímavá. Ten sálek je tam teda poměrně malý, takže tam by tu registraci asi to chtělo
2: třeba
1: brzo.
0: No. Já ani nevím, jestli už asi není volno, teď nemám přehled na no, představení otevřou... Benešový v Brně v 11 hodin v sobotu.
2: Divadla už máme všechna vyprodaná letos, ale zmíním ta divadla, protože si mluvil o Vile Šťastný a o tom, že to byla vládní vila a mnoho toho zažila, tak my vlastně už čtvrtý rok uvádíme ve vlastní produkci divadelní inscenaci a jedna z těch inscenací je Benešovi v Brně, která se právě koná ve Vile Šťastný. U všech těch inscenací se snažíme dotýkat míst, kde se to opravdu dělo. A tady v tomto kuse, který napsala naše kamarádka, dramaturgyně Markéta Špetíková, a je to o tom, že zde Edvard Beneš se svojí manželkou po druhé světové válce byli ve Vile Šťastný a museli zde pobýt déle, protože ještě nebylo bezpečné se přesunout do Prahy. A je to takový hypotetický rozhovor mezi Edvardem Benešem a jeho ženou, kde on přemýšlí nad tou sudeckou otázkou a německojazyčným obyvatelstvem.
1: Řeší tak, jak je řeší.
2: Silné představení.
1: No, já jsem se tam stačil zaregistrovat, takže já bych mohl zajistit, že by se tam otevřela, že bych otevřel okna a další, co už se tam nevidou, by mohli stát pod okny. Bude to krásný recitálový vlastně večer.
2: Budeme dělat reprízu pravděpodobně v září, tak nás potom sledujte i v průběhu roku, Benešovi, budeme letos ještě určitě uvádět.
1: Tak, kde berete síly, aby se to všechno dalo připravit? Kolik je takových lidí, kteří kolem toho běhají?
0: Paní ředitelko.
2: No, takový ten hlavní náš tým je 6 lidí, který na tom pracuje celoročně, tak s velkou láskou zdravím všechny naše kolegy, protože ta píle, s kterou do toho vstupují a jak usilovně pracují a nenechají se odradit různými hejty a urážkami a výhruškami. Toho si strašně vážím a vlastně mě to trošku dojímá k slzám. Teď si se trošku dojímám, pardon. Takže toto je ten náš hlavní tým a potom samozřejmě jsme vždycky před festivalem nabíráme produkční, letos se jich nám přihlásilo strašně moc a jsou to všechno mladí, strašně nadšení lidé. Přijeli jsme jich asi 15, jestli se nepletu. Mezi nimi jsou i 2 Ukrajinky, z toho máme strašnou radost, protože to téma vyhnání německojazyčného obyvatelstva by se mohlo zdát, že pro ně může být bolestný. Jsme o tom hodně diskutovali a překvapila mě, velmi dojala jejich reakce, že právě chtějí podporovat ty akce, které děláme, protože až skončí válka, až oni vyhrají válku, jak rádi říkají, tak by nechtěli se zachovat k Rusům tak, jak my jsme se zachovali k Němcům.
0: Tohle bylo jedno z nejsilnějších setkání u posledních
1: týdnů
0: s Narou, která je předsedkyní, jako to přesvědčuje asociace Ukrajinců.
2: To je iniciativa Jižní Moravy.
0: Na Jižní Moravy, kde nám tady tohle řekla. Ta péč o tu kulturu srdce, o to, čím jsem taky velmi teď mohl zaujmout, když se vrátím k té mezinárodní konferenci, která jsem pořád plný z Itálie. Já jsem jim tam citoval jednoho z našich disidentů, který tváří v tvář těm, kdo ho týrali, říkal, můžete mi udělat cokoliv chcete, ale nikdy mě nedonutíte, abych vás začal nenávidět.
1: Ano.
0: To je jinými slovy to havlovské, nejsme jako oni. A to je přesně něco, co se snažíme především každý z nás ve vlastním srdci nějak hlídat. A když se ptáš po našich zdrojích, tak pro mě je to jednak to, že se mi dějí opravdu nádherná setkání, že teď už je to možná čtvrtý, pátý rok po sobě, co vždycky na poslední chvíli před tím festivalem dostanu nějaké pozvání, nebo jsem vyzvaný k tomu, abychom třeba nechali někoho přespat u nás doma. A já si vždycky řeknu, jako tyjo, tak ještě tohle, jako teď, když je té práce tolik. A už jsem si navykl na to říkat ano a jít do toho, protože to bývá vždycky jako ten moment reálné Kristovy přítomnosti, který mě vnitřně připraví, posílí, skoncentruje na to, co nás čeká. Tak se to stalo letos díky tady té mezinárodní konferenci. A jinak pro mě třeba v těchto dnech je úplně nový zážitek v situaci, kdy chodí ty výhrůžky a kdy najednou vrcholní představitelé tohoto státu, někteří naopak se poprvé zase explicitně postavili za to smíření se sudetskými Němci, což je taky jeden z nádherných plodů těchto dnů. Ale ve chvíli, kdy jsme takto pod palbou, tak já úplně nově prožívám modlitbu žalmu v breviáři. Protože kdo si uvědomíte, co ten žalmista velmi často opakuje, tak velmi často je v situaci, kdy čelí nějakému protivenství, kdy je v hlubinách, ze kterých volá a tak podobně. A až se toho trošku, až mám trošku stud si připustit, že pokud před tou modlitbou zrovna přijde mail, který vyhrožuje násilím a podobně, a já do té modlitby s tímto vstupuju, tak to tam vlastně patří a dává nám to nějaký podíl na tom Kristově díle, protože Kristus přišel, aby něco významného změnil. On byl vlastně velký changemaker a zdá se, že na tom můžeme mít do nějaké míry podíl, takže Bohu díky.
1: Milí posluchači, jistě po tomto rozhovoru mi přisvědčíte, že nejde o navracení domů a v pohraničí, ale že jde o něco daleko hlubšího, čili kdo mluví o politické neziskovce, tak je jako hodně mimo. My vidíme ve světě hodně divergentních sil, hodně té odstředivé síly a tady toto je příklad. Vlastně hrstky lidí, k kterým se připojují další lidé, kteří mají podobné smýšlení, dělají dobrou práci a vlastně tou konvergencí, tedy tou dostředivou silou, se nabalují na tohle ta dobra, která vy nějakým způsobem startujete, provázíte a již další je tvoří nebo spolutvoří. Jo, mně to připadá skutečně jako když Théodore de Chardin říká o tom bodu omega, alfa, omega a mezi tím je vlastně ten zvrat do té konvergence příchodem Ježíše na svět. Takže tohle to je vlastně prvek, který jasně vede k tomu zbližování, konvergenci. Prostě ten úběžník je v Kristu. No. Takže já vám za to moc děkuju. Ty máš, Verčo, oporu také ve svém muži Oldovi. Já jsem ho naposledy viděl, když držel nad hlavou nápis smíření má smysl. Takže Olda smysl držel správnou ceduli.
2: Tak můj muž je samozřejmě, jak já říkám, love of my life. to samozřejmě. A pak mám kolem sebe teďka hodně přátel, kteří mě fakt jako drží každý den. Říkáme tomu smečky. Mám prostě svoje smečky v Brně, kteří mi pomáhají, to jsem strašně vděčná, ale vlastně v tom týmu ještě si pomáháme díky Šárce Webrové. Už jsme měli jeden workshop, který se týkal zpracovávání strachu a jeden nás ještě čeká teďka těsně před festivalem, že Šárka Webrová je terapeutka, která se věnuje integraci kolektivního traumatu a dělá s náma od září na projektu Vanko a nabídla nám pomoc i se strachem.
0: A já mám taky oporu ve své ženě. A to církevní společenství nás zásadně podpíš.
1: Tak sudetoněmeckedny.cz a také meetingbrno.cz. Slyšeli jsme Veroniku Smyslovou, výkonnou ředitelku festivalu, a Davida Macka, spoluzakladatele. Děkujeme moc krát, držíme palce, modlíme se, držte se.
0: O to prosíme a děkujeme.
2: Naslyšenou.
0: Naslyšenou.

0: A zprávy nyní přebíráme z Českého rozhlasu Plus.
1: Je 10 hodin.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Ruské noční údery na Ukrajinu mají nejméně jednu oběť a 4 zraněné. Prezidenti Česka, Slovenska a Rakouska budou v Bratislavě jednat o využívání umělé inteligence ve školství. Koalice zpřísní pravidla pro migraci. Novelu předloží v polovině května. Klidné dopoledne u Zpráv Plusu přeje Monika Vrchotová. Při ruských útocích na ukrajinskou Dnipropetrovskou oblast zemřel jeden člověk, další 4 jsou zranění. Úderům bezpilotních letounů čelilo i hlavní město Kyjev, kde trosky jednoho z dronů dopadly na střechu 20-patrové obytné budovy. Informoval o tom šéf městské vojenské správy Timur Tkačenko. Mezi Ruskem a Ukrajinou o půlnoci skončilo třídenní příměří, které vyhlásil americký prezident Donald Trump. Z porušování klidu zbraní se obvinují obě strany. V Bratislavě se scházejí prezidenti Česka, Slovenska i Rakouska na druhé vrcholné schůzce takzvaného slavkovského formátu. Petr Pavel, Peter Pellegrini a Alexander van der Bellen budou diskutovat o zahraničně politických a bezpečnostních otázkách. Součástí summitu budou i prezentace inovačních projektů studentů ze všech tří zemí. Podle prezidenta Pavla bude jedním z témat umělá inteligence.
3: Speciálním tématem bude jednání o tom, jak umělá inteligence a nové technologie přispívají vzdělávání, jakým způsobem ovlivňují, ať už pozitivním nebo negativním, mladou generaci. A tak jako loni budeme mít i prezentace studentů ze všech tří zemí se svými inovativními projekty.
1: Za Česko studenti uvedou 3 projekty. Jedním z nich jsou brýle pro nevidomé, které pomocí kamery a umělé inteligence převádějí obraz do hlasového popisu.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Podmínky pro pobyt cizinců v Česku by se mohly zpřísnit. Po jednání koaliční rady to řekl předseda SPD Tomio Okamura. Novelu, která by měla upravit pravidla pro migraci, podle něj koalice předloží v polovině května.
4: Budeme zpřísňovat i takzvané dočasné ochrany pro Ukrajince, budeme zpřísňovat i další podmínky pro pobyt cizinců v České republice. Mimo jiné se to bude týkat i aut s ukrajinskými poznávacími značkami, technických kontrol a podobně.
1: Koaliční rada měla původně řešit také zavedení celostátního referenda v Česku. Návrh zákona ale projednat nestihla, vrátit by se k němu měla na příštím jednání. Na španělském ostrově Tenerife skončila evakuace posledních cestujících z lodi zasažené hantavirem. Výletní plavidlo MV Hondius už opustilo kanárský přístav a míří do nizozemského Rotterdamu. Na palubě zůstala jen část posádky.
5: Operaci jsme úspěšně dokončili. Za poslední 2 dny jsme evakuovali 125 cestujících a členů posádky z 23 států. Ti už jsou buď doma, nebo na cestě do svých zemí.
6: Potvrdila španělská ministryně zdravotnictví Monika García Gomézová. Na palubě zůstalo 26 členů posádky a tělo jedné zemřelé cestující. Hantavirus se na lodi plující pod nizozemskou vlajkou rozšířil v dubnu. 3 cestující, nizozemský pár a německá žena zemřeli. Světová zdravotnická organizace zatím potvrdila nejméně 7 případů nákazy virem. U dalších minimálně 2 má podezření. Lucie Rýdlová, Český rozhlas.
1: Posloucháte Zprávy Plusu. Operace slinivky jater a jícnu se mají od příštího roku soustředit pouze do specializovaných center. Změnu připravuje Ministerstvo zdravotnictví. Slibuje si od ní zvýšení kvality a bezpečnosti péče o pacienty.
7: Ministerstvo zdravotnictví se při reformě rozhoduje mimo jiné i podle počtu operací v jednotlivých nemocnicích, pokračuje Hana Plačková z tiskového oddělení rezortu.
8: Obecně však platí, že pracoviště s vyšším počtem výkonů dosahují lepších klinických výsledků a nižšího rizika komplikací.
7: Výkony by se měly soustředit mimo jiné i do fakultní nemocnice Olomouc. Přednosta tamní chirurgické kliniky Dušan Klos centralizaci vítá.
9: Nepředpokládáme nějaký dramatický nárůst počtu pacientů. Pokud tomu nárůstu dojde, tak to bude řádu jednotek, které naše nemocnice bez potíží absorbuje.
7: Ministerstvo změny podrobněji představí na odborné konferenci koncem května z Olomouce. Josef Čermák, Český rozhlas.
1: jak to vypadá na silnicích? Na dálnici D8 z Prahy do Ústí se tvoří kolona před sjezdem na Mělník na 16. kilometru. Důvodem je ucpaný sjezd na kilometru 18. Levý pruh jede rychleji. Na D1 z Brna do Prahy od sjezdu na Průhonice ze 6. kilometru čekejte silnější provoz. Pomaleji se jede do sjezdu do Spořilovské ulice. Na okruhu a Štěrboholské spojce směrem na Lanový most pojedete od Černého mostu k Průmyslové 25 minut. Kamiony se táhnou už z Novopatské a v tunelu Blanka směrem na Barandovský most před výjezdem na Břevnov zastavilo auto, blokuje prostřední pruh, dejte pozor. Dobře, dojeďte. 12. květen přinese proměnlivou, přechodně velkou oblačnost, místy přehánky, v Čechách četnější, na horách sněhové, výjimečně i bouřky a teploty od 7 do 12 stupňů, na jihu Moravy bude až 14. Tolik zprávy a teď...
10: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Každé páté klíště na Moravě může přenášet nebezpečné infekce. Nejde přitom pouze o známou lymskou boreliózu či klíšťovou encefalitídu, ale také o další závažná onemocnění. Vyplývá to z nové studie publikované v odborném časopise Journal of Medical Entomology. Na ní se podíleli také vědci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Podrobnosti doplní Petr Adamík z katedry zoologie.
1: Přibližně každý pátý kliště je infikované nějakou bakteriálnou infekcí. My jsme se teda soustředili iba na bakteriální infekce, protože ty kliště tam můžou přenášet i vírové infekce. Co jsme zároveň zjistili, že jsou velmi velké rozdíly mezi těmi lokalitami. Na některých lokalitách většina kliště nemá žádné patogeny, ale jsou lokality, kde doopovedané premorenost je poměrně velmi vysoká jednotlivými druhmi. A nevidíme v tom nějaký vzorec, kde by se dalo vysvětlit, proč některé klíšťata jsou více infikovanější nebo preinfikované než na jiných místech.
0: Klíšťata sbírali vlajkováním, vysvětluje Petr Adamík.
1: To je nejběžnější metoda, kdy máte bělou vlajku a procházíte po vegetaci, po trávě a sbíráte jich. Do toho jsme na těch místech, kde jsme ty klíšťata vlajkovali, tak počítali i ptáky. Takže to je základ té metodiky v teréně. No a potom určování těch bakteriálních patogenů, to je velmi zdlhavá, náročná práce v laboratoriích.

0: Je 10 hodin a 15 minut a na Proglasu v tuto chvíli nabízíme relaci Rádia 7.
1: Vůdcovství, coaching a duchovní doprovázení v životě církve. S Vojtou Barotem.
2: Čeká nás dnes další díl pořadu 3D Talk a dnes tu se mnou opět sedí Bětka Hanáková, která má na starosti dobrovolníky na vsetínském festivalu United a také koordinuje festival United City v Českých Budějovicích. Má moc ráda hudbu a chvály, studuje hebrejštinu a také jí zmrzlá rajčata. Ráda.
3: Ráda.
2: Bětko, vítám tě opět zpátky v pořadu 3D Talk, kde mluvíme s lidmi o svých zkušenostech, o přemýšlení, o vedoucnosti nejen v církvi.
3: Zdravím vás.
2: Dnes budeme pokračovat v rozhovoru o tom, jak být vedoucím, který vede dobrovolníky. Zmínila jsi, že někdy sama máš takovou potíž nebo problém vzpomenout si nebo zastavit se a vlastně uvědomit si, proč si takovou tu službu, takovou tu práci začala dělat. Jak se ti daří komunikovat tady tohle tvé nadšení nebo tuhle tvou vizi tak, aby i ti dobrovolníci, kteří to dělají ve svém volném čase, proto hořeli nebo dokázali zahořet stejně jako ty?
3: Je to těžké, ale myslím si, že je potřeba umět jako v tomhle s tom pozbudit a říct jim, jak to sám ten člověk vidí, jak to sám vidí ten vedoucí, proč je to dobré tu věc dělat, proč je dobré dělat tu službu, co mě to dává za smysl, proč to vlastně jako dělám. Když tohle člověk pochopí, že to nedělám jenom pro sebe, ale že to dělám hlavně pro Boží slávu, tak si myslím, že je to takhle jako pak dobré a i oni to lépe pochopí, pak se i tak jako nastaví.
2: Vést lidí může být někdy radost, někdy výzva a ne vždycky se to může podařit. Máš taky takovou nějakou zkušenost, kdy se ti něco nepodařilo nebo kdy jsi udělala možná nějakou chybu ve vedení lidí, které jsi měla na starosti?
3: Určitě tam nějaké chyby jako byly, i když možná si jich člověk není vědom jako hned, ale člověk se má vždycky posouvat nějak dál a já se snažím vždycky se i třeba těch lidí pak ptát. Každý to vidí jinak a myslím si, že občas třeba na takové velké akci je člověk zmatený, v podstatě mu skoro hoří hlava z těch informací, co se všechno musí zařídit. Takže možná někdy člověk jedná rychle a taky možná se ani nedívá, kteří lidi mu tam častokrát chodí vypomáhat a pak si až zpětně uvědomí, že jsou to pořád ti stejní a že by chtěl zamyslet třeba ty jiné. To mi pak třeba pak zpětně mrzí, že vlastně pořád tady máme ty srdcaře, služebníky, ale že bych chtěla i ty, že v průběhu toho zhonu není na to čas třeba takovéhle věci úplně sledovat a zpětně to pak takhle jako vidím, že mě to mrzí, že nezapojuju úplně třeba všechny. A samozřejmě asi pak nějaké další chyby jako jsou, ale nenapadají mě teďka asi nějaké.
2: Jak vlastně se ti daří pomoci lidem najít oblast služby, která jim opravdu sedí? Ne vždycky se to podaří na poprvé. Někteří k tobě chodí pořád ti stejní, protože to jsou ti srdcaři. A někteří možná, protože nechtějí dělat to, co jim bylo přiděleno. Jak můžeš pomoci najít lidem to, co se k ním hodí nejvíce?
3: Jak jsi říkal, no, je to možná nějaký proces u některých lidí, že si musí vyzkoušet víc věcí. To je asi možná někdy stejné u některých lidí, kteří jsou hodně nerozhodní a hledají si práci. Taky hledají, co jim nejvíc vyhovuje, jaký kolektiv jim nejvíc vyhovuje. Takže je to třeba nějaký proces, který delší dobu trvá. A samozřejmě my třeba na festivalu, když děláme festival, tak v rámci přihlašovacího formuláře si každý dobrovolník zaškrtne oblast, ve které chce pracovat. Takže tady už očekáváme, že když si zaškrtne techniku, takže bude umět s technikou a že velmi rád ho to bude bavit a nebude mít s tím problém. Samozřejmě někdy se stane, že musíme trošku přehazovat ty lidi. Třeba to zjistíme až na festivalu, ale většinou je to bez problému a spíš je to na takovou vlastní domluvu. Pak samozřejmě, když je to v církvi, tak je to nějaký teda proces třeba toho hledání, ale myslím si, že člověk to musí být někdy vytrvalý u některých lidí. I ten člověk, který jako neví a hledá, tak musí být vytrvalý a naším úkolem jako vedoucích je ho v tom podporovat, aby v tom vytrvalý byl. Vím, že já znám spoustu lidí, kteří třeba řekli, že nikdy nebudou vést tábor, že nikdy nebudou hlavní vedoucí na táboře. A pak je třeba Pán Bůh do toho sám pozval a oslovil v rámci jako modlitby. Takže i takový je proces, že někdy to sice trvá dlouho, ale i třeba Pán Bůh může do toho zasáhnout a přímo tomu člověku říct, tak a teď budeš dělat tohle. A člověk už si nevybere a nedovolí si říct ne, když je to takový příkaz ze zhora.
2: A jak se ti daří delegovat věci, které máš na starosti ty a o kterých víš, že bys udělala dobře lidem, kteří je třeba nikdy nedělali a neměli by to, nebudou to tedy logicky mít třeba nejlépe nebo nejrychleji hotové?
3: No, je to těžké, protože každý člověk si trošku jako myslí, že to udělá sám nejlépe, ale myslím si, že když to člověk dobře rozdělí, dobře si to i nějak poznačí v rámci nějakých třeba porad, když se bavíme teďka o nějakém větším vedení týmu, když si to poznačí, dobře to zapíše do nějakého zápisu a pak si to hlídá, a třeba se po čase zeptá v tom termínu, jak to jako dopadlo toho člověka, tak si myslím, že to jako jde. Jenom je to prostě o nás, o těch vedoucích, kteří možná bychom to sice udělali nejlíp, tak jde jenom o to jim to dobře předat, dobře vysvětlit a třeba jim v tom trošku z začátku pomoct. A pak, když je člověk postupně tak popostrkává dál a dál, tak pak už si je i ten vedoucí jistý v tom, že ten druhý, komu jsem to předal, je na to dobrý.
2: Daří se ti udržovat zdravý rytmus takového odpočinku a služby?
3: Jakdy. Samozřejmě je to, hodně se to odvíjí od toho, v jakém je člověk zrovna časovém horizontu. Třeba když se blíží festival, tak všichni v týmu jedeme na plný výkon. A je to náročné. A na druhou stranu člověk, když už sám na sobě vidí, že má dost, tak opravdu se snažím já osobně vypnout, buď se jít projít, nebo si pustit nějaký seriál, u kterého člověk opravdu vypne tu hlavu. Nebo právě třeba já směřuji hodně ke chvalám, takže jdu mít takový společný čas s Pánem Bohem. Takže to si myslím, že je důležité. A je to ale těžké, hlavně když se teda blíží třeba festivaly nebo nějaké velké akce. Ale mám zkušenost s tím, že i když je to náročné, i když je člověk v zápřahu, tak že to pak je takové pěkné a Pán Bůh nás prostě v tomhle tom hlídá, i když jsme občas šílení.
2: Jak se vyrovnáváš s vlastním vyčerpáním jako vedoucí, buď už jako během toho festivalu, nebo nějaké akce, anebo těsně po ní. Jak pak s tím pracuješ?
3: V průběhu akcí je to náročné. Když jste v podstatě druhá nejdůležitější osoba, která něco koordinuje na festivalu, třeba na tom Vsetínském, nebo na Českobudějovickém, je to taky takové druhá, první v podstatě, tak je to těžké. Člověk úplně se nemůže někde zavřít na chvíli a být tam. A na druhou stranu ale pomůže třeba si s někým z toho týmu takhle jako popovídat, trošku si tak postěžovat, co se jako nepovedlo a co se povedlo a za co jsme vděční. A častokrát vnímám, že když jste v tom týmu, třeba na festivalu, tak to, kdo vás nejvíc podporuje, je ten samotný tým. Že se takhle jako potkáme, třeba se jenom obejmeme a i tady tohle to stačí. Takže v tom průběhu festivalu je to těžké, ale tady tohle to mi pomáhá. Dokonce jsem jednou i využila náš modlitevní tým, kdy jsme se fakt zavřeli do jedné místnosti a půl hodiny jsme se tam modlili. Teda oni se modlili za mě, tak to bylo takové velmi mocné a příjemné. Pak jsem se cítila taková lehčí a ani netolik unavená. Je to fajn mít i někoho, kdo se za vás v průběhu festivalu modlí. Protože to dodává člověku sílu A že to nepochopitelné, protože v průběhu festivalu člověk skoro nenaspí to, co by měl naspat správně, tak mu chybí síly, ráno se budí, má napuchlé oči, je to fakt úplně síla, ale je to tak, že myslím si, že bez boží pomoci a bez božího vedení bychom to takhle jako nezvládli postavit festival. Samozřejmě po festivalu, když skončí festival, tak následuje spánek, odpočinek, vypnutý telefon, protože se vám třeba i zdá o tom, že vám někdo volá, přitom nevolá, až někdy do takových extrémů to jde a častokrát i se pak bavíme takhle jako v týmu, že někdo si fakt jako třeba sedne na zahradu a kouká jenom před sebe a relaxuje, protože má jako fakt opravdu dost. Takže je to různé. Pak jako je nejlepší odjet na dovolenou někde k moři a tam si pořádně odpočinout.
2: To je něco, na co se možná i těšíš po letošním festivalu. Z toho, co říkáš, je velmi důležité vytvářet takové dobré prostředí. I v tom týmu, i na tom festivalu. Jak to dělat? Jak vytvořit prostředí, kde se lidé cítí takový přijatí a oceňování?
3: Já si myslím, že je důležité umět přiznat takovou tu lidskou stránku. Vlastně i přiznat to, že jo, a já jsem se prostě cítila třeba vyčerpaně, na nic, zlomená. A takhle třeba i jako pro ty dobrovolníky je důležité tady tohle to jako umět říct, že i ten jejich vedoucí to třeba takhle prožívá a že jsou to normální běžné věci. A myslím si, že právě to je jedna z mála jako věcí, která k tady tomuhle pomáhá, že se takhle můžeme navzájem svěřovat. A samozřejmě pak i nějaké společné aktivity, kdy člověk jako takhle spolu dělá i mimo festival, nebo samozřejmě i na festivalu, třeba se samotnýma dobrovolníkama, tak tady tohle to může vést k takové té pohodové atmosféře. I to právě, když máme ty dobrovolnické programy, tak máme tam moderátory, kteří se toho nebojí se trošku naučit ty lidi odvázat. A právě si myslím, že i tady tohle to pomůže těm lidem trošku se tak jako uvolnit a říct si jako jo, fajn, je mi tady dobře.
2: Co když se stane, že tam těm lidem není dobře, že festivaly nebo jakékoliv vlastně církevní křesťanské akce často bývají takové exponované, emoce někdy vyletí, někdy se objeví nějaký konflikt i mezi dobrovolníky. Jak to dělat? Jak řešit konflikty mezi lidmi, kteří tu službu nebo tu práci dělají dobrovolně a nezávisí na tom jejich práce nebo jejich živobytí a můžou s tím kdykoliv skončit?
3: No, samozřejmě, tady se dostáváme zase do toho, že je to těžké a nepříjemné pro nás. A pro mě, když by se tohle stalo na festivalu, jakože se mi to zatím nestalo, ale třeba právě v církvi občas někdy nastanou takovéhle situace, nebo nastanou takové situace i třeba na dětském táboře letním, kdy tam máte tým mladých vedoucích a třeba někteří nefungují úplně dobře. Za mě je důležité tady tohle řešit bokem, ať to nevidí ti ostatní. To je asi jeden můj tip takhle. A řešit to samozřejmě i tak, že se snažit toho člověka pochopit, proč a co se děje a proč se mu nechce třeba nějakou věc vykonávat. Samozřejmě jít do toho zase s takovou jako i modlitbou a pak samozřejmě potom nějakém pochopení a zjištění, co se vlastně jako děje, si myslím, že je docela důležité jako pak si teda to vyhodnotit tu situaci tak, jak to bude nejlepší jako pro nás, pokud prostě ten člověk řekne, že už nebude fungovat, že už ho to tady jako nebaví, tak za mě není úplně jako proč ho třeba na tom místě nechávat. Prostě mu řeknu fajn, tak můžeš jako jít, dělej si, nebo užívej si třeba festival, nebo když jsi na táboře, tak teda odjď domů. Pokud tě to jako nebaví, tak nechci, aby si tady prostě kazil atmosféru v tom celém týmu. Je to drsné a je to těžké to někdy udělat, ale myslím si, že to prostě je i ten náš úděl.
2: Díky moc, Bětko, že jsi tady byla dneska s námi a od mikrofonu se loučí Vojta.
3: A Bětka.

V jižních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic. Pokrývají tato města a okolí. České Budějovice, Český Krumlov, Písek a Strakonice. Jsme tu s vámi po celý den.

Vítejte u úterní voničky pro milovníky dechovky. Blučínská chasa a obec Blučina vás zvou na tradiční babské hody v Blučině, které se konají v sobotu 23. května. Program začíná ve 13 hodin předáním práva a průvodem chasy po dědině. Pokračuje od 17 hodin ve venkovním sportovním areálu krojovanou zábavou s dechovou hudbou Blučiňáci. Domácí i přespolní jsou srdečně vítáni. Dechová hudba Blučiňáci vám hraje také v dnešní voničce. Přejeme příjemný den s Proglasem.

Na sobotu 16. května chystá město Kroměříž i místní dům kultury Hanácký den v Kroměříži. Bohatý celodenní program na Hanáckém náměstí otevře v 9 hodin dopoledne dechová hudba z Dounečanka, která bude mít ještě odpoledne od 14 hodin společný koncert s dechovkou Základní umělecké školy Kroměříž. O 9:45 dopoledne vyjde z náměstí krojovaný průvod, vedený stárky a stárkami. Krátce před 10:00 pak začne přehlídka vystoupení hanáckých folklorních souborů. Po celou dobu konání akce bude na náměstí tradiční hanácký jarmark.

S 11. hodinou už po 18. otvíráme knihu Upřímná vyprávění poutníka svému duchovnímu otci. Z ruštiny přeložil Petr Vítám vás a načetl Libor Radslavský. Přeji vám příjemný poslech.

Na vyprávění poutníka svému duchovnímu otci. Část 18.

V dnešním poučení svatých otců o vnitřní modlitbě srdce pokračujeme ve čtení užitečného slova o otci Filemonovi.

Svatý starec Filemon měl takovýto řád služby. V noci přespíval celý žaltář a 9 písní obsažených v žaltáři. Pomalu, bez znepokojování, přečetl jeden začátek evangelia. Potom se posadil a v duchu říkal: Pane, smiluj se. Ve stálém soustředění a velmi dlouho, až do chvíle, kdy už nemohl. Nakonec si dopřál spánek. Potom znovu za úsvitu přespíval první hodinku. Seděl ve svém sedátku tváří k východu a střídavě zpíval žalmy, nebo četl libovolně z epištol a evangelia. Tak strávil celý den. Bez přestání zpíval, modlil se a utěšoval nazíráním nebeského. Jeho mysl byla často tak ponořena v nazírání, že ani nevěděl, zda je ještě na zemi. Bratr, když viděl, že tak snažně koná službu modlitby a jindy se zcela mění božským myšlením, řekl mu: Je pro tebe, otče, namáhavé v takovém stáří umrtvit a podmanit svoje tělo? On mu odpověděl: Věř mi, Bůh mi vložil do duše takovou horlivost a lásku k modlitbě, protože nebylo v mých silách vyhovět jí v tom úsilí. Tělesnou slabost přemáhá láska k Bohu a naděje na budoucí blaženost. Tak všechna jeho touha byla myslí unášena na nebesa. A to i během stolování, nejen v jiný čas. Jednou se ho zeptal jeden bratr, který s ním bydlel: Jaká jsou tajemství nazírání? A on, když viděl jeho neodbytnost a to, že upřímně hledá poučení, řekl mu: Říkám ti, dítě, že tomu, jehož mysl se dokonale očistila, Bůh odhaluje vidění služebných mocností a řádů andělských. Zeptal se ho i na následující: Proč, otče, se spíše než božským písmem těšíš žaltářem? A proč zpíváš tiše, jako bys s někým rozmlouval? Na tom odpověděl: Bůh tak vtiskl do mé duše sílu žalmů, jako samému proroku Davidovi, a já se nemohu odtrhnout od útěchy různými nazíráními v nich ukrytými, neboť obsahují celé božské písmo. To pověděl tázajícímu se s velkou pokorou kvůli užitku a po dlouhém neodbytném dotazování.

Jeden bratr jménem Jan, přicházející z Přímoří, přišel k tomuto svatému a velikému otci Filemonovi, objal jeho nohy a řekl mu: co mám učinit, otče, abych došel spásy? Neboť moje mysl se zmítá sem a tam, kam nemá. On chvíli mlčel a pak řekl: ta duševní nemoc provází ty, kdo jsou vnější, a setrvává v nich. V tobě je proto, že nemáš ještě dokonalou lásku k Bohu. Ještě se ti nedostalo teplo jeho lásky a poznání. Bratr mu říká: co mám dělat, otče? Toto mu odpověděl: pojď, přijmi do svého srdce tajemné poučení a ono očistí tvoji mysl od všeho. Bratrovi však nebylo jasné, co tím chtěl říci, proto řekl starci: co je to za tajemné poučení, otče? A on mu řekl: pojď, buď střízlivý ve svém srdci a ve své mysli střízlivě s bázní a chvěním říkej: Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou. Tak poučuje začátečníky blahoslavený Diadoch. Bratr šel a s pomocí Boží se otcovou modlitbou upokojil. Byl tím poučením mnoho utěšen. Avšak potom ho ta útěcha opustila a on už nebyl schopen střízlivě takové činnosti a modlitby. Proto opět přišel k starci a řekl mu o tom, co se mu přihodilo. Starec mu říká: nyní jsi už poznal cestu mlčení a činnosti v mysli a zakusil jsi z tohoto plynoucí útěchu. Měj ji stále ve svém srdci, ať jíš, zpíváš, s někým rozmlouváš, jsi na cestě nebo sedíš v cele. Nepřestávej střízlivou myslí a nebloudícím rozumem modlit se takovou modlitbu, zpívat a hledat poučení v modlitbách a žalmech. Ani při vyřizování svých nejnutnějších potřeb nenech mysl prázdnou, ale zaměstnávej ji skrytým poučením a modlitbou. Tak můžeš pochopit hloubku božského písma a v něm skrytou sílu a neustále zaměstnat mysl. Splníš tak slova apoštola Pavla, který přikazuje: bez přestání se modlete. Bedlivě se hlídej a chraň svoje srdce před přijetím špatných myšlenek, jakkoliv světských a neužitečných. Vždy, i když spíš, i když rozmlouváš, ať se tvoje srdce potají v mysli poučuje v žalmech a modlí se: Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, smiluj se nade mnou. Také když nahlas zpíváš žalmy, hlídej, abys neříkal jedno ústy a druhé ti těkalo v mysli.

Bratr se ho ještě zeptal. Ve spánku vidím mnoho marnivých snů. Starec mu odpověděl. Nebuď lenivý ani malomyslný. Ale dříve než usneš, vykonej ve svém srdci mnoho modliteb a odporuj myšlenkám a pokušením ďáblovým vést tě podle své vůle. A Bůh tě přijme. Všemi silami se snaž, abys usínal s žalmem na rtech a poučením v mysli. A vůbec nedovol, aby tvoje mysl z nedbalosti přijímala cizí myšlenky, ale uléhej s těmi myšlenkami, s kterými se zmodlil. Aby v tobě zůstávali a i když budeš spát a když se probudíš, aby s tebou rozmluvovali. Předříkávej také, než usneš, svatý symbol pravoslavné víry, neboť pravověrné oslavování Boha je pramen a ochrana všech dober. Bratr se ho ještě zeptal. Buď otče té lásky a řekni mi, čím se zaměstnává tvoje mysl. Nauč mě, abych i já došel z pásy. On mu odpověděl. Proč to chceš vědět? Ten vstal, objal svatému nohy a líbal je a snažně ho prosil, aby mu to řekl. Po dalším čase starec řekl. To ještě nemůžeš snést. Dávat každému smyslu, co je potřebné a vlastní muži, uvyklému pobývat v blaženství pravdy. A není možné, aby tohoto daru dosáhl ten, kdo se dokonale neočistil od pomývých myšlenek světa. Proto pokud potom upřímně toužíš, zachovávej skryté poučení v čistém srdci. Bude-li v tobě neustále zůstávat modlitba a poučení v písmu, otevřou se oči tvé duše a bude v ní veliká radost, nevýslovný a vroucí cit. Duch svatý utěší i tělo, takže celý člověk se stane duchovním. A tak tě Bůh učiní schopným modlit se ve dne nebo v noci, bez rozptylování, čistou myslí. Opust svoje modlitevní pravidlo a ze všech sil se snaž přilnout k Bohu. A On posvětí tvoje srdce v duchovní činnosti, ke které ses odhodlal. Dále k tomu připojil. Jednou ke mně přišel jeden starec a když jsem se ho zeptal na uspořádání jeho mysli, řekl mi. 2 roky jsem strávil před Bohem v modlitbě. Z celého srdce jsem ho snažně prosil, aby mi dal, aby se do mého srdce vtiskla neustálá a soustředěná modlitba, kterou on dal svým učedníkům. A když štědrý pán viděl moji námahu a trpělivost, dal mi, oč jsem žádal.

A dále mu ještě pravil. Myšlenky na pomíjivé věci přebývající v duši jsou neduhem duše nečinné a propadlé malomyslnosti. Proto máme, podle písma svatého, každým způsobem střežit svoji mysl, zpívat rozvážně, bez rozptilování a modlit se čistou myslí. A tak, bratře, Bůh chce, abychom k němu projevovali svoji horlivost. Za prvé svou námahou, asketismem a dobrými skutky, potom láskou a neustálou modlitbou. A on nám ukáže cestu spásy. Je jasné, že není jiné cesty vedoucí do nebe, kromě dokonalého opuštění všeho zlého, získávání všeho dobrého, dokonalé lásky k Bohu a přebývání s ním v důstojnosti a pravdě. Ten, kdo toto získá, brzy se přiřadí k nebeskému zástupu. Ale vedle toho každý, kdo chce stoupat vzhůru, nevyhnutelně musí umrtvit údy jsoucí na zemi. Neboť když se naše duše utěší nazíráním pravého dobra, tak už se nevrací k žádné z vášní vyvolaných hříšnou touhou, ale odvrací se ode všech tělesných rozkoší, čistou a neposkvrněnou myslí přijímá Boží zjevení. A tak je nám třeba velké ostražitosti, mnohotělesné námahy a očištění duše, abychom ubytovali Boha v našich srdcích, abychom dále bezhříšně plnili jeho božská přikázání a aby nás on sám učil pevně zachovávat jeho zákony. Jako paprsky slunce ozařuje nás svým působením vloženým do nás milostí Ducha Svatého. Námahou a zkouškami jsme povinni očistit obraz, ke kterému jsme byli stvořeni jako rozumní a schopní přijímat pochopení a připodobnění se Bohu. Máme smysly, očištěné od veškeré poskvrny jejich přetavením ve výhni zkoušek. A proměnění jsme v důstojnost královskou. Bůh učinil lidskou existenci účastnou veškerých dober, schopnou myslí nazírat plesání andělů slávy, panstva, síly, počátky, moci, nepřístupné světlo a přejasnou slávu. Když však získáš nějakou ctnost, hleď, aby se snad někoho nepovznášel proto, že jsi ji získal a on ne. Neboť to je začátek pýchy. Když bojuješ s nějakou vášní, hleď, abys neochaboval a nemalomyslněl proto, že boj je úporný. Povstaň, vrhni se před tvář Boží a z celého srdce řekni s prorokem. Hospodine, veď spor s těmi, kdo vedou spor se mnou. Neboť já nemám proti nim dost sil. A on, když uvidí tvoji pokoru, pošle ti rychle svoji pomoc. Když jdeš s někým po cestě, nerozmlouvej o zbytečných věcech, ale zaměstnej mysl duchovní činností, aby v ní zůstal ten dobrý návyk, zapomenutí světských slastí, a ona neopustila přístav klidu.

taková a mnohá jiná slova pronesl starec k bratrovi a pak ho propustil. Neuplynulo však mnoho času a opět přišel a zeptal se. Co mám dělat, otče? Při mé noční službě mě přemáhá spánek a nedá mi, abych se střízlivě modlil a déle bděl. A když zpívám, chci se chopit práce. Na to starec odpověděl. Pokud se můžeš modlit střízlivě, nepouštěj se do práce. Když tě objímá dřímota a nepostoupíš mnoho v odporu proti myšlenkám, tehdy se pust do ruční práce. Opět se zeptal. Tebe samého, otče, nepřemáhá spánek během tvé služby? Starec pověděl. To není tak snadné, ale když mě někdy přepadá dřímota, nemusím se moc namáhat, ale začnu číst od začátku Evangelium svatého Jana. Pozvednu k Bohu oko mysli a dřímota zmizí. Podobně postupuji i ve vztahu k myšlenkám. Totiž, když nějaká přichází, výjdu jí vstříc jako ohni, se slzami a ona zmizí. Ty se ještě nemůžeš proti ním tak ozbrojovat, ale více se drž skrytého poučení a usiluj o dodržování svatými otci ustanovené denní modlitby. 3., 6. a 9. hodinku a večerní bohoslužbu a také noční služby. Snaž se nedělat nic, aby ses zalíbil lidem. A střes se mít nepřátelství s některým z bratrů, aby ses nevzdálil od svého Boha. Snaž se také střežit svoji mysl před rozptýlením, aby horlivě hlídala vnitřní myšlenky. Když jsi v chrámu a máš v úmyslu přijmout Krista ve svátostech, nevycházej, dokud nezískáš dokonalý klid. Stůj na jednom místě a neodcházej odtud až do samého přijímání. Říkej si, že jsi v nebi a se svatými anděli stojíš před Bohem, kterého máš přijmout do svého srdce. Připravuj se na to s bázní a chvěním, že nejsi hoden být spoluúčasten svatých sil. Tak dobře ozbrojil starec bratra, přenechal milost Pána a Ducha svatého a propustil ho.

0: Slyšeli jste 18. část vyprávění poutníka svému duchovnímu otci. Z ruštiny přeložil Petr Vítám vás, četl Libor Raclavský. Technicky spolupracoval Miloš Švábek. Knihu vydalo nakladatelství Refugium.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
1: Částka vám bude odečtena každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

Je 11 hodin 28 minut. Vy posloucháte Proglas, od mikrofonu vás zdraví Lenka Pekařová. Dnes máme úterý 12. květen. Dnes je první ze zmrzlých mužů Pankrác. V církevním kalendáři je taktéž svatý Pankrác. A na co se můžete těšit dnes dopoledne a poté odpoledne? Začali jsme jako vždy dopoledním blokem hudby. Těsně před 12. vám nabídneme myšlenku na den, která je z promluvy papeže Lva před modlitbou Regina Caeli na svatopeterském náměstí o 6. neděli velikonční. Hned poté polední modlitba budou se modlit moji kolegové pracovníci Rádia Proglas. 5 minut po poledni uslyšíte v hudební siestě koncert F-dur číslo 13 pro varhany a orchestr Kukačka a Slavík od Georga Friedricha Händla. Koncert opus 7 číslo 5 C-dur pro dva hoboje, smyčce a basso continuo. Koncert opus 7 číslo 9 F-dur pro hoboj, smyčce a basso continuo Tomasa Albinoniho a sonátu opus 2 číslo 1 D-dur, sonátu opus 2 číslo 2 D-mol, sonátu opus 2 číslo 3 C-dur, sonátu opus 2 číslo 4 E-mol, které složil Arcangelo Corelli. Po hudební siestě vám nabídneme zprávy, které přinese dnes moje kolegyně Zdislava Horníková. Od 13.05 začne další blok hudby, tam se dozvíte například, co znamená dnešek v kalendáři. Ve 14 hodin se v hudebním kompasu můžete těšit na pozvánku na festival Ženfest pod Třešní do Brna Obřan. Od 14.30 až do 16 vás začneme zvát na různá místa. Po Čechách, Moravě, Slezsku, možná i někam do zahraničí, uvidíme, kam nás to dnes zavane. Ale tento velký blok přerušíme jednou věcí, a to zprávami, které zde na Proglasu přebíráme od Českého rozhlasu Plus. Hudební týdeník Slyšte lidé nás v 16 hodin zavede na festival Jazz Door Starsbourg Budapest, který v březnu propojil francouzskou a středoevropskou jazzovou scénu. Milan Tesař nabídne osobní ohlédnutí za čtyřdenní přehlídkou v budapeštském klubu Opus, představí 7 z 8 vystupujících projektů a přiblíží i koncept festivalu. Uslyšíte pestrou škálu současného jazzu od autorských projektů francouzských souborů přes mezinárodní experimentální tria až po výrazné středoevropské formace. To je vše z toho, na co se můžete těšit dnes dopoledne a poté odpoledne. Je 11 hodin 30 minut, vy posloucháte Proglas, u mikrofonu slyšíte Lenku Pekařovou. A teď už si pustíme písničku Haleluja od skladatele Leonarda Cohena, ale bude zpívat Jasmine Levy.

Našli jsme se, rozhodli jsme se, tudy půjdem dál. Nejprve jsme došli k řece na břehu, tam malíř s plátnem stál. Pak jsme přišli mezi stromy, mezi domy, poskakuje světlý stín. Na plátně se rozsvěcuje, nikdo z nás však nemá.

Kdo si tady najde něco k sobě, tomu není žádná brána zavřená. Kdo si tady najde něco k sobě, tomu není žádná brána zavřená. Kdo si tady najde něco k sobě, tomu

Minimálně část Bible je k přečtení už ve 4121 jazycích. Loni byl dokončen kompletní text písma svatého v nejméně 13 jazycích. Celkově je tak kompletní kniha knih v dispozici v 795 jazycích a více než 6,5 miliardy lidí si ji přečte ve svém rodném jazyce. Podle biblických společností mezi nově přidané překlady patří například jazyk východního Oromo, kterým v Etiopii hovoří více než 10 milionů lidí. Podle Světové biblické asociace neexistuje v žádném jiném jazyce tolik různých překladů Bible jako v němčině. Jde o 35 variant, dodává server CatPress.

rozehrál struny, mé dlouhé prsty v nich hrají. Prsty bílého hvězdáře se vlasem hvězd probírají. Slyšel si ho?

0: Moravská pouť seniorů se uskuteční na svatém Hostýně příští čtvrtek 21. května. Ti, kteří se nemohou fyzicky zúčastnit, budou mít možnost sledovat mši svatou a májovou pobožnost online. Podrobnosti doplní Markéta Matlochová z Olomouckého centra pro rodinný život.
1: Hlavním celebrantem bude olomoucký biskup Antonín Basler. Mše svatá začíná v 9.40. Po polední pauze bude mít otec biskup svědectví o jeho zkušenosti s modlitbou růžence, díky níž objevil hloubku mše svaté. Na závěr pouti bude v bazilice v 15 hodin májová pobožnost. Těšíme se na všechny poutníky. Pouť organizují koordinátoři diecézních center z Brna, Olomouce a Ostravy. Bližší informace mohou zájemci najít na webu rodinnyživot.cz.

Myšlenka na den je z promluvy papeže Lva před modlitbou Regina Caeli na svatopeterském náměstí o 6. neděli velikonoční. Čte Martin Holík.

Drazí bratři a sestry, přeji vám krásný den. V Janově evangeliu jsme slyšeli slova, s nimiž se Ježíš obrací na své učedníky při poslední večeři. Ve chvíli, kdy proměňuje chléb a víno v živé znamení své lásky, Kristus říká, jestliže mě milujete, budete zachovávat má přikázání. Tento výrok nám pomáhá, abychom se vyhnuli jistému nedorozumění, totiž představě, že jsme milováni, pokud zachováváme přikázání. Naše spravedlnost by pak byla podmínkou Boží lásky. Je tomu však právě naopak. Boží láska je podmínkou naší spravedlnosti. Skutečně zachováváme přikázání v souladu s Boží vůlí, pokud uznáváme jeho lásku k nám, tak, jak ji Kristus zjevuje světu. Ježíšova slova jsou tedy pozváním do vztahu, nikoli vydíráním nebo tápáním v nejistotě. Proto nám Pán přikazuje, abychom se milovali navzájem, tak, jak on miloval nás. Ježíšova láska je tím, co rodí lásku v nás. Samotný Kristus je měřítkem, normou pravé lásky. Lásky, která je navždy věrná, čistá a bezpodmínečná. Lásky, která nezná ani ale, ani možná. Která dává sebe a nechce druhého vlastnit. Která dává život a nic za to neočekává nazpět. Neboť Bůh nás miluje jako první, a tedy i my můžeme milovat. A když skutečně milujeme Boha, pak se skutečně milujeme navzájem. Podobně je to s životem. Jen ten, kdo jej obdržel, může žít. Stejně tak jen ten, kdo byl milován, může milovat. Pánova přikázání jsou tedy řádem života, který nás uzdravuje z falešných lásek. Jsou duchovním stylem a cestou vedoucí ke spáse. Právě proto, že nás Pán miluje, nenechává nás v životních zkouškách samotné, slibuje nám parakléta, obhájce a ochránce, ducha pravdy. On je darem, který svět nemůže přijmout, dokud vytrvale setrvává ve zlu, které utlačuje chudého, odmítá slabého, zabíjí nevinného. Kdo však odpovídá na lásku, kterou Ježíš daruje všem, nachází v Duchu svatém spolehlivého spojence. Vy ho znáte, říká Ježíš, neboť přebývá u vás a bude ve vás. Můžeme tedy vždycky a všude vydávat svědectví o Bohu, který je láska. Toto slovo neznamená ideu, která je výtvorem lidské mysli, ale skutečnost Božího života, jehož mocí bylo vše stvořeno z ničeho a vykoupeno ze smrti. Tím, že nám Ježíš daruje pravou a věčnou lásku, sdílí s námi svou identitu milovaného syna. Já jsem ve svém otci, vy ve mně a já ve vás. Toto strhující společenství života vyvrací argumenty žalobce, tedy toho, který je protivníkem parakléta, ducha, který je protipólem našeho obhájce. Zatímco Duch svatý je totiž mocí pravdy, tento žalobce je otcem lži, který chce oddělit člověka od Boha a lidi mezi sebou. Je to přesný opak toho, co činí Ježíš, který nás vysvobozuje od zla a sjednocuje nás jako lid bratří a sester v církvi. Nejdražší, plní vděčnosti za tento dar, svěřme se přímluvě Panny Marie, Matky Boží lásky.

0: Tak zvony nás zvou k polední modlitbě, milí. Dneska chceme zvláště myslet na obyvatele Čáslavy, Krchleb a Drobovic. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.

0: modleme se.
1: Bože, vzkříšením svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, si naplnil svět radostí. Na přímluvu jeho rodičky, Panny Marie, dej, ať dosáhneme radostí života věčného. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věku. Amen.
0: Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane.
1: A světlo věčné, ať jim svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen.
0: Pane Ježíši, náš pastýři a příteli, děkujeme ti za život svědectví kněží Jana Buly a Václava Drboli, kteří odpověděli na tvé volání a věrně ti sloužili i tváří v tvář utrpení a smrti. Jejich statečnost, pokora a důvěra v tebe jsou pro nás inspirací a výzvou. Prosíme tě o dar živé a zralé víry za všech okolností. Dej nám sílu k lásce, která odpouští, i když je to těžké, a odvahu k vytrvalému hledání pravdy. Připomínej nám, že s tebou nejsme nikdy sami. Ať nás příběh kněží Jana a Václava osloví a posílí na cestě k tobě. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.
1: Amen.
0: Svatý Pankráci,
1: oroduj za nás.
0: Všichni svatí a světice Boží,
1: orodujte za nás.
0: Pán s vámi,
1: i s tebou.
0: Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
1: Amen.
0: Dobrořečme Pánu.
1: Bohu díky.

Pár minut po 12. hodině vás zveme k poslechu hudební siesty. Nejprve vám nabízíme koncert F-dur číslo 13 pro varhany a orchestr Kukačka a Slavík od Georga Friedricha Händla. Solo na varhany zahraje Josef Bucher, doprovodí ho Varšavský filharmonický komorní orchestr pod vedením Karola Tojče. Přejeme příjemný a ničím nerušený poslech.

Dozněl koncert F-dur číslo 13 pro varhany a orchestr Kukačka a Slavík od Georga Friedricha Händla. Solo na varhany zahrál Josef Bucher, doprovodil ho Varšavský filharmonický komorní orchestr pod vedením Karola Tojče. Následují dva koncerty opus 7 číslo 5 C-dur a číslo 9 F-dur, oba od Tomasa Albinoniho. První koncert zahraje solo Hans Elhorst a Heinz Holliger, v druhém jen Heinz Holliger, oba ale na hoboj, a doprovodí je Kamerata Bern.

Právě dohrál koncert opus 7 číslo 5 C-dur a číslo 9 F-dur, obě skladby od Tomasa Albinoniho. Solo na hoboj zahráli Heinz Holliger a Hans Elhorst, doprovodila je kamaráta Bern. Teď vám nabízíme 4 sonáty, opus 2, číslo 1, 2, 3 a 4. Všechny skladby od Arcangela Corelliho. Zahraje muzika Amphion, diriguje Rémy Baudet.

0: Právě dohrála poslední skladba dnešní hudební siesty. Slyšeli jste sonátu opus 2 číslo 4 e-mol od Arcangela Corelliho. Skladbu zahrála muzika Amphion pod vedením Remyho Bodé.
1: Vychutnejte si klasiku na Proglasu. Hudební siesta nabízí široký výběr skladeb od baroka až po současnost. Každý den 5 minut.

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

0: Je 13 hodin a začínají zprávy dnes se Zdislavou Horníkovou. Dobré odpoledne. Dikasterium poslalo poselství k svátku Vesa. Prase si připomínají oběti komunismu. Začíná pražské jaro. Prefekt dikasteria pro mezináboženský dialog kardinál Joyce Kokubakát a jeho sekretář zaslali buddhistům poselství u příležitosti jejich svátku Vesak. Ten se váže ke dni narození, osvícení a smrti Buddhy. Ve svém vyjádření autoři připomínají, že v době poznamenané válkami, násilím a náboženským či etnickým nacionalismem mohou křesťanství a buddhismus významně přispět k podpoře míru, porozumění a dialogu. Rusko se rozhodlo ukončit částečný klid zbraní, který trval několik dní, uvedl dnes ráno na síti X ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ruská armáda podle něj v noci zaútočila na Ukrajinu s více než 200 bezpilotními letouny a na frontě schodila přes 80 leteckých bomb. Ukrajinské úřady informují o nejméně 4 zabitých. Moskva naopak podle státní agentury TAS oznámila, že za poslední den bylo zničeno přes 100 ukrajinských dronů a že po ukončení dočasného příměří ruské síly obnovily boje proti Ukrajině.
1: Zpravodajství na Proglasu.
0: Desítky lidí dnes na Motolském hřbitově v Praze uctili památku obětí komunismu. Místo podle místopředsedy sněmovny Jana Skopečka symbolizuje jedny z nejhorších kapitol českých moderních dějin. A je proto třeba, aby starší generace předávaly nové paměti mladším, aby se na hrůzy totalitního režimu nezapomnělo, řekl zúčastněným. Sjezd sudetoněmecké krajanského sdružení, který se příští týden poprvé uskuteční na českém území, představil mimořádnou příležitost k prohloubení česko-německé spolupráce. Vzhledem k postoji vládní koalice ale zůstane z velké části nevyužitá, míní odbornice na vztahy obou zemí Jana Urbánková z katedry sociálních médií Masarykovy univerzity. V rozhovoru řekla.
2: Mohla to být příležitost posílení našeho sousedství, mohla to být příležitost rozvinout i naše vztahy v dalších oblastech, prohloubení ekonomického partnerství, například na bavorské ekonomické subjekty, ale bohužel ten způsob, kterým k tomu vláda momentálně přistoupila, vypadá, že tato příležitost zůstane spíše nevyužitá.
0: Na stěn do Brna si chystají bavorský premiér Markus Söder a spolkový premiér ministr vnitra Alexander Dobrindt. Zastupci české vlády ale podle všeho nepřijedou a v dolní komoře parlamentu se vládní strany snaží prosadit nesouhlasné stanovisko k pořádání akce. 5. akt u hrobu skladatele Bedřicha Smetany na Vyšehradském hřbitově dnes dopoledne tradičně otevřel 81. ročník hudebního festivalu Pražské jaro. Pořadatelé uctili památku skladatele, jehož cyklus symfonických básní Má vlast každoročně přehlídku zahajuje. Dnes večer ji v obecním domě provede Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod vedením dirigenta Petra Popelky. Před obchodním centrem Fórum Nová Karolina v Ostravě byla instalována výstava s názvem Můj život v církvi. Expozice vznikla u příležitosti 30. výročí založení ostravsko-opavské diecéze a prostřednictvím skutečných lidských příběhů přibližuje víru v každodenním životě. Výstava zde bude k vidění do 29. května.
3: Od 29. května bude přesunuta před katedrálu až do poloviny června. Si budou moci lidé prohlédnout výstavu, která pojímá příběhy různých lidí naší diecéze. Jsou to příběhy jejich víry, jejich služby, jejich života v církvi, takže to je to, co chceme i pro svět okolo, který třeba neví, že něco slavíme, tak i tímhle chceme vyzařovat.
0: Doplnil tiskový mluvčí ostravského biskupství Ondřej Elbl.
1: Počasí.
0: Dnes je proměnlivá, přechodně i velká oblačnost, místy přehánky. V polohách nad 800 metrů budou srážky sněhové. Nejvyšší teploty 10 až 14 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 5. Pane mírný čerstvý západní až severozápadní vítr. Tlak může slabě stoupnout, rostlé podmínky velmi dobré. A v noci a zítra očekáváme oblačno, místy i polojasno až jasno. Nejnižší noční teploty 4 až 0 stupňů Celsia. Během dne mohou teploty stoupnout až k 17. Povene severozápadní vítr. To je z dnešních zpráv vše. Od mikrofonu se loučí Zdislava Horníková.

0: 18. rokem probíhá celostátní kampaň Týden pro rodinu. Vyhlašuje ji Rodinný svaz České republiky, který sdružuje Centra pro rodinu. Usilují o vzájemném porozumění v rodinách a tak každý rok otevírají některé z aktuálních témat rodinného života. Zatímco loni organizátoři připomínali význam společného času u jednoho stolu, letos přicházejí s motem Rodino, pohni se.
1: Samozřejmě v první řadě to znamená, abychom se opravdu jako fyzicky hýbali, protože vnímáme, že zejména dnešní děti trpí velkým nedostatkem pohybu a společných aktivit se svými rodiči. Ale zároveň tohle téma nás posouvá o krok dál, protože se snažíme především budovat rodinné vztahy a to znamená, že se chceme pohnout i nějak v těch vztazích. To znamená, že pokud třeba pořádáme nějakou venkovní aktivitu s dětmi, tak je to zároveň prostor k tomu, aby jsme něco ve svém životě změnili, nejen ve svých pohybových návycích, ale také třeba v komunikaci mezi jednotlivými členy rodiny nebo i sami u sebe, protože nás často svazují nějaké naše třeba neúplně šťastné návyky a podobně. Je důležité, aby jsme si uvědomovali, jak rodina je formativní prostředí pro růst dětí, pro jejich rozvoj a normální prostě dospívání. A proto ten Týden pro rodinu znova a znova a připomíná, věnujme tomu pozornost, věnujme tomu čas, protože bez toho to prostě fungovat nebude. My velmi často sklouzneme do takových těch stereotypů, úkly, povinnosti, práce, školní úkoly a nezbývá čas na ty vztahy. A že vlastně Týden pro rodinu nás vrací k tomu, ty vztahy jsou důležité a bez toho ta láska v rodině prostě neporoste.
0: Vysvětlila Proglasu místopředsedkyně Rodinného svazu České republiky a ředitelka Rodinného centra Praha Marie Macounová. Do kampaně se zapojují organizace po celé republice. Macounová přiblížila, jaké akce chystají u nich.
1: Pravidelně celé jaro využíváme téma Týdne pro rodinu, aby jsme ho nějak vnesli do rodin, s kterými pracujeme. Tentokrát na všech našich víkendových pobytových akcích pro rodiče s dětmi jsme se snažili tohle téma nějak implementovat. Zejména jsme se soustředili na to, v čem ta rodina třeba je nějakým způsobem zatuhlá. Takže nás vlastně provází i takový příběh o slonovi, který je přivázaný na malém provázku tenkém a když se někdo zeptá, proč neutečeš, proč ten provázek nepřetrhneš, tak on říká, já když jsem byl malinký, tak mě přivázali k tomuhle provázku a nešlo to, ale dneska ten slon už je velký a mohl by to udělat, ale on vlastně je pořád svázaný. A to je možná naše situace v mnoha oblastech. Takže my vlastně, kromě toho, že s dětmi pořádáme nějaké pohybové aktivity, tak se snažíme se podívat na to, co jsou třeba ty naše provázky, které nás nějak svazují a nedovolí nám udělat ten krok dopředu. Děláme pobytové víkendy pro rodiče s jedním dítětem. To znamená vlastně to čas zaměřený na to, aby rodič neměl na starosti domácnost a ostatní děti a mohl vypnout z práce a mohl se soustředit na tu komunikaci s tím jedním dítětem. Protože zvlášť, když je jako větší rodina, takový ten výhradní čas na to dítě velmi často není. Ale třeba také máme přednášky na téma odolnost. První krok k tomu, aby člověk nějak posílil svou odolnost, je právě třeba fyzický pohyb. A potom mohou následovat nějaké další věci. Takže máme spoustu takových inspirativních nápadů, které vedou člověka, jakým způsobem se dá ta odolnost budovat. Třeba i když děti neradi chodí na výlety, tak jak dopomoc tomu, aby třeba ten výlet zvládli. Protože jsme velmi často svědky toho, že děti, když jde první kopeček, tak se seknou a odmítají jde dál, protože to je pro ně moc. Tak máme nějaké tipy a nabídky, kudy do toho.
0: Pozvala v probíhajícím Týdnu pro rodinu Marie Macounová, ředitelka Rodinného centra Praha a místopředsedkyně Rodinného svazu České republiky. Akce v ostatních regionech či online najdou zájemci na webu týdenprorodinu.cz.

Co si dnes večer naladit na Proglasu? Základní umělecká škola na Valčíkově ulici v Ostravě Porubě je v mnoha ohledech výjimečná. V čem? To se dozvíte v rozhovoru redaktora Antonína Žoldnerčíka s jejím ředitelem Martinem Kajzarem v 17 hodin a 10 minut v Barvínku. To je rozhodně něco, co byste si měli dnes večer naladit na Proglase. Teď už Žamboši a Jakube.

když stojíš sám nad temnou hlubinou a připadá ti, že se dám

dokázat tu být pro ty, co potřebují pomoc. Je břímě dospělosti s ostruhou, že selže. Kéž všem nad propastí plaší noční běs, tlapou láska blízkých jak asistenční.

0: Každé páté klíště na Moravě může přenášet nebezpečné infekce. Nejde přitom pouze o známou limskou boreliózu či klíšťovou encefalitídu, ale také o další závažné onemocnění. Vyplývá to z nové studie publikované v odborném časopise Journal of Medical Entomology. Na níž se podíleli také vědci z Přírodovědské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Podrobnosti doplní Petr Adamík z katedry zoologie.
1: Přibližně každý pátý kliště je infikované nějakou bakteriálnou infekcí. My jsme se teda soustředili iba na bakteriální infekce, protože ty kliště tam můžou přenášet i vírové infekce. Co jsme zároveň zjistili, že jsou velmi velké rozdíly mezi těmi lokalitami. Na některých lokalitách většina kliště nemá žádné patogeny, ale jsou lokality, kde doopovedané premorenost je poměrně velmi vysoká jednotlivými druhmi. A nevidíme v tom nějaký vzorec, kde by se dalo vysvětlit, proč některé klíšťata jsou více infikovanější nebo preinfikované než na jiných místech.
0: Klíšťata sbírají vlajkováním, vysvětluje Petr Adamík.
1: To je nejběžnější metoda, kdy máte bělou vlajku a procházíte po vegetaci, po trávě a sbíráte jich. Do toho jsme na těch místech, kde jsme ty klíšťata vlajkovali, tak počítali i ptáky. Takže to je základ té metodiky v teréně. No a potom určování těch bakteriálních patogenů, to je velmi zdlhavá, náročná práce v laboratoriích.
2: Nepatříš do období týdnů, před kterým pletou se šály. Nepatříš do dočkaných pátků, sladěných šat

sem asi mám.

Hostem pořadu Jak se vám líbí, který uslyšíte v 19.15, bude herec, zpěvák a písničkář Šimon Bylina, který představí svou první dlouhohrající nahrávku nazvanou Severní album. V rozhovoru mluví o propojení herectví a hudby, o osobních zkušenostech i o inspiraci přírodou a spiritualitou severoamerických indiánů. Řeč přijde také na jeho autorský přístup, spolupráci s producenty i na to, jak se do jeho tvorby promítají životní zlomy a současný svět. Rozhovor povede Milan Tesař. To je rozhodně něco, co byste si dnes večer na Proglasu neměli nechat ujít. A teď už Matěj, Metoděj, Štrunc a Rožnové.

Dvě minuty po půl druhé slyšíte na Proklase Lenku Pekařovou. Je 12. květen, úterý 6. velikonočního týdne, Mezinárodní den sester a ošetřovatelek a zároveň Mezinárodní den podpory nemocných s chronickým únavovým syndromem. Obojí se slaví na počest britské zdravotní sestry a zakladatelky ošetřovatelského školství zastánkyně chudých Florence Nightingaleové. Narodila se před 26 lety a únavovým syndromem trpěla, přezdívali ji dáma s lucernou. Katolická církev připomíná i svatého Pankráce, jen 14-letého mučedníka pro víru z počátku 4. století, patrona prvopřijímajících a ochránce před křivou přísahou. V lidové tradici prvního z lidových mužů. Církevní kalendář ukazuje i na dva svaté mučedníky ze stejné doby, římské vojáky Nerea a Achillea.

Mrvenec dlouhý 20 metrů s čapkou a v hrozně krátkém svetru.

Rudl. Pořad komunikace mezi námi, tvůrci a vámi, posluchači a přispěvateli, naladíte ve 20 hodin a 15 minut na Proglase. Je to rozhodně něco, co byste si měli poslechnout. Teď už Semiš a Růže v kopřivách.

stala se věc neobvyklá, ze které mám strach. Vyrostla mi na zahradě růže v kopřivách. Není možné, aby růže rostla

na zahradě, růže v kopřivách. Přestal jsem pít a hrát karty, nezdravím už kluky z party, jen bych v koutě seděl.

stala se věc neobvyklá, ze které mám strach. Vyrostla mi na zahradě růže v kopřivách. I přesto, že krásná byla, rostla tam, kam nepatřila, a tak jsem vzal rýč. Mrzí mě, že za mou píli kopřivy mě popálily, růže je však pryč. Konečně ta zahrada má opět starý styl. Kopřiva tam roste samá

že tak trpím na kopřivy, mě je to však vhod. Tak ať si všichni trhnou nohou, mám zahradu kopřivovou bez jazyka škod.

111. narozeniny by dnes oslavil bratr Roger Šic, původem Švýcar, zakladatel a převor mezinárodní ekumenické komunity ve francouzském Téze, hlasatel pokoje, dialogu a smíření. V letě 2005 byl zavražděn při večerní modlitbě v chrámu. Naděje evangelia je jako otvor, kterým proudí do hlubin naší duše světlo a působí, že máme sílu i v situacích, které jsou očividně bezvýchodné, psal bratr Roger. Pramen radosti je v tomto milovat a odpouštět.

Už před více než 4 roky rozpoutalo Rusko na Ukrajině největší ozbrojený konflikt v Evropě od druhé světové války. Nejen dobročinné organizace se snaží pomáhat těm, na které válečné utrpení dopadá nejvíce. Redaktor Antonín Žoldnerčík si k mikrofonu pozval Patera Leoše Ryšku, který se z cesty na Ukrajinu vrátil před několika týdny. Jejich rozhovor nabídne radioreport o 10:30 večer. A to je rozhodně něco, co byste si vy měli na Proglase poslechnout. Teď už Daughters of Donbass a Foreign Land.

historik, teolog a překladatel Tomáš Parma, proděkan pro studijní záležitosti Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Z jeho knih zmiňme titul Rytíři, dámy a poutníci, dějiny a současnost rytířského řádu Božího hrobu jeruzalémského a jeho působení v českých zemích. Osmdesátiny slaví přední osobnost světové architektury a urbanismu, americký architekt polského židovského původu Daniel Liebeskind. Tvůrce projektu židovských muzeí v Berlíně, San Francisku, Amsterdamu a Kodani, městského muzea v Osnabriku i nového křídla muzea královny Viktorie a prince Alberta v Londýně. 81 let se dožívá kněz dominikán, hudební skladatel a organizátor pater Zdeněk Angelik Mička, autor písní ve společném kancionálu českých a moravských diecézí. 94. narozeniny slaví emeritní kanovník pražské metropolitní kapituly u svatého Víta, teolog a překladatel liturgických textů pater profesor Jan Matějka. Svátek má Pankrác, jméno z řečniny znamená víceboj, případně všemocný, a pranostiky Pankrác, Servác, Bonifác, ledoví bratři, chladná přinesou, jak se patří. A nebo Pankrácova nepohoda, vinohradům výhoda.

přátelé milí, Proglas teď velice potřebuje vaši finanční podporu. Bude existovat, budeme-li ho tvořit spolu. Prosím, pomozte. Děkujeme.

Je 14 hodin, posloucháte Proglas, u mikrofonu slyšíte Lenku Pekařovou. A protože bylo 14 hodin, začíná odpolední hudební kompas. Ženfest pod Třešní je jednodenní festival, který v Brně Obřanech pořádá písničkářka a výtvarnice Martina Trchová. Letošní ročník se koná v sobotu 16. května a vystoupí na něm například písničkářka Beata Bocek z jejího nového alba Bílo. Si na úvod poslechneme píseň Tamti.

Zveme vás na pátý ročník Ženfestu pod Třešní, malého festivalu, který je oslavou ženské autorské hudební tvorby a výsledkem čiré radosti z toho, že je na světě tolik zajímavých žen autorek, které dělají hudbu a nejen hudbu po svém. Festival se totiž zaměřuje na tvorbu žen v hudbě, literatuře, výtvarném umění i dalších žánrech a láká na pestrou dramaturgii od folku a world music po slam poetry nebo elektroniku. Koná se v sobotu 16. května v Trchově, zahradě v Brně Obřanech. Výrazný prostor na akci dostanou mladé autorky, jako je například teprve 14-letá zpěvačka Bea K., písničkářka Beata Bocek, která se po delší pauze vrací s novým albem Bílo, tuto svou novinku na festivalu představí. Dále na akci zahraje pianistka a skladatelka Bára Zmeková se svým triem a hlavní hvězdou programu bude Iva Bitová. Vedle hudby nabídne Ženfest i literární a výtvarný program. Svou venkovní výstavu zahájí pořadatelka festivalu Martina Trchová, číst bude spisovatelka Dora Kaprálová a vystoupí také performerka Anna Beata Hablová. My si teď poslechneme Báru Zmekovou v písni Uvař něco a na závěr Ivu Bitovou ve směsi Rapsódia z alba Slovenské zpěvy.

0: Postupně nám zpívali Beata Bocek, Bára Zmeková a Iva Bitová. Tyto a další zajímavé ženy vystoupí v sobotu 16. května v Brně Obřanech na festivalu Ženfest pod Třešní. Zítra ráno si v Hudebním kompasu představíme brazilskou zpěvačku Robertu Campus. A zítra odpoledne vám nabídneme 3 písně v podání skupiny Druhá tráva, která letos slaví 35 let od svého vzniku. Tímto odpolední Hudební kompas končí, jako vždy ho spolu s anoncemi připravil Milan Tesař.
1: Cino ene surdo cosimo, mai tarantella tu, denime limoni menammai.

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

Je 14 hodin 30 minut, posloucháte Proglas, u mikrofonu slyšíte Lenku Pekařovou a protože bylo 14.30, začnu vás zvát na různá místa. Dnes to bude Kroměříž, Brno, Olomoucký kraj, Praha, Prčice, Hradec Králové a nebo Brněnec na Svitavsku. Než se takhle stane, tak Huménečko a písnička Moravo.

0: Přednáška s názvem Duchovní dějiny Kroměříže v 17. a 18. století se uskuteční dnes od 19 hodin na arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Přednáší Vladimír Maňas, historik a pedagog Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Akci moderuje tamní učitel gymnázia Štěpán Beránek, který přiblížil podrobnosti.
1: Téma by se mohlo zdát velmi speciální a specifické, ale uvědomíme-li si, že jde o období, kdy byla Kroměříž prakticky zničena během 30leté války po vpádu Švédů a kdy biskup Lichtenstein z Kastelkornu prakticky celou obnovil, tak jde o téma, které je nepochybně velmi zajímavé, nabízí celou řadu paralel s mnoha jinými historickými obdobími.
2: Rytmus a to si užijete. A škoda, že sedíte, protože měli byste stát a trošičku si to vytrsat.
3: Výpověď nevšední o tom, jak jsem netrefil století. A úděl svůj žiju naplno. Rock and roll. Chtěl jsem hrát

0: Divadelní představení, koncerty, komentované prohlídky, výstavy nebo třeba beseda s autory knih a nakladateli. Tak bude vypadat program Brněnské muzejní noci v knihovně Jiřího Mahena. Koná se tuto sobotu v ústřední knihovně v centru města i v Mahenově památníku v Masarykově čtvrti. Podrobnosti o programu má mluvčí knihovny Petr Pospíšil.
1: Program muzejní noci začíná v ústřední knihovně v 18 hodin, ale můžete přijít už o hodinu dříve. Od 17 hodin totiž vystoupí Mikroteátro Brno s divadelním představením pro děti. Po slavnostním zahájení v 18 hodin vystoupí brněnské divadlo Kyogen. V průběhu večera si budete moct prohlédnout barokní budovu Schrattenbachova paláce a poté už se můžete těšit na dva koncerty. Nejprve od 7:30 večer vystoupí skupina For Bariton a poté už kapela ze Slovenska ZVA 1228 Band. Hrát začne v 9 hodin večer v atriu, určitě si to nenechte ujít, protože tato kapela ze Zvolena je velmi živelná, texty písní jsou plné humoru a ironie, takže to bude určitě nejen hudební zážitek, ale i zábava. Vstup na všechny akce je zdarma, stejně tak v Mahenově památníku, kde jsou připravené komentované prohlídky v dobových kostýmech, divadlo pro děti, kaligrafická performance, beseda se spisovateli a vydavateli nebo koncert vážné hudby. Věříme, že z této pestré nabídky si vybere opravdu každý.

v zástavě poleknutí. Pukneš kralou pledu, povolí Blanka a já se rozpomenu. Potápky vynoří se, za nimi neonové rybky a ze sluneční strany připlavou loďky plné medu. Vidíš, jak pomalu se šeří, jak ožívají břehy, převleč mi prosím košily, ještě teď před večeří. Snad budeme-li tiší, přiletí pochop,

ženě prostřít, nanosí na cínové míso, dost pochutinek pro tři, vyrovná do řad na podnosy. Naber si tedy směle ta nejdražší z jídel a povykládej, co jsi.

Viděl jsem cirkus nití a promočené stropy i slunce, které svítí na klece s lidoopy. Viděl jsem zrezivělým kopím probodené bytí. Viděl jsem beránka a za ním černé stopy. Viděl jsem jeho bílé sliny na vlněné dece. Viděl jsem pěnu, jak se točí na přehrazené řece. Viděl jsem slepce, jak hledá holí jiné světy. Viděl jsem zemi a na ní rostou divné květy. Viděl jsem svoje oči z hlíny, jak lačně na ně civí. Viděl jsem na hladině stín i děti, jak se diví. Viděl jsem slovo ve svých ústech, překousnuté

zástavě poleknutí. Pukneš kralou pledu, povolí Blanka a já se rozpomenu. Potápky vynoří se, za nimi neonové rybky a ze sluneční strany připlavou loďky plné medu.

0: Akce pro pracovníky ve zdravotnictví nabízí Centrum pro pastoraci nemocných arcibiskupství Olomouckého. Jednou z událostí je mše svatá pro pracovníky ve zdravotnictví. Proběhne tuto neděli o 14.30 v poutním kostele Panny Marie Sněžné v Provodově na Zlínsku. Více o programu prozradí pracovnice centra Lucie Minaříková.
1: Lékaři a další pracovníci ve zdravotnictví mají také možnost putovat na Provodov, kde bude slavená mše svatá pátrem Markem Orkovákou. Přijďte, je hezké setkat se.
0: Na příští sobotu připravilo Centrum svatodušní duchovní obnovu.
1: Je určena nejen zdravotníkům, nemocničním kaplanům a dobrovolníkům. Proběhne v klášteře Kapucínu Olomouc. Naším doprovázejícím bude páter Petr Utíkal, který má pro nás připravené přednášky. Společně budeme slavit mši svatou.
0: 16. pouť lékařů a pracovníků ve zdravotnictví se uskuteční v Bazilice na Nebevzetí Panny Marie na svatém Hostýně v sobotu 20. června.
1: Hlavním celebrantem mše svaté v 10.15 bude páter Jan Polák, vyučující na Civilometodějské teologické fakultě, a po mši svaté také pronese přednášku na téma přínos Cicely Sanders světové paliativní péči. Poté bude následovat oběd a nakonec poutníci se rozloučí se svatým Hostýnem modlitbou cesty světla.
0: Pozvala za Centrum pro pastoraci nemocných Olomouckého arcibiskupství Lucie Minaříková.

0: Na Proglase přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: 20. hodině na Plusu.
2: Odpoledním Plusem provází a příjemný poslech přeje Lucie Vopálenská.
1: Český rozhlas Plus.
2: Trest smrti hrozí pachatelům teroristického útoku na Izrael ze 7. října 2023. Izraelský parlament odsouhlasil vznik zvláštního tribunálu. V Maďarsku začne od dnešní půlnoci vládnout nový kabinet Petra Maďara. Ukrajinské protikorupční úřady obvinily z praní špinavých peněz bývalého šéfa prezidentské kanceláře Andrije Jermaka. A místo hřiště les, místo klasické třídy zahrada. Rodiče z měst čím dál častěji dávají děti do lesních mateřských škol. Jejich počet v Česku za posledních 10 let výrazně vzrostl. To vše a nejen to vám nabídneme, ale až po zprávách Ondřeje Látala.
3: Přeju hezký den. Izrael vytvoří zvláštní soud pro pachatele teroristického útoku ze 7. října 2023. Obžalované usvědčené z genocidy může čekat trest smrti. Ozbrojenci Hamásu a dalších organizací vtrhli před více než 2 roky přes hraniční plot z pásma Gazy do jižního Izraele. Zabili přitom 1200 izraelských civilistů a vojáků. Odvetná izraelská válka proti Gaze si vyžádala přes 70 tisíc životů.
4: V izraelském parlamentu panovala na vytvoření zvláštního soudu vzácná shoda mezi vládními poslanci a opozicí. 93 poslanců hlasovalo pro nový zákon, žádný nebyl proti. Tribunál bude spadat do kategorie vojenských soudů. Reálně před ním můžou stanout 300 zadržených spolupachatelů velkého teroristického útoku na Izrael. Tyto ozbrojence zadrželi vojáci na izraelském území a 2,5 roku se nacházejí ve vazbě. Celkově se útoků účastnilo 5 až 6 tisíc ozbrojenců. Velkou část z nich zabili izraelští vojáci během následné války. Z Blízkého východu Štěpán Macháček. Český rozhlas.
3: Další kontext přidáme v odpoledním Plusu za chvíli po zprávách. Policie navrhla obžalovat muže podezřelého ze špionáže pro čínskou zpravodajskou službu. České televizi to řekl státní zástupce Martin Bílý. Obviněný muž je podle dřívějších zjištění Českého rozhlasu Číňan Yang Yiming. V Česku působil jako novinář nejméně od ledna 2024. Akreditaci mu vydalo a opakovaně prodlužovalo ministerstvo zahraničí. Policie ho obvinila z neoprávněné činnosti pro cizí moc. V Česku jde o prvního člověka stíhaného podle tohoto paragrafu. Muži hrozí až 5 let vězení. Od ledna je ve vazbě. Prezident Petr Pavel se s premiérem Andrejem Babišem z ANO dohodl na 4 změnách v nominacích velvyslanců. Komentovat je ale teď nebude. Řekl to před odletem na summit slavkovského formátu a bukurešťské devítky. Usnesení o vyslání diplomatů schválila předchozí vláda Petra Fialy z ODS. Babišův kabinet ho ale koncem ledna zrušil. Pokračuje Pavel.
5: Respektuji jeho snahu mít v některých zemích lidi, ke kterým má možná větší důvěru, a domluvili jsme se na 4 změnách.
3: Jména velvyslanců musí podepsat prezident a Pavel zopakoval, že respektuje snahu vlády. Ceny pohonných hmot ve středu proti dnešku opět klesnou, informovalo o tom ministerstvo financí na svém webu. Nafta zítra zlevní o 73 haléřů na 42 koruny a 11 haléřů za litr. Sníží se taky cena benzínu, litr řidiči natankují maximálně za 43 koruny a 87 haléřů. Je to o 16 haléřů méně než dnes. Ministerstvo nově cenové stropy vypočítává z třídenního průměru velkoobchodních cen.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Všechny pasažéry z lodi, na které se šířil hantavirus, se podařilo najít. Na tiskové konferenci ve Španělsku to uvedl předseda Světové zdravotnické organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus. Zatím se podle něj podařilo potvrdit 9 případů a u 2 dalších lidí je pravděpodobné, že se nemoc potvrdí. Další případy se podle něj ještě objeví. Rozsáhlé šíření hantaviru ale považuje za nepravděpodobné.
6: Očekáváme, že nějaké případy přibudou. Možná si vzpomenete, že první případ se objevil 6. dubna, jeho nakažlivost se ale prokázala až 25. dubna. Mezitím se odehrála spousta interakcí mezi pasažéry lodi. Inkubační doba nemoci je také 6 až 8 týdnů. Hodnocení Světové zdravotnické organizace je, že riziko z globálního pohledu je malé.
3: Rusko v noci na Ukrajinu zaútočilo více než 200 drony a na frontě schodilo přes 80 leteckých bomb. Na síti X o tom informoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Po úderech jsou podle něj na Ukrajině zranění i mrtví. Zelenský napsal, že se tím Moskva rozhodla ukončit částečný klid zbraní, který trval 3 dny. Příměří původně vyhlásil americký prezident Donald Trump a obě země ho potvrdili. Po dobu trvání se ale Moskva i Kyjev vzájemně obviňovali z jeho porušování. Tady jsou zprávy Plusu. Dobrý den. Policisté žádají o pomoc při pátrání po 15-leté Lence Karáskové z Domašova u Brna. Dívka je asi 170 cm vysoká a štíhlé postavy. Má světle hnědé vlasy po ramena. Na sobě měla fialovo-růžovou mikinu, světle modré rifle a černošedý batoh. Obuté měla černočervené tenisky, říká mluvčí jihomoravských policistů Andrá Cejnková.
7: S rodinou byla naposledy v kontaktu minulý týden ve středu, kdy telefonicky sdělila, že jí ujel autobus a přijede pozdějším spojem, domů však už nedorazila. Dle dosavadních informací se měla pohybovat ještě poté v Brně. Policisté prověřili všechna místa, kde by se dívka mohla zdržovat, ovšem s negativním výsledkem.
3: Fotografie dívky je na serveru irozhlas.cz. Jakékoliv informace o ní volejte na linku 158. Začíná filmový festival ve francouzském Cannes. Na 79. ročníku přehlídky soutěží o cenu v podobě Zlaté palmy také nový snímek režiséra Pedra Almodovara.
8: Oscarový filmář Pedro Almodóvar uvede drama Amarga Navidad, Hořké Vánoce. Snímek sleduje hrdinku, která se rozhodne na čas opustit svého partnera a smířit se se smrtí své matky. Na francouzský festival se vrací také další Oscarový tvůrce, íránský autor Asghar Farhadi, a to s filmem Parallel Tales. Ten vypráví o spisovatelce, která špehuje své sousedy. Na červeném koberci se letos objeví také John Travolta. Ten uvede v premiéře svůj režisérský debut o chlapci, který poprvé cestuje letadlem. Filmový festival v Cannes potrvá do 23. května. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
3: Na D8 z Ústí nad Labem ve směru do Prahy opatrně za sjezdem na Kralupy. Na 8. kilometru se zastavuje, fronta pak pokračuje až k omezení na 1,5. kilometr. Tam pracují silničáři v levém pruhu. Na D1 z Prahy směrem do Brna zpozorněte za sjezdem na Rosice. Od 180. kilometru se nesouvisle vleče kolona kamionů pravým pruhem a pokračuje až do Brna. A v Praze v ulici pod Krejcárkem postojíte před ohradou, tam je omezení, projíždí se pouze jedním pruhem, zdržení teď asi 15 minut. Dobře, dojeďte. Zítra bude oblačno až zataženo, ráno a večer na některých místech i polojasno až jasno, v severní polovině území se lokálně vyskytnou přehánky a teploty 13 až 17, na severu Čech 10 až 13 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
9: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: České dráhy v sobotu posílí vlakovou dopravu do míst startu pochodu Praha-Prčice. Vypraví speciální vlaky, posílí pravidelné dálkové i regionální spoje. Účastníci pochodu budou moci opět využít speciální celodenní jízdenku, informovala Vanda Rajnochová z tiskového oddělení dopravce.
1: Pro účastníky akce České dráhy vypraví speciální vlaky, posílí pravidelné dálkové i regionální spoje a zajistí mimořádná zastavení odpoledních dálkových vlaků v Heřmaničkách. České dráhy zároveň nabídnou speciální celodenní jízdenku region Středočeský Prčice za 219 korun, která bude platit v den pochodu ve druhé třídě všech vlaků Českých drah v širší oblasti Středočeského kraje a navíc také v úseku z Tábora do Milevska.
0: Pochod Praha-Prčice se koná od roku 1966. Letos pořadatelé opět počítají s trasami pro pěší od 23 do 70 kilometrů, přičemž nejdelší začíná v Praze. Část tras je vyhrazena pro cyklisty.

0: pátek 29. května vás zveme na Noc kostelů do Radia Proglas v Brně.
1: Přijďte se zastavit, zaposlouchat a nahlédnout do vysílání.
0: Klidně na pár minut.

0: Připravovaný sjezd sudeckých Němců v Brně je cestou ke smíření, míní Jan Vondrouč, ředitel společnosti Collegium Bohemicum, která spravuje expozici Ústeckého muzea Naši Němci. Vztahy mezi oběma národy podle něj vyřešila už česko-německá deklarace v roce 1997. Problém je ve výuce dějepisu. Lidem informace o poválečných událostech ze školy chybí.
1: Já si myslím, že přelomová je česko-německá deklarace, která vlastně obecně říká, že ta historie by měla zůstat historikům a politici by měli koukat do budoucnosti a řešit současné problémy. Tak, jak si vyjadřuje Bernd Posselt, to znamená říct, podívejte, my tady máme nějaké kořeny, máme tady v podstatě ještě i hroby našich rodinných příslušníků, no a z toho důvodu prostě my máme nějakou jakoby odpovědnost i cit k té zemi, takže je logické, že by napravení těch vztahů z hlediska té historie mělo být.
0: Sjezd pořádá prvně v Česku sudetoněmecké krajské sdružení, které zastupuje Němce odsunuté z Československa po druhé světové válce a jejich potomky. V Brně se o víkendu od 22. května uskuteční 76. ročník. Sudecké Němce sem pozvali zástupci festivalu Meeting Brno. V sobotu 23. května organizuje v rámci festivalu Pochod smíření, který po roce připomene poválečný odsun německých obyvatel města.

Milí přátelé, Proglas může vysílat právě a jen díky vaší finanční podpoře. Prosím, nezapomínejte na Radio Proglas. Patří vám všem. Díky.

0: Diecézní setkání ministrantů proběhne v Královéhradeckém kostele na nebevzetí Panny Marie příští sobotu od 10 hodin. Přihlášky organizátoři přijímají do tohoto pátku prostřednictvím webu setkání. Registrovat se bude možné i později. Pořadatelé ale prosí o včasné přihlášení kvůli organizaci akce. Více pomocný královéhradecký biskup Prokop Brož.
1: Zveme vás všechny, kteří sloužíte u oltáře jako ministranti nebo ministrantky, abyste přijeli. Budeme tady, jak říká svatý Pavel, jako hvězdy, které svítí ve vesmíru. Vy teda budete takové malé hvězdičky, ministars. Neváhejte a přijeďte, těšíme se na vás.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.
2: Teď už mi říkej tak, jak chceš, kdo pro tě vlastně jsem. Řekni, co celé roky říkala jsi jen čtyřem hluchým zdem. Teď už mi říkej, jak ty chceš, země měřič nebeských sfér. Sladký a dochvilný jak kozina, švejk český a hasfér. Tak mi říkej, jak ty chceš, Nikola Šuhaj tajemník, Jánošík, co má všechno na háku, smrš v

než pochopíš, že všechna jména na světě jsou stará myší skrýž. Skrýž, ve které častokrát není žádná myš. Teď už mi říkej, jak ty chceš. Střela, co po výstřelu hledá směr.

jak ty chceš, v jaké roli pro tě vlastně jsem. Říkáš Mozartův Don Juan, zpívaný kastrátem. Tak mi říkej, jak ty chceš, vegetariánský vůdce mas. Don Quixote, co žije s akcií větrných mlýnů už příliš dlouhý čas. Tak mi říkej, jak ty chceš,

0: tak jak chceš, jak nemohla jsi dřív, když se stále divila, jaký žiješ div. Když býval jsem tvé želízko v ohni lásky rizíkov, když říkala tolik tě miluju, že ani nemám slov.
1: Muzeum přeživších bývalé továrně Oskara Schindlera v Brněnci na Svitavsku se stále nedostává peněz na opravu budov v areálu. Loni otevřelo dvě stálé expozice v původní výrobní hale. Další objekty dřívějšího koncentračního tábora jsou ale ve špatném stavu. Nově vznikne informační centrum v objektu bývalých kanceláří, který patří obci. Informoval manažer projektu Schindlerova archa Milan Šudoma.
2: Teď se tady bude otvírat obecní vlastně jako v tom domku vedle jenom z těch ještě z těch budov, které patřily k tomu koncentráku, tak obec tady z toho dělá informační centrum, který by mělo být letos někdy v létě hotový.
1: Muzeum chce alespoň vytvořit trvalou venkovní expozici, která by měla více přiblížit, jak koncentrační tábor v Brněnci vypadal. Hranice vymezilo ostnatým plotem, venku bude mít informační panely. Pro návštěvníky vznikl i nový vjezd s parkovištěm. Součástí muzea má být takzvaná Schindlerova archa, část továrny, ve které vězni žili a pracovali, a budova z ubytovny SS. Na ně ale nadační fond archa rodiny Lev Bär a Oskara Schindlera chybí peníze a dál chátrají. Objekty jsou památkově chráněné.

0: Hlavním tématem katolického týdenníku s číslem 20 jsou salesiánští spolupracovníci. Podrobnosti dodá Kateřina Koubová, šéfredaktorka periodika.
1: Vydali jsme se za nimi, protože je jich v republice několik set a jsou to lidé, kteří se nechali inspirovat dílem Jana Boska. Jsou v nich celé rodiny. A tak jsme se zeptali, čím je inspiroval právě tento světec, který je před 150 lety ustanovil. Na titulní straně samozřejmě najdeme ohlédnutí za připomínkou toho, že svatý otec Lev XIV. Už je tu s námi rok a jak tento rok pomyslně oslavil, vydal se do Pompeji a do Neapole. A v Pompejích je jedna z největších mariánských poutních svatyní v Itálii, zasvěcená také růženci. Svatý otec se sem vydal, aby svěřil své působení paní Marii. Na titulní straně si také připomínáme vzájemné smíření křesťanů po mnoha staletích po bělohorských událostech. No a otevíráme také nelehké téma duchovního zneužívání, protože proběhla jak debata v Dominikánské 8, tak seminář, který má vést k prevenci, jehož se zúčastnili desítky řeholníků a kromě toho vyšly na toto téma také dvě knihy. Ostatně s překladatelem jedné z těchto knih, s páterem Cyrilem Havlem Benediktínem, přinášíme také rozhovor.
0: Velký rozhovor přináší se sestrami Teonou a Labinou Mitevskými, které stojí za filmem o matce Tereze. Snímek je aktuálně možné zhlédnout v několika českých kinech, vysvětluje Kateřina Koubová.
1: Vypráví nám o tom, jak dospěly tyto dvě obyvatelky Severní Makedonie k této světici a co se o ní dozvěděli, když se vydali do Indie, kde se setkali také s lidmi, kteří ji ještě osobně zažili. V tomto vydání také zveme na pouť křesťanských médií, která se odehraje tuto sobotu na svatém Hostýně. A tak zvu srdečně vaše posluchače i naše čtenáři, kdo se s námi chtějí potkat, mohou tak učinit právě na svatém Hostýně tuto sobotu v Perspektivách. Tentokrát přibližujeme život jezuity pátera Vendelína Javorky. Žilinská diecéze vyhlásila právě rok Vendelína Javorky a nabízí poselství, které z jeho příběhu vyplývá pro dnešní život křesťana. Já jen přiblížím, že jeho život se odehrával mezi těmito městy. Rožumberok, Řím, Manžusko, Šanghaj, Bukovina, Gulag, Žilina. A také přibližujeme plány papeže Lva ve Španělsku a ohlížíme se za setkáním s americkým ministrem zahraničních věcí Markem Rubiem, protože papež, ač sám rodilý Američan, se už rok nesetkal s nikým z americké vlády, naposledy s viceprezidentem J.D. Vancem v loni v květnu po své inauguraci. A tak přeji všem zajímavé a inspirativní počtení.
0: Popřála šéfredaktorka katolického týdeníku Kateřina Koubová.

Za pár okamžiků je 16 hodin a to znamená, že se od mikrofonu loučí Lenka Pekařová a já předávám moderátorský mikrofon své kolegyni Alče Rubášové.

Příjemný poslech příští hodiny vysílání Proglasu vám přeje Milan Tesař. Začíná hudební týdeník Slyšte lidé, dnes věnovaný evropskému jazzu. V březnu 2026 jsem dostal pozvánku na čtyřdenní festival Jazz Door Strasbourg Budapest, který se konal v budapeštském hudebním centru a konkrétně v tamním klubu Opus. Šlo o 4 večery, vždy po 2 koncertech. Z 8 sestav, které se na festivalu představily, si pustíme 7. Ta 8. je totiž čistě koncertní projekt a dostupnou nahrávku zatím nemá. Více si řekneme i o samotném festivalu, ale začneme skladbou skupiny Big Fish, která celý festival 25. března zahájila. Jde o kvarteto, které vzniklo spojením tria Dancing Birds s francouzskou saxofonistkou Leou Siechelsky. Trio Dancing Birds tvoří saxofonista Julien Soro, kontrabasista Gabriel Midon a bubeník Ariel Tessier. Soubor Big Fish se původně věnoval interpretaci skladeb jazzových osobností 20. století, jako byli Paul Motion, Ornette Coleman a Chris Lightcap, brzy se však vydal vlastní autorskou cestou. Dnes každý člen přispívá vlastními kompozicemi. Dvojice saxofonistů vytváří výrazovou linii plnou kontrastu, zatímco rytmická sekce hudbu pevně drží a usměrňuje. Z alba Big Fish si poslechneme skladbu Juliena Sora Mineral.

To byla skladba Minerál v podání francouzského jazzového kvarteta Big Fish. Představujeme si soubory, které vystoupily v březnu 2026 na třetím ročníku festivalu Jazz Door v Budapešti. Jazz Door, což francouzsky znamená zlatý jazz, je festival, který už 40 let probíhá ve Štrasburku. Před asi 10 lety začal svůj koncept vyvážet do Berlína a v roce 2023 se poprvé uskutečnila edice festivalu právě v Budapešti. Druhý ročník této budapešťské pobočky proběhl v roce 2025 a třetí tedy v březnu 2026. Koncept je takový, že umělci, kteří se prezentují na festivalu ve Štrasburku, vyjedou třeba právě do Budapešti, aby se mohli představit i divákům a také profesionálnímu publiku ve střední Evropě. O tom řeknu víc zase za chvíli. Důležité také je, že vedle francouzských souborů se v Budapešti představily i skupiny s maďarskými hráči. Jednou z nich bylo trio Transcendent Triptych, které propojuje vlivy rané, klasické i folklorní hudby a snaží se nově definovat podobu současného avantgardního jazzu. Hudba tria stojí na pevné souhře všech tří hráčů, kdy se rytmus, harmonie i melodie organicky prolínají a vytvářejí vrstevnatý celek. Trojici tvoří maďarský saxofonista János Áved, rakouský pianista David Six a německý bubeník Tilo Weber. Triu vyšlo v dubnu nové album u vydavatelství BMC, o kterém ještě bude řeč. Teď si z alba poslechneme skladbu Da Feld es ab von ihm, To se mu uleví.

Poslouchali jsme maďarsko, rakousko, německé trio The Transcendent Triptych ve složení János Ávet na saxofon, David Six na piano a Tilo Weber na bicí. Zmínil jsem vydavatelství BMC, u kterého vyšlo album tohoto tria. Zkrátka znamená Budapest Music Center a jde o tutéž instituci, ve které se odehrával celý festival Jazz Door Strasbourg Budapest. Jedná se o několika patrovou budovu v centru Budapešti, ve které se nachází jazzový klub Opus, několik koncertních a přednáškových sálů, nahrávací studio, obrovská knihovna a archiv hudebnin a sídlí zde právě i toto hudební vydavatelství, které se zaměřuje na jazz, soudobou vážnou a experimentální hudbu. Ostatně po jeho produkci dnes sáhneme ještě vícekrát. Pojďme si ale představit dalšího účinkujícího z festivalu Jazz Door Strasbourg Budapest. Bude to francouzsko-korejské trio Vakan. Tvoří je pianistka Francesca Han, kontrabasista Pierre Fenichel a bubeník Fred Paska. Vedle jejich nástrojů však v jejich hudbě hraje významnou roli také ticho a zvukové detaily, drobné ruchy i prostorová změna.

týdenníku Slyšte lidé se dnes ohlížíme za festivalem Jazz Door Strasbourg Budapest, který se konal v březnu 2026 v klubu Opus v Budapešti, respektive v budapeštském hudebním centru, v centru Budapešti, pár desítek metrů od Dunaje a kousek od ikonické Budínské tržnice. Jak už jsem říkal, jde o partnerskou akci strasburského festivalu Jazz Door, který takto do střední Evropy vyváží francouzské umělce a v rámci festivalu je kombinuje například se sestavami s maďarskou účastí. Přitom nešlo jen o představení těchto interpretů fanouškům jazzu přímo v klubu. Pořadatelé na festival cíleně pozvali skupinu asi 8 hudebních profesionálů z různých zemí. Já jsem byl pozvaný za Česko, v klubu, na koncertech, ale také na společných obědech a večeřích jsem se potkával s kolegy z Polska, Rumunska, Rakouska a Německa a také s francouzským ředitelem festivalu Vincentem Bessierem. Další, kdo se na festivalu představil, bylo francouzsko-norské trio TIM, což je zkratka, která znamená Time, Infinite, Microscopic. Stejně se jmenuje i album, které trio vydalo právě u vydavatelství BMC v Budapešti. Projekt tematizuje pomíjivost krásy a paměti v kontextu současného světa, ohroženého zánikem kultur i přírodních druhů. Jde o setkání dvou norských hudebnic, Karolin Wallis a Inger Hanisdal, s hudební vizí Sebastiana Palise, který pro projekt vytvořil kompoziční rámec. Produkce tria se pohybuje mezi minimalismem, improvizací a prací s pamětí, její proměnlivostí. Doplním, že Karolin zpívá, respektive pracuje s hlasem a také s elektronikou. Inger Hanisdal hraje na housle a Sebastian na klavír a syntezátory. My uslyšíme ze studiové nahrávky tuto zmíněnou sestavu. Na koncertě místo Inger hrála na housle Selma French Botstad. Skladba, kterou vám pustím, se jmenuje For Betsy.

Po ukázce hudby spíše experimentálního tria Tim se vrátíme k jazzu ve vlastním slova smyslu. Jako další francouzská sestava se na festivalu Jazz Door v Budapešti představil saxofonista Christophe Moniot se svým kvartetem. Jedná se o sestavu, která vznikla u příležitosti 25 let festivalu Musique à Uir ve Francii a vedle Moniota ji tvoří pianistka Sofia Domansiš, kontrabasista Felipe Cabrera a bubeník Denis Charol. Svou hudbu popisují jako návrat ke známým jazzovým chutím v novém zpracování. Repertoár, který vznikl přímo pro toto kvarteto, došel zhmotnění na loni vydaném albu Hypersensitivity, které jsem na festivalu přímo od Christopha Moniota dostal. Nabídnu vám z něj 11-minutovou skladbu Begin pour un ami, která na koncertě také zazněla.

Poslouchali jsme skladbu francouzského saxofonisty Christopha Moniota Begin pour un ami z alba Hypersensitivity. Ohlížíme se za festivalem Jazz Door Strasbourg Budapest, který organizoval francouzský tým ve spolupráci s budapeštským klubem Opus. A právě v Budapešti se festival v březnu 2026 konal. Pořad sice ještě nekončí, ale my si teď pustíme kapelu, která celou čtyřdenní přehlídku uzavírala. Šlo o maďarsko-rakouské kvarteto v čele s maďarským hráčem na perkuse Andrášem Déšem. Toho mimochodem známe i ze spolupráce s českým kontrabasistou Tomášem Liškou. Své nové kvarteto Déš vytvořil ve Vídni s trumpetistou Martinem Eberlem, s pianistou Filipem Nikrinem a s kytaristou Knedžim Herbertem. Toho na festivalu nahradil Márton Feňvéši. Cílem formace je zachytit podstatu evropského jazzu, rozmanitost, otevřenost a schopnost vzájemného naslouchání. Hudba čerpá z amerického i evropského jazzu, z klasické hudby, tradičních rytmů i z energie rocku, čímž vytváří mnohovrstevnatý a dynamický celek. Kvarteto vydalo právě v březnu u BMC Records v Budapešti nové album Decisions We Make. Z něj si poslechneme skladbu Brigittenauer Ballad.

Během 4 večerů se na festivalu Jazz Door v Budapešti představilo 8 evropských jazzových formací. Žádnou z nich jsem předtím naživo neslyšel, i když jsem znal některé konkrétní hudebníky, včetně před chvílí zmíněného Andráše Déše. Pro mne osobně byla cena také návštěva celého budapešťského hudebního centra s nahrávacím studiem, koncertními sály a také s vydavatelstvím BMC Records, z kterého jsem si přivezl spoustu inspirativní hudby a svůj čtyřdenní pobyt v Budapešti jsem využil i k tomu, že jsem navštívil další hudební vydavatelství Fono, které se věnuje lidové hudbě, world music a také etno jazzu. Jeho produkci v posledních letech sleduji a alba dostávám, ale přivezl jsem si některé starší tituly a hlavně vám budu postupně nabízet v pořadu, jak se vám líbí, rozhovory s některými maďarskými hudebníky, které jsem přímo v budově Fono Records natočil. Ale zpět k festivalu Jazz Door. Neposlechneme si mezinárodní kvarteto The Ocean Within Us v čele s kontrabasistou Pascalem Nigenkemperem, protože jde zatím o čistě koncertní projekt. Rozhodně však nesmím vynechat poslední sestavu, která se mně osobně líbila možná z celého festivalu nejvíc. Jde o francouzsko-norsko-německou skupinu Garden of Silences, která hraje v neobvyklém obsazení housle, trubka, akordeon a kontrabas, což vytváří prostor pro pestrý dialog mezi nástroji i hudebními tradicemi. Na trubku hraje Arve Henriksen, u nás známý například z intenzivní spolupráce se slovenským kytaristou Davidem Kolárem. Na housle hraje Clément Janinet, na akordeon Amber Willermos a na kontrabas Robert Lukaciu. Hudba překračuje hranice stylů. Vedle barokních inspirací se objevuje zvuk švédské nikelharpy, prvky mikrotonální hudby i lidových písní. Album tohoto souboru vyšlo u BMC Records na začátku května a my si z něj poslechneme skladbu Transformations. V pořadu Slyšte lidé jsem vás dnes vzal na výlet za tóny evropského jazzu. Pouštěli jsme si skupiny, které vystoupily v březnu 2026 v Budapešti na festivalu Jazz Door Strasbourg Budapest. Pořadatelům festivalu děkuji za pozvání, spolu pořadatelům z Budapešťského hudebního centra a z klubu Opus Pak za pohostinnost. Budu rád, když mi dáte vědět, jak vás toto zastavení s evropským jazzem zaujalo. Na závěr tedy budeme poslouchat francouzsko-norsko-německou skupinu Garden of Silences. Od mikrofonu se loučí Milan Tesař. Zvuk měl na starosti Roman Kabelka.

0: Zprávy přebíráme z Českého rozhlasu Plus.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: V ústřední vojenské nemocnici zasahovali kriminalisti. 11 lidí podezírají z přijímání úplatků nebo falšování lékařských zpráv. Policie od ledna do dubna zaznamenala skoro o třetinu víc podvodů na internetu. A v Izraeli vznikne zvláštní tribunál pro pachatele útoku ze 7. října. Hrozí jim tresty smrti. Zprávy Andřej Látal. Při razii v pražské ústřední vojenské nemocnici a na dalších místech kriminalisté dopoledne zadrželi 11 lidí. Českému rozhlasu to potvrdil obvodní státní zástupce pro Prahu 6 Richard Petrásek. Policie zadržené podezírá třeba zmaření spravedlnosti z podvodu, padělání lékařských zpráv anebo přijímání úplatků. Na razii jako první upozornil server odkryto.cz. Mezi zadrženými je podle webu i jeden z primářů. Za první 4 měsíce letošního roku stoupl počet podvodů v kybernetickém prostoru skoro o třetinu, informovala o tom policie. Nejčastějšími trestnými činy jsou falešné inzerce, kdy podvodníci třeba donutí lidi zaplatit za balík, který si neobjednali. Časté jsou taky podvodné investice a falešní bankéři nebo policisti. Podle Ondřeje Kapra z kriminální policie je u těchto podvodů nejdůležitější, aby si lidé uvědomili, že praví policisté ani bankéři nechtějí žádné platby nebo citlivé údaje.
3: Je důležité uvědomit si, v jaké jsem situaci, nenechat se zastrašit, nenechat se tím strachem ovlivnit, zavěsit a případně dělat další kroky v případě, že už jsem třeba nějaké peníze někam poslal nebo vyzradil citlivé údaje.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Izrael vytvoří zvláštní soud pro pachatele teroristického útoku ze 7. října 2023. Obžalované usvědčené z genocidy může čekat trest smrti. Ozbrojenci Hamásu a dalších organizací vtrhli před více než 2 roky přes hraniční plot z pásma Gazy do jižního Izraele. Zabili přitom 1200 izraelských civilistů a vojáků. Odvetná izraelská válka proti Gaze si vyžádala přes 70 tisíc životů.
4: V izraelském parlamentu panovala na vytvoření zvláštního soudu vzácná shoda mezi vládními poslanci a opozicí. 93 poslanců hlasovalo pro nový zákon, žádný nebyl proti. Tribunál bude spadat do kategorie vojenských soudů. Reálně před ním můžou stanout 300 zadržených spolupachatelů velkého teroristického útoku na Izrael. Tyto ozbrojence zadrželi vojáci na izraelském území a 2,5 roku se nacházejí ve vazbě. Celkově se útoků účastnilo 5 až 6 tisíc ozbrojenců. Velkou část z nich zabili izraelští vojáci během následné války. Z Blízkého východu Štěpán Macháček. Český rozhlas.
2: Policisté žádají o pomoc při pátrání po 15-leté Lence Karáskové z Domašova u Brna. Dívka je asi 170 cm vysoká, štíhlé postavy, má světle hnědé vlasy po ramena. Na sobě měla fialovo-růžovou mikinu, světlemodré rifle a černošedý batoh. Obute měla černočervené tenisky, říká mluvčí homoravských policistů Andrea Cejnková.
5: S rodinou byla naposledy v kontaktu minulý týden ve středu, kdy telefonicky sdělila, že jí ujel autobus a přijede pozdějším spojem domů, však už nedorazila. Dle dosavadních informací se měla pohybovat ještě poté v Brně. Policisté prověřili všechna místa, kde by se dívka mohla zdržovat, ovšem s negativním výsledkem.
2: Fotografie dívky je na našem zpravodajském serveru irozhlas.cz. Jakékoliv informace o ní volejte na linku 158. Tady je doprava na Plusu. Na jižní spojce v Praze směrem na Černý most se po pojíždí od křížení s magistrálou za Europark zdržení teď asi 20 minut. V opačném směru se po pojíždí před Barandovským mostem od sjezdu do Vídeňské ulice. Na východní části okruhu směrem na Bychovice počítejte se silným provozem. Pomalu se jede přes Štěrboholskou spojku až k Europarku. Na okruhu směrem na D1 se zastavíte za sjezdem na Karlovy Vary, to je na 24. kilometru. Po pojíždí se až k Ořechu. Celé je to teď na 20 minut. V Holešovičkách směrem do centra Prahy naberete 20 minut navíc před Blankou. V Povltavské pak postojíte od Balabenky k Bulovce. Ucpané jsou taky okolní ulice jako Zenklová, Voctářova. A v Radlické se sune kolona od Trezorky k Mrázovce. Celé je to i tam na 20 minut. Dobře dojďte. Zítra bude oblačno až zataženo, ráno a večer na některých místech i polojasno až jasno, přehánky a teplo 13 až 17 stupňů, na západě a místy severu Čech 10 až 13 stupňů Celsia. To byly zprávy, na Plusu vysíláme 20 minut.
6: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Je 17 hodin 9 minut, úterý 12. května a na vlnách Rádia Proglas vás zdraví Ondřej Šidlo. V následujících minutách vám nabízíme k poslechu týdeník Barvínek. Poté 5 minut před 18. hodinou uslyšíte myšlenku na den z promluvy papeže Lva 14. A od 18. hodiny vás veme k poslechu přenosu mše svaté, dnes z kaple Ducha Svatého v Proglasu. Přeji vám příjemný poslech.

0: Je tady Barvínek a při jeho poslechu vás vítá Antonín Žolnerčík. Každý člověk má vlohy pro něco jiného. Důležité je tyto schopnosti objevit a co nejvíce rozvinout. Základní umělecké školy jsou institucemi, kde se děti a mládež věnují smysluplné činnosti, prožívají první úspěchy a získávají celoživotní vztah k umění i k dalším vyšším hodnotám. Já jsem dnes navštívil základní uměleckou školu v Ostravě Porubě a u mikrofonu vítám jejího ředitele, doktora Martina Kajzara.
1: Dobrý den.
0: Pane řediteli, přiznám se, že natáčení dnešního pořadu je pro mě obzvláště milou záležitostí, poněvadž před bezmála 60 lety jsem do tehdy Lidové školy umění v Ostravě Porubě začal docházet do houslí, jak se říkalo. Sídlo takzvané Lidušky se tehdy nacházelo na nábřeží v budově porubského zámku nedaleko kostela svatého Mikuláše. My tento pořad už natáčíme v nádherné, moderní budově, ne v polorozpadlém zámku. Něco o historii této školy, od kdy to tady stojí taková nádherná základní umělecká škola?
1: Tak jak jste vzpomínal, vlastně ta škola samozřejmě prošla jakousi historickou obměnou a my jsme těch míst vlastně měli více, dokonce jsme měli pobočku vlastně v Martinově. Ale jak to už bývá, tak jo, samozřejmě tady se chtělo centralizovat vlastně do jednoho místa, které poskytne vzdělání celé řadě žáků a tím, že jsme v Porubě, je to spádová oblast, je tady spousty prostě panelových domů, což znamená spousty rodin, spousty dětí, které potřebují jakési umělecké vyžití, tak pochopitelně s tím je navázáno vlastně i tady to otevření tohoto baráku. S tím, že máme tady ještě vedle pobočku vlastně na ulici Vincence Makovského a nově vlastně teďka, už to můžu vlastně oficiálně říct, tak nám vlastně ministerstvo povolilo zřídit pobočky ještě na základní škole na Šoupalce a taky v mateřské škole Ukrajinská, takže což jsou jako milé zprávy, že jsme schopni poskytovat vlastně to vzdělání, řekněme, i v jiném prostředí, jo, a i prostě u těch nejmenších.
0: Tato základní umělecká škola se nachází na ulici Josefa Valčíka. On to je takové hudební jméno, ale Josef Valčík byl, domnívám se, hrdina válečný. A vzhledem k tomu, že škola se nachází nedaleko kostela svatých Cyrila a Metoděje v Puskovci, nejsme náhodou na katastru pustkoveckém?
1: Tak to je takové jako sporné jako téma, tak jako když vezmu vlastně, že nás zřizuje Moravskoslezský kraj a to, co máme tady před barákem vlastně, tak už patří jako městskému obvodu Poruba, takže to je asi nějaká podobná situace, že my kosíme po plot a od plotu dál prostě potom kosí městský obvod.
0: Já jsem se dočetl na vašich webových stránkách, že není to žádné tajemství. Uchazeči jsou do školy přijímáni na základě talentové zkoušky. Stane se, že odmítnete někoho přijmout?
1: Jako ve výjimečných případech se to stává, ale je to spíš jako specifická věc, řekněme, kdy na tanečním oboru třeba někdo nemá dispozice vlastně pro jakousi koordinaci pohybu a tak samozřejmě potom je to jako limitující, řekněme, pro celou skupinu. Bavíme se zejména o té skupinové výuce, poněvadž se nám vlastně osvědčilo, vy říkáte talentová zkouška, to nám vlastně ukládá jakoby vyhláška o základním uměleckém vzdělávání a další legislativní nezbytnosti, nicméně primárním cílem té základní umělecké školy, byť to má status školy, tak je jakoby to dítě vlastně v něm jaksi rozvíjet jiné vlohy a i v případě, že každý nebude další Smetana nebo Dvořák jeden vedle druhého, tak vlastně tomu dítěti to poskytuje, řekl bych, i spočinutí, trošku jako mentálně jiné nastavení, než které vlastně má jako v té základní škole, kde se jede pořád jako řekněme na výkon, zítra píšeš toto, další den prostě tě budeme zkoušet z tohoto. Tak tady vlastně to dítě má pod jako metodickým, systematickým, že dohledem v podstatě vedení tak, aby, řekněme si, ten nástroj osvojil tak. A to je jedna stránka, samozřejmě naučit se dobře hrát. Druhá stránka je prostě, když to tomu dítěti přináší radost a když ho to nějakým způsobem naplňuje, což si myslím, že je asi to základní poslání dnes nás jako uměleckých škol.
0: Je to už dávno, ale vzpomínám si, když mě bylo 6 let, tak maminka už mě chtěla přihlásit do tehdejší lidové školy umění. To se psal rok 1968 nějak. A byl jsem odmítnut, že musím přijít až po první třídě. A já jsem se dočetl, že vy už přijímáte 5leté uchazeče. To je úžasné. V 5 letech už mohu chodit do umělecké školy.
1: Vlastně zase to vychází i z legislativy, která to umožňuje, s tím, že jsou obory, kde samozřejmě to není tak jednoduché, jako třeba ten výtvarný, kde žáci prostě tady v tomto věku je to pro ně složitější úplně uchopit, řekněme, to výtvarné umění. Asi je to dané i tím, že je tam vlastně kolektivní výuka, jo, protože v té individuální je to, řekl bych, jednodušší, aby to dítě vlastně, protože se mu skutečně věnuje jeden vyučující po tu dobu 45 minut a každé to dítko samozřejmě od těch 5 let má nějaké svoje tempo, takže my samozřejmě se držíme toho školního vzdělávacího programu, co by měl být jako, řekněme, co by mělo to dítě za ten rok zvládnout, jo, ale základ je, že to tempo jsme schopni se tady v tomhle prostě přizpůsobit.
0: Pane řediteli, na této škole se dá vzdělávat ve 4 oborech, hudebním, tanečním, výtvarném a dramatickém. O který obor je asi největší zájem, kde je nejvíce studentů?
1: Ono to samozřejmě nebylo tak vždycky, že? A když škola si začínala ten svůj 70-letý provoz, který letos slavíme, tak postupně nabírala další a další oddělení a samozřejmě to první bylo to hudební a to je i takové jako jakési gro té školy. Teďka to nemyslím tak, že by jako děti nemohli tady studovat literárně dramatický obor a tak dále, ale nejvíce žáků máme v tom hudebním. Ta kapacita školy je 1300 dětí, takže patříme vlastně k největším školám v kraji a od toho samozřejmě se odvíjí, i když by vás zajímala čísla, tak nějakých 900 žáků z toho vlastně jsou jako v hudebním oboru.
0: Na základní umělecké škole nenatáčím poprvé, ale zatím všichni ředitelé mě potvrdili, že co se hudebního oboru týče, největší zájem je o klavír. Platí to i v Porubě?
1: Tak to vám potvrdili správně, ale ono je to asi, jak bych řekl, v nějakých vlnách, jo? Protože tak, když jsou třeba v televizi populární, samozřejmě pěvecké soutěže, tak my to na těch přihláškách poznáme, protože najednou chce být každý tady tou superstar a nevím čím vším okolo. Jo? Nicméně ten klavír je paradoxně, byť já ho považuji za z nejtěžších nástrojů, jo? Potom je klavír a housle jsou nástroje, nebo obecně smyčce nástroje, na které jako to dítě fakt se musí intenzivně připravovat, poněvadž ten progres tam potom není vidět, jo, tak je tak jako výrazně. Tak ten klavír prostě patří momentálně mezi nástroje, které z velké části i rodiče vybírají, řekněme, jo, že po poradě se svými ratolestmi, takže ten klavír, o ten je největší zájem, velký zájem je třeba o kytary, ať už teda akustické nebo elektrické. V posledních letech máme enormní zájem taky o solový zpěv, je to i tím, že jsme otevřeli ten populární a muzikálový, takže tam jako je to zase trendy pro mladého člověka a chce se víc vidět. Řada mladých se prostě chce víc vidět než někde na operních prknech, řekněme, tak prostě za tím mikrofonem někde na stage, prostě na nějakého festivalu, řekněme.
0: Jsou hudební nástroje, které si člověk do hodiny přinese a odnese. Housle, flétna, kytara, ještě to čelo taky. Klavír si nepřinesu do hudebky. To znamená, musím mít klavír doma. Zjišťoval jsem nedávno ceny klavíru, tak jsou to částky o 250 000 výš. Rodiče to často řeší tak, že koupí dítěti elektrický klavír. Jaký máte názor na elektrické hudební nástroje, takové náhrady, bych řekl?
1: Ono, ty moderní elektrické klavíry, pianina, klavinovi, tak oni se snaží v podstatě ten úhoz na ten nástroj, jak si vylepšovat neustále, tak aby se to samozřejmě co nejvíc blížilo tomu reálnému nástroji. Ale nevím, který rodič by za 250 tisíc pořizoval klavír. Jo? Já vím, že prostě na různých bazarech a tak se bavíme o cenách, řekněme, od nějakých 10 tisíc. A řada rodičů jsou samozřejmě taky řeší způsobem, že ten klavír si pronajmou. Jo? Protože to nabízí taky poměrně dost firem. Jo, některé tady vlastně nám visí na nástěnce, když by rodič hledal a měl chvíli vlastně a čeká na to dítku, tak tam nějaký kontakt najde a toto je pro ně řešení v případě, že neví samozřejmě, což je pochopitelné, neví, jestli to dítě u toho vydrží 10 let, tak logicky nebudou investovat do nějakého nového nástroje nebo, jak říkáte, za 250 000.
0: Když máte ve škole několik opravdických klasických klavírů, za jak dlouho se takový klavír rozladí? Jak často se to musí ladit? A je to asi drahá záležitost?
1: Tak rozhodně v tom rozpočtu školy to není úplně nejlevnější věc. Jo? Takže my samozřejmě primárně vždycky ladíme klavíry z těch tříd, kde se klavír vyučuje. Mým takovým dlouhodobým cílem je vlastně v těch třídách, kde klavír se nevyučuje, tak prostě to postupně těmi klavinovami nahradit, poněvadž jako je to ryze ekonomický faktor, který do toho vstupuje. Právě jak se ptáte, vlastně, jestli to je levná záležitost, tak není. Věřím, že toto je prostě téma pro celou řadu dalších uměleckých škol, a takže se snažíte hledat ty cesty. Ale rozhodně samozřejmě jako není cesta i to, že budeme hrát prostě na vyloženě rozladěné nástroje, poněvadž to zase i ovlivňuje, řekněme, jakýsi ty sluchové věmy toho žáka a není to úplně nic komfortního potom.
0: Když opět se vrátím do mého dětství, tak začínal jsem na půjčených malých housličkách, nevím, jestli to byly čtvrtky nebo půlky, také dodnes to existuje, že půjčíte žáku nástroj?
1: Ano, jsou i osmínové a další, jo, takže jsou úplně malé houstičky vlastně pro ta dítka, která mají kratší ruce a tak, takže ono se to samozřejmě přizpůsobuje té velikosti, od toho zase je samozřejmě zkušený pedagog, který je z toho určit, jakou velikost vlastně toho nástroje to dítě by mělo teďka si domů, řekněme, nosit, nicméně ten inventář je vždycky jako udržovaný a nějakým způsobem se snažíme ty nástroje, které už nesplňují ta kritéria, tak hold jako vyřadit a pořídit vlastně nástroje pro tu školu, které by splňovaly ty normy, a ta možnost tady je, takže a jako řada rodičů to využívá, jo, že skutečně tomu dítěti ten nástroj zapůjčí a je to spíš takové jakoby za jakousi symbolickou prostě cenu, jo, je to půjčovné, takže to není nic, co by jako tu rodinu, řekněme, ekonomicky až tak zatížilo, no.
0: Hovoříme o výuce na hudební nástroje, ale jestliže někdo chce hrát na hudební nástroj, tak musí znát noty a něco vědět o té hudební teorii. Říká se tomu hudební nauka. Tak děti nebo žáci si povzdechnou zase do té nauky. U vás chodí rádi do hudební nauky?
1: To asi já nemůžu mluvit samozřejmě za všechny žáky, jo. Nicméně už mým cílem, když vlastně jsem se rozhodl, že bych rád řídil školu, tak vlastně cílem od počátku bylo proměnit trošku ten obraz nebo to nahlížení toho žáka prostě na to, jak říkáte, že to je prostě to nezbytné zlo, které si tady musí odbít a kde prostě musí skutečně malovat 45 minut noty. Jo. Takže vlastně my jsme k tomu přistoupili víc takovým způsobem, že máme interaktivní tabule a snažíme se tomu žákovi tak, jak když víme, že on je dneska tu elektroniku obklopený chtě nechtě a můžeme dělat prostě sebe větší, nevím, nějaká nařízení a zákazy a nic takového, prostě stejně ten mladý člověk je tím fascinovaný. Takže tady ty elektronické tabule tomu dítěti velmi zajímavou formou vlastně zpřístupňují vzdělání, o kterém nebo na které by mohlo nahlížet z toho notového sešitu s nějakým jakoby despektem. V tomto si myslím, že je to velmi, jako velmi dobrý prostředek, kdy to dítě jde k té tabulí, maluje noty tam, může to různými barvami označovat, jo, je to takové pro ně zajímavější a taky vlastně si myslím, že se trošku proměňuje v očích těch dětí náhled na hudební nauku i díky třeba soutěži, kterou jsme tady začali vlastně dělat, mistr notové osnovy, kdy máme 4 týmy a ty děti prostě v každém ročníku mezi sebou soutěží v těch disciplinách, které samozřejmě obsahují ten rámec výuky, který by měli v tom roce zvládnout. A je tam ten element, jako kdy vidíte fakt, teď letos vlastně to máme pár dní za sebou, co byl ten další ročník, vlastně tam byla i řada rodičů se podívat na ty děti, podpořit je, jo, takže byl plný a myslím si, že i pro ty děti je to zase jako, aniž by si to uvědomovali třeba, že, tak je to pro ně jakýsi stimul vlastně a pro mě na, řekněme, toho náhledu na to, co obecně neměli rádi.
0: Já jsem se ještě na těch webových stránkách, které jsou skutečně velice pěkně dělané a poutavé, dočetl, že můžete vyučovat i hudební a zvukovou režii. No to mě jako rozhlasového pracovníka zajímá. Zvuková režie na základní umělecké škole?
1: Když jste zmínil ty hezké webovky, tak já bych ještě teda chtěl touto cestou vlastně pochválit našeho webmastra Davida Tejzra, který vlastně se tak jako ochotně o ten web stará, protože těch inovací je tam v průběhu roku celá řada. Takže to jenom tak na okraj. A co se týče vlastně tady tohoto oboru, je to, jako rámcový vzdělávací program to umožňuje s tím, že těch škol není samozřejmě tolik, protože je to hodně specifická věc, ale každopádně máme tady vyučujícího, za kterého jsem velmi rád, je to vlastně pan Aleš Huber, který dělá mistra zvuku tady v Českém rozhlase Ostrava a známe se už celou řadu let, takže jsme spolupracovali na různých projektech a jsem rád, že se dal na tady toto i v tom základním uměleckém vzdělávání, poněvadž v tom sám vidí určitý smysl, jo, že je ta díra na trhu, když to tak řeknu jako nehezky, značí, že vlastně kdo chce se té režii věnovat, tak má možnost jít to studovat, řekněme, na vysoké škole, jo, že tam jako nemá vlastně nějaký ten předstupeň úplně k tomu, aby tu průpravu nabil už jako dříve, aby se seznámil s tím softwarem, s editací, co je prostě preprodukce, postprodukce, jakým způsobem se to dá vlastně zpracovat, jakým způsobem to zejména zaznamenávat, na co si dávat pozor a toto všechno pod vedením pana Hubera vlastně ty děti do sebe vštěpují, co mě těší ještě víc, takže je často bere i do toho rozhlasu, jo? Že když mají nějaké, já nevím, živé vysílání nebo něco, tak ty děti vlastně jdou do té kabiny režie a skutečně vidí ten proces od začátku do konce, co se kde řeší. A takže to si myslím, že jim taky mnohé dává.
0: Součástí výuky v hudebním oboru je nezbytná souborová hra, se tomu říkalo. My jsme na housle chodili hrávat tady někam ke Slovanu kdysi. Mně se zdá, že děti spíše zakládají kapely, že hrají spíše už na těch základních uměleckých školách v kapele. Máte tady taky kapelu?
1: Zase se dotýkáme toho, že tím, jak jsme velká škola, tak máme samozřejmě možnost prostě těchto souborů, byť jim budeme říkat kapely, nebo jo, tak máme možnost vlastně mít poměrně dost. Je to zase jakási, řekněme, lukrativní záležitost pro toho žáka, kdy je schopný vlastně přetavit z té individuální výuky něco v jakýsi výsledný produkt, řekněme, v tom souboru, kde to, jo, což je za mě, jako vnímám jako největší pozitivum těch souborů, že nabírají praxi. Takovou, která jim samozřejmě ta individuální výuka, kdy je tady jeden na jednoho, jsme zavření ve třídě a ten dotyčný se něco naučí, tak prostě tady ta živá konfrontace vlastně řekněme i s tím, že musí poslouchat, jak za ním hrajou bicí, jak za ním hrajou žestě a tak dále. Musí se soustředit vlastně na to, jestli sleduje dirigenta, jo, nebo nějakého primáše, řekněme v cymbalové muzice a tak, tak je ta souhra taková specifická. A ještě takový ten lidský faktor se mi na tom líbí. Samozřejmě, že všechny tyhle soubory vlastně začnou tvořit jakousi partu žáků, kteří potom se i rádi vydají, rádi tráví spolu volný čas, když je na nějaké soustředění, tak prostě je to velmi tmelý a má jsou navázání nejenom už na tu školu, ale i na to vlastně na ten okruh těch svých kamarádů, takže v tom to potom dělá takový jeden velký živý organismus, no, z té naší školy.
0: My tento pořád natáčíme v ředitelně. Je tady klavír, kytara, ještě tam je jeden hudební nástroj, já to nevím, jak se jmenuje.
1: To je fujara, jo, takže to je vlastně takový lidový, řekněme, pastýřský nástroj, který má hodně specifický zvuk a je spojený s pasteveckou kulturou vlastně, řekněme, tady v našem Podbeskydí až přes celý ten karpatský oblouk, jak se vlastně tady toto táhne, takže to lidé vlastně v takových těch nelehkých horských podolských podmínkách se museli spoléhat na to, že se uživí, řekněme, takže ten hlavní zdroj obživy, nebo jak se říkalo po našemu, kdo mou ovce, ten moc chce, jo, že ta ovečka byla vlastně něco, co jako zvíře, které vám dalo mléku, sýr, kožešinu, jo, že z toho, a samozřejmě maso, že když bychom se bavili o tom zahánění ovcí potom na podzim. Takže s tím je navázaná samozřejmě i celá řada hudebních nástrojů, byly nějaké ty trombity, kdy vlastně jeden, které se využívaly zejména v tak, jako takové signální nástroje, když se blížilo nebezpečí nebo nějaký vlk nebo něco, tak vlastně na sebe takhle upozorňovali ti bačové. No a mezi tyto nástroje patří různé další koncovky a dvojačky a píšťaly, kterými si svým způsobem i ti pastevci krátili své chvíle a učili se na to hrát, takže...
0: Usuzují, že fujaru vyučujete vy? Umíte na ní?
1: To bych si nedovolil tvrdit, jo, ale já tím, že jsem vlastně obklopený od dítěte folklorem, i maminka pocházela ze středního Slovenska, takže mě k tomu vedla a kolik 15 možná let tady vlastně vedl tu cimbalovou muziku Purbáš, jo, takže samozřejmě tam jsem se snažil tím dětem vštěpovat různý folklor z různých koutů, řekněme, i Evropy, protože jsme se neomezovali jenom na Lašsko, Slezsko, ale i samozřejmě Slovensko a potom i takové ty pro děti už i tónovými řadami a tak dále orientálnější regiony, jako je třeba Rumunsko nebo Maďarsko.
0: Pan ředitel nám předvede hru na fujaru, přímo živá nahrávka.

0: Fujaru živě takto zblízka jsem opravdu slyšel poprvé v životě. Na Proglasu posloucháte Barvínek. O činnosti základní umělecké školy v Ostravě Porubě hovořím s jejím ředitelem, doktorem Martinem Kajzarem. Zatím jsme se věnovali pouze hudebnímu oboru, ale máme ještě další tři. Výtvarný, taneční, dramatický. Pane řediteli, co nabízíte ve výtvarném oboru? Co všechno se děti tady mohou naučit?
1: Tak žáci ve výtvarném oboru se soustředí zejména na dva ty segmenty, a to je vlastně plošná tvorba a prostorová. Jo, s tím, že samozřejmě každá má svá specifika a žáci se učí vlastně různými technikami zachytit různé objekty, řekněme na papír, a samozřejmě taky vlastně si osahají techniky, jako je modelování. Jo, to znamená, pracují s hlínou, jo, s níž tvoří nějaký objekt, který potom je možné si v té peci vypálit.
0: To znamená, máte i hrnčířský kruh.
1: Máme dva hrnčířské kruhy, jo, a teď se ptáte vlastně nevýtvarníka, takže samozřejmě můžeme se o výtvarném oboru bavit nahoru dolů, ale určitě tady v tomto by asi nejvíce řekli ti erudovaní učitelé, které tady na to máme. No.
0: Vyučujete filmovou tvorbu, scénář, práce s kamerou, střih taky?
1: No, budeme to vyučovat od září, nicméně ty talentovky vlastně už tady na toto jedny proběhly, další nás čekají ještě v červnu a jsem rád, že se mi podařilo najít takového schopného vyučujícího, který v podstatě má velmi solidní průpravu za sebou a je to takový zapálený člověk, Darko Keteleš se jmenuje. Musím říct, že no, i tatínek konec konců vlastně vím, že natáčí pravidelně jak pro Českou televizi, tak třeba pro National Geographic a tak, takže jezdí po celém světě, takže to vlastně je taková ta z otce na syna, jo, takový ten klasický příběh. Nicméně filmová tvorba zase. Snažíme se, a myslím si, že to tak má nastavené každý ředitel, jo, že se snažíte hledat vlastně nové cesty k těm žákům, poněvadž výuka nemůže fungovat tak, jak byla 30 roků nazpátek, to si řekněme na rovinu. Jo. Mladý člověk prostě má dneska jinak nastavené hodnoty, musí se jako k němu přistupovat diametrálně odlišně, než jak to známe z našeho dětství. Takže vlastně hledáte i cesty nejen toho přístupu, ale i toho, jak mu vlastně, jak si zatraktivnit, řekněme, to, co v podstatě on vidí dnes a denně kolem sebe. A ta filmová tvorba, jednak samozřejmě všichni, jako jsme pořád konzumenty, jak filmu nebo nějakých seriálů nebo dokumentů, jo, to prostě vás nemíne, jako s tím, že i kdybyste doma neměl televizi, jako mladý dneska úplně na tu televizi nekouká, jo, oni mají hodně telefony, mají prostě tablety a další technologie, kterými jsou obklopení, a na to je navázané samozřejmě všichni tady ty, jak známe, nějaké ty youtubery a jo, podobné další činnosti, takže samozřejmě i toto je obsah toho vzdělávacího programu, který jsme vlastně tvořili tady v tom novém studijním zaměření filmová tvorba.
0: Napadá mě ještě, co multimédia nebo fotografie taky?
1: No, multimédia a fotografie jedou vlastně od tohoto školního roku u nás, a tam musím říct, že vlastně o toto studijní zaměření byl enormní zájem. Jo, takže tam máme nějakých okolo 40 žáků, což si myslím, že na to, že to je teda mladičký obor, tak zase to dokládá to, co jsme se bavili u filmu, tak vlastně toto je, jo, kdy se žáci učí animace, kdy se učí nějaké storyboardy a různé vlastně zase, ke kterým by normálně nečuchli, ale vlastně jsou jimi obklopení dnes a denně, tak je to něco, kdy si to skutečně osahají a s tou vyučující, s paní Štelkou EU Nitrou, to jsou schopni si osvojovat. Takže i ty výsledky, byť je to za krátký čas, tak musím říct, že když vidím různé animace a řekněme grafiky, které jsou schopni jako už ti žáci vlastně už od útlého dětství vytvořit, tak si myslím, že to rozhodně má smysl.
0: Dalším oborem je tanec. Kdysi většinou tancovala děvčata od malička. Jak je to teď? Chlapci, zájem tancovat? Ne?
1: Je to převážně ženská záležitost i u nás, jo. Je to, já si vlastně ani neumím vysvětlit, čím to je, ale protože si říkám, že když mladý kluk přijde mezi ženský kolektiv, tak co víc si může přát, než být obklopený, že ženskou složkou od zhora dolů, ale je to, říkám, záležitost především děvčat, no.
0: A vyučuje se zde klasický tanec, nebo spíše balet, nebo nějaký breakdance?
1: Tak breakdance přímo ne, ale samozřejmě oni jako žáci zase v rámci toho vzdělávacího programu projdou různými technikami toho tance a různými styly, to znamená dotýká se to i ne breakdance přímo, ale moderního tance třeba, jo, který jako mi přijde fascinující i právě i díky tomu, že vlastně paní učitelka Tereza Tomašková jim věnuje dostatečné nebo velké množství své energie. Zejména u těch starších samozřejmě už to na vás fakt působí poměrně jako vyzrále, jo, že už ten člověk, tak jak my se snažíme promlouvat hudbou, tak vlastně tady ty slečny potom promlouvají svým pohyby a už to prostě jako ve vás vyvolává jakési pocity, řekněme, uměleckého vyjádření toho člověka.
0: Hudba a výtvarka, tak to je většinou takové statické. Tanec je konečně pohyb. Domnívám se, že to dětem velice svědčí, když prosedí dopoledne ve škole a potom přijdou sem a úžasný pohyb, navíc koordinovaný.
1: Je to tak, navíc když máte správné metodické vedení, tak i ten rodič je vlastně klidný, že ví, že tomu dítěti se dostává potřebného vzdělání uměleckého. A je to většinou věčné téma, jestliže sport anebo umění, jo. Je to, samozřejmě jsem rád, že stát podporuje obojí, protože jakýkoliv pohyb jako u toho dítěte kvitujeme. Tak jako můj syn, já nevím, tady chodí třeba k panu učiteli Tulejovi na bicí, tak samo prostě hraje za Baník vlastně, takže má jako spousty tréninku týdně, o víkendu zápasy a jsme rádi vlastně, že se hýbe. Jo, takže si myslím, že u toho tance je to velmi podobné a ti žáci mají pohyb, mají z něho radost, jo, a ve finále zase nevědomky vlastně se starají o jakousi svůj tělesnou hygienu.
0: Posledním oborem, obor dramatický, takže vychováváte budoucí herce.
1: Přesně se to jmenuje literárně dramatický obor, s tím, že vlastně se to nedotýká vždycky jenom toho, jestli je u toho ta gestikulace, že, ale i jakéhosi přednesu, takže žáci se učí nejenom běhat po těch prknech, která znamenají svět, ale taky teďka i díky té zvukové režii, tak se učí třeba si točit vlastní audioknihy, jo. Takže tam samozřejmě se to víc dotýká dikce, zase výslovnosti a všech těch, jak to říct, atributů, které ten herec musí mít. Byť víme z praxe, že byla řada herců, kteří měli nějaké vady řeči a tak dále a i přesto byli takovými ozdobami, řekněme, toho českého plátna, ale v tomto případě vlastně se zaobírají, jak říkám tady, vlastně tím přednesem, tak samozřejmě s paní učitelkou Evou Dusovou dělají různá monodramata. I žáci vlastně velmi, co se mi líbí na dramaťáku, takže jsou taky dobrá parta. To z toho tím, že je mám tady naproti, tak to občas zavítám se podívat, co dělají nového, ale zároveň je vidět, že přebírají často i tu iniciativu. Aha, tak pojďme udělat celou hru, pojďme udělat celé představení, takže dělali nějaké Cimrmanovy hry dříve celé, jo, dělali pelíšky, teďka chtěli dělat Na samotě u lesa, že pořád jako něco, co je vlastně, což z čehož mám přirozenou radost i s ohledem na vlastně jubileum Zdenka Svěráka, protože to vždycky i s panem Uhlířem vnímám jako něco, co, když teda vyučují zpěv, něco, co vlastně neříkám, že je nepřekonané, ale je to prostě velmi zásadní mezník v tom, co vlastně z té pěvecké literatury jsme schopni nabízet. A nejen, že to mají rádi žáci i po tolika letech a pořád jsou ty texty aktuální, tak to hlavně mají rádi jejich rodiče, což je prostě fakt už generační transfer, kde vidíme, jakože to kontinuálně lze považovat za něco hodnotného.
0: Původně jsem se chtěl zeptat na nějaké významné absolventy, kteří na této základní umělecké škole kdysi dávno třeba studovali a vím, že paní Špinárová nebo Jarek Nohavica, ale raději se zeptám, pane řediteli, z čeho jste měl v poslední době největší radost? Ono těch soutěží a vystoupení, odkud zase jste přivezli nějaké zlato? Pochlubte se.
1: No, já musím říct, že třeba soutěže vnímám jako jakousi doplňkovou činnost prostě k tomu, kdy hlavní asi je jako v tom dítěti a zvláště na tady, v tomhletom věku, v kterém jako na té základní umělecké škole studuje první nebo druhý cyklus, tak vštěpovat do něj zejména takové ty základy toho, jak se vyrovnat s tím, že jsem na tom jevišti, jak ustát, řekněme, trému, jak vlastně nějakým způsobem nabírat ty zkušenosti i díky těm souborům a tak podobně. Takže jako samozřejmě s ohledem na to zase na velikost té instituce, tak prostě ty medaile nějaké vozíme, ale říkám, pro mě to úplně není středobod. Já z čeho mám velkou radost, když jsme tady vlastně společně zmiňovali jednotlivé obory, které vlastně tady u nás máme, tak mě těší zejména to propojení. A že se nám podařilo vlastně a daří teďka dělat jak kdyby komponované pořady, kde vlastně skutečně propojíme všechny tyto obory dohromady. To znamená, z poslední doby je to zejména Lví král muzikál, který naši žáci pod vedením paní učitelky Tomáškové připravovali, ale taky třeba muzikál Drákula, do kterého jsme se pustili a kde skutečně to máte přesně tak, že výtvarný obor vám vlastně připraví kulisy, namaluje, jo, jak vyučující samozřejmě sežáky, jo, a tak samo vlastně ten tanec, přesně ten moderní, který mě fascinuje, tak vlastně, jo, tak tam implementovala paní učitelka do toho a herci v podstatě jsou tím tmelícím elementem toho příběhu, jo, kdy ho posouvají děj a potom zbytek je na těch hudebnících, zejména teda zpěvácích, kteří už zase učí, sbírají první.

0: 300 žáků, že máte tady. Na závěr se sluší poděkovat. Rodičům poděkovat, si myslím. Protože na nich to záleží, ne? Jestli to dítě pustí do té umělecké školy, zaplatí jim školné. Poděkujeme rodičům?
1: Samozřejmě, tak když bychom byli u toho poděkování, tak to se týká rodičů, pochopitelně, protože to není jenom, že to dítě přivedou tady, ale zejména to, že co si myslím, že je problém doby, tak vlastně to dítě systematicky u něčeho udržet, jo? Protože přicházejí zlomy, kdy vás začne zajímat něco jiného, kdy vám zejména něco nejde, a to se v tomto známe všichni, kdo jsme jako něco jako k umění kdy čuchli, jo? Že jsou období, kdy se vám nedaří prostě, jo? Nebo a toto je těžké překlenout, a tam si myslím, že ten rodič je úplně zcela zásadní, protože ten učitel může jako chtě nechtě do toho dítěte to vštěpovat a nějak jako mu rozmluvat do duše, ale když tam není ta podpora na té ose žák, rodič a vyučující, tak vlastně to úplně nemusí zafungovat. Takže já, když bych měl děkovat, tak určitě je to rodičům za tady tu trpělivost a za to, že se snaží fakt ty děti u toho nejen z nějakého vlastního přesvědčení, ale že si myslím, že to tu společnost kultivuje chtě nechtě to umělecké vzdělávání, že jsou schopni vlastně to dítě u toho udržet. Určitě i těm dětem patří velký dík, že prostě to jsou i pro nás jako vyučující jak asi studnice prostě neustálého obohacování a sbírání zkušeností, jo? Protože když si myslíte, že už vás nemá co překvapit, tak to pořád má. Jo? A samozřejmě taky jako si myslím, že na místě poděkovat vyučujícím, kteří z velké části ten entuziasmus a tu energii, prostě, kterou do toho vštěpují, tak bez toho by to taky to dítě vlastně nemuselo bavit a nemuselo by to jaksi naplňovat jeho představy o tom, z každého vlastně takového šikovného dítka může být potom profesionální umělec, který u toho vydrží a bude ho to třeba živit, nebo prostě, a i kdyby ho to neživilo, tak když prostě bude tou, řekněme, tím uměním obklopený a bude i jako jakýsi konzument, řekněme, jo, návštěvník galerii, anebo prostě bude, já nevím, chodit na balet, jo, tak pořád si myslím, že to zušlechťuje duši.
0: Pane řediteli, já vám moc děkuji za velice poutavý rozhovor. Rád jsem tuto základní uměleckou školu navštívil a odcházím takový naplněn, že to umění má budoucnost i v té nejmladší generaci.
1: Já vám taky děkuji a všem posluchačům děkuji, že jste si vyslechli tady tento rozhovor.
0: O základní umělecké škole v Ostravě Porubě hovořil v pořadu Barvínek její ředitel doktor Martin Kajzar. Od mikrofonu se loučí a při dalších pořadech Proglasu se naslyšenou těší redaktor Antonín Žolnerčík.

Je 17.55 a nyní je připravena pro vás myšlenka na den. Je z promluvy papeže Lva před modlitbou Regina Coeli na svatopetrském náměstí o 6. neděli velikonoční.

Drazí bratři a sestry, přeji vám krásný den. V Janově evangeliu jsme slyšeli slova, s nimiž se Ježíš obrací na své učedníky při poslední večeři. Ve chvíli, kdy proměňuje chléb a víno v živé znamení své lásky, Kristus říká, jestliže mě milujete, budete zachovávat má přikázání. Tento výrok nám pomáhá, abychom se vyhnuli jistému nedorozumění, totiž představě, že jsme milováni, pokud zachováváme přikázání. Naše spravedlnost by pak byla podmínkou Boží lásky. Je tomu však právě naopak. Boží láska je podmínkou naší spravedlnosti. Skutečně zachováváme přikázání v souladu s Boží vůlí, pokud uznáváme jeho lásku k nám, tak, jak ji Kristus zjevuje světu. Ježíšova slova jsou tedy pozváním do vztahu, nikoli vydíráním nebo tápáním v nejistotě. Proto nám Pán přikazuje, abychom se milovali navzájem, tak, jak on miloval nás. Ježíšova láska je tím, co rodí lásku v nás. Samotný Kristus je měřítkem, normou pravé lásky. Lásky, která je navždy věrná, čistá a bezpodmínečná. Lásky, která nezná ani ale, ani možná. Která dává sebe a nechce druhého vlastnit. Která dává život a nic za to neočekává nazpět. Neboť Bůh nás miluje jako první, a tedy i my můžeme milovat. A když skutečně milujeme Boha, pak se skutečně milujeme navzájem. Podobně je to s životem. Jen ten, kdo jej obdržel, může žít. Stejně tak jen ten, kdo byl milován, může milovat. Pánova přikázání jsou tedy řádem života, který nás uzdravuje z falešných lásek. Jsou duchovním stylem a cestou vedoucí ke spáse. Právě proto, že nás Pán miluje, nenechává nás v životních zkouškách samotné, slibuje nám paraklétu, obhájce a ochránce, ducha pravdy. On je darem, který svět nemůže přijmout, dokud vytrvale setrvává ve zlu, které utlačuje chudého, odmítá slabého, zabíjí nevinného. Kdo však odpovídá na lásku, kterou Ježíš daruje všem, nachází v Duchu svatém spolehlivého spojence. Vy ho znáte, říká Ježíš, neboť přebývá u vás a bude ve vás. Můžeme tedy vždycky a všude vydávat svědectví o Bohu, který je láska. Toto slovo neznamená ideu, která je výtvorem lidské mysli, ale skutečnost Božího života, jehož mocí bylo vše stvořeno z ničeho a vykoupeno ze smrti. Tím, že nám Ježíš daruje pravou a věčnou lásku, sdílí s námi svou identitu milovaného syna. Já jsem ve svém otci, vy ve mně a já ve vás. Toto strhující společenství života vyvrací argumenty žalobce, tedy toho, který je protivníkem parakléta, ducha, který je protipólem našeho obhájce. Zatímco Duch svatý je totiž mocí pravdy, tento žalobce je otcem lži, který chce oddělit člověka od Boha a lidi mezi sebou. Je to přesný opak toho, co činí Ježíš, který nás vysvobozuje od zla a sjednocuje nás jako lid bratří a sester v církvi. Nejdražší, plní vděčnosti za tento dar, svěřme se přímluvě Panny Marie, Matky Boží lásky.

Nyní vám přinášíme mši svatou z kaple Ducha Svatého v Proglasu. Bude sloužena za nemocné posluchače přátele Proglasu. Celebruje páter Vladimír Záleský, na varhany zahraje Vladimír Kijas. Zpívat budeme písně z kancionálu číslo 405 Rozleďte se zpěvy vzhůru. Na závěr zaspíváme 7. a 8. sloku z písně číslo 401 Aleluja, živ buď nad smrtí slavný vítěz. Písně číslo 405 a na závěr 7. a 8. sloku z čísla 401.

0: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Milost našeho Pána Ježíše Krista pro nás z mrtvých stalého, láska Boží a společenství Svatého Ducha, ať je s vámi se všemi.
1: I s tebou.
0: Pěkně vás vítám, milí bratři a sestry, vy přítomní v kapli i vy, kteří jste s námi na vlnách Proglasu. Jak bylo oznámeno, tuto mši svatou bychom chtěli dnes obětovat za všechny nemocné posluchače a přátelé Rádia Proglas. Aby nás nic nedělilo od Boha i od sebe navzájem, odevzdejme svoje hříchy do Božího milosrdenství. Smiluj se nad námi, Pane.
1: Zřešili jsme proti tobě.
0: Ukaž nám, Pane, své milosrdenství.
1: A dej nám svou spásu.
0: Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a přiveď nás do života věčného.
1: Amen.

0: Modleme se. Uděl nám všemohoucí a milosrdný Bože, ať v pravdě zakoušíme účast na zmrtvýchvstání tvého syna Ježíše Krista. Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
2: Čtení ze Skutků apoštolů. Lid z města Filip se zběhl proti Pavlovi a Silovi. Úředníci z nich dali strhat šaty a nařídili bít je pruty. Když pak jim vysázeli hodně ran, dali je zavřít do vězení a žalářníkovi nařídili, aby je dobře hlídal. Když dostal takový rozkaz, dal je do nejhlubší kopky a pro jistotu jim zavřel nohy do klády. Kolem půlnoci se Pavel a Silas modlili a zpívali Bohu chvalospěvy. Ostatní vězně poslouchali. Náhle však nastalo silné zemětřesení, takže se zachvěly základy žaláře. A ihned se rozevřely všechny dveře a všem se uvolnila pouta. Když se žalářník probral ze spánku a viděl, že dveře vězení jsou dokořán, vytasil meč a chtěl si vzít život, neboť si myslel, že vězni utekli. Ale Pavel zavolal silným hlasem. Nedělej si nic zlého, vždyť jsme tady všichni. Žalářník si dal tedy přinést světlo, vběhl dovnitř, celý se třásl a padl na kolena před Pavlem a Silou. Pak je vyvedl ven a zeptal se. Pánové, co mám dělat, abych došel z pásy? Oni odpověděli. Uvěř v Pána Ježíše a dojdeš z pásy ty i celý tvůj dům. A začali hlásat slovo Boží jemu i všem lidem z jeho domu. Ještě v noci v tu hodinu je vzal sebou, vyměl jim krvavé rány a hned se dal pokřtít on i všichni jeho lidé. Pak je uvedl do svého bytu, dal prostřít stůl a jásal nad tím, že on i celý jeho dům uvěřil v Boha. Slyšeli jsme slovo Boží.
1: Bohu díky.

0: Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Jana.
1: Sláva tobě, Pane.
0: Ježíš řekl svým učedníkům: Nyní jdu k tomu, který mě poslal, a nikdo z vás se mě neptá, kam jdeš. Spíše je vaše srdce plné zármutku, že jsem vám to pověděl. Ale já vám říkám pravdu. Je to pro vás dobré, abych já odešel. Jestliže totiž neodejdu, přímluvce k vám nepřijde. Odejdu-li však, pošlu ho k vám. A on, až přijde, usvědčí svět ze hříchu, ze spravedlnosti a ze soudu. Ze hříchu, že ve mně nevěří, ze spravedlnosti, že odcházím k Otci a už mě neuvidíte, ze soudu, že vládce tohoto světa je už odsouzen. Slyšeli jsme slovo Boží.
1: Chvála tobě, Kriste.
0: Už druhý den čteme o svatém Pavlu a o Pavlovi a o jeho působení ve Filipech. Včera jsme slyšeli krásný příběh o tom, jak se obrátila Lydie, obchodnice s nachovými látkami, pravděpodobně první pokřtěná Evropanka. A dnes jsme slyšeli takový dramatický příběh o tom, jak Pavel a Silas byli bičováni a potom uvězněni. Předcházelo tomu to, že svatý Pavel vyhnal zlého ducha z jedné věštkyně, která ale byla takovým cenným artiklem pro ty, kteří z ní bohatli. Svatý Pavel je ve vězení, nohy má v kládách a přesto o půlnoci zpívá a chválí Boha. A všichni vězňové to slyší, i žalářník. Bůh naplňuje Pavla radostí a jistotou, že i v té těžké situaci je s ním. A když potom nad ránem přijde zemětřesení a najednou oni jsou volní, dveře otevřené, tak ten žalářník, který si chce vzít život, protože neuhlídal, má pocit, že neuhlídal ty vězně, svatý Pavel ho ujišťuje, že jsou tam všichni do jednoho. A žalářník si to spojí právě s tou vírou svatého Pavla v Ježíše. A říká, co mám dělat, abych došel spásy. A svatý Pavel mu zvěstuje evangelium a je to opět ten žalářník, který je pokřtěn, on a celý jeho dům. Svatý Pavel je takovým krásným příkladem člověka, který žije s Duchem svatým a vlastně kamkoliv přichází, tak mluví o Ježíši, protože ví, že je to něco, co je tak potřebné téma, aby každý slyšel o tom, že Ježíš přišel pro nás, pro všechny. Že přišel, aby nás ujistil svojí láskou, svojí blízkostí. On je ten, kdo uzdravuje. Slyšeli jsme i v dnešním evangeliu znovu příslib o tom, že Pán Ježíš chce dát i nám Ducha svatého. Blížíme se vlastně i k vyvrcholení velikonoční doby. A papež Lev tento týden při Anděl Páně v neděli řekl tato slova. Právě proto, že nás Pán miluje, nenechává nás v životních zkouškách samotné. Slibuje nám obhájce a ochránce Ducha pravdy. On je darem, který svět nemůže přijmout, dokud vytrvale setrvává ve zlu. Kdo však odpovídá na lásku, kterou Ježíš daruje všem, nachází v Duchu svatém spolehlivého spojence. Vy ho znáte, říká Ježíš, neboť přebývá u vás a bude ve vás. A to, co platilo v době svatého Pavla, platí i dnes. Amen.

0: Bratři a sestry, Bůh tak miloval svět, že pro jeho spásu dal vlastního syna. V důvěře v jeho nekonečnou lásku se k němu modleme.
1: Prosme za církev, kéž žije z Božího slova a je plná útěchy a milosrdenství.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Prosme za všechna lidská společenství, kéž se nechají proniknout duchem evangelia.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Prosme za rodiče a vychovatele, kéž jim nechybí moudrost.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Prosme za děti, kéž je jim dopřána šťastná budoucnost.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Prosme za všechny, kdo velmi trpí tělesně či duchovně, kéž zažijí Boží smilování.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
0: Pane, děkujeme ti za blahodárný déšť a prosíme tě za dar vláhy. Prosíme tě, vyslyš nás. Pane, prosíme tě za usmíření národů, za vyřešení všech konfliktů a za mír a pokoj pro všechny země.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
0: Pane, přijmi tuto nejsvětější oběť, kterou ti dnes přinášíme za nemocné posluchače a přátele Rádia Proglas.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
0: Bože, vyslyš naše modlitby za mír a spásu celého světa. Tobě buď chvála a dobrořečení, nyní i na věky věků.
2: Amen.

0: Modleme se, aby Bůh přijal oběť své církve.
1: A ty přijme ke své slávě a spáse světa.
0: Bože, ty sám jsi původce naší radosti. Přijmi tyto dary a dej, ať naše velikonoční radost dozraje v radost věčnou skrze Krista, našeho Pána.
1: Amen.
0: Pán s vámi.
1: I s tebou.
0: Vzhůru srdce.
1: Máme Pána.
0: Vzdávejme díky Bohu našemu Otci.
1: Je to důstojné a spravedlivé.
0: V pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, abychom ti, Bože, vždycky a všude vzdávali díky, abychom tě chválili a oslavovali zvláště nyní v době velikonoční. Vždyť naše velikonoční oběť je tvůj Kristus. On vydal sám sebe za nás a co oběti zákona naznačovali, naplnil skutečností kříže. On je náš kněz, náš oltář, náš pravý a jediný beránek, on všechno s tebou smířil. Skrze něho vstoupila do světa tvá radost a celý vesmír a mocné zástupy andělů zpívají píseň o tvé slávě a bez ustání volají.

Pravdě jsi svatý Bože, jsi pramen všeho posvěcení. Proto prosíme, sešli rosu svého ducha také na tyto dary a posvětě, ať se nám stanou tělem a krví našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on, když se vydával na smrt, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky, lámal, dával svým učedníkům a řekl: vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává.

Po večeři vzal také kalich, znovu ti vzdal díky, dal svým učedníkům a řekl: vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná, to konejte na mou památku.

0: Proto konáme, Otče, památku smrti a vzkříšení Tvého Syna. Obětujeme Ti chléb života a kalich spásy a vzdáváme díky za to, že smíme stát před Tebou a můžem Ti sloužit. A v pokoře Tě prosíme, ať nás všechny, kdo máme účast na těle a krvi Kristově, zhromáždí a sjednotí Duch Svatý. Pamatuj, Bože, na svou církev po celém světě. Veď ji k dokonalosti lásky v jednotě s naším papežem Lvem, naším biskupem Pavlem a se všemi, kdo jsou pověřeni, aby v Tvé církvi konali službu. Pamatuj také na naše bratry a sestry zesnulé v naději ve vzkříšení a na všechny, kdo zemřeli v Tvém slitování, přijmi je do svého světla, ať vidí Tvou tvář. Smiluj se nad námi nade všemi, dej nám věčný život ve společenství se svatou Panou a Bohorodičkou Marií, s jejím snoubencem svatým Josefem, s Tvými apoštoly a se všemi spravedlivými od počátku světa. Ať Tě s nimi chválíme a oslavujeme skrze Tvého Syna Ježíše Krista. Skrze Něho a s ním a v něm je Tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Podle Spasitelova příkazu a podle jeho božského učení odvažuji

0: Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista.
1: Neboť tvé je království, i moc, i sláva na věky.
0: Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.
1: Amen.
0: Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi.
1: I s tebou.
0: Pozdravte se navzájem pozdravením pokoje.

0: Hle, beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa. Blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři beránkově.
1: Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni je slovo a má duše bude uzdravena.

Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já chci tebe dokonale milovat, ale co mohu, Pane, bez tebe? Ty jsi, Bože, má síla, toužím po tobě, a protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně duchovně a učiň si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučil. Amen.

0: Modleme se. Bože, ty přijímáš naše dary a dáváš nám tělo a krev svého syna. Prosíme tě, ať nám tato výměna, při které dostáváme podíl na vykoupení, pomáhá dobře žít a ukazuje nám cestu k věčné radosti. Skrze Krista, našeho Pána.
1: Amen.
0: Děkuji vám všem za milé společenství při nejsvětější oběti. Přeji vám požehnaný zbytek dne. Pán s vámi.
1: I s tebou.
0: Požehnej vás a ochraňuj všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
1: Amen.
0: Jděte ve jménu Páně.
1: Bohu díky.

Mši svatou jsme slyšeli z kaple Ducha svatého v Proglasu. Celebroval páter Vladimír Záleský. Další mši svatou budeme přenášet ve čtvrtek 14. května v 18 hodin z kostela Panny Marie Sněžné v Praze. A nyní vám k poslechu nabízíme hudební zastavení. Uslyšíme kantátu Johanna Sebastiana Bacha s názvem Herr Jesu Christ, war Mensch und Gott, Pane Ježíši Kriste, pravý člověče a Bože, v podání sboru Gechinger Kantorei Stuttgart. Doprovází Bach Collegium Stuttgart. Diriguje Helmut Rieling. Sóla zpívají Arlene Ogé, soprán, Lutz Michael Harder, tenor a Wolfgang Schäne, bass.

Vyslechli jsme kantátu Johanna Sebastiana Bacha s názvem Herr Jesu Christ, war Mensch und Gott, Pane Ježíši Kriste, pravý člověče a Bože, v podání sboru Gechinger Kantorei Stuttgart, doprovázelo Bach Collegium Stuttgart, dirigoval Helmut Rieling, sóla zpívali Arlene Auger, Lutz Michael Harder a Wolfgang Schäne. Nyní následuje trio sonáta C dur pro varhany Johanna Sebastiana Bacha, přednese ji Ton Koopman.

Vyslechli jsme trio sonátu C-dur pro varhany Johanna Sebastiana Bacha, přednesl Ton Koopman.

Ahoj holky a kluci. Včera jste poznali v našich abecedních pohádkách nenasytného papánka a zajímavé kvoky. Dnes se vypravíme do pohádkového města, kde je nejlepší dělat rámus. Ale není to obyčejná školní třída o přestávce.

0: Rámusníček. V pohádkové zemi najdete všelijaká místa a nikomu už ani nepřijde divný skleněný kopec, zámek ze zlata, perlová jeskyně nebo železná studánka. Už jste možná slyšeli o tom, že existuje i pohádková skládka rozbitých kouzel a předmětů. Ale vsadím se, že vám ještě nikdo nevyprávěl o městě jménem Rámusín. Jde se tam přes zmrzlinové hory, u skákavého jezera kolem jeskyně perníkového draka. Pak přejdete špagetovou poušť a jste v plešatém lese. Hned za ním to město Rámusín stojí. Poznáte ho už zdaleka, protože na začátku plešatého lesa si musíte u staré ježibabky koupit špunty do uší, jinak byste tam ani nedošli. Z toho Rámusu by vám upadla hlava. V Rámusíně má každý uši docela malinké, aby to zvládl. Přesto se zdá, že všichni slyší velmi dobře. No jen se podívejte, starosta Rámus právě kárá jednoho z obyvatel.
1: Už jsme s tebou zkusili dost. Ty tvoje vynálezy z malých zvonků a kovadlinek jsou k ničemu. Není je pořádně slyšet. Vrať se, až se naučíš pořádně rámusit.
0: Malý chlapík Rámusníček opravdu rámusil ze všech sil, ale starostovi velkému Rámusovi to nestačilo. Tak se Rámusníček z hlučného města nepozorovaně vytratil. Šel, kam ho nohy nesly, a měl svůj plán.
2: Naučím se napodobit všechny zvuky, které potkám, a pak je předvedu starostovi všechny naráz. Čím dál dojdu, tím víc budu rámusit.
0: Předsevzal si. Brzy na to procházel nějakou vesnicí. Uslyšel, jak jim ve dvoře řeže velká pila a dřevo až bzučí. Rámusníček zkusil bzinknout taky tak.
2: Bzink, bzink.
0: Správně ukončoval každý řez. O kus dál někdo štípal sekerou.
2: Bum a šponk.
0: To se také dobře dalo napodobit. Uprostřed vesnice v hospodě hráli housle.
2: Šmidli, šmidli, rajdi, rajdi, štrum, rajdi, rajdi, štrum.
0: A k tomu trubka.
2: Tro, tro, trum.
0: A nakonec buben.
2: Bum, ta drata, bum, bum, bum.
0: Rámusníček si to opakoval a radoval se.
2: Všechno dohromady si to zkusím a pořádně zarámusím.
0: Zapamatoval si i štěkání psa, mňoukání kočky a kdákání slepic, mřechtání koně i bečení ovcí. Naučil se rachotit jako traktor, který za vesnicí oral. Škoda jen, že čím víc se náš chlapíček blížil k lesu, zvuku ubývalo. Naštěstí se ale rozpršelo.
2: Kapi, kápi, krapi, kráp.
0: Bylo slyšet. No to byla také pastva pro uši. A v samotném lese jakoby pršelo dvakrát.
2: Káp, krapi, kápi, káp.
0: Zrychlil Rámusníček podle deště svůj krok. Prostě nelenošil. A když vysvítlo sluníčko, pochytil kdejaké ptačí pípnutí či ptačí hvist. Větvičky mu pod nohama dělali
2: křupy, křup.
0: Od medvěda, který spal v brlohu, se naučil
2: chrupy, chrup.
0: Měl radost, jak pěkně mu všechny ty zvuky jdou. Ale pak ho přepadla nejistota.
2: Pořád to není ono. Na velkého rámu se nemám. Jak já to jenom udělám? Půjdu do nějakého velkého města.
0: Pomyslel si. Zrovna se chystal z lesa vycouvat, když narazil na tichánky. A co se nestalo? Začali mu hubovat.
3: Proč tady děláš takový rámus? Co pak ty nevíš, že plašíš ptáčky v hnízdech, veverky v dutinách i žížaly pod zemí? V lese musíš být potichu, aby se tě nikdo nebál. Pst, tiše, ani mok.
0: Napomínali ho, aby nerušil. Také mu půjčili svoje boty tichošlápky, aby nebyl slyšet vůbec. Ale Rámusníčkovi se to dlouho nelíbilo.
2: To není k vydržení. Mám až pokrek plné břicho zvuků a nemůžu je pustit ven. Já snad puknu. Co pak to jde, být úplně tichý rámusníček?
0: Bědoval. Jenže brzy dostal velký úkol. Musí zachránit les před starostou velkým rámusem, který se sem chystá na dovolenou. Chtěl rámusit sám pro sebe nahlas bez ostatních, takže měl na zdejší lesní klid už dlouho spadeno. Ani na něj nebylo třeba dlouho čekat, do týdne byl tu. Rámusníček slyšel, jak se velký rámus blíží. A tak se do toho obul. Jako na povel spustil všechen rámus, který pozbíral. Vzbudil tím také všechny lesní tvory. Ti začali udiveně pískat, houkat, brumlat, štěkat, bručet a štěbetat. A jak pobíhali, strašně šramotili, šustili a dupali. Udělali takový zmatek, že to vypadalo, jako by v lese bydlel nějaký mistr Randál či velmistr Rachot. Velký rámus měl co dělat, aby vybral zpátečku. Odtáhl s nepořízenou. Tady své umění rozhodně neuslyší. A malý rámusníček byl rád, že se všech svých zvuků zbavil. Stal se strážcem lesního klidu a v tom tichoučku mu bylo náramně dobře.

Zítra budeme zvědaví na pohádku skrytou pod písmenkem Ř. Pohádkovou abecedu napsala Gabriela Kopcová, texty do vysílání připravila Irena Kintrová.

A po pohádce tu pro vás, milé děti, mám připravené dvě písničky. A to písničku Dětinové od Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře a písničku Moruše od skupiny Včeličky. Věřím, že se vám budou líbit. Tak nastražte uši a dobře poslouchejte.

0: když ozvalo se školní hlášení, ať vrátíme hračky, že už nejsme malí. Tak žáci běželi jak splašení, aby je odevzdali, odevzdali.
1: My schválně se však tenkrát loudali, s rukama v kapsách, co noha nohu mine. A cestou hračky poschovávali, my je nevrátili, my ne.

a hromadně odevstají hračky na hromadu u kotelny. Profesor Křen vrátí omalovánky. Víme o nich,

Písničky nám dozněly a teď, holky a kluci, je čas k večerní modlitbě. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Dobrý Bože, uzavírám den se spoustou krásných zážitků. Děkuji ti za něj a prosím tě o pokojnou noc pro všechny, kdo musí pracovat. Ať mají dostatek sil do veškeré práce, která je před nimi. Amen.

A to už je z dnešního zíváčku téměř vše. Zbývá mi popřát vám pěkné sny. Dobře si odpočněte a mějte krásnou dobrou noc.

0: Na Proglasu posloucháte pořad Jak se vám líbí, vítá vás Milan Tesař. Mým dnešním hostem je herec, zpěvák, písničkář Šimon Bylina. Já vás vítám, pěkný večer.
1: Milane, děkuji za pozvání, já se taky vítám a moc se těším na to, co přijde.
0: Tak já se vás hned, Šimone, zeptám, co je pro vás v tuto chvíli stěžejní? Spíš ten herec nebo ten zpěvák? Jak se teď cítíte?
1: Pro mě je stěžejní žít život v esenci, ale což vlastně znamená, že se stávám díky tomu i jako pro mě lepším muzikantem i hercem, no.
0: Dobře, tak možná i o tom, jak se ty dvě profese navzájem ovlivňují, ovlivňují-li se nějak, třeba i k tomu se dostaneme. Budeme se bavit o vašem úplně novém severním albu, které vyšlo před pár dny. Dostaneme se možná i k některým starším nahrávkám, ale začneme právě ze severního alba. Já bych asi vybral tu singlovou píseň Jon Snow. Může být?
1: Tak rozumím. Je.
2: Jsi jako Jon Snow, svět hoří jak dům, ty na noční hlídce.

0: Tak já jsem, Šimone, tady tu písničku dostal od vydavatele krátce před albem a tam bylo v doprovodné tiskové zprávě, že Jon Snow je o odvaze najít svobodu právě v té nescivilizované části sebe. Tak já se zeptám, tady ta postava, ona je vlastně, je to inspirováno konkrétním tedy fiktivním hrdinou. Jak jste vy přišel třeba na tuhle tu postavu, proč ji vtělit do písně?
1: No víte, počkejte, mě by zajímalo jenom, jako, co třeba z toho jako evokuje vám teoreticky, protože vy jste teďka vypíchl tu necivilizovanou část, tak mě zajímá, co si pod tím vlastně představujete.
0: Já jsem to vypíchl přesně tak, jak je to v té tiskové zprávě. Samozřejmě člověk si nad tím opravdu může představovat cokoliv, může to být nějaký třeba boj proti regresu do minulosti nebo k nějakému, já nevím, hříchům mládí, cokoliv, takže vlastně nevím, jak to bylo chápáno, nebo...
1: No ne, já jsem prostě dospěl do určitého bodu v životě, kdy jsem přesvědčený o tom, nebo přesvědčený, spíš jako jsem otevřený v tom, že naše divoké části vedou jako k jistému jako poznání sebe sama. A to neznamená, jako, že tady budeme prostě harcovat se a vylejvat si mozky v hospodách a prostě, já nevím, vést prostopášný život. Pro mě to znamená, že vlastně jako dovolíme té radosti, té obyčejné radosti z obyčejných věcí, aby proudila, aby skrze nás se prostě jako, aby člověk se jako příliš nepouštěl naleptý civilizovaný jako civilizovanému světu, který jako vypadá takový tomu pozlátku a všem těm různým sociálním sítím a podobně a vlastně jako určitým politickým prostě furt machinacím a manipulacím a tisíce různým věcem, všichni víte, o čem mluvím. A spíš jako nacházel tu skrze jako tu divokost, to spojení s přírodou, to, že si prostě místo toho, aby se hádal na sítích, tak si radši zajde do přírody a tak dále. A skrze to nacházel vnitřní svobodu a vnitřní radost, která podle mě je naší podstatou.
0: Takže jste takový člověk, který rád zajde do přírody, nachází tam tu radost?
1: No bez pochyby, zrovna jsem se vrátil a bez pochyby. To je plná nádherná, nechci říct ani kratochvíle, jako je to prostě, je to nutnost, je to prostě přirozenost naše.
0: Kde vás napadají nápady na písně? Je to třeba právě v té přírodě?
1: Je to kdekoliv. Je to kdekoliv. Je to kdekoliv. A vlastně tady, jak s váma mluvím, tak mně přijde nádherný to, co děláte jako za Radio Proglas, protože už vás znám díl a dokonce moje vlastně úplně první písnička asi před 7 lety, která se jmenovala Kapitán Kormorán, tak u vás se točila...
0: Ano, vzpomínám si na to.
1: Vy si to vzpomínáte, tak to je neskutečný. No. No, to je krásný. No, protože to
0: byla kapela jako a teď srdcovka. Tuším 440 Hz.
1: Přesně,
0: tak je to tak,
1: vy jste skvělý, přesně.
0: Tak, takže...
1: Milane, vy si všechno pamatujete. Jak to děláte? Prozraďte ten recept. Tak. Jak to, že si pamatujete takovouhle věc, to je srandovní.
0: Tak v každém případě, teď máme před sebou severní album. Proč severní? Ano. Bude i jižní, západní, východní? Nebo máte k severu nějaký vztah?
1: No, víte co, to je taková láska k původním obyvatelům, která mě dovedla k tomu, abych koncipoval nejenom vlastně jako jedno album nějak, ale vlastně celou nějakou hudební dráhu, no, možná desetiletí. A já jsem si dlouho pohrával s kosmologií jednoho indiánského kmenu v okolo severních, respektive na severu Ameriky, okolo Velkých jezer. Oni se jmenují Ojibwejové, doteďka tam žijou. Já jsem se dokonce spojil i s nějakou jako prapravnučkou těch Ojibwejů. A začal jsem se dozvídat vlastně, mě to nějak přišlo do života skrze do Potní chýše. Jo. Jakože tady v Čechách se prostě dělají ty původní tradiční sauny v podstatě. Jo? Říká se tomu inipe. A i oproti normálním saunování, který můžete zažít prostě, já nevím, v sauny a tak dále, je zásadní, že tam je kontakt s přírodou, že tam jste prostě bosejma nohama na té trávě, což už samo o sobě už jako je obrovský game changer. Ale zároveň vám ten člověk, který vám tu chýši vlastně předává, nebo jako vysvětluje, nebo jí vede, tak vám vysvětluje i tu kosmologii, což prostě pro mě bylo úplně nádherný, bylo to úplně magický to slyšet. A vlastně jsem se dozvěděl, že ty indiáni mají, vlastně dělí svoje, dejme tomu, oni tohle teda mají nejenom jako v podstatě skoro ve všech systémech přemýšlení indiáni používají sever, jih, východ, západ, ale pak zároveň používají i směr k nebi a směr k zemi. A když tady to člověk všechno zvládne a pochopí, nebo jak si jako nějakým způsobem obsáhne, tak přichází sedmý směr a to je směr dovnitř. No já jsem si říkal, pojďme to udělat takhle, s tím, že ale ty indiáni ojibwejský mají osu, teď já vím, že to složitě vysvětlil, já už to zkrátím, jo. Mají prostě osu, nebo respektive nemusím to zkracovat, protože přece jenom jsme na proglase, díky bohu, že tady člověk může jít do hloubky a může být v klidu a nemusí nikam spěchat. Já jsem zvyklý z různých jiných rádií a televizí všechno uspěchávat, jo. Ale tomu se taky můžeme dostat, že jsem se vlastně naučil nespěchat, nebo učím se to nespěchat. Ale místo toho, aby ta osa byla horizontální, tak já jsem ji naklopil na vertikálu. To znamená, že severní album je směřuje ke slunci. A já jsem to vlastně stvořil pro všechny, kdo si prošli těžkýma věcma. Stvořil jsem to pro ty lidi, kteří si, stejně jako já, prošli věcma, ze kterých jsem myslel, že už nevede cesta. Jo. A když člověk neuteče před těma bolestma, možná to prodechá, možná to prospívá, možná to nějak, nevím, se z toho vypracuje, nebo prostě se probolí těma věcma těžkýma a objeví tu nějakou radost nebo to světlo v tom, možná někdo by řekl Boha, někdo by řekl sílu, někdo by řekl ducha. Já to vlastně nepojmenovávám, protože mi přijde, že to nejde ani pojmenovat slovy. Tak díky tomu pak může proudit prostě úplně jako předtím, jako ani nepředstavitelná energie, síla. A to se mně stalo.
0: Tak krásné, já totiž mezi tím přemýšlím, kterou píseň pustit. Měl jsem jich tady už několik vytipovaných během toho, jak povídáte, ale když jsme se dostali k tomu slunci, tak pojďme dát, kam slunce svítí.

0: Naším hostem je Šimon Bylina, představujeme si album s názvem Severní album. Proč tento název, to jsme si řekli před chvílí, ale já bych teď se, Šimone, vrátil do minulosti, ne možná do takové minulosti, jak jsme se bavili o té první písni, ale v letech relativně nedávných jste už natočil nějaké singly, ale album vlastně tohleto je vaše první, nemýlím-li se, ale mě zaujalo, že zase je to v jedné z tiskových zpráv, když mluvíte o producentovi Lukáši Chromkovi, tak říkáte, bylo mi 21, Lukášovi se tehdy líbila barva mého hlasu, ale popová poloha, do které mě směřovalo, pro mě nebyla, proto jsme tehdy nic nevydali. Jak bylo tedy náročné postupně přesvědčit producenta Lukáše, že popová poloha není to pravé a že by vás měl tedy směrovat do jiné polohy?
1: No, pro něj to bylo náročné určitě asi taky. My jsme vlastně, nám to právě trvalo těch 9 let, než jsme našli k sobě, jak si jako, dejme tomu, zdravý přístup, nebo možná 7 let, jo, protože ve 21 letech on byl v nějaký fázi života, já jsem byl úplně mladý balžant. A myslel jsem si, jak prostě zautočím na hudební scénu a kdo ví, co všechno. Člověk má tendenci být jako frajerek v těch 21 letech. No a Lukáš, jako líbil si mu tam můj hlas a nějak jsem mě prostě zapozval do studia, tam jsme poprvé udělali nějakou skicu první písničky, to svý, kterou jsem až poté, po těch 7 letech teprve dodělal, po tom, co jsem jakoby zažil ty zásadní věci v tom životě, jako byl rozchod, jako byla prostě stavění se na vlastní nohy, jako byly fakt jako, co je můj vlastní rukopis, co jsou moje vlastní témata a všechny tyhle ty věci, které podle mě by si jako každý elementárně citlivý jedinec by měl pokládat. A mně to prostě přišlo přirozeně okolo toho věku 27-28, nebo respektive já jsem to pokládal o těch 21 let dál, jo. A vůbec jako tím neschazuju žádný jako mladíky, který už v tomhletom věku začínají vydávat a tak dále. Já jsem jako moc chtěl, ale asi jsem na to neměl koule. A teď až teď prostě v těch 27, kdy jsem vlastně z hlediska nějaký slávy a peněz prostě skrze ten seriál, kde jsem měl hlavní roli, tak já jsem tam prostě nějak jako, řekl mi někdo jako, že zářil, teď jsem věděl, že ty lidi mají rádi tu postavu, ale vlastně já jsem jako nebyl v sobě úplně na nějakém místě, že bych byl připravený na to skládat a mít nějaký svůj vlastní rukopis. Já jsem věděl, že tam někde je ve mně, ale neměl jsem prostě na to ten drive nebo jakousi odvahu, prostě furt jsem o sobě pochyboval, měl jsem strach, prostě říkal jsem si, že možná nejsem dost, že moje písně nejsou dost. A potom prostě přišly životní zlomy, který mě pročistili, prověřili a řekl jsem si, co já tady hraju za hru, prostě dítě, já to miluju a to je jediné, co potřebuju. Jako, to jestli se to někomu líbí nebo ne, to už je jako vedlejší vlastně.
0: Jedna věc jsou asi ty osobní životní zlomy, to, že člověk, jak říkáte, projde třeba tím rozchodem nebo věcmi, které ho posílí. A pak jsou samozřejmě taky vlivy okolí. A teď nemyslím jenom lidi, ale samozřejmě v těch 9 nebo 10 letech prošli jsme covidem, který určitě každého nějak poznamenal. Taky třeba válkou na Ukrajině. Vy jste naspíval s Jitkou Čvančarovou píseň Objímy, která vlastně byla reakcí na tyto události. Formují vás tedy i tyhle ty věci nějakým způsobem?
1: Bez pochyby. Prostě, jako teď myslíte teďka konkrétně spolupráci s Jitkou, nebo...
0: No, spíš ty věci může... jako válka, covid, prostě
1: jo,
0: to, co se...
1: Jasně.
0: To, co nemůžeme ovlivnit, ale je to tady.
1: Určitě mě formují. Já často na tě přemýšlím, samozřejmě jsem toho součástí ve smyslu toho, že jsem prostě tady na té planetě Zemi a někdy mi přijde, jak kdybych musel platit za svou existenci, jo. Což právě jako vidím u těch domorodých kultur, že tam nic takového se neděje, ale já zase si jako nechci idealizovat, protože já mám rád prostě jakýkoliv v podstatě jako náboženský nefanatiky, mám rád lidi, kteří prostě fakt jsou jako laskaví a objevili tu lásku jiným lidem skrze to, že objevili lásku k sobě, takže jsem součástí spíš toho, že jsme tady v tom všichni spolu a na nás všechny vlastně jako dolejhají prostě přesně tady tyhle ty jako problémy, který je otázka samozřejmě, jak si je připouštíme, ale na určitý fázi jsme prostě v tom spolu, jo. A mě zajímá, jakožto umělce, zaměřovat to, co nás spojuje. Zaměřovat tu laskavost v nás, mezi náma, spíš než to, co nás rozděluje a vyvolává nějakého strachu a paniky. To si myslím, že to je prostě starý svět. Já si myslím, že už nebo mý kamarádi a prostě ty stovky lidí, který znám, možná tisíce lidí, který znám, tak už všichni jako víme, že prostě tu nejsme proto, aby jsme se zabíjeli, jsme tu proto, aby jsme se měli rádi, aby jsme se fakt jako jakoby dali prostor tomu, co každý z nás unikátně má přinášet do toho světa, nebo i odnášet. Jo. A v tomhle tom já miluju život a miluju lidi, prostě já miluju lidský příběhy, prostě se mě od malička vedlo a dovedlo mě to až sem a vede mě to dál, prostě. Iž na vás tady jako se dívám, Milanovi, máte tak krásný hlas. Radio Proglas fakt je taková srdcovka, takže jako pro mě rozhodně i z vás se cítí z vašeho hlasu taková prostě, no, taková laskavost, taková jemnost a mě dává smysl objevovat jemnost v životě a vnášet tý, respektive to, jako já jsem byl obdarovaný, já cítím, že jsem byl obdarovaný vůbec jenom životem, lidma okolo mě, prostě rodičema, společností okolo mě, i tím, že prostě můžu dělat to, co miluju, že prostě lidi začínají chodit na naše koncerty, že si nás začínají objednávat někam na různý slavnosti a tak dále, nebo jiný prostě akce. A že já to můžu prostě vracet, tuhletu radost ze života a povídat se tady s váma, takže já jsem prostě, tohle je ono, no.
0: Tak krásné, já moc děkuju za uznání a pustím teď další píseň, ale nebude to ze severního alba, k tomu se samozřejmě za chvilku vrátíme, ale já bych teď vybral singl s názvem Hej horo divoká, na kterém jste spojil své pěvecké síly s kolegy, s Robinem Šenkem a s Richardem Outnerem.

0: Tak to byla tedy píseň Hej horodí vlka. Šimon Bylina je naším hostem. Šimone, váže se k této písni nějaký příběh? Nebo jak vlastně vznikla tahle ta spolupráce tří herců, tak, zpěváků?
1: No, tak úplně jako to je totální srdcovka. Totální srdcovka. Vzniklo to na horách, v Orlických horách u Robina na chatě, starý chatě, starodávné chatě, na který on píše různý muzikály, napsal na ní mimo jiné s panem Ondrou a ještě se třetím roce nespomenu, ale vy určitě budete vědět, že ty muzikály jako s Devět křížů nebo také ty současné Vikingy. A Robin je prostě taková jako můj celoživotní prostě kamarád, ze kterého jsme vlastně měli i tu první kapelu, která tady u vás prezentovala ten svůj první single toho kapitána Kormorána, kde nám hrál i pan Istejník Michal, nebo náš kámoš Michal Istejník. Ale vážně se k tomu příběh takový, že to určitě bylo po rozchodu, kdy člověk prostě prožívá ty těžké chvíle, má pocit, jak kdyby byl sám na světě a že prostě že je to všechno nespravedlivě a tak dále. A pak vlastně zjišťuje, že to vlastně je všechno spravedlivý a že to je úplně v pořádku a že ta pravá láska je ta bezpodmínečná a že nemůžeme jeden druhýho vlastnit. A o tom je ta píseň, je to prostě oslava života ve své esenci. Já to píseň miluju. Lidi vlastně s náma na koncertech zpívali ještě rok před tím vydáním. Já ať už jsem hrál sám solo nebo s kapelou Ubuntu. A

0: teda, my jsme si říkali, že jsme problém tří těles, jo. Protože my jsme se vlastně jako hodně debatovali nad tím, někdy jako i docela výrazně, jakože intenzivně. Ale vždycky jsme jako našli to potkání, jo. My jsme totiž každý jiný. Každý jsme jiný. A na tom bylo nádherný právě nacházet to, co nás spojuje. A ta hudba nás vždycky spojila. A v tomhle já prostě považuji prostě hudbu za magickou. A Lukáš Chromek je, nevím, jestli znají posluchači, on má na kontě spoustu skladeb, oni mají dohromady přes 500 milionů jako streamů, on hraje jak jednak s Evou Farnou, tak se spoustou jinýma, Lake Malawi, byl prostě fakt, stojí za spousty nahrávek a on mě, tady to jsem říkal, že v 21 letech jsme se potkali a on mě vlastně po té době, já jsem tam jezdil častěji, ale prostě ty první 4 roky to úplně nevycházelo, protože nějak jsme si jako, nějak to bylo jako náročný a po těch 5-6 letech to jako to povolovalo a pak jsme se začali potkávat a bylo krásný, že já už jsem si jako, já jsem ho pustil, aby mě fakt jako učil tomu řemeslu té hudby. To znamená, že já se učím od něj prostě mikrotiming v té hudbě, učím se ladění, učím se jako mikrotónový ladění a takový jako poctivosti. No. A Honza Uvěra, to je takový genius, který rok žil v New Yorku, teďka si představte, že prostě je vám 33 let a milujete to, co děláte a odjedete prostě na rok do New Yorku, kde on objevoval to kouzlo hudby ještě tady v této metropoli a hraje jednak teda s Vojtou Dykem například, to klavírista, jo, a zároveň producent. A teďka hraje teda s Vojtou a pak dostal angažmá i v takový jako známý světový jazzový skupině, která se jmenuje Kennedy Administration.
1: S Ondrou Pivcem, jo.
0: Tak přesně tak, tam nejdřív tam byl Ondřej Pivec, ale on to vlastně jako za ním vzal to angažmá, takže on to jako po něm převzal, tak to je jako super, tak to tomu hrozně přeju a on, Honzík teďka takový světoběžník, no.
1: Takže vlastně jakýmsi interakcemi, vyvažováním těchto tří těles, tedy vzniklo album s názvem Severní album. Tak já bych teď pustil třeba píseň Měkká tma. Může být?
0: Rozhodně.

0: Šimone, já když jsem se vás na začátku ptal, jestli se v tuto chvíli cítíte víc jako herec nebo jako zpěvák, je mi jasné, že ty dvě profese nějak k sobě patří a že se to asi opravdu ovlivňuje a že to asi nebudete mít jako dvě úplně oddělené nádoby v hlavě, ale jde mi spíš i o to, jestli to debutové severní album je nějaká pro vás výjimečná záležitost v tom smyslu, že teď třeba za 9 let nebo 10 nic nebude, a nebo jestli naopak máte teď na kročeno k dalším a dalším nahrávkám.
1: No, jak jsem říkal, já jsem to vlastně asi nedořekl, nedovysvětlil. Já často jako mám pocit, že už to jako bylo vyřečeno a to se často nepotkává někdy. Nebo ne často, ale jsem tam se to nepotkává s pochopením, protože já jsem nedořekl, že já těch album fakt připravil 7. Je podle té tradice od živu, to znamená severní, jižní, východní, západní a pak je to k nebesu a pak je to k zemi. Jo. Pak jsem se takhle rozhodl a už na tom pracuju, v podstatě mám materiály, ne že hotový, ale teďka se připravuju jižní album, což je album duetů. A samozřejmě kromě Jitky Čvančarové připravuju duety třeba s Honzou Budařem, Tamarou Klusovou, možná přijde i Tomáš Klus, možná přijdou spoustu jiných jmen, mám nějaké setkání s různými těmi lidmi, uvidíme, jestli přijde Mouza. Ale herectví já se vůbec jako nestraním taky, protože teďka mě čeká v květnu film, čeká mě jeden seriál, takže já jsem fakt vděčný, já jsem prostě otevřený a vlastně mám poprvé po pěti letech, co jsem fakt v kuse natáčel ten seriál pro rodiny, že jo, tento zoo, tak už teď mám najednou jako trošku víc volného času. Takže já to fakt se učím se tomu řemeslu té hudby a objevuju tu krásu taky toho, že člověk může jít taky častěji do přírody. No.
0: Než pustíme poslední píseň pořadu, já bych ještě možná zmínil jedno jméno, které jsme zatím neřekli, tak ať pro úplnost zazní, Honza Vávra, texty, jakým způsobem tady on má podíl na albu?
1: On byl takzvaný uklízeč prostě. On přišel a uklidil některé texty, které třeba nebyly, jakože třeba byly zajímavý významově, ale nešly úplně do pusy, jak říkal vždycky Luka, že mělo by to i tomu posluchači, aby to nebylo pro ně příliš náročné na vyslovení, kdyby se třeba chtěl sám zaspívat. Takže on se mnou jako dolazoval hlavně ty outra, udělal vlastně, myslím, že refrén právě k této písni Kam slunce svítí a tak, no. Takže on přišel a doklízel prostě, podílel se nás i na 4-5 písničkách. No.
0: Takže vlastně ty nápady jsou samozřejmě vaše, ty zapadají do toho kontextu, tak jak se o tom bavíme, ale
1: on... A nebo to Honzi a Lukáš, to bylo jako naše tří, no, jasně.
0: Závěrečná píseň alba se jmenuje Cestu domů znám, kde je v tom sedmisměrovém vesmíru tedy váš domov.
1: Tady s váma. Ne, já opravdu jsem zjistil, že ten domov si nosíme stále sebou. A v té písni to tam je vysvětlený, no. Že možná jako těžko se mluvit o hudbě, no. To je prostě jak tancovat o architektuře. To úplně nejde. Takže se dá prostě jenom cítit, no.
0: Takže to už je vlastně ten sedmý směr do sebe, jo.
1: No, to ještě jako ne, ale svým způsobem, jo, protože ono to, já to mám jenom jako takový jako pomocný, jako berlička, že to po nějaký schéma a teď jako na mě, jak já si to tam budu tu mozaiku vytvářet, že mi přijde vlastně na těch svobodných povolání to nejhezčí, že člověk by primárně jako měl být veden tou intuicí a jak to třeba pomáhá, nebo co mu přijde. Já věřím v to, že je prostě zásadní, a to už je jedno, jestli jste umělec, nebo kopete výkopy, nebo běháte, nebo jste moderátor, nebo děláte prostě jakoukoliv profesi, jste doktor. Já vím, že to jakoby je zavádějící, ale já jsem přišel na to, že zásadní je, co vám přijde za tu inspiraci, a až pak někde jste vy, a až pak jsou ty lidi. A teď jsem se do toho zaplet, protože u těch doktorů to samozřejmě nejde, jo. To zní trošku grotesně, co jsem řekl. Takže beru zpátky a spíš to jenom jako dokresluju tak, že mně došlo jako umělci to, že primární je mít nějakou inspiraci, která přichází od Boha a vůbec jako mocí nehodnotit. Prostě jenom poděkovat za ní a stvořit jí. Nebo respektive ona už byla stvořena, spíš jenom jakoby zapsat, stáhnout jí, než tam jako vytvářet něco složitě na sílu a tak dále. A věřím prostě, že všechno se dá dělat s jemností. I ty tvrdý věci se dělají dělat s jemností.
0: To říká Šimon Bylina. Já se budu těšit na další setkání nad druhým, třetím, čtvrtým až sedmým albem a budu se těšit na další novinky od vás. Pustíme si na závěr tu závěrečnou píseň Cestu domů znám ze severního alba. Šimone, děkuju a těším se
1: Milane,
0: na slyšenou.
1: Děkuju srdečně. Mějte se krásně.
0: Tak dnes to byla na mě přesilovka Šimonu, Šimon Bylina mým hostem, Šimon Vítek za mixážním pultem. Od mikrofonu se loučí také Milan Tesař a tady je slíbená poslední ukázka ze severního alba.

0: Zprávy přebíráme z Českého rozhlasu Plus.
1: Ministr Šťastný plánuje kvůli výtržnostem na derby změny v přestupkovém zákoně. Jarní mrazy podle pěstitelů nejspíše zničily úrodu ovoce za stovky milionů korun. Sestoupit z šance ligy může po třetím kole nadstavby už jen Ostrava a Dukla. Fotbalisty Slovácka čeká baráž. A zítra bude převážně oblačno, je zataženo, místy přehánky, teploty do 17 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Zahalování obličejů přímo na sportovních akcích by nově mohlo být přestupkem. Ministr pro sport, zdraví a prevenci Boris Šťastný to řekl po setkání s představiteli fotbalových asociací. S nimi jednal v reakci na výtržnosti fanoušků Slávie během sobotního derby se Spartou. Doteď zákaz zahalování na fotbalových stadionech ošetřoval jen návštěvní řád klubů. Přestupek to byl mimo sportovní areál. Dalším novým opatřením by podle Šťastného mohlo být například zpřísnění trestu za vstup diváků na hřiště.
3: To znamená, my budeme, podobně jako je to třeba ve Velké Británii, chtít zpřísnit ten konkrétní přestupek vstupu na plochu tak, aby skutečně nešlo o banální záležitost, aby všichni věděli, že jde o protiprávní jednání.
1: Šťastný bude zítra jednat i se zástupci Úřadu pro ochranu osobních údajů. Řešit by měli možné používání kamer s rozpoznáváním obličejů na fotbalových stadionech. Škody na úrodě ovoce po dubnových mrazech nejspíš dosáhnou vyšší stovky milionů korun. Podle Ovocnářské unie nejvíce zasažená úroda jablek. Poničené jsou ale i další druhy. Úrodu navíc může ohrozit i přetrvávající sucho, říká předseda Unie ovocnářů Martin Ludvík.
4: Ovocnářská unie aktuálně sčítá škody po dvou vlnách mrazů. Ta první tu byla kolem 10. dubna a ta druhá to byl vpád arktického vzduchu, který postihl celou střední a východní Evropu. Definitivní výsledky ještě k dispozici nemáme, ale předběžně to vypadá tak, že ta letošní úroda může být zhruba jenom poloviční.
1: Data o celkových škodách by měly mít pěstitelé v příštím týdnu. Ceny ovoce v obchodech by to ale podle Ludvíka ovlivnit nemělo. Česko je totiž závislé na dovozu z dalších zemí. Policie pátrá po 15-leté Lence Karáskové z okresu Brno-Venkov. Naposledy o sobě dala vědět minulý týden ve středu večer s tím, že před půlnocí dorazí do svého bydliště v Domašově. Pak se měla ještě pohybovat v Brně, pokračuje mluvčí jihomoravských policistů Andrea Cejnková.
5: Dívka by měla být vysoká asi 170 cm, štíhlé postavy, má světlé hnědé vlasy po ramena. Co se týká oblečení, tak měla na sobě fialovo-růžovou mikinu, světle modré rifle, černočervené tenisky. Měla mít s sebou batoh a údajně dle rodičů vypadá starší přibližně na 18 let.
1: Informace o pohřešované volejte na linku 158, její fotografii najdete na serveru irozhlas.cz.
6: Ve fotbalové šancelize je po třetím kole nadstavby jasno, že ve skupině o udržení jsou ve hře o přímý sestup už jen Ostrava a Dukla. Baník prohrál na stadionu Slovácka 1-2, z poslední příčky tabulky ztrácí 3 body na Duklu, která zvítězila v Mladé Boleslavi 2-1. Slovácko má na pražský celek 4-bodový náskok a už se může připravovat na baráž, protože Teplice si odváží ze Zlína triumf 4-2. Úvod duelu skupiny o titul mezi druhou Spartou a třetí Plzní sleduje na Letné Tadeáš Skalický.
7: Polovina třetí minuty zápasu, Sparta a Plzeň zatím 0-0. Plzeňská sestava je neobměněná oproti minulému kolu, kromě jednoho hráče, tím je Amar Memič. Oproti tomu Spartané museli udělat několik změn oproti derby, protože jim několik hráčů stojí kvůli kartám nebo jsou zranění. Z Letné Tadeáš Skalický, Radiožurnál.
8: Zavřená D8 za tunely a překážka na D35 u Olomouce. Dálnice D8 z Drážďan do Prahy je uzavřená za tunely Panenská a Libouchec. Na 77. kilometru vyprošťují havarovaný kamion. Objíždí se to po silnici 13 přes Chlumec. Před odklonem na 80. kilometru už se vytvořila asi 2-kilometrová kolona. Část vozidel sjíždí už před tunely na 87. kilometru a volí cestu přes Nakléřov a Varvažov. Na dálnici D35 počítejte s omezením u Olomouce ve směru na Ostravu. Za sjezdem na Tovačov a Nemilany na kilometru 272 je kvůli odstavenému vozidlu uzavřený pravý pruh, kolona se netvoří. Na silnici 38 z Mladé Boleslavy do Nymburku brzdí provoz nehoda ve Vlkavě. Bourala tam 3 osobní auta, provoz je pomalejší, tvoří se tam kratší kolona. A v Praze pozor, ve Vinohradské ulici před sady Svatopluka Čecha vyšetřují nehodu. V křižovatce se Šumavskou a Třebíského se srazilo auto s cyklistou. Opatrně projedete. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Zítra čekáme ráno a večer, na některých místech skoro jasno, jinak oblačno je zataženo, v severní polovině přehánky, později večer budou v severozápadní polovině Čech srážky vydatnější. Nejvyšší teploty od 13 do 17 stupňů, na západě a místy taky na severu Čech od 10 do 13. Tolik zprávy.
9: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

přátelé milí, Proglas teď velice potřebuje vaši finanční podporu. Bude existovat, budeme-li ho tvořit spolu. Prosím, pomozte. Děkujeme.

Jaro je tu. Od 12. května zažijte na festivalu Pražské jaro špičkové umělce a orchestry z 28 zemí světa. Legendární díla i světové premiéry, jazz, experiment i dětské skotačení na Springsteenu nebo open air v Riegerových sadech. Poslední vstupenky na festival.cz.

0: Dobrý den, přejeme z Rádia Proglas, my jednatelé Proglasu Martin Holík,
1: Milan Tesař
2: a Jaroslav Vojtěch.
0: Posloucháte Rudl, posloucháte, co se děje v Proglasu, co chystáme, co se odehrálo, na co vás zveme. Pojďme na to, Jardo, ptej se.
2: Tak především bychom začali tak, jak začínáme běžně, a to sice seznamem kamarádů Proglasu, kaprů a potom narozeninových oslavenců. Tak máme tady dnes jednoho kamaráda Proglasu, který má buď půlkulaté nebo kulaté narozeniny tady v květnu. Je jím Marie Chorvátová z Horních Bojanovic.
0: Tak a teď je tady seznam 10 dárců, kterým je 70 a víc, mají také narozeniny v květnu a loni nám darovali vyšší finanční obnos.
2: Jsou to a gratulujeme. Je to Jiří Kábrt z Červeného Kostelce, Jan Miklas z Brumova Bylnice,
0: Libuše Pavlasová z Vlkanče, Jan Křenek z Rožnova pod Radhoštěm,
2: Jarmila Vyhlídalová z Přerova, Irena Mišková z Albrechtiček,
0: Josef Pospíšil z Hradčan u Prostějova, Františka Uhlířová z Kelčan,
2: Marie Novotná z Chocně a Marta Novotná ze Žďáru nad Sázavou.
0: Vám všem moc gratulujeme, děkujeme za vaši podporu Proglasu, že to je naše, vaše rádio. Hodně zdraví, božího požehnání. No a vlastně my se můžeme ještě k neděli vstáhnout, že gratulujeme a děkujeme za všecko maminkám. Díky nímž jsme tu, naši synové, dcery, vnoučata a tak dále. Takže díky, díky za všechno.
2: Pojďme se ohlednout za tím minulým týdnem, pojďme se podívat, co nás čeká. Já bych možná, Martine, začal otázkou na tebe. Ty jsi byl v sobotu v Ostravě, pověz proč.
0: 20 let televize Noé, vznikla 11 let po Proglasu, vznikla na základě stejného předpisu, řekněme, právního, stejným způsobem, nekomerčně, neziskově. Do začátku Milane ti poslal několik set adres na různé kapely, kontakty. Poslali jsme jako redakce několik set pohádek všednodenních, které potom byly krásně zpracovány vizuálně. Pamatuji si, že několik škol v Ostravě, možná i jinde, vlastně malovalo jednotlivé výkresy k jednotlivým příběhům a potom byly krásně teda vlastně sfilmovaná pohádka na podkladě našich dobrých hlasů z Proglasu. Takže jsme se hodně sdíleli. Vznik v roce 2001 byl takový přelomový. Předtím to bylo studio, které vydávalo vlastně své záznamy na VHS kazetách a já jsem Loušovi Ryškovi říkal, prosím tě, nikdo jiný v této zemi nemá takové zázemí dobrých kamarádů, spolupracovníků, je tady to zázemí Salesiánů a už je tady to sdružení Telepáče podle vzoru italského z televize Telepáče. Pak, jak tedy ten název vymyslet, že by se tady měly jmenovat televize Telepáče, podle vzoru italské telepáče, pak jsme řekli, no to by bylo moc dlouhý do pravého horního rohu obrazovky a co s tím, a potom, kdyby se to nedařilo, tak oni by se nám smáli, říkali by ne telepáče, ale telepláče. Takže potom zvítězil jasně název Noé a je to televize, která dává hlas těm, kteří by ho jinak třeba neměli. A je to pro mě velikou radostí, jednak protože se potvrdil ten nekomerční způsob jako života schopný, takže dneska ta televize už je opravdu jako středně velká televize, není to žádná chudinka a zahrnuje kde co a stále se rozvíjí a co jsem tedy rád slyšel, že vlastně trvale stále malinko narůstá počet diváků, tedy počet přispívajících diváků. Jo, takže z tohoto hlediska Proglas jako stagnuje v tom smyslu třeba těch finančních výdajů, ale zase už máme zase to skoro celoplošné pokrytí, které teda Noé má díky té dvojí digitalizaci televize v České republice jaksi dopředu šla, ale stále spolupracujeme a stále se těšíme. No a já jsem tam potkal polovinu těch, které ještě si pamatuju z těch dopřed 20 lety, což mě opravdu nadchlo. Ono těch 20 let to je ještě tak ta životnost, že když někdo začíná třeba ve 40, tak potom se blíží tomu důchodovému věku, pak nastane třeba ta velká obměna. Jo, u nás už vlastně nastává. dostala při těch 31 letech. Bylo to tam krásné, bylo to nápadité, byl tam otec biskup Jan Graubner, předsedal té bohoslužbě, my jsme to přebírali, pak tam byl krásný adorační den. To byly zase děti studentů, které jsem já znal jako mladíčka, když tady Milané přišli do rádia nějakých mládenec, já se jmenuji Jožka Fojta, no, a my jsme právě něco natočili v jednom studiu v Ostravě, tak to byly ty první střípky. Potkal jsem se tam i s paní, která malovala Přebal na to první CDčko prvních střípků. Takže díky Pánu Bohu a díky těm lidem za tuhletu vytrvalost a výdrž, tam ty technologie jsou ještě náročnější než ty audiotechnologie a v tom se dneska vyznat, umět ty amortizace nahrazovat, to není jen tak, to jsou řád dražší věci, ale ten účinek, podle mě je to velikou hrdostí v naší zemi, že se dokážeme udržovat jak televizi, tak rádio v rukách křesťanů, která se nabízí všem.
1: Já jsem si říkal, nebylo by asi špatné zase naplánovat nějakou návštěvu vzájemnou, tak jak jsme to dělávali, tak, že?
0: Bylo by to dobré a ta spolupráce samozřejmě vždycky by mohla být další a hlubší.
2: Já trošku přeskočím, jenom tady se pořád otáčím k topení a slyším takový zvuk a docházíme, že prší venku, což je senzace. Ale je to věc, kterou jsme třeba dříve na té Olomoucké nezažívali. Neměli jsme tam tím, že tam nebyly ty okna, nebyly tam prostě takhle rovnou do té ulice. Tak jsem docela zvědavý na ten výstup, až večer budu poslouchat, jestli tam to šustění toho deště budu vlastně v tom výstupu
0: slyšet. No, ale pamatuju, že když byla mše svatá v kapli, a tam to do těch polikarbonátů mlátilo.
2: Tam jo.
0: Ano, sanitky byly slyšet, letadla byla slyšet. Ano. Tak já myslím, že to k tomu patří, ale myslím si, že posluchači to ani nezaregistrují.
1: Já si vzpomínám z Barvičovi taky, že tam,
0: tam to bylo
1: vlastně stane. Tam to velké studio Jonathan, že tak to bylo taky, mělo okna ven a pamatuju si nějaký koncert ze studia, kdy intenzivně pršelo a dělalo tam takovou pěknou kulisu.
0: No, když jsme u toho, Milané, tak koncerty, co?
1: Tak povídám. Koncerty, minulý týden jsme vysílali dva, Oliver Kucharovič Kvartet, což někoho možná zarazilo, že místo instrumentální čtyřčlenné kapely byla vokální pětičlená, protože oni měli sebou zpěvačku jako hosta, takže některé skladby byly instrumentální, některé byly zpívané. A zvukově teda musím říct, poslouchal jsem až záznam, ale moc se mi to líbilo, jak to znělo.
0: A já přidám, že pan kapelník šéf, Walter.
1: Což byla ta druhá kapela už.
0: Tak až se k ní
1: dostaneš. Tak a to je kapela V-Band, ve čtvrtek ze Strážnice, bluesová kapela.
0: A on mi zanechal myšlenku na den, nádhernou, kterou připravíme, skutečně odvysíláme.
1: No, to je taky člověk, který nám fandí dlouhodobě. Mimochodem, on to byl poslanec před lety.
0: Tak já si ho pamatuju, jména ještě, ano.
2: Já jsem říkal, jakou má pěknou energii na to, že mu není úplně 30, jsem tak viděl na YouTube.
1: Jo, a je to člověk, který ve Strážnici pořádá spoustu kulturních akcí. Vím, že tam, myslím, dělal místo starostu, to teď možná se vymýšlím. Tu roli, ale v každém případě na Proglasu hráli po třetí, rádi se k nám vracejí, takže to bylo minulý čtvrtek, můžete si to poslechnout, podívat se ze záznamu a tento čtvrtek, to znamená 14. května, u nás vystoupí kapela Něco si přeji, což je kapela našeho moderátora Jožky Javůrka. Jožka dneska před chvilkou na redakční poradě vzpomínal, že byly jedna z prvních kapel, která hrála v tehdy novém koncertním studiu na Olomouci v roce 2021 a teď budou tedy jedna z prvních kapel, které budou hrát v novém koncertním studiu tady na Pelikově. Vím, že spousta kolegů říkala Jožkovi, že se přijdou podívat, takže...
0: Přijďte i vy, posluchači, je to volně přístupné, mají tam novou paní zpěvačku, která už nastudovala repertoár a těšíme se na to.
1: Takže čtvrtek 14. května 19.15 je začátek, to znamená, když budete tady na Pelikově 20, chvilku před sedmou, tak je to úplně ideální.
2: Já chci jen poznamenat, že z hlediska přístupnosti je toto místo Pelikova mnohem přístupnější, než byla Olomoucká. Tam jste se museli prodírat přes ty vrátnice a podobně, tak tady je to všecko 2 minuty prostě z jasného centra. Branka je otevřená, přijďte, rádi vás uvidíme. Tak další moje otázka, která by na vás chlapi, chlapci směřovala, tak je tady na Milana. Milane, ty jsi byl na jednání v Opavě, možná ohledně Slunovratu.
1: Tak ono to mělo několik takových důvodů. Festival Slunovrat se koná opravdu kolem Slunovratu, to znamená letos je to tedy před, těsně před 18. až 20. června v Opavě a kromě toho festivalu pořadatelé organizují různé akce během celého roku, jako večery se Slunovratem, takže jeden z těch důvodů byl, že mě tam pozvali v takové nevšední roli, promítal jsem tam fotky z Japonska a povídal o své dovolené. A bylo to pěkné, protože kromě lidí z okruhu Slunovratu, které znám z organizátorů, tak tam přišlo několik, taková typická návštěvnice, takové cestovatelské přednášky je tak žena kolem 60 a takových tam bylo docela dost. Ptali se a zajímalo je to, takže jako proč ne? A kromě toho samozřejmě využili jsme toho, že jsme se tam potkali s pořadateli Slunovratu, takže oni potom po skončení si udělali poradu, na kterou mě pozvali a bavili jsme se i o naší spolupráci. Natočil jsem tam rozhovor s Vaškem Millerem, který budeme tady vysílat jako pozvánku a v podstatě ten festival podle mě vzkvétá. Kromě hudebního programu dneska nabízí už minimálně stejně důležitý program nehudební, spoustu setkání se spisovateli, zóna charitní inspirace, něco, co jsme tam nazvali jako blízkovýchodní linie. Je tam několik tematických přednášek nebo bodů, které se týkají těch konfliktů a toho, co se dnes prostě děje v téhleté části světa. Je tam scéna, která se jmenuje Jadrná věda, která se týká tedy vědeckých různých objevů a poznatků, takže opravdu na ten festival, i když tam pojede rodina, z níž některý člen vůbec nepotřebuje slyšet nějaké koncerty, tak si tam přijde na své.
0: Víš, že se vrátím k tomu Japonsku, vykládal jsi tam paním cestovatelkám 60+, že ti AI poradila, chcete-li vidět horu Fuji z rychlovlaku,
1: ano,
0: na tuhletu stranu.
1: To jsem přesně tam říkal a ukazoval jsem fotku hory Fuji z Shinkansenu. A jinak samozřejmě já jsem některé detaily jsem neříkal, ale paní se přihlásila po skončení a začala vyprávět, jak taky byla v Japonsku, jak tam mají ty vyhřívané záchody.
0: Ano.
2: No, já možná trochu odbočím teďka z Japonska zase zpátky sem do naší kotliny. Chtěl jsem říct, byť jste už to od nás asi slyšeli, že jsme před pár dny dokončili druhou klimatizační takovou dodávku, tady klimatizací právě do našich studií, do některých, takže prvně jsme klimatizovali serverovnu, což bylo potřebné kvůli tomu, aby jsme chladili prostě servery, technologie a teď jako druhou větev jsme dodělali klimatizační jednotky do odbavení a do více studií. Tu klimatizační etapu bychom chtěli mít ještě třetí, nicméně je otázkou, zda ji zvládneme teď ještě jako před létem a pak je to také otázkou, já vlastně toto povídám záměrně, protože zase to míří k mé prosbě o finanční příspěvky a dary, které by byly mimo rámec vašich jako standardních plateb, protože se opětovně teď dostáváme do situace, kdy jsme těsně před výplatami, před mzdami a moc peněz teda nemáme. Začínají nám trošku narůstat faktury v rámci splatnosti nebo těsně po splatnosti. Tak, jak jsme my avizovali vlastně už před tím stěhováním, už tehdy z nás padalo to, že si myslíme, že v polovině roku bude takový pík, takový hrot toho všeho a skutečně k tomu jako docházíme. Takže není to teď jednoduché a moje prosba je o finance.
0: Tak. No a ta klimatizace, samozřejmě, že to je vyšší finanční náklad. Tak. No a jsou to ještě právě ty půjčky z minula, čili stěhování se podařilo, ale vlastně ty splátky jsou prostě ještě
2: podpacené. Dnes jsem skutečně měl jako nepříjemný třeba telefonát s dodavatelskou firmou tady Sádrokartonu, protože i těm jsme ještě to neuhradili, takže samozřejmě je to potom těžké, když ty dodavatelské firmy mají své zaměstnance a na ty výplaty taky potom nemají, takže je to takové řetězení, takže prosíme velmi. Mm-hmm.
1: Tak pak je tady před námi jedna akce tuto sobotu 16. května, kdy jedeme na svatý Hostýn.
0: Tak jsou to dneska už jiní organizátoři, než jsme léta byli my. Je to v sobotu, je to vlastně před sedmou neděli velikonoční, což je tradičně světový den modliteb za sdělovací prostředky. Také teď v neděli vlastně byla sbírka na katolická média. Ten výběr bude tak, že z toho nějaký ten dar nebo podíl dostaneme až v lednu, v únoru příštího roku. Takže teď nám to vlastně jako moc nepomůže, ale těšíme se, že zase třeba něco málo, alespoň něco málo z toho bude. Jinak samozřejmě to naše přímé placení nám ještě lépe skrze členství v klubu Přátel, tak je to nejlepší, co může být. Takže tam budou různá média, která se přihlásila. Bude tam mše svatá s arcibiskupem Standou Přibylem, který má zároveň na starosti právě média při České biskupské konferenci. Začátek je, myslím, v deset, protože potom je po mši svaté takové to dvouminutové představování nás všech a potom je tam odpoledne nějaký kulatý stůl na něco, je to takové prostinké, ani nevíme přesně, jestli je to pro ty tvůrce a pracovníky v médiích, anebo tedy pro jejich spotřebitele, tedy čtenáře, diváky a posluchače. Takže to bude možná v takové menším měřítku, ale mám dojem, že tam budou i zároveň včelaři a těch tam bude tisícovka. Tak nějak. Tak, no. Takže určitě vás rádi přivítáme na svatém Hostýně.
2: No a o něco později, a to je 29., je to pátek, jsme zařazeni, nebo samozřejmě tak, jak už po léta, organizujeme částečně Noc kostelů.
1: Tak je to tak, že kdo má zájem, my zveme tady, že se můžete přijít podívat kdykoliv na koncerty i úplně kdykoliv sem do Proglasu, ale pokud přijdete tedy toho 29., tak kromě toho, že tady bude mše svatá, můžete se zúčastnit i modlitby večerních chvál, tak tady bude další program pro vás a budou tady kolegové připraveni ukázat vám rádio, ukázat vám, jak živé vysílání, tak třeba něco říct o tom, jak to tady běžně funguje, takže určitě přijďte.
2: Máme i v plánu nějaké workshopy třeba pro děti, máme v plánu pro děti takové omalovánky, kaprů, takže program je připravený velmi.
0: Takový sound bar, myslím, venku, no tak od kdykoliv, tak třeba od těch 17, myslím, že je v 18, večerní chvály jsou v 21, a mezi tím to tady bude formolm a budeme tady mít takové ty lavice, stoly venku, pokud bude hezky, tak budete v zeleném, budete hledět krásně na krásný Špilberg, na jehož ubočí se pasou ovečky a jsou tam slepičky, koho krhá tam kohout. A tak je to tady krásné.
1: Tak je to samozřejmě zase takové příjemnější než v minulých letech, kdy ta Olomoucká byla taková hodně zastrčená. I na tu Barvičovu to bylo docela daleko, takže tady, pokud se půjdete podívat po kostelích tady v centru Brna, tak je to opravdu kousíček.
2: Kdo byste kolem nás šel poprvé okolo, tak nás rozhodně poznáte. Máme v plánu postavit náš nový modrý stan s logy, který bude tady u nás na parkovišti, takže dobře to bude viditelné z Pelikovy ulice, jednoznačně nezabloudíte.
0: Ze Zeleného trhu po Starobrněnské šup přes Šlingráka jste u nás nebo 12, nebo 5, nebo 6 šalinou a jste tu.
2: Dobře.
0: Tak, my máme ještě ve středu, to je takové méně viditelné, ale je to takový celorepublikový koncert vyvrcholení práce uměleckých škol základních a my jsme takovými partnery, dokonce bychom tam chtěli podepsat takové memorandum s paní Irenou Houkalovou a je tam velké zázemí, bude to ve Španělském sále Pražského hradu, už je to vlastně úplně vyprodané a bude to taková radostná přehlídka hlídka, co dokáží lidé vzbudit v menších nebo i starších po tom amatérském způsobu, kdy ty výkony jsou často velmi profesionální. No a pak se bude třeba i pohuštění ještě v arcibiskupském paláci, zase s týmž z přítomnosti Standy Přibyla arcibiskupa. Takže na to se těšíme a ty pořady, které vysíláme, tak myslíme, že nám přibližují lásku k hudbě, k hudebním nástrojům a tak. Možná, že některé ty pořady budeme různě prostřídávat, aby byly vždycky nějakým způsobem originální, ale nyní je to tak, jak to je a jsme tomu rádi a jsme za to vděční. A já zároveň ještě ten den vyjedu do Příbrami, kde máme jednoho z velkých partnerů vysílačů, takže to jsou ty DAB vysílače s panem Tomášem Řabkem. Budeme mít jednání o dalším rozvoji, o dalším spouštění dalších DAB vysílačů. No a vy nám mezi tím pilně píšete nebo telefonujete, jak zachytit vysílání Proglasu. My říkáme obecně, v podstatě každé místo v naší zemi má možnost zachytit Proglas, jenom s různým vynaložením sil, případně prostředků, ale dneska to ani není vlastně drahé. My jsme vlastně měli taky takovou velikou poradu právě o dalším pokrytí dalších území. Takže to jsou takové ty běžné věci.
2: Pro Charitu České republiky jsme se stali mediálním partnerem v soutěži Charitní sestra roku 2026, takže vlastně tak, jak ty, Martine, tam pojedeš tento týden, tak já zase další týden, myslím v pátek, pojedu také do Valštinského paláce právě na předávání cen Charitní sestra roku a budeme tam mít svůj tým redaktorek.
0: Což je také velice radostné, že je koho takhle ocenit. Mimochodem Mezinárodní vězeňské společenství, s kterým jsme také spolupracujícím partnerem, kteří dělají úžasnou práci, tak nám právě dali vědět, že přijdou o velké prostředky, podpory z kraje a z ministerstva zejména, takže budou jako ve velké nouzi a potkal jsem vlastně v Ostravě už jednoho pracovníka, který říkal, už mám snížený úvazek, protože na to ty peníze nebudou stačit. A to jsou, přátelé, takové ty naprosto jedinečné a nezastupitelné letní tábory na utajeném místě. Jmenuje se to Andělský kemp, kde je potřeba dobrovolníků, a protože to je vesměs všechno takhle děláno. Čili moc prosíme také, všimněte si a podpořte, jak můžete. My možná uděláme také velkou kampaň právě pro tuhle tu cennou organizaci.
2: Tak jsou to dobré věci, ke kterým se rádi přiřadíme.
0: Tak, myslím, že to je dneska z našeho hrnečku, co vaříme, všechno. Rádi dáme vědět, co se dalšího koná. Chystáme se. Jo, teď bude vlastně zítra při mši svaté také děkan brněnský, který mě zastupuje, protože já zase musím být u svatého Augustina, tak se na Šagiho, čili Vláďu Záleského, těšíme. No a potom my máme v Brně kněží, nás kolem 50, jednou za měsíc, takovou rekolekci kněžskou, a ta je na různých místech. A v červnu bude právě tady u nás na zahradě v Kurtu, když bude hezky, nebo bude v knihovně a v kapli, když bude pršet. Takže také brněnští kněží uvidí, jak to u nás tady je hezké, že sem také mohou chodit, jakože mnoho z nich to dělá a připravují různé pořady. Takže jsme tady taková ta dobrá adresa, že ve středu tady nohejbalisti nohejbalují, potom tady Brno Contemporary Orchestra tady nacvičuje několik dnů v týdnu, takže se z toho velice těšíme. Ono, každá ta věc přinese nějakou korunku, anebo takové to zviditelnění, pojďte sem, tady je to dobré, včetně tedy koncertů od 19.15.
2: Vesele sečeme zahradu a myslím, že to dobré místo tady skutečně vzniká a je to další poděkování pro biskupství brněnské, že tu můžeme být.
0: Tak, to je z dnešního Rudlu všechno. Děkujeme za přízeň a přejeme všechno dobré. Martin Holík,
1: Milan Tesař
2: a Jaroslav Vojtěch. Děkujeme.

Je krátce před 9:00 a my vám nyní nabízíme modlitbu večerních chval a poté živého růžence bolestného.

0: Prožíváme úterý doby velikonoční a připomínáme si také památku svatého Pankráce, mučedníka. Nalistujeme si hymnus ve starším vydání breviáře na straně 517, v novějším 581. 517 nebo 581. Antifony a žalmy vezmeme ze druhého týdne žaltáře od strany 960 ve starším vydání breviáře 960. V novějším vydání je to od strany 1073. Strana 1073 a strany následující. Ostatní texty nalistujeme od strany 620 ve starším vydání breviáře 620 anebo 697 v novějším vydání 697. A ještě závěrečná modlitba, připomínka svatého Pankráce. Je to na straně 1364 ve starším vydání breviáře 1364. V novějším vydání pak 1523. 1523. Modlit se dnes s vámi bude Alena
1: a Ondřej.
0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Kristovo vzkříšení je obveselení všech věrných zarmoucených a po Kristu toužících, v něj doufajících.
1: Kriste, králi slavný, v božství Otci rovný, ty jsi pro nás mnoho trpěl, na kříži za nás umřel, vstal si třetí den.
0: Rač nás obživiti a z mrtvých vzkřísiti, bychom i my povstali a na tebe patřili, tam, kde přebýváš.
1: Za nás přimlouváš se, pro své rány svaté, tam před svým milým Otcem, neboť si naším smírcem, také přímluvcem.
0: V tebe vždy doufáme a k tobě voláme, žádáme tvé milosti, také věčné radosti z tvé přítomnosti.
1: Usilujte o to, co pochází z hůry, ne o to, co je na zemi. Aleluja.
0: Slyšte to, všechny národy, poslouchejte všichni obyvatelé světa.
1: Prostí i vznešení, bohatý stejně jako chudý.
0: Má ústa pronesou moudrost, z úvah mého srdce vypříští znalost.
1: Nakloním svůj sluch k průpovědi, za zvuku lyry zjevím svou záhadu.
0: Proč bych se měl bát za dnů neštěstí, když mě svírá zloba nepřátel?
1: Kteří spoléhají na svůj majetek a chlubí se přemírou svého bohatství?
0: Vždyť nikdo sám sebe nevykoupí. Není sto zaplatit Bohu své výkupné.
1: Cena života je příliš veliká. Nikdy nebude stačit, aby člověk žil na věky a neviděl zkázu.
0: Neboť uvidí, že umírají moudří, že stejně hyne pošetilec i hlupák, a zanechávají své bohatství jiným.
1: Hroby jsou jejich domovem na věky, jejich obydlím po všechna pokolení, i když svými jmény nazvali celé země.
0: Nesetrvá totiž člověk v hojnosti. Podobá se dobytčatům, která hynou.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Usilujte o to, co pochází z hůry, ne o to, co je na zemi. Aleluja. Bůh vysvobodil mou duši z podsvětí. Aleluja.
0: Takové je chování těch, kteří důvěřují v sebe, takový je konec těch, kteří se těší ze svého údělu.
1: Kladou je jak ovce do podsvětí, smrt je pase a spravedliví nad nimi vládnou.
0: Jejich vzezření záhy pomine, podsvětí jim bude příbytkem.
1: Ale mou duši Bůh vysvobodí z podsvětí, neboť mě vezme k sobě.
0: Neboj se, jestliže někdo zbohatne a vzroste majetek jeho domu.
1: Až zemře, nic si s sebou nevezme, nesestoupí s ním jeho jmění.
0: I kdyby si za svého života liboval, budou tě chválit, že jsi to dobře zařídil.
1: Přece se připojí ke svým předkům, kteří navěky neuzří světla.
0: Člověk, který žije v bohatství a neuvažuje, podobá se dobytčatům, která hynou.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
2: Bůh vysvobodil mou duši z podsvětí. Aleluja.
1: Tvá je, Hospodine, velikost a moc, nádhera, lesk i vznešenost. Aleluja.
0: Pane náš Bože, jsi hoden, abys přijal slávu, čest i moc.
1: Protože jsi stvořil všechno, z tvé vůle to povstalo a bylo stvořeno.
0: Pane, jsi hoden vzít svitek a rozlomit jeho pečeti.
1: Protože jsi byl zabit a svou krví si vykoupil Bohu lidi z každého kmene, jazyka, lidu i národa.
0: A vytvořil jsi z nich našemu Bohu království a kněze, vládnoucí nad zemí.
1: Beránek, který byl zabit, si zaslouží, aby přijal moc, bohatství a moudrost, sílu, čest, slávu i chválu.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
2: Tvá je, Hospodine, velikost a moc, nádhera, lesk i vznešenost. Aleluja.
0: Krátké čtení z prvního listu Petrova. Přistupujte k Pánu, k živému kameni, který lidé sice odhodili, ale který v Božích očích je vyvolený a vzácný. A vy sami se staňte živými kameny pro duchovní chrám, svatým kněžstvem, které přináší duchovní oběti, Bohu příjemné skrze Ježíše Krista.

0: Pán se ukázal svým učedníkům. Aleluja, aleluja.
1: Pán se ukázal svým učedníkům. Aleluja, aleluja.
0: Viděli ho a radovali se.
1: Aleluja, aleluja.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Pán se ukázal svým učedníkům. Aleluja, aleluja. Já vám říkám pravdu. Je pro vás dobré, abych já odešel. Jestliže totiž neodejdu, přímluvce k vám nepřijde. Aleluja.
0: Velebí má duše Hospodina.
1: A můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení.
1: Že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdcích smýšlejí pyšně.
0: Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství.
1: Jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla vždycky i nyní a na věky věků. Amen.
0: Já vám říkám pravdu. Je pro vás dobré, abych já odešel. Jestliže totiž neodejdu, přímluvce k vám nepřijde. Aleluja. Kristus svým zmrtvých vstáním upevnil naději svého lidu, proto ho prosme.
1: Kriste, náš život a naše vzkříšení, vyslyš nás. Pane Ježíši, z tvého otevřeného boku vytryskla krev a voda.
0: Dej, ať se tvá církev křtem a eucharistií stále oživuje a obnovuje.
1: Nejvyšší pastýři, po svém zmrtvých stání si svěřil své státce Petrovi, když vyznal, že tě miluje.
0: Rozmnožuj lásku a horlivost našeho papeže Lva.
1: Při velkém úlovku ryb si naznačil apoštolům jejich poslání.
0: Pošli své služebníky, aby pokračovali v jejich díle.
1: Na břehu moře si připravil svým učedníkům chléb a rybu.
0: Nedopusť, aby naší vinou hynuli bratři hladem.
1: Ježíši, ty dáváš život hříšníkům, kteří si zasloužili smrt.
0: Přetvoř zemřelé ke svému obrazu, aby v sobě zakoušeli tvou dokonalou radost.
1: Kriste, náš život a naše vzkříšení, vyslyš nás.
0: Nyní se pomodleme k našemu nebeskému Otci. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Bože, upevňuj ve své církvi radostnou důvěru a odevzdanost do tvé vůle a na přímluvu svatého mučedníka Pankráce jí pomáhej vytrvale překonávat všechny nesnáze, aby se pod tvou ochranou cítila v bezpečí. Prosíme o to skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

Na Proglasu vás už nyní zveme k modlitbě živého růžence. Dnes se pomodlíme růženec bolestný. Číslo do studia je 739 850 345.

0: Ve jménu Otce i Syna, i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: V úvodu modlitby ještě chvíle ztišení, v níž můžete Bohu předložit své úmysly.

0: Věřím v Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován, umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého věříme.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého doufáme.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého milujeme.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.

0: První desátek se pomodlíme s paní Věrkou. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, já bych vás chtěla všechny, zdravím posluchače Rádia Proglas a moc bych vás chtěla poprosit všechny, abyste se pro mnou pomodlili za uzdravení mojí dcery, obrácení mojí dcery, za klid a pokoj v rodinách a za mír na celém světě a na úmysly svatého Otce. Oče náš, jen si na nebesích, posvěd se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně a přivej do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Moc vám děkuji za modlitbu, že se se mnou pomodlili. Přeji vám krásný večer. Moc krát ještě jednou děkuji a dobrou noc.
0: Dobrou noc, děkujeme s Pánem Bohem.
1: S Pánem Bohem.

0: Druhý desátek se dnes pomodlíme s paní Marií. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Chvála Kristu a paní Marii. Já bych prosila všechny, aby se se mnou pomodlili na můj úmysl za moje uzdravení tělesné, pokoj v duši, v srdci, urovnání rodinných vztahů a za naši zítřejší pouť do Kotlířova, aby to byla opravdu pouť, nejenom zájezd pro mě, abych tam ať nepřijala prázdnou. A za všechny, kdo potřebují Boží pomoc a nemohou se dovolat. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci, Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Děkuji všem za společnou modlitbu, přeju krásný požehnaný večer a dobrou noc.
0: Děkujeme, dobrou noc.

0: Třetí desátek Ježíš, který byl pro nás trním korunován, se s námi pomodlí také paní Marie. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já bych vás prosila, abyste se se mnou pomodlili za živou a zemřelou rodinu, za dar víry pro děti a pro vnoučata, aby anděl strážný chránil a opatřoval, za zdraví mý sestry a mě, za tíživou situaci v rodině, aby nám Panna Maria pomohla to vyřešit, za mír na celém světě, za vás proglase, za svatýho otce, za pana prezidenta a za všechny dušičky, na které nikdo nespomíná. Otče náš, jen si na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdrává Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého, Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrává Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který byl za nás trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrává jsi Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého, Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrává jsi Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého, Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrává jsi Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého, Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrává jsi Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého, Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrává jsi Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého, Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrává jsi Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého, Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrává jsi Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého, Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrává jsi Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého, Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Bohu Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přivej do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Královno míru, pokoje a rodin, oroduj za nás. Děkuji všem, kteří se se mnou modlili, i vám v proglase, Pánu zaplať. S Pánem Bohem a dobrou noc.
0: S Pánem Bohem, děkujeme.

0: I následující desátek se pomodlíme s paní Marií. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Chtěla bych se ráda s vámi se všemi pomodlit za moc nemocného našeho chlapce, který nevíme vůbec, jestli se to dá vyléčit nebo ne. O to vás moc prosím. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěcej jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpust nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Pánbu zaplať za to, že jsem se mohla s vámi pomodlit. Pán Bůh dal, abych se dovolala, a moc děkuji Proglasu za to, že všechno tohle je možné. S Pánem Bohem.
0: S Pánem Bohem, také vám děkujeme. Dobrou noc.
1: Pánbůh zaplať. Pánbůh zaplať.

0: Závěrečný desátek se dnes pomodlíme s naším novým moderátorem Ondřejem. Otče náš, jenž si na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
1: Svatá Maria,

0: Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Zdrávas, královno, matko milosrdenství, živote, sladkosti a naděje naše, buď zdráva. K tobě voláme, vyhnaní synové Evy, k tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. A proto, o rodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž. O milostivá, o přívětivá, o přesladká Panno Maria, oroduj za nás, královno posvátného růžence,
0: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
1: Modleme se. Bože, tvůj jednorozený syn nám svým životem, smrtí a zmrtvých vstáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když v posvátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista, našeho Pána.
0: Amen.
1: A přidáme ještě modlitbu na úmysl svatého Otce. Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko, neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky, Pano slavná a požehnaná, Paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše, u Syna nám smilování vypros, Synu svému nás doporuč, k Synu svému nás doprovoď. Amen. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
0: Amen.

Dnes už po 18. otevře Libor Raclavský knihu Upřímná vyprávění poutníka svému duchovnímu otci. Knihu z ruštiny přeložil Petr, vítám vás, přeji vám pěkný poslech.

Upřímná vyprávění poutníka svému duchovnímu otci. Část 18.

V dnešním poučení svatých otců o vnitřní modlitbě srdce pokračujeme ve čtení užitečného slova o otci Filemonovi.

Svatý starec Filemon měl takovýto řád služby. V noci přespíval celý žaltář a 9 písní obsažených v žaltáři. Pomalu, bez znepokojování, přečetl jeden začátek evangelia. Potom se posadil a v duchu říkal: Pane, smiluj se. Ve stálém soustředění a velmi dlouho, až do chvíle, kdy už nemohl. Nakonec si dopřál spánek. Potom znovu za úsvitu přespíval první hodinku. Seděl ve svém sedátku tváří k východu a střídavě zpíval žalmy, nebo četl, libovolně z epištol a evangelia. Tak strávil celý den. Bez přestání zpíval, modlil se a utěšoval nazíráním nebeského. Jeho mysl byla často tak ponořena v nazírání, že ani nevěděl, zda je ještě na zemi. Bratr, když viděl, že tak snažně koná službu modlitby a jindy se zcela mění božským myšlením, řekl mu: Je pro tebe, otče, namáhavé v takovém stáří umrtvit a podmanit svoje tělo? On mu odpověděl: Věř mi, Bůh mi vložil do duše takovou horlivost a lásku k modlitbě, protože nebylo v mých silách vyhovět jí v tom úsilí. Tělesnou slabost přemáhá láska k Bohu a naděje na budoucí blaženost. Tak všechna jeho touha byla myslí unášena na nebesa. A to i během stolování, nejen v jiný čas. Jednou se ho zeptal jeden bratr, který s ním bydlel: Jaká jsou tajemství nazírání? A on, když viděl jeho neodbytnost a to, že upřímně hledá poučení, řekl mu: Říkám ti, dítě, že tomu, jehož mysl se dokonale očistila, Bůh odhaluje vidění služebných mocností a řádů andělských. Zeptal se ho i na následující: Proč, otče, se spíše než božským písmem těšíš žaltářem? A proč zpíváš tiše, jako bys s někým rozmlouval? Na to mu odpověděl: Bůh tak vtiskl do mé duše sílu žalmů, jako samému proroku Davidovi, a já se nemohu odtrhnout od útěchy různými nazíráními v nich ukrytými, neboť obsahují celé božské písmo. To pověděl tázajícímu se s velkou pokorou kvůli užitku a po dlouhém neodbytném dotazování.

Jeden bratr jménem Jan, přicházející z Přímoří, přišel k tomuto svatému a velikému otci Filemonovi, objal jeho nohy a řekl mu: co mám učinit, otče, abych došel spásy? Neboť moje mysl se zmítá sem a tam, kam nemá. On chvíli mlčel a pak řekl: ta duševní nemoc provází ty, kdo jsou vnější, a setrvává v nich. V tobě je proto, že nemáš ještě dokonalou lásku k Bohu, ještě se ti nedostalo teplo jeho lásky a poznání. Bratr mu říká: co mám dělat, otče? Toto mu odpověděl: pojď, přijmi do svého srdce tajemné poučení a ono očistí tvoji mysl od všeho. Bratrovi však nebylo jasné, co tím chtěl říci, proto řekl starci: co je to za tajemné poučení, otče? A on mu řekl: pojď, buď střízli ve svém srdci a ve své mysli střízlivě s bázní a chvěním říkej: Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou. Tak poučuje začátečníky blahoslavený Diaduch. Bratr šel a s pomocí Boží se otcovou modlitbou upokojil. Byl tím poučením mnoho utěšen. Avšak potom ho ta útěcha opustila a on už nebyl schopen střízlivě takové činnosti a modlitby. Proto opět přišel k starci a řekl mu o tom, co se mu přihodilo. Starec mu říká: nyní jsi už poznal cestu mlčení a činnosti v mysli a zakusil jsi z tohoto plynoucí útěchu. Měj ji stále ve svém srdci, ať jíš, zpíváš, s někým rozmlouváš, jsi na cestě nebo sedíš v cele. Nepřestávej střízlivou myslí a nebloudícím rozumem modlit se takovou modlitbu, zpívat a hledat poučení v modlitbách a žalmech. Ani při vyřizování svých nejnutnějších potřeb nenech mysl prázdnou, ale zaměstnávej ji skrytým poučením a modlitbou. Tak můžeš pochopit hloubku božského písma a v něm skrytou sílu a neustále zaměstnat mysl. Splníš tak slova apoštola Pavla, který přikazuje: bez přestání se modlete. Bedlivě se hlídej a chraň svoje srdce před přijetím špatných myšlenek, jakkoliv světských a neužitečných. Vždy, i když spíš, i když rozmlouváš, ať se tvoje srdce potají v mysli poučuje v žalmech a modlí se: Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, smiluj se nade mnou. Také když nahlas zpíváš žalmy, hlídej, abys neříkal jedno ústy a druhé ti těkalo v mysli.

bratr se ho ještě zeptal. Ve spánku vidím mnoho marnivých snů. Starec mu odpověděl. Nebuď lenivý ani malomyslný. Ale dřív než usneš, vykonej ve svém srdci mnoho modliteb a odporuj myšlenkám a pokušením ďáblovým vést tě podle své vůle. A Bůh tě přijme. Všemi silami se snaž, abys usínal s žalmem na rtech a poučením v mysli. A vůbec nedovol, aby tvoje mysl z nedbalosti přijímala cizí myšlenky, ale uléhej s těmi myšlenkami, s kterými se zmodlil. Aby v tobě zůstávali a i když budeš spát a když se probudíš, aby s tebou rozmlouvali. Předříkávej také, než usneš, svatý symbol pravoslavné víry, neboť pravověrné oslavování Boha je pramen a ochrana všech dober. Bratr se ho ještě zeptal. Buď otče té lásky a řekni mi, čím se zaměstnává tvoje mysl. Nauč mě, abych i já došel z pásy. On mu odpověděl. Proč to chceš vědět? Ten vstal, objal svatému nohy a líbal je a snažně ho prosil, aby mu to řekl. Po dalším čase starec řekl. To ještě nemůžeš snést. Dávat každému smyslu, co je potřebné a vlastní muži, uvyklému pobývat v blaženství pravdy. A není možné, aby tohoto daru dosáhl ten, kdo se dokonale neočistil od pomývých myšlenek světa. Proto pokud potom upřímně toužíš, zachovávej skryté poučení v čistém srdci. Bude-li v tobě neustále zůstávat modlitba a poučení v písmu, otevřou se oči tvé duše a bude v ní veliká radost, nevýslovný a vroucí cit. Duch svatý utěší i tělo, takže celý člověk se stane duchovním. A tak tě Bůh učiní schopným modlit se ve dne nebo v noci, bez rozptylování, čistou myslí. Opust svoje modlitevní pravidlo a ze všech sil se snaž přilnout k Bohu. A On posvětí tvoje srdce v duchovní činnosti, ke které ses odhodlal. Dále k tomu připojil. Jednou ke mně přišel jeden starec a když jsem se ho zeptal na uspořádání jeho mysli, řekl mi. 2 roky jsem strávil před Bohem v modlitbě. Z celého srdce jsem ho snažně prosil, aby mi dal, aby se do mého srdce vtiskla neustálá a soustředěná modlitba, kterou on dal svým učedníkům. A když štědrý pán viděl moji námahu a trpělivost, dal mi, oč jsem žádal.

A dále mu ještě pravil. Myšlenky na pomíjivé věci přebývající v duši jsou neduhem duše nečinné a propadlé malomyslnosti. Proto máme, podle písma svatého, každým způsobem střežit svoji mysl, zpívat rozvážně, bez rozptilování a modlit se čistou myslí. A tak, bratře, Bůh chce, abychom k němu projevovali svoji horlivost. Za prvé svou námahou, asketismem a dobrými skutky, potom láskou a neustálou modlitbou. A on nám ukáže cestu spásy. Je jasné, že není jiné cesty vedoucí do nebe, kromě dokonalého opuštění všeho zlého, získávání všeho dobrého, dokonalé lásky k Bohu a přebývání s ním v důstojnosti a pravdě. Ten, kdo toto získá, brzy se přiřadí k nebeskému zástupu. Ale vedle toho každý, kdo chce stoupat vzhůru, nevyhnutelně musí umrtvit údy jsoucí na zemi. Neboť když se naše duše utěší nazíráním pravého dobra, tak už se nevrací k žádné z vášní vyvolaných hříšnou touhou, ale odvrací se ode všech tělesných rozkoší, čistou a neposkvrněnou myslí přijímá Boží zjevení. A tak je nám třeba velké ostražitosti, mnohotělesné námahy a očištění duše, abychom ubytovali Boha v našich srdcích, abychom dále bezhříšně plnili jeho božská přikázání a aby nás on sám učil pevně zachovávat jeho zákony. Jako paprsky slunce ozařuje nás svým působením, vloženým do nás milostí Ducha Svatého. Námahou a zkouškami jsme povinni očistit obraz, ke kterému jsme byli stvořeni jako rozumní a schopní přijímat pochopení a připodobnění se Bohu. Máme smysly, očištěné od veškeré poskvrny jejich přetavením ve výhni zkoušek a proměnění jsme v důstojnost královskou. Bůh učinil lidskou existenci účastnou veškerých dober, schopnou myslí nazírat plesání andělů slávy, panstva, síly, počátky, moci, nepřístupné světlo a přejasnou slávu. Když však získáš nějakou ctnost, hleď, aby ses nad někoho nepovznášel proto, že jsi ji získal a on ne. Neboť to je začátek pýchy. Když bojuješ s nějakou vášní, hleď, abys neochaboval a nemalomyslněl proto, že boj je úporný. Povstaň, vrhni se před tvář Boží a z celého srdce řekni s prorokem. Hospodine, veď spor s těmi, kdo vedou spor se mnou. Neboť já nemám proti nim dost sil. A on, když uvidí tvoji pokoru, pošle ti rychle svoji pomoc. Když jdeš s někým po cestě, nerozmlouvej o zbytečných věcech, ale zaměstnej mysl duchovní činností, aby v ní zůstal ten dobrý návyk, zapomenutí světských slastí, a ona neopustila přístav klidu.

taková a mnohá jiná slova pronesl starec k bratrovi a pak ho propustil. Neuplynulo však mnoho času a opět přišel a zeptal se. Co mám dělat, otče? Při mé noční službě mě přemáhá spánek a nedá mi, abych se střízlivě modlil a déle bděl. A když zpívám, chci se chopit práce. Na to starec odpověděl. Pokud se můžeš modlit střízlivě, nepouštěj se do práce. Když tě objímá dřímota a nepostoupíš mnoho v odporu proti myšlenkám, tehdy se pust do ruční práce. Opět se zeptal. Tebe samého, otče, nepřemáhá spánek během tvé služby? Starec pověděl. To není tak snadné, ale když mě někdy přepadá dřímota, nemusím se moc namáhat, ale začnu číst od začátku Evangelium svatého Jana. Pozvednu k Bohu oko mysli a dřímota zmizí. Podobně postupuji i ve vztahu k myšlenkám. Totiž, když nějaká přichází, výjdu jí vstříc jako ohni, se slzami a ona zmizí. Ty se ještě nemůžeš proti ním tak ozbrojovat, ale více se drž skrytého poučení a usiluj o dodržování svatými otci ustanovené denní modlitby. 3., 6. a 9. hodinku a večerní bohoslužbu a také noční služby. Snaž se nedělat nic, aby ses zalíbil lidem a střes se mít nepřátelství s některým z bratrů, aby ses nevzdálil od svého Boha. Snaž se také střežit svoji mysl před rozptýlením, aby horlivě hlídala vnitřní myšlenky. Když jsi v chrámu a máš v úmyslu přijmout Krista ve svátostech, nevycházej, dokud nezískáš dokonalý klid. Stůj na jednom místě a neodcházej odtud až do samého přijímání. Říkej si, že jsi v nebi a se svatými anděli stojíš před Bohem, kterého máš přijmout do svého srdce. Připravuj se na to s bázní a chvěním, že nejsi hoden být spoluúčasten svatých sil. Tak dobře ozbrojil starec bratra, přenechal milost Pána a Ducha Svatého a propustil ho.

0: Slyšeli jste 18. část vyprávění poutníka svému duchovnímu otci. Z ruštiny knihu přeložil Petr Vítám vás. Četl Libor Raclavský. Technicky spolupracoval Miloš Švábek. Knihu vydalo nakladatelství Refugium.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
1: Částka se vám bude odečítat každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.
3: Obejmi mě.

0: Při poslechu Rádia Proglas vás vítá Antonín Žolnerčík. Před více než 4 roky rozpoutalo Rusko největší ozbrojený konflikt v Evropě od druhé světové války. Invaze na Ukrajinu si od svého začátku vyžádala 100 000 mrtvých a raněných. Zanechala za sebou mnoha města srovnaná se zemí a z domovů vyhnala miliony lidí. Od počátku války se mnohé, nejen dobročinné organizace, snaží pomáhat všem, na které utrpení dopadá nejvíce. V ostravském studiu vítám u mikrofonu ředitele televize NOE, otce Leoše Ryšku.
1: Děkuji za milé pozvání a zdravím všechny posluchače Rádia Proglas.
0: Otče Leoši, vy jste se docela nedávno, v polovině března, opět zúčastnil výpravy na Ukrajinu s humanitární pomocí. V loni to bylo z farnosti v Řesovice, letos?
1: Letos to bylo opět z farnosti v Řesovice. Letos to už bylo po druhé, co jsem byl na Ukrajině, jinak celkem už po páté s tou farností v Řesovice, protože to byl vlastně první impuls. Viděl jsem lidi nadšené, starosta obce, že pan farář, ředitelka školy, tam skutečně to obec, která má nějaký 550 obyvatel a už tolik milionů korun vyzbírali a odvezli té pomoci na Ukrajinu. Takže jezdím s nima a už tam mám za tu dobu i přátelé.
0: Proč právě v těch Vřesovicích jsou tak nadšení pomoci Ukrajině?
1: Já se domnívám, že takových míst po republice bude víc, ale tam prostě mají lidé otevřené srdce a je tam takový hezký příběh, se k tomu váže, protože tam někde v okolí pracoval jeden Ukrajinec, jmenuje se Ruslan, pracoval v nějaké stavební firmě a když vypukla válka, on se rozhodl, že půjde bránit svou vlast, i když byl nevoják. Jo. Přesto se rozhodl jet domů a poslal svoji ženu s dospívající dcerou, aby jela někde na to Prostějovsko, že tam jsou hodní lidé, aby se tam schovali. A on doteďka bojuje. No a skutečně ta jeho manželka, jmenuje se Táňa, i se svojí dcerkou přijeli. No a dostali se zhodou okolností do těch Vřesovic. Takže ona tam zakusila pomoc, zakusila tam krásné společenství v té obci. No a ona vlastně potom začala zprostředkovávat pomoc přímo na Ukrajinu, tam, kde je to nejvíc zapotřebí, protože je tam několik organizací, které to zprostředkovávají, tu pomoc vojákům přímo až na frontu. Každý voják ukrajinský má nějakého svého patrona dokonce, jo, kdo se za něho modlí. Takže jsem tam vnímal i ten další, třetí rozměr, že to má jakýsi přesah, že to není jenom o té materiální pomoci, ale že tam i ta duchovní stránka. To mě také hodně jako oslovilo. No a potom ten starosta se jednou ozval, protože se známe, my to Ježka Fica, mě vyzval, jestli nechceme nahoru něco natočit nebo někdy je tam s něma. Tak jsem chvilku váhal, rozhodoval jsem se, jestli ano nebo ne. Přiznám se, že jsem byl na duchovních cvičeních a byl jsem na svatém hostině. A když jsem kráčel tu křížovou cestu, tak u čtvrtého zastavení jsem tak nějak přemýšlel, říkal, já už mu musím říct, jestli pojedu nebo nepojedu na tu Ukrajinu. A tam jsem si říkal, hele Leoši, na co čekáš? O čem přemýšlíš? Jdeš tam pomáhat, no tak se neboj. Pán Bůh tě ochrání, neboj se jet na Ukrajinu. Takže jsem to rozhodnutí učinil a přiznám se, že jsem se bál nejvíc při té první cestě, které už se tolik nebojím, protože věřím těm lidem, za kterými přicházíme a když člověk je prostě opatrný a respektuje jakési ty předpisy, nechodí tam, kde se chodit nemá a slyší sirény a jde se schovat, no tak to prostě je možné tam se nebát nebo nebát se tolik a oni tu pomoc moc potřebují, skutečně stále víc ji potřebují, možná daleko víc ještě než ten samotný konflikt započal.
0: Můžete přiblížit posluchačům, kolika auty jste vezli pomoc, o jakou pomoc se jedná?
1: Tentokrát jsme tam vezli dodávkové auto, velký Volkswagen transporter a peníze na to auto se podařilo vyzbírat během naší minulé cesty, kdy jsme se hlásili, dělali reportáže a vždycky tam bylo uvedené konto, na které můžete přispět a přišlo tolik peněz, že se vlastně mohlo koupit auto. Takže jsme tam vezli auto, které se bude používat právě tam už někde poblíž té bojové fronty, kde bude sloužit k evakuaci i těch místních obyvatel a také převozu raněných a vlastně vojáků a takhle, co budou potřebovat. To byl jeden dar a pak jsme vezli v druhém autě léky, teplé oblečení a velké množství powerbanek, takových těch různých agregátů, které generují elektrický proud, protože tam mají obrovský problém, že všechny elektrárny jsou zasažené a oni skutečně mají třeba jednu hodinu denně, kdy ten proud se zapne a oni během té hodiny musí všechno nabít, všechny spotřebiče tak, aby mohli dále fungovat. Takže jsme vezli právě za několik set tisíc těchto powerbanek a agregátů, které nám darovali lidé tak různě. Je v tom vždycky zapojené hodně lidí, kteří pomáhají.
0: Pamatuji si, v loni jste říkal, že jakousi základnu jste měli tady na západní Ukrajině v jedné farnosti u nějakého skvělého kněze. Opět jste se tam stavovali?
1: Ta cesta je velmi dlouhá, je to nějakých 1700 kilometrů, jezdíme až do Poltavy. Poltava už je město, které skutečně hraničí, to je ten region z území, které už je skutečně v konfliktu válečném. No ale protože je to tak daleko, tak vždycky máme mezi přestávku a to je právě ve farnosti Židačev u otce Antonína. To je úžasný, krásný, radostný kněz, který nás vždycky čeká, má pro nás prostě připravené jídlo, večeři a je to nesmírně krásný, radostný člověk, je to Polák, který tam působí. Řekl bych, že se na něho těším. Dneska skutečně, když jedu, tak se vždycky už na něho těším. To je člověk, který není nikdy zamračený, smutný, je plný humoru a moc pomáhá i lidem tam v tom regionu, kde je on, protože i tam se lidí válka dotýká.
0: Cestou na Ukrajinu jste se zastavili v pondělí 16. března na nějakém hřbitově a živě z toho hřbitova se vysílalo Anděl Páně. Bylo to v pondělí, tak vím o tom. Já bych se chtěl zeptat, když jste neměli sebou přenosový vůz, jak se to dá udělat, že vystoupíte někde na hřbitově, vezmete kameru, připojíte se na vysílání televize Noé z Ostravy a odvysíláte Anděl Páně? Jak to funguje?
1: Existuje takové zařízení, my tomu říkáme batoh, protože to se dá skutečně nasadit na záda a zároveň se může natáčet a ten batoh zprostředkuje ten televizní signál ve vysoké kvalitě, tak aby měl ty parametry potřebné technické. Je to vlastně přístroj, do kterého se nastrkají SIM karty, třeba i 15 SIM karet a vlastně ten signál se sečte, on se to různě najde, ten signál se prostě zesilí natolik, aby mohl přenést kvalitně obrazový záznam, nejen zvukový, ale i obrazový. Takže my ten batoh máme, kdysi to bylo velmi drahé zařízení, které jsme si půjčovali, stálo to 1,5 milionu, potom 1 milion, jo, ono to pořád klesalo, ale dneska máme ty batohy dva, používáme různě vlastně při vysílání, kdykoliv jsme někde a děláme přímý přenos, tak používáme ty batohy. Takže jsem ho měl sebou a mohli jsme se skutečně z každého místa přihlásit. A protože bylo pondělí, tak jsme to tak nějak přemýšleli, že bychom mohli se zastavit někde na nějakém hřbitově cestou do Poltavy. Těch hřbitovů tam je obrovské množství, jako které na vás už z dálky vidíte, že to je hřbitov, protože tam vlají vlajky. Oni mají velkou úctu k těm padlým hrdinům. A tak jsme viděli, že už se blíží ten čas, ta 12. hodina, tak jsme zastavili tak někdy, když jsme viděli hřbitov, vytáhli jsme batoh, propojili jsme to za několik minut, už se signál je tady v Ostravě, dá se to všechno jaksi, musí se to připravit technicky, no a mohl proběhnout ten živý přenos právě z toho místa modlitby Anděl Páně.
0: Přenos přebíralo i Radio Proglas. Jsme poslouchali, modlili jsme se s vámi. Díval jsem se tedy i na televizi Noé přitom a opravdu ty vlajky tam vlály. Ten, kdo se modlil, Anděl Páně, živě na kameru, to byl kdo?
1: To byl ředitel arcibiskupského gymnázia Jan Košárek, který jel také s námi. Jel vlastně proto, aby zprostředkoval družbu mezi tou školou arcibiskupského gymnázia a školou v Poltavě. Studenti arcibiskupského gymnázia v Kroměříži se snažili vyzbírat peníze a ty peníze se vlastně zhmotnili právě na ty powerbanky a také nějakou velkou televizi jsme tam vezli. No a podařilo se vlastně to předat přímo v té škole panu řediteli. Ta škola nás čekala, i ty studenti, mají tam také studentský parlament. Dokonce došlo k takovému telefonnímu mostu s šéfem toho parlamentu arcibiskupského gymnázia v Kroměříži, přímo s zástupcem parlamentu ve té Poltavě. Je to škola, která se zabývá plynem a naftou, to je taková speciální technická škola. Po odjezdu 2 dny tam byl nálet, jakých 300 metrů od té školy padala raketa a téměř všechny okna té škole mají roztřískané. Takže jsme skutečně s něma v tom velkém utrpení. Jinak, když jsme byli v té škole, tak jsme byli svědky poplachu, tak vždykoliv, když zahouká sirena, oni se musí schovat. Pod školou jsou vlastně kryty a teď si vemte, že to mají několikrát za den, tak to běží z výuky se schovat. Tak to je, no.
0: V loňské výpravě nechyběl zpěvák Pavel Helan. Letos měli jste také někoho přes kulturu sebou.
1: Tak neměli jsme tentokrát nikoho přes kulturu. Ale Pavel Helan potom udělal krásný koncert benefiční, ten byl vlastně nedávno, už pátý nebo šestý, má nové písně, pracuje s dětmi, ukrajinskými dětmi, které zpívají. Krásný sbor je Zpěvanočky v Brně. Spolupracuje také se Sonja Šnik, to je krásný sbor, ženský sbor z Litomyšle. Takže on je velmi aktivní a skládá písničky. Moc jsem mu za to vděčný, protože té pomoci Ukrajině hodně, hodně dělá. Jel se mnou tentokrát Petr Kudela. Já říkám vždycky moje pravá, levá ruka, pravá i levá. Ne, on je skvělý náš kolega. Tak jsem mu to nabídl, jestli by nechtěl jít s náma, protože on je také i můj farník, i kostelník mé farnosti v Ostravě Heřmanicích a i Heřmanická farnost se zapojila do pomoci Ukrajině, takže vždycky mi jako vysbírají nějakou částku peněz a i konkrétní nějaké to oblečení a tak dále. Vždycky sebou něco vezu. Tak jsem to Petrovi nabídl, protože on to tam jak pomáhá organizovat tu sbírku, jestli nechce jít se mnou a na vlastní oči to vidět. Tak se rozhodl, že pojede a myslím si za to, že byl moc rád, že to viděl.
0: Hovořil jste o frontové linii, přiblížili jste se až tak někam dál, až tam na ten východ, kde je ta půda horká?
1: Přiblížili jsme se v té cestě, která byla na začátku roku. To byla právě ta cesta, kdy s námi jel Pavel Helan i herečka Sára Havačová. A to jsme skutečně z té Poltavy odjeli do Sumské oblasti. To už je oblast, která skutečně je válečná zóna. Oni nás tam jakoby vezli, abychom pozbudili vojáky, kteří tam bojují. Pro mě to bylo velmi silné setkání. Nikdy na to asi nezapomenu, na tu jejich jaksi zvláštní radost, když nás viděli, že jsme za nima dojeli. Protože tam už se běžně nejezdí, to je vlastně oblast, která je skutečně pod ocnatým drátem, pod těmi velkými jehlany betonovými. No a její úkol je prostě zachytit nápor v ruské armády, pokud se teda to prolomí ta fronta, tak oni tam jsou, aby to zdrželi, ten postup, i za cenu nasazení vlastního života, protože jich tam bylo jenom pár v té jednotce, nějaké velké vybavení tam neměli a přesto tam jsou odhodlání, jak si položit svůj život. Když jsme tam přijeli, tak jsem byl překvapen tím, že odmítali alkohol. My jsme sebou měli v autě takové kartony, plzně, že říká, tak uhostíme je, takže jsme sebou měli jsme piva, no a tenkrát byl s námi ještě Jarda Kříž, kolega tady od nás práce, takže vezl ty kartony, to chytil, ty to tam nesl k ním do tého domečku, kde oni bydleli, a ten velitel přišel, říkal, ne, a bral to z těch jeho rukou a dala to zpátky do auta. Tak ne, tak proč to nechcete, chlápi, když pivo, protože neřeknete, že nepijete pivo. A ten velitel řekl velmi vážně, ne, my tady nepijeme, protože kdybychom pili, tak děláme, co bychom nechtěli dělat. Wow. Takže to bylo takové trošku překvapení pro mě, že nepijí, skutečně vůbec mají jakoby zákaz alkoholu a drží se toho. Pak jsem byl překvapen, jak tam měli čisto, uklízeno. Je to válečná zóna, ale oni to tak mají, ti vojáci, musí. A potom ta její krásná přívětivost, s jakou nás tam přijali, co voják, tak to nějaký vlastně těžký, krásný příběh. Ten velitel například bojoval u Mariupolu, tam byl i zraněn, bylo vidět, že má celou ruku jako zízvenou, že tam měl velice těžký úraz. Když se dostal k tomu, že byl v zajetí ruském, tak se tak trošku odmlčil a řekl, nechtějte po mě vidět, co jsem tam prožil. Když se měnili ty zajatci a on se dostal zpátky na svobodu, tak se potkal se svojí ženou, že po dlouhé době. A když se objali, tak žena mu šeptala do ucha, já jdu bojovat také. On říká, dneska tu bojuje i má žena, někdy 50 kilometrů daleko, že bojuje i ona. A co vaše rodina? Máte děti? Říká, no máme 4 kluky, nejmladší má 4 roky. A já říkám, no a kdo se o ně stará? Nebo jak to máte? No, starají se o ně na babička s dědečkem z obou stran a jsou velmi hrdí na nás, i ty děti. No a já mu říkám, no a kde berete sílu jako k tomu boji, když jste byl vlastně těžce jako zraněn a teď se znovu tady. A on říká, to se o ta Sára ptala, kde berete sílu? A on říkal, už nemám sílu, ale musím, bojovat. Už nemá nás kdo vystřídat. Jako víme, že tady musíme sloužit. Nespím díl než 3 hodiny. Říká, že to je úplně maximum 3 hodiny spánku. A potom otevřel takovou peněženku a tam měl vyskladané ty své kluky, tu svou ženu. Říká, proto tady ještě jsem, aby oni mohli žít ve svobodné zemi. A potom se podíval po těch bojovnících a říkal, a my vlastně se máme rádi a věříme, že všechno, co děláme, má smysl a jsme připraveni jeden za druhého položit život. A jak je to v té Bibli, že vlastně není větší lásky, než položit život za svého bratra. A oni tam žijí. Přítomnost, při tom okamžiku prostě jsou připraveni položit život za svůj národ, jeden za druhého, za svou rodinu. No a když jsme to tam prostě všechno prožili, tak tam se právě Sára Havačová, ta herečka, rozhodla, že půjde do aktivních záloh, přihlásila se potom místo dovolené, šla do Vyškova jako na školení a prostě dneska už je vojačkou, protože pro ní to bylo tak silné setkání s těmi vojáky, že jí to ovlivnilo vlastně na celý život. A já se přiznám, i mě to ovlivnilo. Skutečně. My jsme tam byli velmi dlouho, už jsme měli se vracet někdy odpoledne a pořád jsme tam ještě byli. No a oni si s náma pořád povídali vojáci a zpívali jsme jednu písničku za druhou. Pavel měl třeba, on mi i takové ty ukrajinské, že? Bylo nám tam hodně dobře. A pak jsme se vraceli už v noci, v podstatě večer na večer a ten řidič, který nás vezl, to byl také bývalý voják, řekl, já se vám moc omlouvám, že jedeme tak pozdě, ale ten velitel byl za mnou a několikrát mě prosil, abych ještě neodjížděl, protože s váma bylo tak dobře. Že cítil, že vlastně v tom utrpení, to všem, co prožívají, že je někdo s nimi, že jsme za nima přijeli a vlastně, že to všechno má smysl a že jsme jim také řekli, děkujeme, že bojujete i za nás.

0: Na Proglasu posloucháte Radio Report. S otcem Leošem Ryškou hovoříme nejen o jeho poslední výpravě s humanitární pomocí na Ukrajinu.
1: Říkal jsem v úvodu pořadu, že válka zanechala statisíce mrtvých, tak hřbitovy na Ukrajině asi stále se rozrůstají. Jak tu válku prožívají obyčejní civilisté, ti, kteří zůstali doma, ti, kteří se starají třeba o ty děti těch vojáků?
2: Těch hrobů přibývá, když to srovnám s tou první cestou a teď, když jsme tam byl před několika týdny vlastně, tak ty hřbitovy jsou dvojnásobné. Jo, všude je vidět nové a nové hroby, všude volají prapory, oni mají velkou úctu k těm hrdinům, každý voják má svůj hrob, svoji fotku, růženec, jo, kříž. Na té fotce často jsou, jakože to není fotka, jako, že by tam člověk byl vážný, často tam vybírají, že se usmívají ti vojáci. Jo. Samozřejmě jsou tam hroby i vojaček, jo, jsou tam i ženy, dívky, a když vidíte potom, že to jsou 20letí jako mladí lidé, je to obrovský smutek. A na všech hřbitovech jsou lidé, vidíme tam sedět, jako ty jejich maminky, ty jejich jako rodinné příslušníky. Všude jsou květiny, hoří svíce. Takže toto skutečně je veliká bolest, kterou na první pohled musí každý vidět. A potom oni vlastně jsou, oni chtějí žít. Jo. Chtějí žít v normální zemi. A často je to tak, že někdo má někoho na frontě, takže pomáhá. Různým způsobem se pomáhá. Tak třeba v té škole, když jsme byli v té Poltavě, tak ti studenti ve svém volném čase, o přestávce, ale třeba i u prázdninách, které měli, tak pletou sítě. Jo, oni vlastně jsou speciální tak maskovací sítě. To trvá třeba týden, když to třeba 20 lidí dělá jednu síť týden, aby ji udělali jako tak, aby prostě chránila ty třeba nějaké obydlí nebo nějakou vojenskou techniku. Takže to tam je hodně rozšířené. Nebo šijí ty ochranné obleky. Byli jsme v jednom obchodě, kde byla taková mladá žena, které ten obchod patřil, byl to obchod se sportovním zbožím, bylo tam hrozně zima, vím, že tam byly nějaké 4 stupně a nesvítilo se to tak, že všichni měli jenom ty čelovky na sobě. No a vždycky jedenkrát za týden tam přijdou ženy, často jsou to manželky těch vojáků a oni tam dělají polévky pro ně. Takže každá žena má za úkol nasušit nějakou zeleninu, tak třeba ty máš celé, ty máš mrkev, ty máš petržel, jo, a oni to potom přivezou nasušené, dají to na velkou hromadu a mají ty válečky a vlastně to drtí a dávají to do sáčku, ty potom popisují a jsou schopni za ten jeden den vyrobit 900 polévek, jo, které potom vlastně posílají tím svým na tu frontu, jo. Takže i taková zvláštní pomoc, nebo svíčky vyrábějí, oni také potřebují svíčky, že v těch zákopech, tak jsem viděl takovou velkou výrobnu vojenský svíček, takže oni žijí velmi intenzivně tou pomocí. A potom jedna věc, kterou bych chtěl říct a která mě vždycky zasáhne, a to je, že každý den v 9 hodin se rozzvučí zvony a všichni se zastaví. I třeba, když jedeš na cestě, tak vidíš, že začnou kamiony, všichni začnou stát a celá doprava se zastaví. Já jsem teď, když jsme tam byli úplně naposled, tak jsme byli v obchodě a skutečně i v tom obchodě zaznělo do rozhlasu, zapípalo, že 9 hodin a teď je chvíle ticha, do které tikají jako hodiny, jako jak srdíčko bije. Jo, a teď každý stojí ve štronzu a modlí se a myslí na ty, kteří padli nebo kteří jsou na té frontě. A po té minutě zazní slava Ukrajině, slava hrdinům a zazní hymna ukrajinská. Tak to je každý den a to skutečně až z toho mrazí, jak celý ten národ prostě je s těmi hrdiny, kteří tak statečně už tolik let bojují.

0: cesta zpátky, po kolika dnech, dojeli jste v pořádku přes hranice?
1: Dojeli jsme v pořádku, tak je to vždycky náročné na těch hranicích, skutečně, zvláště na polsko-ukrajinské hranici, tam člověk stráví mnoho hodin. Mám rekord 13 hodin, tak člověk musí mít nějakou práci, a aby tam pracoval a jako, jak ten čas využil. Je to tak, že vlastně na těch hranicích vždycky jsou velké fronty. Je tam člověk, tam vidí tu bolest, vidí, jak tam ty lidi často jaksi utíkají ve velkém smutku, že z té země. Já to úplně chápu, když vám tam spadne bomba a přijdete nebo se i ti lidé bojí. Jako když vidí létat ty drony každý den, každou noc. My jsme taky zažili poplachy, jo. Nebyli v noci, když to člověk slyší tu sirénu, říká, má se jít schovat, nemají se jít schovat, ale ti lidé tam žijí pořád v té hrůze. Jako chápu, když někdo má rodinu, děti, takže nechce, aby to děti zažívali ty strašné stresy. Takže utíkají na ty hranici, tam potom, když člověk stojí tolik hodin, tak vidí i do tváří těchto lidí, kteří takto jaksi vyděšení utíkají z té země.
0: Já myslím, že všichni vám i celému štábu nebo kolegům z televize Noé a všem hrdinům, kteří se nebojí sednout do auta a jet někam až k bojové linii, jsme všichni vděční. Nejen, že odvezete tu humanitární pomoc, kterou tam ti lidé nezbytně potřebují, ale uděláte i záznam obrazový, který se potom na obrazovkách televize Noé odvysílá. A děkujeme, že ta televize Noé už 20 let vysílá, blíží se výročí, 20 let.
1: Je to tak, je to díky, pane Bože, že už 20 roků nás tady režíruješ, že můžeme dělat tuto práci a vysílat dobré zprávy, asi ta nejlepší dobrá zpráva, to Kristovo evangelium, to, co teď prožíváme, že Ježíš vstal z mrtvých, není lepší větší zprávy. A proto také jezdíme na tu Ukrajinu, že aby jsme viděli, že to má naději, že to všechno má ještě hlubší smysl, a že je potřeba být s těmi, kdo trpí. No a televize Noé, tak když se mě ptáš na těch 20 let, tak budeme slavit. Jako budeme slavit. Vlastně 10. května jsme, roku 2006 jsme začali vysílat. Takže tentokrát chceme pozvat všechny lidi, kteří s námi jaksi takto byli od začátku televize Noé. Máme to rozdělené na 2 dny tady v Ostravě. To konkrétně 9. května. V sobotu začneme mši svatou, bude sloužit otec arcibiskup Jan Graubner, který byl vlastně i na počátku televize Noé. No odpoledne bude takový program, budeme povídat si, lidé budou se moc podívat podobně do studií, bude panelová taková diskuze s těmi, kteří přijdou. A v 17 hodin bude večer chvál, nebo chceme s dětma udělat tento, dětma našich dětí, jako budou to děti našich zaměstnanců, tak budou to děti našich zaměstnanců, kolegů, děti Střípků, kapely takové, která hrála kdysi na kopečku Janu Pavlu II. Takže bude pěkný večer, jako díku vzdání v kostele svatého Václava. Večer chystáme nějaký hezký film. V neděli bude mše svatá o 10:30 z kostela svatého Václava. Zase zveme ti, kteří třeba nemohli přijít v sobotu, aby přišli v neděli. A večer se chystá velký benefiční koncert v 8 hodin za účasti různých kumštířů, zpěváků. A tam chceme také děkovat našim divákům za tu podporu už 20 letou. A bude to také i benefiční koncert. Takže když bude někdo chtít nám dát dárek k těm 20 nám, tak může přispět a my z toho budeme budovat nové studio, nebo bude studio, které teď máme, chceme změnit. Po těch letech už si to zaslouží. A samozřejmě stojí to nějaké stovky tisíc. No a potom budeme slavit ještě za 14 dnů v Praze. A to bude sobota 23. května, kdy bude také mše svatá. Ve 12 hodin tu bude sloužit otec biskup Zdeněk Vasilbauer. Odpoledne bude program pro děti na zahradě, smíření na zahradě na Břvích. A večer nebo podvečer 18 hodin bude koncert Hradišťanů, na který se moc těším s Jurou Pavlicou. Takže to jsou zase oslavy, které budou v Praze. No a pak chceme do každé diecéze během toho roku a půl vjet a tam oslavit s těmi našimi nejvěrnějšími, jak říkáme, Noé, kamarády Noé. Prostě být s nima přímo i blíž v tom místě, kde je jim to blíž.
0: Tak očelouši za všechny diváky televize Noé a posluchače Proglasu, také vám přejeme hodně Božího požehnání a stálou ochranu a pomoc Matky Boží Panny Marie do dalších let, aby televize Noé stále nás provázela naším životem a přibližovala našemu dobrému Bohu. Pán Bůh zaplať za všechno a zase někdy u mikrofonu naschledanou.
1: Děkuji za milé povídání a také bych rád pozdravil všechny posluchače Rádia Proglas a chtěl bych říct, že i díky Rádiu Proglas existuje televize Noé. Skutečně je to tak, moc vděčím otci Martinovi Holíkovi a mnoho posluchačů Rádia Proglas jsou také podporovateli televize Noé a opačně. Takže jsme jedna taková velikánská rodina a moc za to děkuju.
2: Hostem radioreportu byl ředitel televize Noé, otec Leoš Ryška. Z ostravského studia se od mikrofonu loučí redaktor Antonín Žolnerčík.

0: V následujících měsících budeme v duchovním slově číst z knihy kardinála Tomáše Špidlíka Prameny světla. Kniha nás postupně uvede do základních témat duchovního života.
1: Dnešní část má název Motiv naděje. Teologové rozlišují nejenom předmět, ale také motiv naděje. To je to, oč se naše důvěra opírá. I ten je totiž důležitým psychologickým prvkem v životě. Josef Kardiň, zakladatel katolického hnutí dělníků, se pokoušel vysvětlit, jaký je rozdíl mezi chudým člověkem a takzvaným proletářem. Ne každý chudák je proletář a není každý proletář právě v tomto okamžiku chudý. Proletářství je nedostatek životní jistoty. Otci rodiny totiž nestačí vydělat dostatek peněz. Daleko víc ho trápí nejistota, co bude zítra, nestratí-li práci, byt, pojištění. Odproletarizovat masy znamená podle Kardiňa dát jim zajištění do budoucna. To je otázka sociologická, nutná, ale svízelná. Problém náboženský jde daleko víc do hloubky. Jde o to, jakou jistotu vůbec můžeme v životě mít. Z tohoto pronikavějšího pohledu se nám jeví vratka všechna zajištění sociální, rodinná, státní i církevní. Asketičtí autoři se rádi odvolávají na pesimistický výrok Jeremiášův. Proklet buď muž, který doufá v člověka. Křesťané se však toho pesimismu tolik nelekají. Nemůžeme-li se spolehnout na nikoho a na nic na světě, zbývá ještě ten, o kterého se opřít můžeme a musíme, to je Bůh. Doufáme v dobro, které je od Boha, píše svatý Tomáš Akvinský, tedy jen u Boha je možné ho dosáhnout. Nespoléháme tedy na jiné ani na sebe. Proto mohou doufat i slabí, i nestálí, i hříšní. Proto se však zase nemohou vynášet ani ctností a musí pamatovat na upozornění svatého Pavla. Když se tedy někdo domnívá, že stojí, ať si dá pozor, aby nepadl. Nevede to snad k jakési škarohlídské nedůvěřivosti k bližnímu s nevhodnou citací veršů Nevěřte nikomu ve světě širém? Odpověď se naznačuje ve vtipném lidovém přísloví S kým je Bůh, s tím jsou i všichni svatí. Nesmíme důvěřovat v člověka a v žádného jiného tvora, píše svatý Tomáš Akvinský, tak, jako by oni byli první příčinou, jako by oni mohli udělat duši šťastnou. Je však možné důvěřovat lidem, když se na ně díváme jako na příčinu druhotnou, jako na nástroj, jímž si duše pomáhá k dosažení toho dobra, které patří k poslednímu cíli. Naděje je jakoby v širokém poli mezi jistotou a nemožností. Proto připouští mnoho stupňů. Tím víc se blíží k jistotě, čím pevnější je motiv, o který se opírá, a čím víc jsme i osobně o tom přesvědčeni. Křesťanská naděje se opírá o přísliby Boha, který se nemůže mýlit ani jiného klamat. V žalmech se proto přirovnává ke skále. Čím víc člověka osobně proniká tato víra, tím pevnějším a jistějším se cítí. Z mnoha textů písma stačí uvést Joba, který říká, i kdyby mě nezabil a já už neměl co očekávat, přece bych chtěl před ním obhájit své cesty.

0: Četli jsme z knihy Tomáše Špidlíka nazvané Prameny světla. Knihu vydalo nakladatelství Refugium v roce 2009. Blíží se půlnoc a my nyní uzavřeme den modlitbou Simeonova kantika. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem. A ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Aleluja. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
1: Neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou jsi připravil pro všechny národy.
0: Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků.
1: Amen.
0: Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Aleluja. Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce.
1: Amen.
0: Dobrořečme Pánu.

0: Dobré dopoledne, milí posluchači Proglasu, od mikrofonu z studia Maria vás zdraví Martin Holík a po mé pravé ruce sedí protagonisté festivalu Meeting Brno Veronika Smyslová, výkonná ředitelka festivalu. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, milí posluchači.
0: A David Macek, spoluzakladatel téhož festivalu, a dnes donesl svačinu, tak také svačina. Dobrý den, Davide.
2: Jsme obalo tři po pravici, naštěstí.
0: Ano, ano.
2: Dobré dopoledne.
0: Oba jste dismasové. Tak, v minulých dnech se ve sdělovacích prostředcích velmi hromadně přemíla věc setkání sudetoněmeckých spoluobčanů našich bývalých, tedy jejich potomků. A to já bych teďka úmyslně nechal stranou a dotkl se toho jenom tehdy, bude-li to nezbytně nutné. Ale festival Meeting Brno jednak je letitý a jednak je velmi široce rozkročen, což se pozná právě z programu, na který bychom rádi spolu pozvali. Tak a ještě než to začne, tak bych se zeptal, Davide, ty jsi teď rozběhaný na všechny strany, tak jsem moc rád, že jsi také, i Veroniko, ty našli čas pro posluchače Proglasu. Ty jsi zvrátil teď od někud?
2: Já se snažím být naopak velmi koncentrovaný, protože jinak bychom ty turny asi úplně nezvládali. A k tomu, abychom je zvládali, mě pomohlo také pozvání, které jsem dostal od organizátorů mezinárodní konference. Měla krásný název Říce Kristus, nebo Říci Kriste v časech války. Pořádala ji v Itálii asociace, která se jmenuje Russia Christiana. Ta má úplně jako strhující historii za sebou. Jednoho italského kněze v půlce 50. let nějakým způsobem napadlo, měl takové vnuknutí, že sice je tady nějaký komunistický blok, ale i v něm přece žijí křesťané a církve, a že by bylo dobré o nich nějak průběžně něco vědět a také jim tím pádem třeba umět účinně pomáhat. Poté, co vznikly, tak jim jedna velice, velice zámožná paní, myslím, že to byla šlechtična kousek od Bergama, odkázala svůj zámek, takový vesnický. A tam dodnes funguje velké centrum studia a pomoci zemím střední a východní Evropy. A oni teď slaví 10. výročí odchodu do nebe toho svého zakladatele, otce Romana Scalfiho. A při té příležitosti byla veliká konference mezinárodní třídenní, na kterou jsem byl pozván, abych představil právě příběh brněnského česko-německého smíření Meetingu Brno. Takže se to tak sešlo, že v pátek 8. května, právě v době, kdy byl náš festival zmiňován při jednání ministra zahraničí v Berlíně, a vlastně jsme tam byli nějakým způsobem ponižováni, že jsme nějaká banda aktivistů, tak já jsem právě v tu dobu seznamoval lidi z téměř všech kontinentů s tím naším příběhem. A vystupoval jsem hned v prvním bloku, ti organizátoři ten náš příběh chtěli mít hned vedle vystoupení nositele Nobelovy ceny míru Dmitrija Muratova z Ruska. Mm-hmm. Tak to pro mě bylo takové milé, že jsem si říkal, to nás asi nemusí tolik vzrušovat, že se o nás nemluví pěkně v Berlíně, respektive oni ti němečtí partneři o nás mluvili pěkně, ale tak to se tak pěkně děje. Mm-hmm. A setkal se tam ten náš příběh i to, jakým čelíme teď záležitostem, různým výhrůžkám a podobně, s poměrně silným ohlasem. Moc se o tom jako nevědělo, že něco takového je v Evropské unii možná ve chvíli, kdy člověk nějak prohlubuje ta smíření mezi národy. A dokonce asi tři z těch pracovníků, kteří mě tam pozvali, tak narychlo mění program a přijedou nám sem zřejmě na celý ten víkend se sudetskými Němci, aby to smíření zažili na vlastní oči a zúčastnili se ho a mohli o něm také dále referovat. Mm-hmm. Tak to pro mě v těchto dnech bylo takové nesmírně cenné a já to řeknu, jak to prožívám, opravdu jako obětí od Pána Boha. Navíc, jestliže máme my dojem, že v těchto dnech čelíme výhrůžkám a vlastně proti nám mluví česká vláda a ve většině ve sněmovně, tak tam jsem byl od rána do večera v kontaktu s lidmi, jak při těch přednáškách, tak při jídlech a společném času, s lidmi, kteří čelí pro následování opravdu v různých koutech světa a dají jim jako reálně o život. museli třeba utéct z Ruska před Putinem, nebo tam byla slavná sestra Azizi, která si vždycky vybere, kde je na světě úplně nejhůř a tam jede pomáhat těm úplně nejpotřebnějším, takže Jižní Súdán a tak, takové různé momenty. No, obrovská spruha.
0: Ano, čili pro tebe je to obrovská spruha a od tebe ta spruha může jít i na další organizátory. Já když se zeptám, Veroniko, jeden z takových těch argumentů, když jsme se toho takhle dotkli, je, že přece už to usmíření šlo tou deklarací a tak jako co pořád ještě chcete, jo? Tak myslím, že naši posluchači křesťané tomu hodně dobře rozumí, že odpuštění není jednorázový akt, ale je to jako celoživotní přístup odpouštění, jako vid nedokonavý.
1: Navíc si myslím, že ta společenská situace ukazuje, že to smíření není hotové, protože vidíme tu agresi v spoluobčanech, kteří s tím nesouhlasí, takže tam máme hodně práce ještě, jakým způsobem přijmout, odpustit a vzájemně si naslouchat.
0: Takže o to potřebnější vlastně to konání je. Davide?
2: Já bych tady chtěl ocenit, že na té úrovni mezistátní, mezi českým státem a německým státem se to povedlo už v 90. letech skutečně všechno uzavřít. Máme bezpečně uzavřeny všechny právní záležitosti, všechny majetkové záležitosti, což je skvělá příležitost, abychom usmířili také doslova lidská srdce. Protože pochopitelně tím, že po válce následoval komunismus a některé věci byly tabuizovány, tak tady nebyl prostor, nebyl tady bezpečný prostor pro to o těch věcech vůbec vědět a nějak se s nimi vypořádávat. A tohle já si aspoň pro sebe rozlišuji. Jedna věc je ta právní majetková, hotovo 97, a tím spíše je tady čas k tomu novému setkání s lidmi, kteří se prostě nevypařili, kteří žijí a jsou pro nás, zvlášť naši bývalí českoslovenští spoluobčané německého jazyka a jejich potomci, reálně ambasadory. Podívejte se, jak jsou vážení v rámci Německa, kolik sem přijede taky významných reprezentantů německého státu a spolkových zemí.
1: Mm-hmm. Myslím, že David se ještě jako dotýká slova, které bych ráda vyslovila, a to je trauma, kolektivní trauma. Se tím procházíme i v týmu, protože nám přichází mnoho příběhů, které nebyly nikdy vysloveny, které nám nějakým způsobem otevírají tu realitu, že to opravdu není uzdravené. Mnoho našich spoluobčanů vůbec nevědělo, že mělo česko-německé předky, protože se o tom v rodinách nemluvilo. A teď na to přichází tím, že se to téma otvírá a kdybych to mohla říct takto, tak se to čistí. Já to zažívám hodně osobně, protože se to dotýká i mojí rodiny. A teď procházíme i s mojí sestrou terapii, která nám nějakým způsobem pomáhá to trauma rodinek, o kterém jsme do nějakých 38 let nevěděli zpracovávat, protože moje prababička byla po druhé světové válce v internačním táboře s dvěma sestrami mého dědečka a s dědečkem. A to, co se jim dělo v tom internačním táboře, opravdu nebylo lidské. A na ty konkrétní příběhy my teď narážíme a to je přesně to, že toto už není státní vyrovnání, ale je to o příběhu každého z nás, o příběhu, který jsme třeba nevěděli a o kterém jsme nevěděli, že se nás dotýká.
0: A to nastává spontánně teďka, tady to psaní?
1: Je to tak, je to tak, protože nám chodí výhrušky, jak říkal David, ale zároveň nám chodí i obrovské množství podpory a s tou podporou i chodí osobní příběhy lidí, kterých se to téma dotýká.
0: A co si budete dělat?
2: Já jsem si v tom, v té Itálii ty taky uvědomil, tam byla hodně řeč o, ukazovali nám tam obrázky lidí mučených, dětí mučených, ukazovali nám obrázky z těch různých zemí, kde se zdi oddělují lidi od sebe. A já jsem si na tom uvědomil, a to jsem tam taky mohl sdílet, že i když už k tomu fyzickému mučení nedochází, a i když už padnou zdi, jako padla berlínská zeď, tak to jako neznamená, že je jako hotovo, že je vlastně mír, že je v lidech pokoj. To teprve, tam ta práce vlastně svým způsobem teprve začíná na tom uzdravování, protože v mentalitě ty zdi a ty rány prostě přetrvávají a my, a já se omlouvám, pokud už dokonce i na Proglase to říkám po několikáté, my prostě neznáme lepší, účinnější terapii, než je osobní setkání. A v tomhle ten Meeting Brno je přímá inspirace tou Ježíšovou metodou setkání, který taky lidem nenabízel, já vám řeknu, jak to má všechno být. On se s nimi především setkal, umožňoval jim trávit s ním čas a to ty lidi proměňovalo. takže se potom stalo, že tak nějak mimochodem třeba i plnili přikázání. Mm-hmm. Ale primární byl ten vztah.
1: Takže co s tím hodláme dělat, je zveme všechny, kdo nám píší dopisy a maily, aby přišli, abychom se mohli setkat a o těch příbězích si povídat osobně, protože to opravdu uzdravuje.
0: Mm-hmm. No, my máme před sebou takový stručný přehled vlastně toho dění a chtěl bych, aby se posluchači od vás dvou dozvěděli, jak široké je to spektrum, a to je nejenom pro Brňany samozřejmě, ale je to pro široké okolí, co všechno mohou zažít. Jo, a je toho opravdu teda hodně, nejsem si jistý, jestli jste vy zakladatelé, Davide, před těmi lety si dokázali představit, jak se to rozprostře tak nějak trošku samo od sebe, jo, že si to člověk jako nemaluje, že tamhle to uděláme, tamhle to usmíříme a bude to hotovo.
2: Já už jsem docela starý člověk, ale to mě čeká jeden životní milník.
0: Také ušetříš takový, za hřebínek.
2: Věkový, ano, ušetřím za hřebínek. A mám v tomhle věku opravdu už touhu pracovat jenom na díle, které není moje, kde jako rozpoznávám tu Kristovu přítomnost, to, že on naším prostřednictvím působí a uzdravuje. A tohle se mně přesně děje s festivalem Meeting Brno. Na počátku nebyl žádný plán, žádný projekt, žádná strategie. My jsme prostě a jednoduše toužili po novém setkání. To se odehrálo, bylo nakonec tak silné, že jsme měli touhu pokračovat a plody toho smíření nějakým způsobem rozvíjet a prohlubovat. A kdyby mi někdo před 11 lety, když jsem na Facebook psal, proč vlastně nepozveme sudetské Němce do Brna, že se to opravdu splní, tak bych asi docela žasl. A žasnu svým způsobem i teď.
0: Takže když půjdeme k tomu, festival začíná 21. května ve čtvrtek a zrovna tam je něco takového docela výjimečného, ředitelko Veroniko.
1: Já bych možná ještě předtím, než se dostaneme k tomu zahájení festivalu, o kterém mluvíš, uvedla to téma, protože my každý rok si vybíráme téma, kterým rámujeme celých těch 10 až 11 dní podle toho, jak jsme příliš blázniví, jak to natáhneme. A pro letošek jsme zvolili motto Kde domov můj s otazníkem, protože se samozřejmě díváme na ta historická vyhnání, o kterých už jsme hovořili, ale vzhledem k tomu, v jaké celospolečenské situaci se nacházíme, zuří válka na Ukrajině, na Blízkém východě, jsou neustále nepokoje, tak vnímáme to, že se lidi nacházejí v tom, že přichází o svůj domov a to je přesně to téma, které bychom chtěli ohledávat. Ale zároveň to téma vnímáme i jako vnitřní domov, jakým způsobem se staráme o náš vnitřní domov a proto krom diskuzí, přednášek zahrnujeme do toho programu i workshopy, které jsou terapeutickými workshopy, abychom i nad tímto mohli v rámci festivalu rozmýšlet.
0: No, já si pamatuju v Praze, jak na mě zapůsobila ta měděná socha, to znázornění toho tatínka s kufrem a s děťátkem. To je už tam spousta roků a dneska u nás tady v ten čtvrtek může být uctění památky obětí holokaustu právě na 5. nástupišti, tom legendárním v Brně. Jak to tam bylo?
2: Je to místo, odkud odjížděli z Brna ty transporty s našimi židovskými sousedy za druhé světové války. My jsme se díky našemu kolegovi, spoluzakladateli Petru Kalouskovi v posledním roce opravdu lidsky zpřátelili jak s Nickem Vintnem, synem syra Nikolase Vintona, tak s těmi třemi přeživšími, kteří reálně seděli jako malé děti v tom Vintově transportu v roce 1939 nebo v některém z nich. Dvě osoby z nich přijedou k nám do Brna, to jsou sestry Eva a Milena, obě mají přes 90 let a budou tam s námi, budou tam s Bendem Posltem, se sudetskými Němci a vlastně i od nich nám v těchto dnech chodí slova podpory, konkrétně Eva Pedok, to je mladší z těch dvou sester, ta má pouze 90 let, tedy její sestra je o 6 let starší. Oni byli v tom vlaku, vlastně to byl ten poslední Vintnův transport. Evě byly 3 roky a Mileně 9 let, tak my, co máme děti, tak když si představíme vždycky, že jako posadíme svoje děti v tomto věku do vlaku s tím, že už je velmi pravděpodobně
0: nikdy
2: neuvidíme, což se taky bohužel jako stalo většinou. Tak tyhle dámy, když se dozvěděli, jaký je humbuk kolem našeho festivalu smíření, tak Eva napsala, já to cítím jako svoji morální povinnost přijet a být v tom s vámi, protože to je přece úkol naší nejstarší generace. A to mluví holčička, která jako 3 letá odjížděla pryč od maminky, od tatínka.
1: Já bych to možná i citovala, protože mám před sebou.
0: Cituji.
1: Eva Pedok nám napsala, je mi 90 let a jsem přeživší druhé světové války. Můj otec se narodil v Brně. Já jsem se narodila v Poličce v roce 1935 a spolu se sestrou jsme se dostali do bezpečí v Anglii posledním Wintonovým kintetransportem. Věřím, že právě moje generace musí jít příkladem při uzdravování minulosti, aby naše děti, vnoučata a budoucí generace mohly žít bez břemene, zděděného traumatu a nenávisti.
0: To je teda, no. Proto to taky znamená, že je důležité, aby staří lidé se dožívali vysokého věku.
2: Ne, to je samozřejmě ta nejlepší odpověď na ten argument, který slyšíme, že my tím, co chystáme, tak máme nějak znevažovat utrpení těch, kteří za druhé světové války čelili tomu trýznění ze strany nacistů. Ve chvíli, kdy tohle řekne Wintonovo dítě, tak můžeme, myslím, všichni jenom zmlknout.
1: A tímto programem ve čtvrtek 21.5. v 5 hodin zahajujeme celý festival. A kromě Wintonových dětí tam bude Bernd Posselt jako mluvčí sudetských Němců. A vnímáme to opravdu jako pietní událost. Kde nechceme velké a dlouhé proslovy, ale chceme opravdu uctit pietu a památky obětem holokaustu a máme velkou radost, že se zúčastní spolu s těmito osobnostmi i Tomáš Kraus, bývalý tajemník Federace židovských obcí.
0: Tam je docela dost místa, takže kdo nás slyšíte, milí posluchači, tak nám se opravdu vejdeme. A je to velmi symbolické, tak když to slyším, tak je to pro mě ještě důležitější. Já se tam určitě chystám také. No, během celého festivalu bude doprovodný program pro školy a děláte to ve spolupráci s Institutem paměti národa. Jak to vypadá? Tam se ty školy hlásí sami nebo jim to doporučujete?
1: Na začátek chtěla říct, že si strašně vážím toho, že máme moc pěkné spolupráce s brněnskými institucemi a spolky a Paměť národa je jednou z nich. Letos ta spolupráce s nimi je opravdu úzká, protože kromě těch programů pro školy ještě připravili výstavu Vysídlení a usídlům, která už je teď na Mendlově náměstí k vidění a jsou to příběhy vyhnaných německojazyčných obyvatel a ta výstava potom bude na setkání Sudety německého krajanského sdružení a také bude mít Paměť národa program v rámci toho víkendu. A následně jsme spolu připravili 3 programy pro školy, které budou už v Institutu paměti národa. A tam se obávám, nebo vím to, že ty kapacity už jsou naplněné, protože ten zájem škol byl opravdu velký. 2 programy se týkají právě Wintonových dětí. 1 program bude s Evou Pedok, kde ona bude vyprávět studentům svůj příběh. Další program bude promítání filmu od Karen Kruger, která je právě také potomek Wintonových, takzvaných Wintonových dětí. A ten poslední program je promítání filmu Odsunuté osudy, což je zase téma česko-německé.
0: Ano. Mimochodem, byl Sir Winton tenkrát vlastně občanem britským. On byl tady vlastně v diplomatické misi a vlastně to, co dělal, tak mohl sice dělat částečně pod ochranou toho, že je teda cizinec, ale na druhou stranu naše úřady ještě pořád mohly konat vlastně ještě s větší účinností.
1: Tam bych možná zmínila to, často to říkáme, a proto jsme i vlastně připravili pak pondělní program, to je krom toho víkendu sudetoněmeckého, jestli to tak mohu říct, tak je to vlastně top diskuze, kterou připravujeme a je to pondělí 25. v 17.00. Tuto diskuzi jsme nazvali, kde máme domov, když se svět rozpadá. A je to právě diskuze, kde chceme upozornit na to, že jeden člověk může změnit svět.
2: A Veronika se obrací na mě, abych asi řekl, o čem je řeč.
0: Ano.
2: My jsme vznikli přímo inspirování největším křesťanským, možná svého druhu největší festival na světě vůbec, Meeting Rimini, kam já každý rok jezdím a osobnosti, které mě tam zaujmou, tak kontaktuji a zvu do Brna a někteří z nich skutečně potom přijedou. No a letos, když jsem viděl, že jsme chystali Vintorovský podzim, tak mě samozřejmě nemohl nezasáhnout příběh, který tam zazněl, teda v hale pro 5000 lidí, tam ještě pořád nejsme, ale výstaviště v Brně je taky velké, tak máme kam růst. Občan Kazachstánu se jménem, ovšem, které zní dost pobaltsky, Konstantin Gudauskas. Tomu se v italských médiích, třeba v deníku Avenire, přezdívá Anděl z Buči. To je člověk, kterému ukrajinské tajné služby pomohly se dostat z Kazachstánu, kde byl politicky pronásledován. A on jim tak na rozloučenou, po té, co se usídlil ve městě Buča, zhruba kolem do roku 20, říkal, no samozřejmě, kdybyste někdy něco potřebovali, tak dejte vědět, tak zdvořilostně. A oni za ním přišli v roce 22 a říkali, no tak my si pamatujeme, co jste nám řekl. Nedokázal byste se svým kazajským pasem a autem jezdit do Buči tam a zpátky a vytáhnout tam nějaké ženy a děti, tam se schyluje k obrovskému masakru. A on takhle skutečně s nasazením vlastního života, popíše nám tady v Brně, co se mu přitom dělo ze strany těch ruských okupantů, zachránil přes 200 žen a dětí z Buči před tím masakrem. A je v nesmírně intenzivním kontaktu s Ukrajinou stále, pořád tam jako pomáhá. Tak tento člověk, toho posadíme po boku Nika Vintna právě v pondělí od 17 hodin v kolapsu na Kounicově ulici, ale nebudou tam jenom dva pánové, bude tam s nimi Elena Mazzola. To je Italka, která je v asociaci zasvěcených osob katolických, která se jmenuje Memores Domini, ti, kteří připomínají pána. Byla na misích dlouhé roky v Moskvě a potom v Charkově. A v Charkově doslova pár dní předtím, než Putin napadl celou Ukrajinu v tom roce 22, tak protože tam založila a vedla takové centrum, které jednak se věnovalo kultuře a jednak taky sociální pomoci těm úplně nejvíce postiženým dětem, tak je naložila do několika autobusů a na poslední chvíli odvezla do bezpečí do Itálie, kde si lidé z našeho hnutí Comunione Liberazione, Společenství a osvobození rozebrali do svých domovů. Ty děti měly za sebou tolik osobních traumat, že kdyby slyšeli, jak ještě lítají bomby a padají a podobně, tak to by jako nebylo vůbec dobré. Takže to je, myslím, příklad toho, co jde našemu festivalu. Nejenom nějak vzpomínat na minulost, ale ukazovat si, že některé věci se dějí i dnes a tak jako lidsky zazářila postava Nikolase Vintna, každý v podstatě u nás zná, tak my máme obrovskou radost, že Konstantin Gudauskas, tak Elena Mazzola přijedou, budeme je moci seznámit s Nikem Vintnem a toto krásné setkání se prostě v Brně odehraje.
0: Takže tři Vintnové budou sedět vedle sebe, spojení odvahou a přesvědčením, že chci dělat dobro, na které stačím, a skutečně to dokázali. To je úžasné.
1: A posluchačům bych jenom chtěla vzkázat, že hodně těch našich programů už je vyrezervovaných, ale zrovna na tuto diskuzi ještě nějaká místa zbývají, protože jsme to dali do prostoru, který je velký, je to v kolapsu na Kounicově ulici v Brně, takže srdečně zveme, rezervaci je možné udělat u nás na webu.
2: Ano, je to vlastně jenom první polovina toho večera, protože v té druhé vystoupí, od toho necháme skoro stranou, to je jenom nositelné Nobelovy ceny míru, Boris Belenkin z memoriálu ruského pronásledovaného Putinem, protože bude vlastně memores a memoriál. Jsme opravdu u tématu paměti a nám nejde v podstatě o nic jiného než o uzdravování dějinné paměti kvůli přítomnosti a budoucímu směřování taky naší země. A Boris Belenkin byl nucen uprchnout před Putinem z Ruska, přišel do Prahy, tam se o něm dozvěděla v tu chvíli nová předsedkyně poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová, a protože je sama z Prahy a nevyužívá vilu, kterou má k dispozici předseda sněmovny, tak ji prostě nabídla memoriálu. Takže Boris Belenkin se tady setká znovu v Brně s Markétou Pekarovou Adamovou, na kterou se také velice těšíme. Budeme jí moci tímto způsobem ocenit, poděkovat za to, že máme politiky, kteří tímto způsobem projevují solidaritu. A těším se na to, že jednak od Belenkina uslyšíme jeho příběh, ale bude to taky příležitost se nějak zamyslet nad tím, co se to dnes vlastně v Rusku děje, a kde v této situaci můžeme nabízet domov být pro druhé domovem.
0: Já jenom připomenu, že jako Labs je vlastně bývalý stadion na Kounicově ulici a dneska je to snad Babylon, nebo jak se to jmenuje. My jsme tam strávili mládí na výchovných koncertech a na plesech a na takových dalších akcích.
1: Jo, je to teďka vlastně nově zrekonstruovaný prostor, velmi krásně, čistě, takže Sokolové. Se do toho těšíme, technicky naprosto skvěle vyvážený. Děkujeme za spolupráci, protože Kolaps je další instituce, která s námi letos spolupracuje. Máme z toho velkou radost.
0: No, to mě tam trošku překvapilo, to jsem neznal. Tak, když se vrátím k programu, tak v pátek potom je hnedka zase zajímavé dění a z toho bych vypíchl to Brno u jednoho stolu, to je od 14 hodin, doufám, že nám bude přát počasí a my jsme to už loni zažili a vlastně Pražané to zažili tenkrát na Karlově mostě, když končil covid, že? A potom jsme to zažili později i my právě na Moravském náměstí. Bylo to takové to sousedské, tady jsou stoly, tady to je kousek přerušeno, aby mohli jezdit šaliny a tam to zase pokračuje až do toho takzvaného Brněnského moře, které je krásně upravené a je proto úplně jak dělané. Veroniko, přibliž to.
1: My jsme už takový dlouhý stůl dělali také v rámci festivalu loňského, bylo to na Mendlově náměstí. Takže letos jsme se rozhodli to udělat znovu, protože to pro lidi bylo strašně příjemné setkání. Letos budeme na Moravském náměstí, ale ne u moře, jak říkáš, ale budeme u Jošta, u kostela svatého Tomáše. A nazvali jsme to Brno u jednoho stolu, protože zveme všechny Brňany, současné i bývalé, aby se s námi sešli poveselit. Je to opravdu místo, kde chceme jenom být, pít dobré jídlo, teda pít dobré pití, jíst dobré jídlo a zároveň jsme si letos řekli, že to uděláme i folklorní, takže tam vystoupí cymbalová muzika Šmitec a zároveň soubory ze základních uměleckých škol moravských. Takže se můžete těšit krom muziky i na tanec, jak z Moravy, tak z Bavorska.
0: A jakmile se všechno sní, tak bude Šmitec. Jo, ale on to nosí každý sám, že jo? Budete mít dostatek pivních setů a navíc můžeme od svatého Augustina půjčit 10.
1: Máme objednáno opravdu hodně.
2: Tam jenom, když jsme v tom pátečním odpolední, tak kdo se do našeho programu podívá, tak uvidí, že v 16 hodin je tam nabídka prohlídky kostela svatého Jakuba v Němčině. Z toho asi, Martine, máme oba radost, protože s tím kostelem jsme oba spojení. Tak. Já jsem tam byl křtěn i běžmován a rodiče a prarodiče tam si udělili svátost manželství a tak. A tohle je jeden z příkladů, kdy se nám aktivně někdo sám nabídl. Vždyť přece my tady máme takovou německou stopu, v Brně asi každý ví, že svatý Jakub je prostě kostel německé menšiny, většiny od hlubokého středověku, tak mám veliký radost a děkuju za to farnosti svatého Jakuba s farářem Janem Pacnerem a všem jeho nadšeným spolupracovníkům a dobrovolníkům, že se sami nabídli, že naše německé přátele, německy mluvící, provedou tím nádherně opraveným kostelem svatého Jakuba. A podobně mě kontaktoval můj spolužák z gymnázia na Lerchově ulici v Brně, kde jsem před desetiletími studoval. A to je brněnský novinář Filip Vrána, který je vášnivým znalcem pivního Brna německého, českého a židovského. Napsal o tom, ne jak se říká, několik knih, ale pokud vím, tak jednu knihu. Tomáš Halík promine tady takové narážky. Já jsem velmi prohumor, napsal jsem o tom několik knih.
0: Ano.
2: A Filip Vrána zase nabízí, a vidím, že tady máme sraz na Petrově 1 před diecézním muzeem, snad to i odpovídá realitě. Ono je to tak, minulý rok se to v Brně celkem probíralo, když se kardinál Michael Černý, že jo, narozený v Brně, přiznal k tomu, že to byla vlastně jeho rodina, která v 19. století provozovala starobrněnský pivovar.
0: Což jsme do té doby nevěděli
2: a to byli také Židé, takže Filip tímhle způsobem, a věřím, že to bude strhující a vtipné, jak ho znám, provede zájemce v pondělí od 16 hodin po místech, kde se vlastně v Brně vařilo, prodávalo, konzumovalo pivo.
0: Takže to pro jisté posluchače bude tohleto takový bod, který nevynechají. Tak,

0: Posloucháte Na stole je téma, milí posluchači, s Veronikou Smyslovou, výkonnou ředitelkou festivalu Meeting Brno a s Davidem Mackem, spoluzakladatelem tohoto festivalu. My jsme před písní mluvili o různých akcích a teď z těch dalších, protože jich je teda přehršlé, to by si asi ani nedalo vyjmenovat. Všechno, milí posluchači, najdete na stránkách meetingbrno.cz. Jedním slovem meetingbrno. Tak, a je to tam přehledné a můžete se dívat, kde se dá zúčastnit bez registrace a tam, kde registrace jsou, tak jak je to většinou plné, ale někde ještě ne a to nám tady naši hosté přiblíží. Já bych se rozhodně teď zastavil u nedělního programu. Byli jsme po té sobotě, kdy je tedy tradičně ten pochod z Pohořelic do Brna a ten cíl je tentokrát na brněnském výstavišti, to je taková malá odlišnost. Tak pojďme na neděli k bohoslužbě Porozumění.
1: Ano, naši sudetoněmečtí krajané sem jedou oslavit už po 76. letnice svatodušní svátky. Oni se takhle opravdu schází od roku 1950. A my máme velikou radost, že hlavním celebrantem té bohoslužby smíření svatodušní v neděli 24. května v 9 hodin na brněnském výstavišti bude emeritní pražský a olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Jsme také velice rádi, že vím, že naši přátelé sudetoněmečtí oslovovali současného pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla, který sám, a to nikdy nepřestanu rád opakovat, letošní rok vyhlásil ve své tehdy litoměřické diecézi rokem smíření a pořádá bohoslužby smíření na 12 místech. Těšíme se, že spolu s ním budeme 3. června putovat z Postoloprt do Žatce, kde bude také na závěr bohoslužba smíření, která se bude takto léčivě dotýkat toho místa postoloprtského masakru a pochodu smrti, který tam proběhl.
0: Mimochodem, jich chceme přenášet, uvidíme, jestli se to podaří. Jo, právě
1: těšíme se na to velice. Ona je to mission impossible, zvát biskupa jakéhokoliv o svatodušních svátcích na 9. hodinu, přijďte sloužit mši svatou někam jinam než do své katedrály, kde prostě všichni udělají běžmování. O to jsme vděčnější Janu Graubnerovi. A je to pro nás něco, co nám přináší hluboký pokoj, že

0: to dílo smíření, na kterém česká katolická, zdaleka nejenom katolická církev, pracuje po desetiletí česko-německé smíření, tak právě v letošním roce je takto zarámováno tím rokem smíření vyhlášeným dnešním arcibiskupem Stanislavem Přibylem. A to, že mezi nás přijde Jan Graubner, tak má samozřejmě jak pro nás, tak pro naše krajany velký význam. Skutečně nejsme nějaký obskurní spolek, který se skrývá z někde za keřem, ale má to všechno takovýto náležitý charakter.
1: On tento pořad vyvolá jisté reakce, takže děkujeme za ně, děkujeme zejména za ty pozitivní, ale chápeme, že budou třeba i ty negativní. Nám také pán vzkázal, že pokud přinesete tady tu bohoslužbu porozumění, tak s vámi končím. Protože to tenkrát založili příslušníci NSDAP. Jo, čili ta motivace je právě taková, že je moc práce v našich srdcích. Moc a moc před námi, před každým z nás. Jo? To nemůžeme za druhé tím zastupovat.
0: Já každému doporučuju to poselství, kterým vlastně Jan Stanislav Přibyl otevřel ten rok smíření, kde přesně ten motiv, který teď, Martine, zmiňuješ, přímo nazývá. Někteří říkají, je to 80 let po to, jak vytahování mrtvol z hrobu, proč vlastně to celé dělat. A on sám na základě vlastní zkušenosti litoměřického biskupa konstatuje, že naopak v některých místech je ta práce na tomto typu uzdravení velmi, velmi na začátku.
1: Ano.
2: Já bych si zase dovolila citovat.
1: Určitě.
0: Ty jsi šikovná, jak to vždycky rychle najdeš.
2: Já to rychle
0: nachází. Na tady s mobilem v ruce.
2: Možná si řeknete, že už bychom toho směřování měli nechat. Vždyť je to 80 let, že je to vytahování mrtvol z hrobu. Stejně jako v našich životech, tak ani v tomto případě historické paměti neplatí, že něco vymlčet vyřeší situaci. Naopak, je potřeba staré rány otevřít, aby se mohly zahojit. Bude to definitivní zahojení? Nevím. Vím ale, že to bude důležitý krok v procesu uzdravování, které náš kraj stále ještě tolik potřebuje. A dlužno podotknout, že jsou místa, kde toto smíření je doposud velmi, velmi na začátku. Stanislav Přibyl.
1: Velmi silné vyjádření, četl jsem ho a tak jako zalil mě veliký pocit vděčnosti, že tohle to někdo vysoce postavený a civilními slovy stručně vyjádří. A je to tak, my to vidíme ze svých rodin, kolik je toho potřeba a vlastně společnost je na tom úplně stejně, také jako celek. No,
0: I na tu bohoslužbu zveme, jen je potřeba se registrovat, protože je to na výstavišti.
2: A není to registrace u nás na webu, protože tuto bohoslužbu organizuje Sudetoněmecké krajanské sdružení spolu s Ackermanngemeinde. Takže tady je potřeba se registrovat na webu sudetonemeckedny.cz.
1: Ano.
2: A z bezpečnostních důvodů zkrátka je potřeba se registrovat přes tento web. A protože jak víte, tak ta situace je hodně intenzivní, takže hodně dbáme na bezpečnost, aby to všechno proběhlo.
1: Mimochodem, včera nám tady na kurtu hráli kluci, kteří přišli kvůli dešti o jedno místo, tak šli tady hrát fotbal s jedním tatínkem a s jedním trenérem a ti malí kluci přesně věděli, co se stalo mezi Slaví a Spartou a jak ta severní tribuna a jak je tam ta pěstovaná nevraživost už vlastně dlouho. Jo, čili to oni v tomto věku, když to vnímají a rozlišují, tak to je jako obrovské bohatství. Když se v tom správně orientují a když se jim to dobře vysvětlí. Takže my jsme tady v této roli takových jako těch malých, kteří by si řekli, tak ono to vlastně všechno už nějak, ale to, jak jsi říkala, to je důležité, že se to nevymlčí. To se nevymlčí. Jo, ani po těch letech se to nevymlčí, když se to neřekne. Jo, tam si Davide třeba srovnával ten počet zemřelých v Lidicích a počet zemřelých v Postoloprtech, že například. No.
0: Tak tam jde spíš o to, že ty Lidice jsou přiznané, víme o tom, je to memento.
1: Tam nejde o ten počet, ano, ale
0: Němci tam pravidelně jezdí, ano, včetně prezidenta Benda Posluta a podobně. Uctívají tu pietu. Zatímco v Postoloprtech, jak se každý může přesvědčit, tak vlastně pořádné pietní místo dosud není. V té krajině to není připomínáno. Jeden z těch masových hrobů je vlastně pod parkovištěm základní školy. A není to tam nějak připomenuto. A já jsem tady možná už říkal tehdy tu příhodu, jak jsme tam potkali kněze, když jsme tam byli v roce 20, který tam byl farářem a který nám popisoval tu hrůzu, když se mu lidé začali svěřovat po té, co získali jejich důvěru někdy od 50. let dál, jak se to propsalo do těch vztahů, jak to zůstává v těch rodinách, to, co se tam odehrálo v rámci Postoloprtského masakru v roce 1945, měsíc po válce.
1: No. No já osobně se moc těším, že se dožiju umístění třeba menší cedulky tady na Kaunicových kolejích o tom, že nejenom jedna strana, ale i druhá strana. Tak prosím vás, vzhledem k mému věku, pohněte si s tím, jo, trochu.
0: To asi není úplně na nás, ale něco se v tom snažíme dělat.
1: Tak, Veroniko, v tutéž neděli 24. května bude koncert v kostele na Nebezetí Panny Marie, tedy u jezuitů, hudba jako cesta k domovu.
2: Jo, tam to je vlastně stejný příběh, že jsme byli osloveni k programu a máme z toho velkou radost, že nás oslovil Petr Kolář, varhaník z
0: Domský.
2: Děkuju. Že by bylo záhodno, když už se tady tahle akce děje a byl za to strašně rád, abychom představili i česko-německé smíření v rámci hudby. Takže připravil spolu s varhaníkem Dietmarem Gräfem koncert, který se uskuteční právě v kostele na Nebezetí Panny Marie a vystoupí tam i solista z Národního divadla Brno Ondřej Koplík, varhanice Dagmar Kolářová a kromě českých skladatelů, jako je Leoš Janáček, Zdeněk Pololáník, tak budou uvedeni němečtí autoři jako Widmar Hadre, András Vilšer a Dietmar Gräf.
1: Tam jsem se stačil zaregistrovat. Kostel není zas tak úplně veliký, ale kdo neví, tak je to jeden z nejlepších strojů svého druhu. Že?
0: Martin Bajček, OSB, by mohl vyprávět.
1: Tak, a teďka, protože toho času je to velmi zajímavé, ale toho času máme ještě asi 15 minut, tak bych se dal na trošku závěr toho festivalu, takže přesuneme se na pátek 29. května a tak, jak z Veroniko říkala, nebo jak jste oba říkali, to hlavní téma, kde domov můj s otazníkem, to je vlastně část naší hymny, že? V tom je ona krásná. Tak tady toto je domov jako šance. Je to ve tvojí, když to dám do uvozovek, Arnoldově věle.
2: Arnoldově věle, kde mám tu čest být vedoucí, moje.
1: Takže řekni podrobnosti o tom setkání v 17 hodin. Domov jako šance.
2: To nechám na Davidovi, protože je jeho parketa.
1: Aha.
0: To je asi na mě. Já mám tu, jak to říct, milost jedním slovem, že každé prázdniny můžu trávit s přáteli z našeho církevního hnutí a to jsou prázdniny, které mají svůj řád. A k tomu patří také to, že vždycky přijíždí nějaká zahraniční osobnost nám tam vlastně svědčit o nějakém krásném díle. V roce 2012 přijel Erasmo Figini, Ital, se svým synem Giovannim a vyprávili nám o kometě, což samozřejmě, když je člověk z Brna, tak hnedka zbystří. Tahle kometa je ovšem scéna začátku a je to místo, kde když bych měl dostal zadání, vezmi mě na nějaké místo, kde se opravdu nebe dotýká země a dá se na to jako sáhnout, tak bych ho vzal do nádherného prostředí nad Lago di Como na hranicích mezi Itálií a Švýcarskem. Co se tam stalo? V roce 1986 tam žili mladí manželé, kteří byli tak zažraní do svých kariér, že nechtěli mít nikdy děti, ale cítili trošku prázdnotu. A dostali se do kontaktu s Luigim Giussanim, korem kterého to naše církevní hnutí Comunione Liberazione společenství a osvobození vzniklo. A po nějaké době zachytili telefonát. Tehdy byla úplně nová nemoc AIDS, že jo? A každý z ní měl jako hrůzu. A tam se stalo, že zůstalo samo HIV pozitivní dítě a nikdo se ho nechtěl ujmout. A tito manželé Erasmo Figini se svojí manželkou, tak pod vlivem toho kněze řekli, že se o to dítě postarají. A ta zkušenost, v níž byli tedy doprovázeni, nebyli na to sami, toho, že se ujali dítěte, jim doslova změnila život. Takže pak už se stalo trošku jako tradicí, že když byl nějaký problém tohoto typu, tak se obraceli primárně na ně. Vedlo to také k usmíření mezi Erasmem a jeho bratrem Innocentem. A postupně se z těchto gest přijetí dětí potřebných stala vlastně celá instituce, která se jmenuje právě Kometa. Ten název nějak odkazuje na to, že aby byl člověk šťastný, aby náš život stál za něco, tak je třeba následovat hvězdu, následovat jiného. A to je místo, kam já jsem v roce 2015 přijel poprvé. Od té doby jsem tam byl asi 12krát nebo 13krát. Je to místo, kde kromě jiného vyrostla také střední odborná škola, kterou jsem v roce 2015 propojil se střední školou tady v Brně na Charbulově ulici. A právě v těchto měsících je zase ta výměna pokračuje mezi učni a učiteli, mistry. No a my budeme mít v programu v pátek 29. května od 17 hodin něco, co jsme nazvali Domov jako šance. A právě syn toho zakladatele Giovanni Figini, který je dnes ředitelem školy Oliver Twist v rámci Komety, tak nám spolu se svojí manželkou Teklou představí právě tu zkušenost, jaké to je nabízet dětem, a to jak vlastním, tak také dětem v pěstounské péči nový domov. V té Kometě, když už jenom stručně to nějak uzavřu tento bod, tak se dějí neuvěřitelné příběhy. Tam se dostávají třeba i děti, které zůstaly sirotky po té, co se jejich rodiče utopili ve vlnách Středozemního moře. Neumí italsky ani pozdravit. Oni se jich ujmou, začnou tam studovat tu školu a stane se třeba, že do roka, do dvou v rámci praxe, protože jeden z těch oborů, který na té škole se vyučuje, tak je gastronomie. Tak oni potom obsluhují hollywoodské hvězdy v hotelech kolem Lago di Como, kde hollywoodské hvězdy jezdívají jako George Clooney a další trávit svůj volný čas.
1: Já zase zívám do k Lago di Garda, tak jako to je trochu větší, takže jo, a tam jsem byl jednou teda. Ale to je teda zkušenost, která je přenositelná, čili může být hodně zajímavá pro ty, kteří chtějí být oporou dětem a mladým lidem. Je to tak?
2: Je to tak. No. A tam vlastně na to přímo bude navazovat další diskuze, zase teda v Arnoldově vile, kterou jsme nazvali Když domov chybí, a tady to zase zasadíme do českého kontextu. Navíc jsem teďka zjistila, že květin je měsíc pěstounství, tak se tam, tak se tam hezky trefujeme i tím tématem do nějakého rámování tématu pěstounství a péče. Do té druhé diskuze jsme pozvali Barboru Postráneckou, novinářku a hlavně autorku knihy Náhradka, a Štěpána Jílku, který je zmocněnec pro ústavní a ochranou výchovu. A moderovat to bude naše kolegyně Markéta Beková, která se ve vzdělávání pohybuje už dlouhá léta. A tady se na to zase podíváme, jaké to je být pěstounem v české kotlině, jaká to nese úskalí a rizika, kde bychom ještě jako společnost měli udělat kroky vpřed, a že jich asi nebude úplně málo.
1: V české kotlině a v moravských úvalech.
0: A co Slezsko?
1: No, ano.
0: Zdravíme do Slezska.
1: Tak, zdravíme do Slezska. No, ten festival je uzavřen v neděli 31. května. Je tady opravdu mnoho zajímavých cyklopouť, procházka, návštěva, přednáška, diskuse. A také nechybí ještě hudba, a to je ve Vile Šťastný, to bude na konci. To je, myslím, právě v tu neděli v 19 hodin s krásným názvem Písně domova a dálky.
2: My jsme se rozhodli ještě nakonec uzavřít festival koncertem skladatelů, které netřeba představovat, a to je Kapralová, Martinů, Dvořák a Janáček. Bude to písňový koncert Petry Musilové, sopranistky, a Evy Blaškové, která je doprovodí na klavír Jana Rambousková.
1: Naše redaktorka z Prahy.
2: Zdravíme do Prahy. A nás vždycky v rámci festivalu hodně baví zasazovat ty programy do prostor, které mají sami, nesou sami historickou paměť, proto Arnoldova vila, proto máme koncert ve Vile Tugendhat a proto jsme vlastně uzavíráme koncertem ve Vile Šťastný. Tam vlastně i bych chtěla poděkovat všem těm institucím, že můžeme už leta spolupracovat. A Petra Musilová, která skládala ten písňový koncert spolu s Evou Blaškovou, myslím programově dohromady, dohromady, tak právě vybrali autory, kteří zažili, jaké to je být mimo domov, a písně, a které tam budou uvedeny, se tohoto tématu dotýkají.
1: Mimochodem, ta vila, kdo ji nenavštívil, tak stojí za návštěvu. Určitě je to takzvaná vládní vila, že, z minulosti. Tam
0: ta už toho zažila.
1: Když ta už toho zažila, že? Vlastně kdykoliv, jakýkoliv prezident přijel do Brna, tak vlastně tam přespal. A mimochodem je to jedno z území v zastavěné části Brna, z největších území, které zůstalo ochráněno před další zástavbou. Takže to je několik hektarů tam právě kolem té vily. Ona je nízkopodlažní a je ohromně zajímavá. Ten sálek je tam teda poměrně malý, takže tam by tu registraci asi to chtělo
2: třeba
1: brzo.
0: No. Ani nevím, jestli už asi není volno. Teď nemám přehled na představení Benešovi v Brně v 11 hodin v sobotu.
2: Divadla už máme všechna vyprodaná letos, ale zmíním ta divadla, protože jsi mluvil o Vile Šťastný a o tom, že to byla vládní vila a mnoho toho zažila, tak my vlastně už čtvrtý rok uvádíme ve vlastní produkci divadelní inscenaci a jedna z těch inscenací je Benešovi v Brně, která se právě koná ve Vile Šťastný. U všech těch inscenací se snažíme dotýkat míst, kde se to opravdu dělo. A tady v tomto kuse, který napsala naše kamarádka, dramaturgyně Markéta Špetíková, a je to o tom, že zde Edvard Beneš se svojí manželkou po druhé světové válce byli ve Vile Šťastný a museli zde pobýt déle, protože ještě nebylo bezpečné se přesunout do Prahy. A je to takový hypotetický rozhovor mezi Edvardem Benešem a jeho ženou, kde on přemýšlí nad tou sudetskou otázkou a německojazyčným obyvatelstvem.
1: Řeší tak, jak ji řeší.
2: Silné představení.
1: No, já jsem se tam stačil zaregistrovat, takže já bych mohl zajistit, že by se tam otevřela, že bych otevřel okna a další, co už se tam nevidou, by mohli stát pod okny. Bude to krásný recitálový vlastně večer.
2: Budeme dělat reprízu pravděpodobně v září, tak nás potom zdravujte i v průběhu roku, Benešovi, budeme letos ještě určitě uvádět.
1: Tak, kde berete síly, aby se to všechno dalo připravit? Kolik je takových lidí, kteří kolem toho běhají?
0: Paní ředitelko.
2: No, takový ten hlavní náš tým je 6 lidí, který na tom pracuje celoročně. Tak s velkou láskou zdravím všechny naše kolegy, protože ta píle, kterou do toho vstupují a jak usilovně pracují a nenechají se odradit různými hejty a urážkami a výhruškami. Toho si strašně vážím a vlastně mě to trošku dojímá k slzám. Teď si se trošku dojímám, pardon. Takže toto je ten náš hlavní tým a potom samozřejmě jsme vždycky před festivalem nabíráme produkční, letos se jich nám přihlásilo strašně moc a jsou to všechno mladí, strašně nadšení lidé. Přijeli jsme jich asi 15, jestli se nepletu. Mezi nimi jsou i dvě Ukrajinky, z toho máme strašnou radost, protože to téma vyhnání německojazyčného obyvatelstva by se mohlo zdát, že pro ně může být bolestný. Jsme o tom hodně diskutovali a překvapila mě, velmi dojala jejich reakce, že právě chtějí podporovat ty akce, které děláme, protože až skončí válka, až oni vyhrají válku, jak rádi říkají, tak by nechtěli se zachovat k Rusům tak, jak my jsme se zachovali k Němcům.
0: Tohle bylo jedno z nejsilnějších setkání u posledních
1: Hrou,
0: která je předsedkyní, jako to přeskladuje asociace Ukrajinců.
2: To je
0: na Jižní Moravě, kde nám tady tohle řekla. Ta péč o tu kulturu srdce, o to, čím jsem taky velmi teď mohl zaujmout, když se vrátím k té mezinárodní konferenci, která jsem pořád plný z Itálie. Já jsem jim tam citoval jednoho z našich disidentů, který tváří v tvář těm, kdo ho týrali, říkal, můžete mi udělat cokoliv chcete, ale nikdy mě nedonutíte, abych vás začal nenávidět.
1: Ano.
0: To je jinými slovy to havlovské, nejsme jako oni. A to je přesně něco, co se snažíme, především každý z nás ve vlastním srdci nějak hlídat. A když se ptáš po našich zdrojích, tak pro mě je to jednak to, že se mi dějí opravdu nádherná setkání, že teď už je to možná čtvrtý, pátý rok po sobě, co vždycky na poslední chvíli před tím festivalem dostanu nějaké pozvání, nebo jsem vyzvaný k tomu, abychom třeba nechali někoho přespat u nás doma. A já si vždycky řeknu, jako tyjo, tak ještě tohle, jako teď, když je té práce tolik. Hmm. A už jsem si navykl na to říkat ano a jít do toho, protože to bývá vždycky jako ten moment reálné Kristovy přítomnosti, který mě vnitřně připraví

0: spolu tvoří. Jo, mně to připadá skutečně jako když Alder Chardin říká o tom bodu omega, alfa, omega a mezi tím je vlastně ten zvrat do té konvergence příchodem Ježíše na svět. Takže tohle to je vlastně prvek, který jasně vede k tomu zbližování, konvergenci, prostě ten úběžník je v Kristu. No. Takže já vám za to moc děkuju. Ty máš, Verčo, oporu také ve svém muži Oldovi. Já jsem ho naposledy viděl, když držel nad hlavou nápis smíření má smysl. Takže Olda smysl držel správnou ceduli.
1: Tak můj muž je samozřejmě, jak já říkám, love of my life. to samozřejmě. A pak mám kolem sebe teďka hodně přátel, kteří mě fakt jako drží každý den. Říkáme tomu smečky. Mám prostě svoje smečky v Brně, kteří mi pomáhají, to jsem strašně vděčná, ale vlastně v tom týmu ještě si pomáháme díky Šárce Webrové. Už jsme měli jeden workshop, který se týkal zpracovávání strachu a jeden nás ještě čeká teďka těsně před festivalem, že Šárka Webrová je terapeutka, která se věnuje integraci kolektivního traumatu a dělá s náma od září na projektu Vanko a nabídla nám pomoc i se strachem.
2: A já mám taky oporu ve své ženě. A to církevní společenství na zásadní podpíš.
0: Tak sudetonemeckedny.cz a také meetingbrno.cz. Slyšeli jsme Veroniku Smyslovou, výkonnou ředitelku festivalu, a Davida Macka, spoluzakladatele. Děkujeme moc krát, držíme palce, modlíme se, držte se.
2: O to prosíme a děkujeme.
1: Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

Je okolo 1 hodiny ráno, středa 13. květen 2026 a na Proglasu vysíláme blok komorní hudby. Téměř celý jej věnujeme kytaristovi Tilmanu Hopštokovi. V jeho podání nejprve uslyšíme svitu E-moll, dále fantazii a fugu A-moll a svitu A-moll Johanna Sebastiana Bacha a poté 2 díla Lea Brauvra. A sice Tarantos a Dos Aires Populares Cubanos. Příjemný poslech.

Poslouchali jsme kytaristu Tilmana Hopštoka. V jeho podání zazněla díla Johanna Sebastiana Bacha, Svita E-moll, Fantazie a Fuga A-moll a Svita A-moll a dále dvě díla Lea Brauvra, Tarantos a Dos Aires Populares Cubanos. Nyní ještě vyslechneme sonátu D-dur pražskou, jejímž autorem je Georg Miffa. Na barokní housle zahraje John Holloway, na čembalo Barbara Maria Willi.